Jí témět dcer sionských prašivinou. Hospodin obnaží jejich spánky, protože se vyzývavě chlubili svými vlasy a účesy. Není divu, že v Izraeli byl takový odpor proti holohlavosti žen, že i na prostovlasost se Židé dívali jako na nahotu, která u řádné ženy má místo pouze pod manželskou střechou. Dokonce lze říci, že zahalení hlavy u ženy bylo vlastně jakoby prodloužení této manželské střechy i na veřejnost. Pavel potom píše dál v 7. až 12. verši: muž si nemá zahalovat hlavu, protože je obrazem a odleskem slávy Boží, kdežto žena je odleskem slávy mužovi. Vždyť muž není z ženy, nýbrž žena z muže. Muž přece nebyl stvořen pro ženu, ale žena pro muže. Proto má žena mít na hlavě znamení moci kvůli andělům. V Kristu ovšem není žena bez muže ani muž bez ženy. Vždyť jako je žena z muže, tak i muž skrze ženu. Všecko pak je z Boha. Rozdíl mezi zakrýváním ženiny hlavy a odkrýváním hlavy muže tu Pavel zdůvodňuje poukazem na boží stvořitelský řád. Pokud bychom brali v úvahu pouze první kapitolu Geneze, mohli bychom mít ovšem výhrady. Tam sice čteme, že Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, ale tím obrazem je stejně muž jako žena. Je tam řečeno, muže a ženu je stvořil. Nestvořil tedy člověka jako muže, ale jako muže i ženu. Ovšem nezapomeňme, že tento řád byl hříchem zničen. A ve druhé zprávě o stvoření, která směřuje ke zjevení hříchu, čteme ovšem o stvoření ženy ze žebra, které vzal Bůh z muže. A čteme tam taky, že žena byla stvořena pro muže jako pomoc jemu rovná. Vysvětlení tady nelze odbýt poukazem na podřízenost ženy muži. V Genezi totiž taky čteme, že žena se nezahalovala pouze jako vdaná, nýbrž se zahalovala i před manželstvím. Dokonce tak, aby ji ženich před svatbou ani neviděl. Vzpomeňte na Rebeku a Izáka. Když jí Abrahamův služebník přivážel od Lábana, neměla tvář zahalenou, nýbrž odkrytou. Ale když z dálky uviděla muže, zeptala se, kdo to je, a uslyšela, že to je Izák, zahalila se. Je jisté, že mnohému dnes už nerozumíme. Možná, že tu rozhodovali představy o démonských silách, které jsou v nějaké souvislosti s panenstvím ženy. Ty představy byly tehdy běžné. Pavel neříká, že by zahalení ženy bylo znamením její podřízenosti muži. Spíš jde o její závislost na muži. Jako je muž celým životem přímo závislý na Bohu, i žena je závislá na muži. Tehdy to platilo v celé oblasti hospodářské, sociální i právní. Dnešní žena si tehdejší stav neumí už asi ani představit. Je pravda, že dobrá hospodyně, která měla dobrého muže, jistě v domácnosti rozhodovala jako ostatně vždycky. Ale jestliže muž ženu vyhnal, jestliže jí dokonce nedal ani lístek rozloučení, kterým by se prokázala, pak to bylo jako téměř jako rozsudek smrti. Ta žena neměla žádné právní ani sociální zastání a neměla ani prostředky na obživu. Dnes je všecko po této stránce samozřejmě jiné. Ale nezměnila se vzájemná závislost muže a ženy především v životě víry, kde stále platí, že všechno je z Boha. Proto muž i žena musí dbát na to, co platí u Boha jako prvořadé, a to je přikázání lásky. Velice neprůhledný může ovšem připadat 10. verš, který zní doslova: proto má mít žena na hlavě moc kvůli andělům.
Kdo chce jít trochu do hloubky a vyzná se v původních biblických jazycích, by se mohl zeptat, a nejde tady vlastně o chybný překlad aramejského slova šalto na já? Jehož původní základ znamenal zakrýt nebo zahalit a teprve později znamenal panovat nebo mít moc? A nebo se tady snad mluví o přikrytí ženiny hlavy jako o znamení manželovi moci nad manželkou? Jenomže slovo moc nikdy nemá v řečtině význam pasivní, neexistuje výjimka. Nikdy nemůže znamenat moc někoho jiného, vždycky může jít jenom o znamení moci vlastní, nikoli o moc, které se musíme podřizovat. Měla tedy žena zakryté vlasy, aby jí toto znamení chránilo před vilnými padlými anděly? Jak se to často vykládá, jak to chápali dokonce někteří z církevních otců? A nebo si snad zakryla vlasy, aby nesváděla dobré anděly, jak to někteří myslí? Jenomže taková představa je až trapná a urážlivá pro nebeské boží služebníky. Kdybychom vzali v úvahu všechny možnosti překladu, text by mohl taky znít přesně takto. Žena má mít, pokud se hlavy týká, znamení moci kvůli andělům. Pak by možná byl smysl jasnější. Pokrývka ženiny hlavy má být znamením její moci, které jí opravňuje k modlitbě i prorocké řeči. Andělé přece střeží církev, aby se v ní všecko dělo podle božího řádu. Andělé střeží i nebeský svět, aby do něho nikdo nepronikl neoprávněně a aby proniknutí do něho nebylo zneužito. A víme, že opravdová modlitba proniká do nebes. Proti ženě, která by znamení pravomoci k modlitbě a prorocké řeči neměla a která by tak dokazovala, že na boží řád nedbá, by mohli andělé tvrdě zasáhnout. Vždyť všechny naše modlitby i zpěvy se skutečně dějí před očima i ušima andělů, jak svědčí 138. žalm.

Otče všech i všeho, před očima nesčíslných nebeských zástupů, k tobě pozdvihujeme srdce ve jménu Pána Ježíše Krista. Vzdáváme ti chválu a prosíme, nauč nás rozumět tvým cestám a žít podle tvého řádu. Amen.

Apoštol Pavel nás dnes vedl k pohledu, ve kterém muž ani žena nejsou sami pro sebe. Oba potřebují Boha jeden druhého. A nad všemi společenskými pravidly a vztahy zůstává to nejdůležitější – přikázání lásky. Slyšeli jste archivní nahrávku biblického výkladu kazatele Jiřího Hurty v pořadu Studna slova s přáním, aby všechny naše vztahy byly vedeny moudrostí a láskou. Se z redakce Rádia 7 loučí a naslyšenou příště se těší Jitka Vilažíková. Škrtá.

0: Víra je dialog, říká Antonín Haspl. Jehož povídání o cestě k Bohu zazní v pořadu Stopy. V mládí byl úspěšným léčitelem s neuvěřitelnými schopnostmi. Co ho přimělo, že prosil Boha, aby mu odhalil pravdu a jaká změna přišla do jeho života, když jej Bohu otevřel? Uslyšíte v pondělí 12. října v 10 hodin a 15 minut.
1: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

se čas právě dnes v noci. Mám z toho zvláštní smíšený pocit,

se tím i něco v nás, k těm dosavadním zbytečným přibude hodina. A co my s tím?

zmrazený pocit. Přijde to v třetí hodině raní.

a přemýšlím nad svým obličem. A jak se tvářím, když odkrvíš mi mozek,

0: paměť v srdci jako relikviář.
1: Koukáš a nevíš, co se děje. Sladce podáš očima, chceš mě zabít snad.

0: jak se vám líbí.
1: Živě z koncertního studia Proglasu.
2: Dobrý večer, od mikrofonu vás zdraví Hana Slívová a je to tak, na rádiu Proglas právě začíná pořad Jak se vám líbí a v něm živý koncert Natálie Rotrové alias Taliro. Natálie, vítej.
3: Dobrý večer.
2: Taliro je zpěvačka, čelistka a skladatelka původem z Jeseníku, která teď už ale 2 roky žije ve Znojmě a za sebou má taky 4letý pobyt v britském Newcastlu. No a před sebou má kromě jiného i dnešní hraní, tedy tady v brněnském studiu Rádia Proglas. A Natálie, já bych byla pro, abys na začátek hned zahrála ukázku ze svého nového EPčka Metamorphosis, která vyšlo letos, a pak si o té hudbě něco řekneme?
3: Dobře, dobře, můžu. Já začnu lead singlem tohoto EPčka, což je Caterpillar, neboli housenka. A vlastně celá tahle skladba naznačila ten směr toho celého EP. Metamorphosis, je to o nějaký přeměně, ať už osobní nebo té hudební, takže začnu tou.

0: To byla housenka, neboli kacepila.
1: Dáme ještě jednu? Natálie se napije jednu. A dá ještě jednu.
0: Dáme ještě jednu a tentokrát s čelem. A bude to skladba s názvem Weird Energy ve spolupráci s mou kamarádkou, spoluproducentkou Chile, maďarskou umělkyní, která žije v Londýně a která se podívala nejen na tom celém EPčku, ale primárně na této skladbě.

0: Tak. Tak to byla Taliro občanským jménem Natálie Rotrová, ukázka z jejího EP Metamorfózy, je to deska, respektive EPčko, které vyšlo letos. Natálie, ty jsi před chviličkou mluvila o tom, že inspirací pro vznik té nahrávky byla nějaká osobní přeměna nebo proměna, jak tedy ten název napovídá, ale jak je to s Natálí hudebnicí, protože my tě tady vidíme, ti, kteří nás sledují na YouTube, tak tě mohou vidět, že máš před sebou lupr, objímáš čelo, zpíváš, jsou to takové taneční rytmy, zároveň je tam to violončelo jako akustický nástroj. Čili jak je to s Natálí hudebnicí? Co bylo první? Hlas nebo nástroj? Pop nebo rytmus?
1: Když se podívám zpátky úplně mnoho let, myslím si, že možná 15, kdy jsem začala zpívat, tak jsem se primárně zaměřovala na ten hlas. Myslím si, že čelo jsem dlouhý roky úplně opomíjela. Takže jsem začala určitě s kapelou a zpívat a spíš jsem se viděla jako zpěvačka, nežli čelistka. A začala jsem to čelo implementovat až vlastně při pobytu v Anglii, kde mě inspirovala místní hudební scéna a čelo prostě se stalo nedílnou součástí toho mýho performance a ten rytmus přišel až letos a proto možná to EPčko a proto Metamorfóza, protože jsem se chtěla trošku oddělit od Tali, která možná byla, stále je samozřejmě součástí mě, ale chtěla jsem to rozlišit do budoucích let.
0: A to violončelo tady bylo součástí tebe od malička. Byl to ten tvůj první nástroj, na který tě rodiče šoupli, když ti bylo 6?
1: Je to tak, bylo to přesně tak, bylo mi 5 a prostě jsem to čelo dostala do ruky a řekli hrej a já jsem tomu moc nerozuměla, prostě jsem začala hrát a určitě jsem měla nespočet krizí, ale vydržela jsem všechny cykly a dokončila jsem studium na Zušce v Jeseníku. Ale pak jsem, jestli jsem měla nějakou krizi, tak prostě jsem přestala hrát a úplně jsem na to čelo zapomněla vlastně. Až pak po letech jsem si ho zase osvěžila a stalo se prostě tou součástí Taliro.
0: Musím ještě říct jednu věc. Ty jsi sama před chviličku říkala, že první byl ten hlas, že jsi chtěla být zpěvačka, že jsi zpívala a ty jsi taky v roce 2019 přihlásila do talentové soutěže, která se jmenovala The Voice. Hlas. Jaká to pro tebe byla zkušenost tehdy vlastně mezi všemi těmi skvělými zpěváky, zpěvačky, vlastně možná i trošku mainstreamovějších žánrů?
1: Přiznám se, že jsem se přihlásila úplně tak jako náhodně, jenom jsem to viděla v televizi a říkala jsem si, proč ne. Asi jsem se vždycky chtěla jako vnitřně někam posouvat, něco zkoušet novýho. A tady ta zkušenost byla právě to, že jsem vlastně od toho nic neočekávala. Spíš mě to příjemně ve výsledku překvapilo, že jsem to byla schopná ještě tehdy bez zkušeností s koncertama, s nějakým živým vystupováním, tak jít do televize a před stovkama lidí vlastně zaspívat poprvé.
0: Máš pocit, že je to něco, z čeho těžíš doteď, třeba při práci s nervozitou, nebo je to prostě jednorázová jako zkušenost, která je vlastně nepřenosná?
1: Já bych ráda řekla, že jo, ale mám pocit, že ty nervozity se za celý svůj život prostě nedokážu zbavit a mám pocit, že na každém koncertu nebo vystoupení mi záleží a prostě nervozita je nedílnou jako součástí mě. Ale samozřejmě si vždycky často si vzpomenu na to, jak jsem tam stála tehdy úplně bez zkušeností před tolika lidma a vlastně mi to pomůže lehce v ten moment.
0: Mimochodem, ta hudba, kterou hraješ, je sice určitě v něčem taneční, ale právě tím, že zapojuješ violončelo, což je vlastně v podstatě docela jako pořád křehký nástroj, byť má hluboký rejstřík. Na jakých místech se ti nejlépe hraje? Protože ty jsi mi ještě před začátkem říkala, že máš docela dost hraní, třeba 5 koncertů, tak co je takové jako tvoje oblíbené místo, kde ráda vystupuješ?
1: Přiznám se, že škála těch všech koncertů je úplně jako odlišná a fakt jako každý koncert je úplně jiný. Nedávno jsem třeba hrála na festivalu Jesnění v Jeseníku v bývalý továrně, jo, a bylo to naprosto skvělý. Ale nevadí mi ani kluby, ani jiná jako místa, ale mám hodně ráda jako takový jako netradiční prostory. To si myslím, že vzhledem tomu, že to moje spojení je lehce netradiční, tak vlastně vyhledávám takový jako specifický místa, no.
0: Tak to je zároveň i výzva, kdyby někdo z posluchačů měl možnost uspořádat koncert na netradičním místě, tak Taliro je určitě otevřená všem nabídkám. Pojďme si, Natálie, zahrát další ukázku a poprosím tě, aby si řekla, o co půjde.
1: Jasně. Budu pokračovat v EPčku, zahraju dvě další skladby a těmi jsou Jakoby a Nechci to jinak. Obě se vztahují lehce do osobního života, ke vztahům obecně možná, lehce k nějakému existencionalismu, k nějakému takovému přemýšlení, takže Jakoby a Nechci to jinak.

0: Takový zvláštní, vždycky čekám na ten potlesk.
1: Tleskáme v duchu. A možná i posluchači u YouTube a u rozhlasových přijímačů také tleskají a počkáme si na další skladbu.
0: Jasně, v pohodě. Další skladba, nechci to jinak.

0: To byla Taliro v pořadu, jak se vám líbí na Radio Proglas. A i možná proto netleskám, že se zájmem dívám na to, jak Tali tady přede mnou ve studiu vlastně vrství a vyrábí tu hudbu, kterou potom vy, posluchači milí, slyšíte v éteru. Je to tady hlas, čelo a looper. Zajímá mě, jak vznikají skladby, když doma píšeš. Vem nás na takovou jako prostě domů do obýváku nebo do ložnice, kde ty věci vznikají a jak ty písničky vznikají první? Bereš si nejdřív čelo nebo třeba kytaru nebo nějaký úplně jiný nástroj?
1: Ty otázky se vždycky trošku zaleknu, protože jako to se týče skládání, tak jsem hodně jako chaotická a nemám v tom úplně žádný jako vzorec. Ale většinou si vezmu to čelo, protože klavír doma nemám, na kytaru neumím, takže mi zbývá to čelo, nebo občas zajdu do programu a něco si tam se smyčkama vyrábím. A většinou tak třeba jenom hodinku se něco zkouším a buď z toho vyleze něco, nebo ne. Je to většinou nějaká jako jenom reakce na ty nějaký pocity, co prožívám.
0: Čili ta hudba vzniká dohromady z texty, nebo už máš třeba nějaké útržky na papírcích nebo v mobilu zapsané?
1: Já se přiznám, že dřív jsem určitě vždycky skládala první text, anebo to šlo fakt jako dohromady. S textem už zhruba 3 roky hodně zápasím. A takže je to trošku víc nucenější než ten podklad, který vytvářím, který jde hodně jako přirozeně. Takže textově tam mám vždycky jenom nějaký útržky, ale pak si na to ještě musím jako sednout a třeba s tím nahraným podkladem nad tím víc jako popřemýšlet a pracovat vlastně.
0: To je zajímavé, co jsi před chviličkou řekla, že poslední 3 roky s textem docela zápasíš. To znamená, že dřív to šlo jednoduše a teď máš pocit, že je nějaké období, kdy to drhne?
1: Možná jsem jenom příliš sebekritická, což by asi odpovídalo, ale je fakt, že dřív to bylo takový hodně jako spontánní, že jsem se často probudila v noci a něco jsem si zapsala. Teď, nebo poslední dobou, asi tím, nebo zažívala jsem nějaký změny, že jo, jiná země, zase zpátky v Česku, různý práce a tak člověk toho zažívá asi hodně, tak myslím si, že ten přetlak je jakoby jinde. Proto to možná už není tak jako spontánně, jak dřív, kdy jsem pomalu ani neměla práci, nebo jsem prostě si dělala kafe někde v kavárně.
0: Už to tady několikrát padlo, strávila se 4 roky v Anglii, je to taková odbočka do toho života na Moravě. Proč Newcastle, proč Anglie?
1: Přiznám se, bylo to z osobních důvodů vztahových, přivedla mě tam partnerka bývalá, takže proto jsem skončila zrovna tam, ale nelituju toho, bylo to moc fajn bydlet takhle kousek od Skotska a byly to krásný, byť náročný 4 roky vlastně, takže vlastně tam jsem zase znovu začala dělat nebo více zaměřovat na tu hudbu a na to čelo, takže ty 4 roky, no.
0: No a můžeš ještě víc popsat, jak jsi ty 4 roky tam trávila a jestli jsi měla i třeba možnost právě víc hrát nebo zapojit se nějak do té místní komunity hudební?
1: Určitě, právě že jsem potkala, nebo měla jsem štěstí na úplně skvělý lidi, který když jsem zmínila, že hraju na čelo a že to čelo tam nemám, že jo, tak mi ho hnedka od místní paní učitelky půjčili. Takže jsem tam měla svoje čelo a začala jsem takhle víc jako hrát a nahrávat si vlastně. A pak zase ten networking jako fungoval hezky, takže jsem se dostala zase k dalším lidem a nahrali jsme, tuším, to bylo druhý EPčko. A dostala jsem se do místního rádia, do BBC Introducing a postupně jsem se tak jako začala implementovat do té hudební sféry místní.
0: Zůstaly ti ty kontakty v tom smyslu, že by ses mohla vracet a třeba připojit se k někomu na nějakou tour a prostě hrát pro britský publikum?
1: Myslím si, že možný by to bylo. Ono je to spíš náročnější skrz Brexit a takhle jako cestování a žití tam vůbec. Ale jako kontakty mám pořád, vztahy mám taky si myslím dobrý, takže třeba se v budoucnu ještě něco takového zadaří.
0: Myslíš si, že tě ta Anglie naučila něco v té hudbě, ve smyslu, jako co si o tam teď bereš, ať už je to nějaká třeba otázka sebevědomí, nebo toho, že prostě musíš víc makat než ostatní, abys měla šanci kdekoliv si zahrát?
1: Musím skoro zmínit, že všechno vlastně řečený, že tím, že jsem nebyla místní, že jo, tak jsem musela jako 2x tolik dřít, abych se někam dostala, když to bylo jako po pracovní stránce, nebo i po té hudební vlastně. protože jsem se často setkala s tím, že dávali víc jako přednost těm jako místním lidem. A samozřejmě, ale to, co bych jako vypíchla, tak je ta různorodost, jako celkově, ať už v hudbě nebo obecně, a otevřenost. Jako to bylo v tom strašně inspirující i pro můj jako osobní život vlastně, jako bejt sama sebou, obecně to téma jako tam hodně rezonovalo a to jsem si s téma určitě jako odnesla.
0: Já myslím, že to téma být sama sebou, že je to docela taková jako stříbrná linka, která se vine těmi tvými nahrávkami, jak jsem je poslouchala. Hodně tam prostě řešíš třeba téma nějaké cesty. Ostatně všimla jsem si, že tam je písnička El Camino. Má to opravdu nějakou souvislost jako s tím fyzickým putováním. Nevím, jako je třeba Santiago de Compostela.
1: Tak i takový jsou, jakože Santiago de Compostela je moje, myslím si, že každoroční téma, za pár týdnů snad pojedu znova na tuhle pouť.
0: Takže už jsi
1: jo, už vlastně od roku, já nevím, 2019, prostě pár let, už sedmkrát jsem možná byla, takže to taková moje tradice a samozřejmě z toho stále jako čerpám, a El Camino, že jo, nebo Finisterra, kterou tady možná ještě dneska zahraju, tak se právě vztahují k tomu, k té verzi, kterou jsem, když tam jsem na té pouti, která je taková hodně jako bezstarostná, free, a mám pocit, že právě tam jako je to ta rizí jako tali.
0: Cítíš nějakou změnu před cestou a po cestě, když se tali vrátí z putování, jaká je?
1: Určitě, jako není to samozřejmě zázračný lék a nemůžu to jako pokaždé si říct, jo, pojedu a prostě bude to úplně boží. Vždycky ta každá cesta má nějaký svoje pro a proti, ale vždycky mi to dá nějaký jako odstup a možná si zodpovím nějaký otázky, které tady, když jsem v tom něčem, z čeho si možná snažím utíct, tak tam mám ten prostor pro to prostě přemýšlet a nebo jenom bejt, jenom prostě chodit každý den.
0: Můžu ti poprosit, že by si zahrála třeba ještě dvě písničky a potom bude ještě chviličku čas na povídání.
1: Dobře, může být. Tak já zahraju zrovna tu Finisterru, což je takový ani nepomyslný, on je to hodně specifický, konec světa, je to, tak ten bod se vlastně jmenuje, je to asi 100 kilometrů za Santiagem de Compostelou, kam se letos snad opět podívám.

0: Vzpomněla jsem si během této skladby, kterou nám hrála Taliro, na britskou hudebnici, básnířku Kay Tempest, která vlastně taky tak částečně recituje a rapuje ty svoje texty. Máš, Natálie, v tomhle směru nějaký vzor vlastně třeba z minulosti nebo i z tvého pobytu z Anglie?
1: Tahle zmínka mě těší, samozřejmě Kate znám, ne osobně bohužel, ale
0: byla... Ani já ne.
1: To je škoda. Ale byla mi taky zmíněna několikrát, protože si myslím, že tam pochází od někud ze severu. Aha. Listá si nejsem. Ale já vždycky zmiňuji, protože mi to přijde takový jako hezký a navíc vím, kolik jako talentovaných lidí tam bylo, když jsem bydlela v Newcastle, tak třeba Martha Hill je pro mě takovou několikaletou inspirací. Na té jsem několikrát byla, právě pochází z Newcastle, takže je rodačka odtamtud a doporučuji si ji poslechnout, Martha Hill. Z těch aktuálnějších, já se přiznám, že každý den poslouchám tucet nových jako jmen a furt jako nepřestávám a čerpám, takže jakoby ten nějaký kýžený jako ta moje inspirace, tak to já vlastně nevím, jestli mám, jako ještě záleží na žánrech, takže asi nedám jméno úplně, přiznám se.
0: Ale jestli se zhodneme na Kay Tempest a tvé kamarádce nebo známé z Newcastle, tak si myslím, jasně, že to úplně stačí.
1: Já jako kdokoliv, kde cítím emoci, nebo jakýkoliv interpret, kde jako cítím emoci, tak ať už je to jakýkoliv žánr, ať už je to kdokoliv, tak to je pro mě inspirace.
0: Zbývá nám posledních pár minut, určitě ještě bude tak třeba 3 minuty na jednu skladbu od tebe, ale ještě se na závěr zeptám, možná abys pozvala posluchače, které tvoje hraní a zpívání dneska zaujalo, podzimní hraní, nejbližší koncerty, kde je možné tě slyšet.
1: Tak mám jich vícero, záleží, kde se mý posluchači nachází. Každopádně to Znojmo příští týden 30. září a pak se budu pohybovat Olomouc, Brno, Praha, Plzeň.
0: Pěkná šňůra. Já ještě dodám, že máš Facebook, máš Instagram, takže posluchači, kteří tyhle ty platformy používají i web, tak si ti tam můžou najít. Díky moc, to byla Natálie Rotrová, ale já Staliro. Díky moc, že jsi přijala sem do Brna na Radio Proglas zahrát do pořadu, jak se vám líbí. Ráda jsem tě poznala, ráda jsem tě slyšela a teďko bude prostor pro

0: Tvojí poslední písničku, před kterou já se ještě, milí posluchači, rozloučím. Díky moc, že jste nás poslouchali. Od mikrofonu se loučí Hana Slívová.
1: Já moc děkuju za pozvání, bylo to moc fajn, taky jsem tě ráda poznala. A ať nezdržuju, tak tam zahraju. Nechám to beze slov, ten můj konec, takže zahraju takovou instrumentální skladbu a se s váma rozloučím. Moc děkuju.

Mám klobouk, šálu a víro, milion poznámek v bloku na gumičku. Život je můj, milý brachu, zastav se na chviličku.

Možná se k tobě někdo otočí, možná se k tobě někdo přidá a jedním bleskem přímo do očí se na tvém lístku změní třída. O každé výhře přijde odveta, odevzdáš tělo další válce, zasychá v koutě tvoje paleta.

dobré jídlo někdo poručí, snad někdo omije ti dlaně, vymaní ruku z mého područí, se myšem přikryje si zbraně, postavím raketoplán do léta.

se neubráním představám, asi je tohle naše s Bohem. Zatím tě ale v noci potkávám, za každým rodě prašným rohem. Na modré zemi umře poeta a ty se ztratíš někde v dálce. Zasychá v koutě tvoje paleta, zakletá barva.

0: Za 5-5.
1: Za 5-5. Dozvědět se víc.
0: Za 5-5. Jevy a místa neotřele. Česko-švédská rodina Veroniky a Pavla Šochmanových žije na předměstí Stockholmu. Odkud pochází jejich láska k přírodě? Jak se jim daří žít s ní v souladu? A jak jejich životy ovlivnil scouting? I o tom si budeme povídat v příštích 45 minutách. Veroniko a Pavle, srdečně vás zdravím do Švédska.
2: Děkujeme.
3: Zdravíme taky ze Švédska do Česka.
0: Vítám také všechny, kdo nás posloucháte na vlnách Proglasu nebo v některé z podcastových aplikací.
4: Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe, sloužit nejvyšší pravdě a lásce věrně v každé době.
5: On my honor, I promise to do my best.
6: I 今天要群, 做个堂堂正正的好国民.
7: Verspreche ich euch, mit euch in der Sippe zu leben.
8: Kupanami, me wangante,
9: честным словом обещаю.
10: Skautain. Мене чолте.
11: Я ловар, а те в те беста фемога.
12: Камми ту гиви мэдаде.
13: Нахва Аллаху ал ватан.
14: Кунито ни макото отскоси.
15: И кумплир фиелменте ла лейска.
0: Veronika se ve Švédsku narodila českým rodičům, Pavel pochází z Prahy, ale už skoro 20 let se svou manželkou a synky Dagem a Stigem žije ve Švédsku. A všichni čtyři mají společný koníček, nebo možná spíš životní cestu, a tou je scouting. Takže kdy a jak tahle vášeň pro vás začala? Pavle, myslím, že u vás v rodině jsi hlavním průkopníkem ty.
3: Tak asi by se to tak dalo říct. Já jsem začal skautovat vlastně hned, jak to šlo oficiálně v Česku, tedy v roce 90. Takže to už je vlastně dlouhá doba, no. Už je to vlastně přes 30 let.
0: Platí známá věta jednou skautem, navždy skautem?
3: Já myslím, že jo, jako nejsem si úplně jistý, jestli to tak mají všichni, kteří skautem nebo skautingem projdou, ale sám za sebe bych řekl, že ty můj, no, všichni ty kamarádi, takový ty, co mi zůstali, ty jako i ty, který potkávám v Česku, když se tam vracíme, kromě rodiny samozřejmě, tak ty jsou všichni vlastně ze skautu, takže je to hluboko.
0: Je to hluboko. Veroniko, jak se stala skautkou ty?
2: No, u mě je to přes Pavla. Já jsem narozená českýma rodičema a vyrůstala jsem v menším městě ve Švédsku, kde skautský oddíl buď nebyl, nebo umíral. Nejsem si úplně jistá, ale nebyla jsem s ním v kontaktu, když jsem byla malá. Tak jsem se vlastně první setkala s českým skautingem, když jsem se seznámila s Pavlem, když mi bylo kolem 25. A strašně se mi líbila ta hloubka toho českého skautu, jak prostě nesl tu morálku v té společnosti, která se zase budovala relativně pár let po pádu komunistů, ale přesto to bylo takové hledání. A přišlo mě to krásný, tady ta činnost s mladýma lidma a s dětma, kde ta etika měla tak centrální roli.
0: Oba jste skaučtí vůdci. Veroniko, ty ses ujala i vůdcovství vašeho střediska, je to tak?
2: Ano.
0: To znamená, že oba máte zodpovědnou úlohu v místě, kde žijete.
2: Správně, ano.
0: Tak nám řekněte něco o vašich oddílech.
3: Já myslím, že právě o té zodpovědné úloze je to možné to chápat, tak a není to úplně automaticky pro každého. To, co samozřejmě můj pohled, nebo pohled z našeho tady Bagarmosen střediska, nemusí být pohled pro ty jiný skauty, je to spousta tisíc, milionů skautů od doby, kdy skauting vznikl, tak už tím prošlo spousta lidí, ale pro mě je to hodně a vždycky bylo jako o službě společnosti nebo o výchově, o tom formování té nové generace k tomu skautskému ideálu. A tak těžko říct, jestli se to daří, je to samozřejmě individuální, ale v těch oddílech jsou děti rozdělený podle věku často, takže, nebo jenom vlastně ve Švédsku, v Česku je to, že ještě míchaný podle pohlaví, ne úplně nutně, ale bývá to speciálně mladších dětí, to často bývá, že jsou rozdělený kluci a holky. Tady teda moc ne, takže tady je to rozdělený hlavně podle věku a docela po takových, pro mě zase nezvykle, oproti Česku, takových krátkých věkových intervalech, takže to jsou vždycky 2 roky první, pak další zase jsou 2 roky kratší, prostě jakovýhle intervaly.
0: Začínají v kauti v kolika letech? V 7, 8?
3: Jako v osmi takový ten standardní scouting tady, ale už je něco, čemu se říká rodinný scouting, a to je právě i v Česku, takže tam se jako děti můžou angažovat hlavně s rodičima, teda ne sami ještě od nějakých třeba pěti nebo tak. Takže když je ten zájem, tak se to dá dělat i takhle s malýma dětma. A já teda vedu oddíly s dětma, který jsou těch 8-10 a pak těch, co jsou 10-12.
0: A Verunka?
2: No, já jsem začínala prvně, když naše děti měly dospěly do skautského věku, tak první to bylo samozřejmé, že budu stát jako za Pavlem a podporovat jeho, aby se mohl vrátit ke skautingu. Tak jsem viděla moji roli jako takovou, jako spíš domácí podporu. Uspělo pár let a středisko střádalo vůdce, tak jsem začínala vlastně v té spíš administrativní organizační, celoorganizační roli jako ve vůdce střediska. A po krátkém času jsem začala objevovat, kde nám chybí lidi a vůdce a tak dál, tak jsem zastupovala tam, kde to bylo potřeba, a to hlavně bylo a je mezi těma staršíma skautama. A v současné době se i naše děti tam vyskytují, takže já jsem v těch dvou oddílech, kde máme v současné době děti, a to jsou děti ve věku 12 až 15 a 15 do 18.
0: Kdo vlastně může být skautským vůdcem? Je na to potřeba nějaká zvláštní kvalifikace?
3: Tak kvalifikace, kdyby jsem to měl srovnávat třeba s Českem, tak tam ta kvalifikace potřeba je, i když samozřejmě ne, že by bránila tomu, aby lidi mohli začít nebo zkusit nebo prostě přecházet z té role skauta jakoby oddíle toho staršího, který pak začne pomáhat s oddílem nikomu jinému a postupně třeba začne mít chuť ten oddíl vést, tak jsou na to kurzy v Česku. Tady ta podmínka jako z organizace není takováhle přímo. Zase tady na druhou stranu podmínka, aby člověk prošel kurzem, který je zaměřený na jakoby cítit se bezpečně na schůzce, bych to tak nazval. Je to hodně proti mobbingu nebo šikaně zaměřený, jakoby, což mi přijde zase na druhou stranu, že ne, že by to v Česku úplně nebylo na těch kurzech, ale tady jakoby je to opravdu vypíchnutý tak, že kdo chce to začít, tuto práci s dětmi jako dělat, tak musí ta organizace si hlídat, aby si prošel tady ten kurz, který jakoby dělá to, že by na té schůzce měl člověk umět zvládat, vytvořit jako bezpečný prostředí pro ty děti. Ale zas na druhou stranu, z mý strany jako hodně spíš kriticky vidím to, že tady se často vedoucí speciálně těch mladších dětí rekrutují z řad rodičů, který teda má jako zájem, aby děti chodili do skauta, tak jako teda sami se jako připojí k tomu, aby tam jakoby vedli, ale často to teda nejsou ani skauti třeba, nebo nemusí být, není tam žádná tady ta jako, teda ten, tohleto spojení, jakoby, že by to byli skauti, který, a taky jsou často už starší a jako rodiče jsou dost opatrnější a často vidí úplně jiné věci, než by jako ty mladý třeba 16-letý vůdcové, jako já jsem byl, když jsem začínal. A my jsme prostě jaký věci samozřejmě vůbec neviděli, že jo? Takže jsem rád, že děti se mnou přežili.
0: Takže více zodpovědnosti, ale méně zábavy.
3: Asi tak.
0: A co vaši synové, kterým je dnes 15 a 13 let, souzní s vámi ve skautingu, nebo jste zažili i nějakou revoltu, kdy toho skautského bylo u vás doma už prostě najednou moc?
2: Ještě ne. Já si myslím, že se snažíme hlídat, aby, jako já se tam z toho vědomá, že naše děti by byly radši, jestli bych nebyla v tom středisku, kde, nebo v tom oddíle, kde oni jsou. A mluvíme o tom, se snažím jako stranit, nebo všechny vůdce se snažíme stranit, protože jde to o to vychovat odpovědní mladí lidi, kteří se postarají sami o sebe.
0: A maminka s tatínkem můžou v tomhle úsilí trošku překážet, napadá mě.
2: No právě, ale myslím si, že relativně dobře to funguje a taky se snažím jako vycouvávat, když to jde. A i už vysíláme i v rámci skautu, i v rámci takového privátního, že oni prostě mají své skautské kamarády, tak jim pomáháme zařizovat vlastní výpravy a tak snad jako taky mají svoje chvilky, když nejsme poblíž.
0: Zkrátka se emancipují. V úvodu jsme slyšeli část skautského slibu, tuším ve 13 jazycích, jak ho pro svůj film Skautské století natočila dokumentaristka Olga Špátová. On se ten slib za více než 100 let skautingu mírně proměňoval. Třeba v tom původním britští skauti slibovali mimo jiné věrnost králi. Ti čeští to z pochopitelných důvodů nedělají, ale co Švédové?
3: No, to je spíš na tebe otázka.
0: Odpoví tady Veronika.
3: Věrnost králi se neslibuje už nakonec ani tady nebylo, podle mýho, protože ta možnost byla dvojí vždycky a byla to pro toho panovníka, teda jakoby, anebo pro tu zemi. Takže v Česku to byla vždycky ta země, Masarykovi se prostě věrnost neslibovala, ale a to bylo v té Švédsku taky teda, tam byla ta Fusterland, že jo. Tam byl ta země.
0: Na druhou stranu švédská královská rodina v čele s panovníkem Karlem Gustafem jsou nejprominentnějšími skauty ve vaší zemi. Už jste je viděli v kroji? Přišli někdy mezi vás nebo mezi skauty?
3: Já bych ještě takhle, je to hezký, že říkáš rodina, ale král nikdy nenechal své dcery chodit do skautu, protože to se nehodilo pro tu, no, jak by se to řeklo, dvůr. Prostě jeho ten syn, princ, ten chodil do skauta, sám král je něco jako čestný náčelník nebo něco v takovém smyslu, ale když teda tohleto přeskočím a odpovím na tvoji otázku, tak viděli jsme ho, byl za náma se podívat za skautama na Jamboree v roce 2017, myslím, no. A tam teda jsme ho viděli. Tam byl v kroji a mluvil k nám.
0: A je to pro Švédsko významný signál? Přeci jenom je to veřejně nejen známá, ale taková čelní osobnost švédského veřejného života. Je to pro skauty důležité, že se král angažuje, anebo hold, nebo zkrátka je jedním z mnoha?
2: Bych možná řekla, že spíš jeden z mnoha. Samozřejmě je to důležitý symbol. Skauting dostává mediální prostor díky tomu, že má takového důležitého ambasadora v čele. Ale taky si myslím, že Švédsko jako národ je takový, že trošku nějakým způsobem bojuje s hierarchiema a že král má historickou hodnotu, který každý Švéd... Jako je tady taková živá debata, jestli máme mít monarchii nebo republiku. A skautský hnutí ve Švédsku má taky svůj vnitřní boj. Je to velikánská organizace se skoro 80 tisíc členama. Nebo je to 70 tisíc?
3: No,
2: v každém případě tak samozřejmě jsou různý hnutí. Jistý, co jsou víc konzervativní a jiný části, které jsou hodně progresivní. A tak nějak se to taky odráží trošku v tady té otázce, že někdo je velmi
0: progresivní,
2: nebo jako prostě stolt.
3: Hrdý
2: na toho, že ten král nás reprezentuje a zase jiný lidi možná to vidí tak, jako že ta úřední generální jako ředitelka je vlastně důležitější.
0: Zmínili jsme skautský slib. Jsou nějaké významnější rozdíly v té české a švédské verzi slibů?
3: Tak rozdíly rozhodně jsou jako velmi významný, protože ten český slib je pořád ještě koncipovaný podle toho původního tříbodovýho jakoby znění, kde se teda by měly jako zrcadly ty tři základní principy skautingu, který jsou jakoby důležitý pro tu symboliku toho skautingu. A ve Švédsku to tak teda už jakoby není, tam se od tohohle toho odstoupilo někdy v 60. letech nebo ke konci 60. let. Takže už je to vlastně dávno. A úplně nevím, rád bych si jako někde dohledal ty diskuze, jak se tenkrát jakoby tady k tomu došlo a proč se to udělalo. Je fakt, že to musí schvalovat ta mezinárodní organizace skautská, to znění toho, jak slibu, tak teda skautského zákona, aby mohla si ta organizace pořád ještě říkat jako skautská. Takže tam nějaký jako požadavky z té hlavní organizace určitě byly a pak, když se to schválilo, tak to mělo nějakou motivaci, která tomu jako asi odpovídala, ale mě teda osobně, já jsem teda strašně konzervativní tady v tom, takže to možná se tady bude prolínat s celým tím rozhovorem, takže já jsem pro ten tříbodový slib a myslím si, že je to lepší než ta jedna věta, co je tady teda ve Švédsku.
0: Můžu vás poprosit, abychom i posluchačům zprostředkovali, o čem se tu vlastně bavíme, jestli byste byli tak hodní a přednesli ten slib v českém a švédském jazyce?
3: Tak já to teda zkusím vylovit. Je to opravdu červenec 1990. Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe, milovati vlast svou republiku československou a sloužití věrně v každé době. A teď je to jasně. Plniti povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské, duší i tělem být hotov pomáhati vlasti i bližním. A pak tam byla taková ta nepovinná doložka, k tomu mi dopomáhají Bůh, kterou teda věřící skauti v Česku, v Československu mohli dodávat.
0: A švédská verze?
2: A ano, ve švédské verze, a řeknu to teda švédsky a fakt česky, tak švédsky je to jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen, což znamená, slibuju, abych jak nejlépe umím řídit se skautským zákonem. A to je všechno.
0: Velmi stručné.
2: Ano.
0: Stručné a údajné.
3: No to odkazuje na ten skautský zákon, kde teda by ty všechny náležitosti těch skautských principů měly se vyskytovat. No.
0: Ale aby to nevypadalo, že ve Švédsku je všechno pouze inovované, tak musím zmínit, a opravte mě, pokud bych se pletla, ale myslím, že skauti mají ve Švédsku svůj ostrov, kde se pravidelně koná i tábor a to je opravdu návrat ke kořenům, vidíte, protože první skautský tábor v roce 1907 se konal na ostrově na britském Brownsea Islandu. Je to tak?
3: Ano.
2: Je to tak? Já myslím, že je jako, že máme polohu takovou, že jsme země u moře a máme souostrovy na obou strany zemi a jsou různý skautský ostrovy, kde jsou skautský základny. Právě ve Stockholmu tak bylo věnováno skautským hnutím stockholmským celý ostrov, kde hlavně samozřejmě v létě, ale i přes celý rok jsou různý skautský akce. A mezi tím je taky skautský běžmování a je tam kostel v srdci ostrova. A je to moc krásný.
0: Doufám, že ke skautskému běžmování se později ještě dostaneme, to mě velmi zajímá. Ale ještě k tomu ostrovu, Pavle, nemrzí tě, že čeští skauti tuhle možnost nemají, anebo místo, kde se ten tábor koná, není tak důležité?
3: Já myslím, jako pro mě je to zas na druhou stranu, jak jsem suchozemský skaut, protože v Česku jsou teda taky vodní skauti, tak já prostě ty ostrovy, jako my máme tábor co chvíli na nějakém ostrově a já se tam cítím vždycky strašně uzavřený, mně to přijde takový, jako, ne, na druhou stranu, je to strašně prýma, my když jsme byli skauti, tak jsme si dělali legraci a měli jsme dokonce nějakou písničku, která se jmenovala něco jako Junácký stát nebo tak něco. A bylo to právě o tom, že tam budou jenom skauti a nikdo jde tam nebude. A tady, když člověk jde na ten ostrov, tak teda musí člověk přimouřit trochu oči nad těma rodičema, třeba doprovodnejma, který jakoby nepracují s těma dětma aktivně po celý rok, ale vlastně tam opravdu jsou jenom skauti. To je taková jako skautská země, kde prostě člověk nepotká nikoho jinýho než skauta a všichni by si tam měli vlastně strašně rozumět a je to tam pro prýma jako a nálada tam bývá strašně dobrá. Většina těch dětí tady ve Stockholmu tam byla na několika táborech a opravdu to tam je pro ně taková jako, no jako srdcová záležitost. No. Často tam pak jezdí ještě sloužit jako starší a pomáhat s různýma věcma jako s těma, co jsou potřeba ten servis dělat pro ty ostatní. No.
0: Když se řekne skautský tábor u nás, tak i neskaut jako já si představí stany s podsadou a týpí a polní kuchyni a suché záchody na nějakém harmonickém místě v lese. Vystihla jsem to a čím se tedy liší skautský tábor ve Švédsku, když pominu ten ostrov?
3: No vlastně docela v dost věcech. No. Já bych řekl, že ta idylická část toho českého táboření je opravdu historicky daná spíš všema těma peripetiema, který jako byly v Česku, tak jak to známe z historie a všechny ty zákazy skautský, který dělali to, že se navazovalo vždycky na takový ty 30. leta a to táboření bylo vlastně velká část toho programu. Jako, není to jenom o tom tam jakoby něco dělat, jako hry a takový ty věci, učit se nové věci, ale je to i potom se o sebe postarat, dojít si na nákup, dojít si pro vodu, dojít si s odpadkama, kdybych tak jako všechno měl vyjmenovat, vařit si sami, no, jako sami si všechno dělat a bejt tam. A pro mě ten hlavní rozdíl je pořád v tom, že třeba v Česku jsou ty tábory podle mě dost standardně ještě aspoň na 3 týdny, kdežto teda tady se bavíme jako spíš o dnech, 4 dny, 5 dnů, v rámci jako i víkend a zase je to historicky daný, jsou tam ty rodiče, kteří si nechtějí brát třeba tu dovolenou tolik, není to tolik ty mladý vedoucí, který vlastně mají stejně prázdniny spolu s dětma. Takže do toho komprimovaného tábora, který je 4 dny, třeba s těma malýma dětma naprosto typicky, teď z toho jeden den je jako příjezd, nějaký postavení takových těch kempingových stanů z našeho jako pohledu českýho. A poslední den je odjezd, takže ty zbylý 2 dny se většinou snaží člověk být na vodě, jezdit s dětma třeba na plachetnicích nebo na kánojích na moři, ale jako už tam samozřejmě není čas ani na to jako stavět kamna nebo dělat takový ty jako velký brány a padací mosty a stany z podsadu například, nebo stavět tady týpí nebo toho druhu, kde teda musí člověk dělat dříví do toho stanu, aby jako musel mohl topit v tom týpí. Tak na tohle teda už není ani vlastně časový prostor, takže se to zapomíná. Tady to, když člověk mluví se starýma skautama, tak ano, stavili jsme kamna, tábor byl dlouhý, ale to jsou už 60. leta.
2: A taky je to součást toho, že se často jede hlavně do těch základnách, nebo že jako i s tím stanováním, že prostě všechno je víc efektivně udlaný, nebo mín takový jako vybudování opravdu vlastníma rukama, protože prostě na to není ten čas a chceš taky, aby ty děti měly nějaký ten pěkný letní zážitek. Takže takhle je ten rozdíl opravdu docela veliký.
0: Zmínili jste skautské běžmování. Váš starší syn Dak ho v loňském roce prožil. Co to vlastně je a jak to probíhá?
2: No, zaprvé ve Švédsku převažuje protestantická církev, takže je to protestantské běžmování. A celé Švédsko je relativně sekulární země. Takže často švédská církev má docela takový otevřený postoj k pojmu běžmování, kde abys mohla projít tím běžmovacím ceremoniálem, sice potřebuješ být pokřtený, což se nabízí jako v rámci toho běžmování pro mládež, která tím neprošla, když byla malá. Ale já si myslím, že jde hodně o to, že ta církev chce seznamovat tu mládež s myšlenkama křesťanskýma, ale taky s nějakým pátráním sami v sobě pro vlastních ideálech jim překládat ty velké otázky života a nechat jim prostor na to, aby sami o tom uvažovali, spíš než aby ten farář nebo ty jiní dospělí lidi, který ty děti provádí tady tím zážitkem, aby jim všechno přednášeli. Takže je to taková docela otevřená forma běžmování. A taky ten ceremoniál na konci typicky ve švédské církvi je spíš takový požehnání těch mladých lidech, než že by jako sami se velmi aktivním způsobem přiznávali k tomu, že budou zbytek života žít v rámci církve nebo s těma křesťanskýma hodnotama. Takže je to takový otevřenější druh běžmování.
0: A ta příprava na to je poměrně dlouhá, že? Pochopila jsem, že Dak byl vlastně na tom ostrově a připravoval se na tu událost poměrně dlouhou dobu, je to tak?
2: Ano. A já si myslím, že vlastně hlavně, nebo nevím, jestli je to obvyklý, ale často je, že ty běžmovací procedura takhle probíhá v rámci tábora. Někdy to je taky tak, že se setkává ta skupina přes celý rok, ale často je to pár týdnů v létě. A vlastně si myslím, že ten ceremoniál často není braný, jako, nebo ta nějak oslava na konci, že to není braný jako to hlavní, ale celá ta cesta, celá ta, to bytí spolu a uvažování o tady tom se bere, jako že si vlastně absorboval tu konfirmaci.
0: A jak dlouho to tedy trvá, ta celá událost?
2: Trošku se to líší od různých organizatorů, ale Dagoušek byl na tady tom táboře 4 týdny. Hmm. Což je zase zpátky k tomu, že to vlastně je křesťanský tábor v skautském rámci a je to pro ty švédský skauty unikátní zážitek, že se kombinuje ty hodnoty skautingu s tou morální stránkou křesťanstvím a že vlastně jsou v tom skautském prostředí hodně díl, než jinak bývají. Jak říkal Pavel, maximálně týden je ten jako nejdelší pobyt, co dřív zažili, taky to přispívá k tomu, že je v tom velikánská hloubka, že seš tak dlouho v takový atmosféře, co švédská, skautská mládež neprožívá, ale pro české mladí lidi je to, nebo skauty je to víc obvyklý.
0: Posloucháte za 5.5. Hosty na Proglasu jsou skaučtí vůdci ze Stockholmu Veronika a Pavel Šochmanovi. Našla jsem takovou zjednodušenou definici, podle které je skauting mezinárodní vzdělávací hnutí mládeže s 50 miliony členy. Nakolik je skauting podle vás univerzální myšlenkou?
3: Tak já myslím, že ta univerzalita se vlastně ukázala za těch 100 let existence. Ten skauting vznikal v Anglii na konci té viktoriánské éry, kdy vlastně ta společnost byla velmi jakoby svázaná všemožnýma pravidlama a nebylo úplně jednoduchý pro spoustu skupin ve společnosti si dělat vlastně, co chtějí. Ale i přesto, že to bylo vlastně jako produktem, řekněme, anglický nějaký společnosti nebo toho zakladatele, tak už pár let na to se skauting objevuje po celé Evropě, v Africe. Samozřejmě to mělo co dělat samozřejmě s koloniálním systémem té anglické jako kultury, ale opravdu i přesto, že ty kultury byly různý, Ázie, Afrika, Amerika, tak do pár let se ten skauting rozšířil po celém světě, ne proto, že by to bylo tak super jako napodobovat Angličany, ale protože to podle mýho je opravdu univerzální. A hledá to tu univerzální hodnotu v tom jakoby lidství. A já myslím, že ty morální hodnoty jako takový, nebo ta etika jako taková v tom je opravdu je silná. A myslím si, že pro mě zase bych řekl, že silnější vidět jakoby v tom českém skautingu pořád ještě dneska, než tady jakoby ve švédském, kde se to jako hodně stáčí podle mýho minimálně v tom očekávání těch rodičů, těch malých dětí, aby neseděli jenom doma třeba u počítače, tak je dám do skauta a půjdou jako do lesa aspoň jednou za čas, nebo tak, jo, že ta volnočasová aktivita je víc vidět, než jakoby ta morální hodnota. A to jako, až říct jako tady ve Švédsku, že to jako s hlavním smyslem toho skautingu je jako ta výchova, nebo že ta organizace je výchovná, tak je takový, jako že by to nebylo úplně všude jako rozuměno, jako že to tak by se dalo definovat. Jo? To rozhodně ne.
0: Vy ovšem máte družbu s českými skauty z Klecan, takže možná, že se vám daří propojovat ten švédský a český způsob. Jak to funguje? Jak často se můžete vidět? Jak funguje třeba jazykově komunikace mezi vašimi švédskými skauty a těmi českými z Klecan?
2: No, my jsme tu spolupráci, myslím, zavedli, doufám, že to teďka říkám správně, v roku 2018, že jsme byli poprvé s skupinou našich skautů navštívit klecanský skauty a jejich tábor v severních Čechách. A potom rok na to oni přišli za námi. Byli jsme i na tom skautském ostrově ve Stockholmu i jsme jeli do švédských horách spolu. A já bych řekla, že to setkávání bylo hlavně v rámci tady těch pobytech spolu. Sice se sledujeme různě po sociálních médiích, fandíme si, jsme si vyměnovali nějaké dopisy a tak, ale ty nejživější kontakty byly před těch setkáních a komunikujeme hlavně v angličtině. Švédský děti mluví hodně dobře anglicky. Myslím, že i přes těch 3-4 roky, co to je od minulý, když jsme se viděli, tak ten vývoj, čekám, rychle stoupá v Česku, jak právě ti děti víc a víc sledují mezinárodní, sociální, různý jako kontexty přes svoje obrazovky. Takže to funguje docela dobře, komunikovat anglicky. A letos, právě se asi o tom chceš zmínit, Hanko, tak zase se uvidíme letos v létě, když je další švédský takzvaný jambory, když se sejdou kolem 10 000 plus švédských skautů v jižním Švédsku. A jsme se rozhodli, že přijedou i ty švédský skauty z Klecanech nás tam navštívit, aby jsme tábořili spolu.
0: To je hezké, takže se rodí nějaká česko-švédská přátelství? Daří se to na tu vzdálenost?
2: No, já myslím, že jo. Je to samozřejmě individuální a je to taky tak v těch životech, těch mladých lidech, tak ten vývoj je veliký. A i když jsou nějaký přerušený 2-3 roku, tak když je ty 16, tak můžeš být úplně jinde. Za 3 roky, když je ty 19, než tam, kde jsi byl, když je ty 16. Takže bude to velmi zajímavý sledovat, jak se zase jako bude pokračovat tam, kde jsme minulé to zanechali. Ale moc se těšíme z obou stran.
0: Tak doufejme, že to vyjde. Dnešní pandemická doba mnohým aktivitám nepřeje. Mimochodem v Česku bylo skauty hodně vidět v souvislosti s pandemí covidu, kdy pomáhali a nakupovali lidem v izolaci nebo těm, které pandemie obzvláště ohrožuje. Skauti u nás dělali a dělají skvělou práci s velkým nasazením. Funguje to podobně i ve Švédsku?
3: Já myslím, že úplně to nebylo takhle organizovaný. Za prvý teda Švédsko se postavilo k pandemii úplně jinak, než jako velká většina států v Evropě, možná i ve světě, řekněme. Takže my jsme třeba činnost oproti českým skautům nemuseli vůbec přerušovat, jenom jsme nebyli loni celou zimu, jakoby neměli jsme možnost být v klubovně, museli jsme být vždycky venku, aby jsme jako zmenšovali to riziko přenosu. Ale kromě toho vlastně jsme měli oba tábory každý léto, teď ty pandemické léta, takže pro nás to vlastně znamenalo hlavně, že jsme byli jenom venku, což jako skauti umíme. To jako není tak náročný, protože třeba představa, že děláme s dětma schůzky přes dálku, jako přes počítače v nějakým jako režimu online, tak to teda...
0: To je hrůzostrašná představa přímo, že?
3: No, klobou dolů před skautama nebo vůbec i školama v Česku, který to museli mít jako denní chleba, takže to myslím, že byla úplně jiná zkušenost, ale myslím si ani, že nebylo tolik jako... Já si pamatuju, že třeba byly nějaké možnosti šít nějaký jednorázový obleky, které se dělaly tak jako docela živelně, se člověk mohl přihlásit, jít někam pracovat pár hodin a to myslím si, že i skauti jako samozřejmě dělali, ale nebylo to jakoby nějak centrálně řízený a nebylo to podle mě ani nějak zvlášť dlouho tady ty věci, že pak se začalo jako věcí už dostávat a už nebylo potřeba tady ty jakoby dobrovolnický nasazení tolik jakoby jako to bylo na tom začátku té pandemie, kdy se vlastně nic nevědělo a nebylo toho moc, ani těch ochranných prostředků.
0: A na jaké skautské akce se letos těšíte nejvíc?
2: No, rozhodně se moc těšíme na to, nebo aspoň já se na to setkání s našima českýma přátelema. Máme naplánovaný týden před tím švédským jambory, když budeme z skautský základny v jižním Švédsku asi dělat výlety do Kodany a podle moře tam putovat spolu. A potom pojedeme na ten jambory a myslím, že to opravdu bude silný zážitek a bude to úžasný to prožít spolu.
0: V pořadu za 5.5 si povídáme s Veronikou a Pavlem Šochmanovými, angažovanými skautskými vůdci ze Stockholmu. A nejen to, oba mají samozřejmě i své civilní zaměstnání a civilní životy. Veroniko a Pavle, jak se žije česko-švédské skautské rodině v největší metropoli Švédska?
3: My máme možná pro nás samozřejmě jako z našeho pohledu štěstí, že vlastně bydlíme na kraji města, nebo pro nás jako dostat se do města je vlastně skoro svátek, to by si člověk skoro vzal na sebe sváteční šaty, protože my bydlíme tady u lesa.
0: Takže
3: když
0: ideální...
3: Veronika pracuje ve městě, tak, ale jako...
0: Ideální prostředí pro vás.
3: No rozhodně, no. My se necítíme nějak jako městem stlačený. A ono taky, že jo, samozřejmě Švédsko je jinak na tom s tím prostorem, takže když Veronika mluví třeba tady o tom Stockholmském ostrovu, tak ono je to 2 hodiny autem jízda, jo, jenom do toho přístavu a potom ještě 30 minut lodí, takže ono, jakoby ty vzdálenosti jsou tu taky trochu jiný a ten rozptyl toho obyvatelstva je vlastně daleko větší, že? Takže my si žijeme takhle krásně u lesa, s těma skautama tady můžeme na každý schůzce místo do parku, co jsme třeba dělali v Praze v Karlíně, tak můžeme si prostě zajít do lesa opravdovýho, no. No, a děláme to.
0: Dočetla jsem se, že Stockholm se rozkládá na 14 ostrovech a říká se mu Benátky severu, protože třetina centra Stockholmu je tvořena vodou. Velmi mě zaujalo, když jsem Stockholm navštívila, že mnoho domů má místo parkoviště pro auto malý přístav na jachtu. Neměli byste být spíš vodní skauti?
2: Je jich hodně tady ve Stockholmu. Bych řekla, že zhruba půlka jsou vodní skauti.
0: Mohli by to být mořští skauti vlastně by to mohli.
2: No právě. Právě.
0: Je takové dělení skutečně nebo jenom žertujeme? Existují ve Švédsku nějaké skupiny typu mořští skauti, polární skauti, mě napadá. Je něco takového?
3: Ne, není, ale je pravda, že ty vodní skauti se tady vlastně, se to jako řekne jako mořský skauti. I když to může být jako jezerní skauti, ono to, ten výraz je proto jako docela podobný, nebo stejný možná.
0: No vydám, měl to být tak. Vtip a ono je to skutečnost.
3: No, a tak je to docela logický, že oni tady ty jezera nebo to moře, ono to tu jakoby je všude okolo a myslím si, že skauti se rádi vypravujou na velké cesty, ale polární skauti teda nemáme.
0: Skautský zákon praví, že skaut či skautka je ochránce přírody. Jak vás znám, tohle je pro vás pro oba velmi důležité.
2: No rozhodně. Za mě je to tak, že já jsem si vybrala tady ten směr i pracovně, že jsem se rozhodla během gymnázia, že chci nějak přispět společnosti. A přišlo mě, že tady ty otázky budou tak důležitý během mého života, že jsem se rozhodla tím pracovat.
0: Ty jsi vystudovala ekonomii a biologii, jestli se nepletu.
2: Ano, to je správně. Takže mám tady ty obě vzdělání a jsem trávila celý svůj pracovní život práci s udržitelným rozvojem. Hlavně v firemním světě, ale taky částečně v neziskovkách.
0: Pavle, ty jsi truhlář. Práce se dřevem, v tom je určitá harmonie, blízkost přírodě také.
3: No, je fakt, že dneska už toho dřeva se za stolik jako při té výrobě nepoužívá. Je to svým způsobem i dost jako nevhodný materiál, který se živej, takže prostě se kroutí a zvětšuje, zmenšuje podle ročního období, praská to a tak. A ne, jasně, tak je docela, každý řekne truhlář, tak to krásně voňavá práce, ale ne, taky to máme, samozřejmě děláme, já dělám teda v zakázkový vlastně výrobě, takže děláme každou věc úplně originál, takže to si myslím je moc prýma. No.
0: Ale jak jsem mohla pozorovat, když jsem vás navštívila, už je to tedy mnoho let, vy jste svůj život opravdu protchli tím ochranářským přístupem k přírodě. Pamatuji si, že vaše děti jste dávali do lesní školky a později školy. Je to u vás časté, nebo je i v tom trošku ten váš postoj výjimečný ve srovnání s jinými rodinami?
2: Já bych řekla, že samozřejmě Švédsko je diverzní jako každá země. Tady ta naše městská část je taková, jak jsme při největší přírodní rezervaci ve Stockholmu a jsme relativně blízko města, tak si myslím, že tady se přitahují hodně lidi všech různých povolání, který milují přírodu. A my rozhodně nejsme nějaký jako zelený radikálové v naší městské části, ale spíš docela v jistých věcích takový na normální části nebo konzervativnější části spektra.
3: Jakože
0: na švédské vlastně, poměry.
2: Ano.
3: Jako, je na to čtvrt tady naší.
2: No, jakože vlastníme auto, spousta lidí už nevlastní auto, jenom si ho pronajme, když má potřebu. My jezdíme sice všude na kolech, ale bydlíme v docela velkým domku, nějaký lidi to mají jako, jako rozhodnutí, aby šetřili přírodu, aby neměli víc čtverečních metrů, než vlastně potřebujou a tak dál. Takže je to tady v tom prostředí, kde naše děti vyrůstají relativně jako hardcore. Švédsko všeobecně si myslím, že když posloucháme takový předvolební debaty a tak dál, tak je jistý posun v tom, kde ta země se vyskytuje tady v těch otázkách, že tady opravdu nějak dospětí do toho, že ty otázky jsou důležitý, že si musíme tu společnost změnit.

0: tlakem ze západu nebo severu Evropy, případně, že se obávají o přílišné ekonomické dopady. Jak to vnímáte?
1: Je to smutný svým způsobem. Tady ta debata je opravdu už jako o, řekněme, krok dál a ty argumenty, takový ty základní, už tady se prostě nezdvihají, protože už jakoby je všichni berou jako základní. Jo. Už tady se pravděpodobně nenajde nikdo, kdo by zpochybňoval lidský zásah jako k přírodě, ale takže ta debata česká mi přijde často jako smutná a já jsem teda pravda konzervativní, ale jsem jako tady jako v evropské otázce jsem naprosto jako federalista, nejspíš už jako budu asi na dosmrti. Mi přijde, že ta Evropa naštěstí tlačí to, nejen teda samozřejmě Česko, ale jako tu Evropu jako opravdu dopředu, protože bez té Evropy, která tlačí na ten průmysl spíš než na ty státy, v tomhle případě asi třeba u toho Green Dealu, tak myslím si, že je to hodně vidět, že tomu Česko neuteče, což je prostě potřeba, jo. A no bohužel, říkáme, je to hlavně pro mě jako smutný. My jsme jako skauti vždycky měli takový to heslo, že opouštíme tábořiště ve stejným nebo lepším stavu, než jsme na něj jako přišli a neměli jsme budovaný základny jako tady. Ve Švédsku často jsou, takže my jsme přijeli prvou na zelenou louku a zpátky, kromě té pošlapané trávy, by tam nemělo po skautech vlastně nic zůstat. A to je ten přístup, který se mi líbí a který by se dal uplatňovat i z toho celoglobálního hlediska. Doufám, že teda bude víc a víc. No.
0: Nakonec i zakladatel skautingu Robert Baden-Powell ve svém posledním posmrtně zveřejněném poselství ke skautům vyslovil silnou výzvu: pokuste se zanechat tento svět o trochu lepším, než když jste na něj přišli. Daří se to skautům i dnes?
2: Těžká otázka. Ta snaha je strašně důležitá a opravdu univerzální a doufejme, a to bude pokračovat dalších 100+ let.
0: Tak vám přeji, aby se to vám i vašim mladým přátelům z oddílu beze zbytku dařilo. Veroniko a Pavle Šochmanovi, děkuji, že jste s námi byli, že jste se s námi spojili až ze Stockholmu, tedy na vzdálenost zhruba 1400 kilometrů, i když pro současné technologie je to hračka. Velmi si toho cením a přeji vám všechno dobré, nejen na vašich skautských toulkách světem. Naslyšenou.
1: Děkujeme.
2: Děkujeme.
1: Naslyšenou.
0: A od mikrofonu Rádia Proglas se loučí taky Hana Šarfová. Mějte se hezky, těším se některou další sobotu.

cíl, kam upírat zrak. Proč nevidím maják nad útesy čnít? Tvý světlo mít, tak nech ohně plát, na, ať vím, kudy jít, kdy radši mám stát. Ať měsíční svit se nesnaží sám

kde svítit máš mlhou i tmou. Bezesné noci, útesy, strach, rozháníš světlem a odvahou svou. Každej ať má po každý směr do jeho sfér, ten má

i v těch mých snech. Ta zář nikdy nekončí, tají se dech, jsi bodem tím všech světových stran, co zahání stín a zbaví mě ran. Jen maják smí mou společnost mít, sám ji mít, to je můj cíl, tam upírat zrak,

inspirace mnohočetným myelomem. Je možné, že o této nemoci mluví v Bibli prorok Habakuk před 2600 roky, když praví, kostižer mi vniká do kostí. Co je mnohočetný myelom? Je to zhoubné nádorové onemocnění, u kterého se množí změněné plazmatické buňky v kostní dřeni. Plazmocyty jsou specializované bílé krvinky, které produkují protilátky proti cizorodým částicím, například bakteriím. Jsou tak součástí našeho imunitního systému. Nedostatek zdravých plazmocytů snižuje imunitu. Zbytečné vadné plazmocyty se hromadí v těle a způsobují řadu problémů. Například poškozují ledviny a dělají v kostech dutiny, aby měli prostor pro sebe. Tyto buňky jsou věčné, protože na rozdíl od jiných neumírají. Podobně jako naše tělo tvoří lidská společnost systém s řadou požadavků na řádné zacházení. Ve společnosti musí být imunitní mechanismy, které potlačují cizorodé skutečnosti. Takovými jsou dnes dezinformace, které se množí přes elektronická média a oslabují imunitní systém společnosti. Zdravá společnost má dostatek lidí, kteří považují hledání pravdy za samozřejmost. Jakmile začne těchto lidí ubývat, dezinformace získávají větší prostor. Dezinformace putují společností a rozkládají její skelet. Ten převážně tvoří uznání důstojnosti každého člověka, když jsou někteří lidé nebo skupiny prohlášeny za méně cenné, jako by se rozpadla část naší kostry. Jako jsou myelomové buňky nezničitelné a zůstávají v těle, jsou dezinformace schopné usazovat se ve společnosti a zůstávají nevratně v mysli lidí. Jak se mnohočetný myelom léčí? Myelomové buňky se v těle maskují tak, že je imunitní systém nerozezná od zdravých bílých krvinek. Současné metody spoléhají na umělé molekuly vpravené do těla pacienta, které dokáží rozpoznat myelomovou buňku, označí ji a předají imunitnímu systému k likvidaci. Podobně je třeba dezinformace označit a rozeznat, v čem je její závadnost, jako je cílem imunitního systému zachování lidského života. Ve společnosti se jedná o zachování důstojnosti každého člověka. Skeletem společnosti je totiž důstojné místo pro každého člověka. Dezinformace vytvářejí narrativy, které se zahlodávají do paměti jejich konzumentů a vedou k nenávisti vůči druhým lidem. Imunitním systémem společnosti je každý z nás, komu není lhostejný osud lidí. Imunitou společnosti jsou pak pravdivé informace. Rozlišit pravdu od lži je ve složité společnosti obtížné, protože se lež maskuje pravdou, jako myelomové buňky se schovávají mezi bílými krvinkami. Proto je potřeba nasazení řady lidí a institucí, aby to zvládli. Vzpomeňme na diskuze o škodlivosti očkování. Je snadné plácnout, že očkování škodí a postrašení lidé tomu uvěří. Označit takové tvrzení za lež vyžaduje práci, argumenty a přesvědčivé chování mnoha lidí, aby se ti vystrašení uklidnili. Zdravý imunitní systém společnosti je potřeba stále pěstovat, podobně jako se máme starat o své zdraví.

Odbyla 6. hodina, vy máte naladěný Proglas, od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Dobré ráno. Je pondělí 12. října, významný den České republiky, den samizdatu. V katolickém kalendáři je památka svatého Radima, nevlastního bratra a spolupracovníka svatého Vojtěcha, benediktína, misionáře a prvního hnězdenského arcibiskupa zesnulého kolem roku 1011. Patří mezi ochránce Čech a Polska. Státní svátek Brazílie odkazuje na dekret papeže Pia XI. Z roku 1930, jímž byla Panna Maria z Aparecida prohlášena královnou a patronkou největší jihoamerické země. A ve Španělsku mají dnes státní svátek Den španělského kulturního dědictví. V tento den roku 1492 janovský mořeplavec ve španělských službách Krištof Kolumbus objevil Ameriku. A svátek má Marcel, jméno z latiny znamená malý bojovník. Tak nositelům tohoto jména blahopřejeme. Na Proglasu nás v tuto chvíli čeká ranní modlitba, kterou zahájíme četbou dnešního evangelia.

Z 11. kapitoly podle Lukáše. Když se u Ježíše zhromažďovaly zástupy, začal mluvit. Toto je pokolení zlé. Hledá znamení, ale jiné znamení mu dáno nebude, než znamení Jonášovo. Jako Jonáš byl znamením pro Ninivany, tak bude i syn člověka znamením pro toto pokolení. Královna jihu povstane na soudu proti mužům tohoto pokolení a odsoudí je, protože přišla až z daleké země, aby slyšela Šalamounovu moudrost, a zde je přece někdo více než Šalamoun. Ninivští mužové povstanou na soudu proti tomuto pokolení a odsoudí ho, protože se na základě Jonášova kázání obrátili. A zde je přece někdo více než Jonáš.

0: A 5:05 se k nám můžete připojit v modlitbě ranní chval. Dnes se s vámi modlí Natálie
1: a Pavel.
0: Prožíváme památku svatého Radima, biskupa. Nicméně většinu dnešních textů vezmeme ze 4. týdne žaltáře od strany 1279, v novějším vydání breviáře od strany 1279, ve starším od strany 1151. 1151. Pouze antifona k Zachariášovu kantiku a také závěrečná modlitba budou z památky strany 1754, 1754 nebo 1557. 1557. Ještě zopakuji, pro novější vydání breviáře jsou to dnes strany 1279 a 1754. Pro starší vydání strany 1151 a 1557. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky. A na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Děkujeme, o Bože náš, že jsi z lásky otcovské této noci naše byl stráž a že nad námi svou moc neprovedl nepřítel náš.
1: Tebe mi, Otče, prosíme, veď nás svým svatým duchem, ať před tebou nehřešíme, dej, ať tento celý den k tvé cti a chvále strávíme.
0: Zažeň od nás ďábla zlého, vzdal od nás i člověka lstivého a nepravého, pošli k naší ochraně anděla svého svatého.
1: A poněvadž v potu tváři svůj chléb jísti musíme, Bože, dobrý hospodáři, požehnej pracím naším, ať se nám zde dobře daří.
0: Na tvou lásku spoléháme, tobě se poroučíme, se vším, co od tebe máme, dej, ať ve zdraví času večerního se dočkáme.
1: Hned z rána nás, Bože, nasyť svou slitovností.
0: Pane, ty jsi nám býval útočištěm od pokolení do pokolení.
1: Dříve, než se zrodili hory, než povstala země a svět, od věčnosti do věčnosti jsi ty, Bože.
0: Rozkazem vracíš člověka v prach a pravíš, vraťte se smrtelníci.
1: Neboť 1000 let je v tvých očích, jako včerejší den, který minul, a jako noční hlídka.
0: Uchvacuješ je, jsou jako ranní sen, podobají se pučící trávě.
1: Z rána kvete a bují, večer je zkosena a vadne.
0: Hyneme v skutku pro tvůj hněv, děsíme se pro tvé rozhořčení.
1: Položil jsi před sebe naše viny, naše tajné hříchy jsou ve světle tvé tváře.
0: Neboť pominuli všechny naše dny v tvém hněvu, jako vzdech jsme dokončili svá léta.
1: Našich let bývá úhrnem 70, u toho, kdo je při síle 80.
0: Většina jich je lopota a trýzeň, neboť rychle pomíjejí a my odlétáme.
1: Kdo uváží sílu tvého hněvu a kdo se bojí tvé nevole?
0: Nauč nás počítat naše dny, ať dojdeme k moudrosti srdce.
1: Obrať se, Hospodine, jak dlouho ještě budeš čekat. Slituj se nad svými služebníky.
0: Naseť nás brzy svou slitovností, ať jásáme a radujeme se po celý život.
1: Potěš nás za dny, kdy jsi nás soužil, za léta, kdy jsme zakoušeli zlé.
0: Nechce ukáže tvým služebníkům tvoje dílo, tvá sláva jejich synům.
1: Ať je nad námi dobrotivost Pána našeho Boha, dej zdar práci našich rukou, dej zdar práci našich rukou.
0: S Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Hned z rána nás, Bože, nasyť svou slitovností.
1: Oslavujte Hospodina po všech končinách země.
0: Zpívejte Hospodinu píseň novou, jeho chválu od končin země.
1: Vy, kdo se vydáváte na moře a všechno, čím je naplněné, ostrovy a ti, kdo je obývají.
0: Ať zajásá poušť a její města, osady, v nichž bydlí Kedar.
1: Ať zpívají obyvatelé Petry, ať volají z vrcholů hor.
0: Ať vzdávají Hospodinu slávu, ať na ostrovech zvěstují jeho chválu.
1: Hospodin vyjde jako hrdina, jako bojovník se roznítí zápalem k boji.
0: Vydává lečný pokřik a přemůže své nepřátele.
1: Dlouho jsem byl nečinný, mlčel jsem a zdržoval se.
0: Nyní, jak rodička, budu křičet, sténat a zároveň nabírat dech.
1: Spustoším hory a vrchy, všechnu jejich zeleň nechám zvadnout.
0: Proměním řeky v ostrovy, vysuším bažiny.
1: Povedu slepé po cestě, kterou neznají, dám jim chodit po neznámých stezkách.
0: Tmu před nimi změním ve světlo, nerovnou půdu v rovinou.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Oslavujte Hospodina po všech končinách země. Chvalte jméno Hospodinovo, vy, kteří sloužíte v Hospodinově domě.
0: Chvalte jméno Hospodinovo, chvalte Hospodinovi služebníci,
1: kteří sloužíte v Hospodinově domě, v nádvořích domu našeho Boha.
0: Chvalte Hospodina, protože dobrý je Hospodin. Opěvujte jeho jméno, protože je sladké.
1: Neboť Hospodin si vyvolil Jakuba, Izraele za svůj majetek.
0: Vždyť já vím, velký je Hospodin, a náš Pán je nade všemi bohy.
1: Cokoliv chce Hospodin, činí na nebi i na zemi, v moři i ve všech hlubinách vod.
0: Přivádí mraky od končin země, blesky vyvolává déšť, ze svých komor vyvádí větry.
1: Pobil egyptské prvorozence, lidi i dobytek.
0: Seslal divy a zázraky uprostřed tebe, Egypte, na faraona a na všechny jeho služebníky.
1: Potřel mnohé k národy a zabil mocné krále.
0: Sichona, krále amorického, Oga, krále bašanského a všechny krále kananejské.
1: Jejich zemi dal do majetku Izraeli svému lidu.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Chvalte jméno Hospodinovo, vy, kteří sloužíte v Hospodinově domě. Děkujme Hospodinu, našemu Bohu, on nás zkouší, jako zkoušel naše otce. Myslete na to, jak jednal s Abrahamem a Izákem a co všechno se stalo Jakubovi. Jako je nezničil, když zkoumal jejich srdce, tak ani nás. Hospodin švihá ty, kteří jsou mu blízko, aby jim dal výstrahu.

0: Radujte se, spravedlivý, z Hospodina. Sluší se, aby ho všichni chválili.
1: Radujte se, spravedlivý, z Hospodina. Sluší se, aby ho všichni chválili.
0: Zpívejte mu píseň novou.
1: Sluší se, aby ho všichni chválili.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Radujte se, spravedlivý, z Hospodina. Sluší se, aby ho všichni chválili. Bratr, kterému pomáhá bratr, je jak opevněné město.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Zbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázala našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Bratr, kterému pomáhá bratr, je jak opevněné město.
0: Kristus vyslyší a spasí ty, kdo v něho doufají. Volejme k němu.
1: Pane, chválíme tě a doufáme v tebe. Pane, ty jsi štědrý a milosrdný.
0: Děkujeme ti za tvou nesmírnou lásku k nám.
1: Ty s Otcem neustále ve světě působíš.
0: Obnovuji všechno silou Svatého Ducha.
1: Otevři oči nám i našim bratřím.
0: Abychom dnes viděli tvé podivuhodné skutky.
1: Ty nás dnes voláš ke své službě.
0: Učiň, ať jsme našim bratřím služebníky tvé mnohotvárné milosti.
1: Pane, chválíme tě a doufáme v tebe.
0: A připojme modlitbu Páně. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, tvá prozřetelnost vedla svatého biskupa Radima, aby se stal svědkem mučednické smrti svého bratra Vojtěcha a pokračovatelem v jeho díle. Prosíme tě, veď i nás, abychom chápali a uskutečňovali odkaz bratrské spolupráce na tvém díle. Skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Amen. Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného. Amen. Amen.

pondělí 28. týdne v mezidobí čteme z knihy proroka Agea, druhá kapitola, její druhá část. Podtitul: Dosavadní kletba se změní v požehnání. Boží slib Zorobábelovi. 24. dne 9. měsíce 2. roku Dariovy vlády Hospodin oslovil proroka Agea. Tak praví Hospodin zástupů. Zeptej se kněží na tento příkaz zákona. Jestliže někdo nese posvěcené maso v lemu svého šatu a tím lemem se dotkne chleba nebo jiného jídla, vína, oleje nebo jiného pokrmu, bude tím chléb posvěcen? Kněží odpověděli, nebude. Ageus opět řekl, jestliže poskvrněný mrtvolou se dotkne něčeho z těchto věcí, budou poskvrněny. Kněží odpověděli, budou poskvrněny. Tu se Ageus ujal slova a řekl, právě tak je tomu přede mnou s tímto národem a s tímto lidem, pravý Hospodin. Právě tak je poskvrněna každá práce jejich rukou a všechno, co tam obětují. Nyní si dobře všimněte ode dneška i na příště. Dříve, než byl v Hospodinově chrámě pokládán kámen ke kameni, co se vám stávalo? Když někdo přistoupil k hromadě obilí pro 20 měřic, bylo jich 10. Když někdo přistoupil k lisu, aby načerpal 50 žbánů, bylo jich 20. Byl jsem vás žhavým větrem, obilnou snětí a krupobytím na všem, čím se vaše ruce zabývaly, ale ke mně jste se neobrátili, pravý Hospodin. Všimněte si dobře ode dneška i na příště, od 24. dne 9. měsíce, od dne, kdy byly položeny základy k Hospodinovu chrámu, všimněte si, je ještě zrno na sýpce. Nepřinesli ještě plody vinná réva, fíkovník, granátovník a olivový strom? Ode dneška budu žehnat. Hospodin oslovil Agea 24. dne měsíce po druhé. Řekni judskému místodržiteli Zorobábelovi, otřesu nebem i zemí a zvrátím královské trůny a zničím moc pohanských království. Převrátím válečný vůz s těmi, kdo na něm jedou, padnou koně se svými jezdci, každým mečem svého druha. V ten den, pravý Hospodin zástupů, vezmu tebe, můj služebníku Zorobábeli, synu Šealtielův, pravý Hospodin, a učiním z tebe pečetní prsten, neboť jsem tě vyvolil, pravý Hospodin zástupů.

A je tu 6. hodina a 30. minuta s Proglasem. Od mikrofonu zdraví a dobré ráno přeje Natálie Fajtová. Dnes je pondělí 12. října, významný den České republiky, den samizdatu. V katolickém kalendáři je památka svatého Radima, nevlastního bratra a spolupracovníka svatého Vojtěcha, benediktína, misionáře a prvního hnězdenského arcibiskupa zesnulého kolem roku 1011. Patří mezi ochránce Čech a Polska. Státní svátek Brazílie odkazuje na dekret papeže Pia XI. Z roku 1930, jímž byla Panna Maria z Aparecida prohlášena královnou a patronkou největší jihoamerické země. A ve Španělsku mají dnes státní svátek, den španělského kulturního dědictví. V tento den roku 1492 janovský mořeplavec ve španělských službách Krištof Kolumbus objevil Ameriku. 135 let uplynulo od narození německé filozofky Edith Steinové, karmelitky židovského původu, svaté Terezie Benedikty od kříže, mučednice nacismu z roku 1942, spolupatronky Evropy. Před 81 lety divadlo Spejbla a Hurvínka zahájilo své působení v Praze, v sále hasičského domu na Vinohradech. Před 35 lety bylo slavnostně otevřeno Stavovské divadlo v Praze po 8leté rekonstrukci. 75. dnes slaví řecko-katolický kněz, vysokoškolský učitel a publicista Václav Ventura, znalec patrologie a monastické teologie, autor knih. 80. má matematička a logička Kamila Bendová, odpůrkyně komunistické totality. A podle občanského kalendáře má svátek Marcel, jméno pochází z latiny a překládá se jako malý bojovník. Tak Marcelům vše dobré k dnešnímu svátku. A jaké bude počasí? Bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne místy i jasno, výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, četnější na horách a na severu a také severovýchodě území, tam mohou být v noci nad 1200 metrů i smíšené nebo sněhové. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší denní teploty 10 až 15 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 17 a v 1000 metrech na horách bude kolem 6 stupňů. Tolik o počasí. Na Proglasu teď pokračujeme proudem písniček, potom pozvu všechny děti k rannímu zíváčku v 6 hodin a 45 minut a od 7 hodiny nabízíme zpravodajský servis Českého rozhlasu Plus. Teď nám bude zpívat Karel Plíhal.

no kolem splané. Je pozdě marné naděje, co má se stát, se stane. Je pozdě marné naděje, co má se stát, se stane.

Ahoj holky a kluci, zdravím všechna raní ptáčata, která už vyskočila ze svých pelíšků. Máme tu pondělí a s tím také raní zíváček. Tak doufám, že jste se na dnešek hezky vyspali a že jste si přes víkend pěkně odpočinuli a že se aspoň trošinku těšíte na dnešní soutěž. Tam budeme hádat postavu z Bible. A na začátek se pojďme pomodlit a zahájit tak nový den. V jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane Ježíši, děkujeme ti za nové ráno, prosíme tě za celý týden, kdy budeme chodit do školy, ať zvládneme všechny písemky a zkoušky, ať máme radost, že poznáváme svět okolo nás. Amen. No a protože jsou mezi námi tací, kteří nemůžou do školy, protože jsou právě nemocní, tak aby se rychleji uzdravili, posílám vám písničku Pan doktor Janoušek.

zardenky kašel spála. Teploměr mamince nahání, vždycky se tolik bála. Kdo to k nám pospíchá po schodech? Trochu mě ty kroky děsí. Pan doktor popadá sotva dech.

časem prý vzpomínka o korán, a potom v dým se nám změní. Vzpomínám na pana doktora, který tu dávno už není. Vzpomínám na dětská stonání, na pána, který mě chrání. Pan doktor ke mně se naklání, já ho chci pohladit dlaní.

0: Dohrála nám písnička a je tu čas soutěže, kde nás navštíví nějaká postava z Bible. Pokud je tedy poznáte, můžete zavolat přímo do vysílání na číslo 739 850 345. 739 850 345. Dnes k nám tedy promlouvá muž, který dostal od Hospodina velmi neobvyklý a těžký úkol. To vám už můžu prozradit. Tak dobře, poslouchejte, co nám o sobě poví. Ahoj děti. Žil jsem v době, kdy lidé na světě zapomněli na to, co je dobré. Hospodin se proto rozhodl, že zemi potrestá velkou potopou. Ke mně však promluvil a dal mi důležitý úkol – postavit velkou dřevěnou archu a vzít na ní pár od každého zvířecího druhu. Sousedé si klepali na čelo a smáli se mi, protože na suché zemi stavět obří loď nedávalo nikomu smysl. Já jsem ale Hospodina poslechl a úkol splnil do posledního detailu. Když pak přišel dešťový příval, byl jsem na lodi v bezpečí a spolu se mnou také má rodina a zvířátka. Víte, jak se jmenuji? Pokud ano, můžete to zavolat na číslo 739 850 345. A už tu máme dnešního volajícího, tak zvedáme telefon. Dobré ráno.
1: Tady František.
0: Ahoj Františku. Tak nám povíš, jaká je správná odpověď?
1: Noé.
0: Perfektně, je to Noé, skutečně. Tak jo, Františku, jak jsi prožil víkend?
1: Dobře.
0: Dobře, co jsi dělal zajímavého? Byl jsi doma, nebo jste třeba jeli někam na výlet?
1: Díval jsem se na Stardan.
0: Na Stardan se zdíval a dobré? Líbilo? Máš už svého favorita nebo favoritku?
1: Ne.
0: Ještě ne? Dobře. A máš nějaké plány na dnešek po škole, co budeš dělat odpoledne?
1: Brouz.
0: Tak jo, tak já ti moc děkuju, že jsi zavolal a dám ti teďka vybrat písničku. Dneska tady mám Klokana, Plže a nebo Macha a Šebestovou. My jsme žáci 3. B.
1: Macha a Šebestová.
0: Dobře, a komu písničku věnujeme?
1: Mamince a všem, co se snažili zavolat, ale nezavolali se.
0: Dobře, to je u tebe hezké. Tak všem těmto posíláme písničku, tobě moc děkuji, měj se hezky a těším se zase příště. Ahoj.
1: Ahoj.

Dohrála nám písnička na přání, kterou se dneska vysoutěžil František. Uhodl, že dnešním hrdinou soutěže byl Noé. Tak si pojďme jeho příběh ještě připomenout. Noé na Arše nestrávil jen pár dní, ale s rodinou a zvířaty tam plul více než rok. Pomáhali mu třeba jeho tři synové, Šem, Chám a Jafet. Třeba si vzpomínáte na ta jména. No a když pršet přestalo, vypustil Noé z archy holubici. Když se později vrátila s olivovou ratolestí v zobáčku, bylo to znamení, že voda už opadá a na zemi znovu může klíčit život. Na nebi se potom objevila duha. Tak až děti příště na obloze uvidíte duhu po dešti, tak si můžete vzpomenout právě na Noéma. Přesně duhu totiž Hospodin daroval Noémovi a celému světu jako slib, že už nikdy nepřijde taková velká potopa. A já myslím, že bychom se ještě Noémův příběh mohli připomenout ve známé písničce Stará archa.

písničkou od Spiritual Quintetu jsme se rozloučili dneska s Raním Zíváčkem, s Noémovým příběhem a už se s vámi pro dnešek také rozloučím. Moc vám děkuji za to, že jste dneska poslouchali, že soutěžíte v Raním Zíváčku. Ať se vám dneska daří všechno, co vás čeká, mějte pěkné pondělí a zítra se na vás budu zase těšit v 6.45 a čeká nás pohádkový bazar.

0: nešetříme na chlapci, táto šahni do kapci.
1: Do školy se holt musí, ale ještě předtím si nalaď raní zíváček.

0: Haló, haló. Internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.
1: Blíží se 7:00 a s ní zprávy Českého rozhlasu Plus.
2: 7:00 vysíláme Ranní Plus a pro nově příchozí je slušnost se představit. Mé jméno je Tomáš Pavlíček a vedle mě sedí
3: Šárka Feniková.
4: Český rozhlas Plus.
3: A které hlavní události v tuto dobu pondělí 12. října sledujeme? Jakou strategii zvolí kandidáti do druhého kola senátních voleb?
2: Proč je v Česku nedostatek revmatologů a jak to řešit?
3: A jaké důsledky má nejkrvavější útok na Riad za 10 let?
2: Dozvíte se po zprávách s Martinem Matějkou.
5: O pražské koalici budou dnes odpoledne jednat zástupci vítězného hnutí STAN a druhého Spolu pro Prahu. Obě uskupení mají dohromady 34 z 65 zastupitelů hlavního města. Lídr hnutí STAN Petr Hlaváček řekl, že koalice jen se Spolu se nedá vyloučit, byla by podle něj ale křehká. Zítra nebo ve středu chtějí starostové pokračovat ve schůzkách taky s Prahou, Sobě a Piráty. Hlaváček říká, o jaké gestce mají ve vedení města zájem.
6: My určitě chceme primátora, rozvoj. Určitě bude vášnivá diskuze o financích a určitě stojíme o školství a životní prostředí.
5: V Plzni bude vládnout vítězné hnutí ANO s uskupením Pro Plzeň s podporou lidovců a hnutím STAN. V 47 členem zastupitelstvu budou mít většinu 34 hlasů. Navážou tak na dosavadní koalici jen bez Pirátů, kteří se do zastupitelstva nedostali. A v opozici budou ODS a koalice Chceme Plzeň.
7: Vítězné ANO se nejprve dohodlo s uskupením Pro Plzeň, což ocenil jeho lídr Tomáš Morávek.
8: Měli jsme velkou schodu na programu.
7: Dál pak jednali o koalici jako dvojblok. Lídr hnutí ANO a současný primátor Roman Zarzický zdůvodnil, proč se nakonec rozhodli pro STAN.
9: Je to určitě osvědčený model. Získali jsme i dobrou nabídku ze strany ODS, ale my jsme se ji rozhodli nevyužít, protože ta předvolební retorika byla za nás tendenční lživá.
7: Možnost pokračovat ve vedení Plzně vítá lídr STAN Aleš Stolar.
10: Pro nás je to velmi důležité, protože ve volbách jsme dosáhli skvělého výsledku.
7: Koaliční smlouvu podepíšou tento týden. Z Plzně Lukáš Milota, Český rozhlas.
5: Koaliční lídři znovu projednají novelu školského zákona. Ta počítá se změnou financování asistentů pedagogů. Peníze by na ně školy nově dostávaly podle počtu žáků ve třídě na místo financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Asistenti by se tak stali plnohodnotnou součástí školy a ředitelé by pak sami rozhodovali, kde jsou aktuálně potřeba. A s návrhem ministra školství Roberta Plagy za hnutí ANO na posledním jednání vlády nesouhlasilo hnutí SPD a motoristé, kteří požadují větší revizi inkluze ve školství. Podle Plagy ale novela přinese zásadní změny.
11: My jsme slíbili zásadní revizi inkluze s tím, že ty nejméně efektivní prvky napravíme tak, aby to fungovalo a zvýšila se kvalita výuky. Ten zákon má změnit systém toho, abychom dokázali na školách vytvořit stabilní zázemí, dali jistotu asistentům pedagoga, zároveň dali flexibilitu ředitelům škol, abychom také ulevili těm poradnám.
5: A pro revizi inkluze ve školství je třeba i opoziční poslankyně Renáta Zajíčková z ODS. Podle ní bude ale tato změna znamenat velký tlak na ředitele škol.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil dohodu o energetickém příměří s Ruskem za dobrou zprávu. Reagoval tak na amerického prezidenta Donalda Trumpa, který příměří oznámil. Rusko se k tomu zatím oficiálně nevyjádřilo.
12: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu řekl, že Ukrajina je připravena zastavit útoky na ruskou energetiku a počítá s obdobnou připraveností Ruska. Ukrajinské ozbrojené síly už dostaly příslušné rozkazy, řekl Zelenský. Ukrajinský prezident ale zároveň pochybuje o tom, že Rusko bude dohodu dodržovat. Jako příklad uvedl ruský útok na charkovskou elektroteplárnu TEC-5, ke kterému došlo poté, co Donald Trump oznámil dohodu. dohodu o energetickém příměří. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
5: Americký federální úřad pro letectví vyzval americké letecké společnosti k opatrnosti při letech do Saudské Arábie nebo při přeletech přes její území. Odkazuje přitom na bezpečnostní hrozby související s pokračující vojenskou aktivitou a rušení navigačních systémů. Agentura Reuters dodává, že varování od FAA přichází po víkendových útocích na mezinárodní letiště v Riádu a k sobotnímu úderu, který nepřežilo 13 lidí, se přihlásilo jemenské povstalecké hnutí Husiů. Saudská Arábie proti nim bojuje v občanské válce v Jemenu a podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu. Na letiště v Riádu Husiové útočí opakovaně. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. A Slovenci v referendu těsně odmítli novelu zákona, která mění fungování parlamentních vyšetřovacích komisí. A proti jejímu přijetí se vyslovilo přibližně 51% hlasujících. Na rozdíl od dalších tří souběžných referend bylo toto hlasování pro vládu závazné.
13: Podle vlády premiéra Janeze Janči a zastánců novely zákona o parlamentních komisích mají změny vést k účinnější kontrole politiků a bránit zneužívání komisí. Odpůrci novely varují před zásahy do práv novinářů, nevládních organizací či podnikatelů spojených s veřejnými činiteli. Úprava totiž mimo jiné omezuje možnosti napadnout postup komisí u ústavního soudu a podle kritiků otevírá prostor pro politicky motivované vyšetřování. V jednom ze souběžných referend se Slovinci vyslovili také pro zrušení povinných poplatků pro veřejnoprávní stanici RTV. V tomto případě je ale hlas voličů pouze poradní. Ze západního Balkánu Téa Veseláková, Český rozhlas.
5: Každá druhá průmyslová firma v Česku očekává v budoucnu nedostatek vody a kromě toho se obávají taky jeho zdražení. Ukázal to průzkum Svazu průmyslu a dopravy, ve kterém na přelomu srpna a září odpovídali zástupci více než stovky firem. A polovině firem už náklady na vodu vzrostly v posledních 5 letech. Třetině z nich i přes úsporná opatření. Na ně můžou čerpat podporu od ministerstva průmyslu. Rezort od roku 2022 vyčlenil už skoro 1 miliardu korun. Říká mluvčí ministerstva Tadeáš Provazník.
14: Podpořené projekty pocházejí z různých odvětví, nejčastěji z průmyslu a výroby a provozů s významnou spotřebou vody. Zastoupeny jsou například potravinářství, nápojový průmysl, textilní, chemický a kovozpracující průmysl, papírenství, výroba stavebních materiálů nebo strojírenství.
5: Firmy od státu očekávají větší investice do vodárenských soustav. Ministerstvo zemědělství třeba financuje výstavbu rybníků a plánuje vybudovat nové vodní nádrže. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Ostravy u Rohlenky na kilometru 205 řeší nehodu osobního auta s nákladním. Projíždí se jen levým pruhem a kolona je od sjezdu na Rousínov z kilometru 216 zdržení více než hodinu. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy u sjezdu na Unhošť na 12. kilometru je omezení a kolona z 16. kilometru je asi na 20 minut. A na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem na začátku dálnice u sjezdu na Březiněves je nepojízdný kamion v pravém pruhu a kolona od je asi na 20 minut. Na D5 kolona na příjezdu do Prahy z Plzně, je to od Rudné z 6. kilometru až na Pražský okruh k nehodě u Jinočan na 21. kilometru a zdržení je skoro 40 minut. Na silnici 3 z Benešova do Prahy od sjezdu na Čerčany na D1 zdržení asi půl hodiny. V Praze už se ucpává Kbelská ulice směrem k Ústecké dálnici D8. U sjezdu na Letňany je omezení do jednoho pruhu a kolona je z Novopatské od Černého mostu asi na půl hodiny. Další informace z dopravy za 30 minut a dobře dojeď. Přes den bude polojasno až oblačno ráno a dopoledne místy i jasno. A nejvyšší odpolední teploty 10 až 15 stupňů. Na jihu Moravy naměří až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
15: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Ceny Celestína Opice za vzor v péči o nemocné a potřebné udělil po roce v Brně Řád milosrdných bratří. Vyznamenal sociálního pracovníka Petra Šůchu, který se mnoho let věnuje lidem bez domova a nemocným v městské části Praha 2. Ocenil také obecně prospěšnou společnost Siriri za pomoc potřebným ve Středoafrické republice, především za projekty ve zdravotnictví a školství. Třetím laureátem ceny Celestína Opice za rok 2026 se stal technolog Tomáš Studeník, zakladatel projektu Celestinus, pojmenovaného shodou okolností právě po milosrdném bratrovi, který byl v 19. století průkopníkem éterové anestezie v českých zemích. Studeník léta organizuje takzvané inkubátory zaměřené na spolupráci studentů medicíny, technických a IT oborů. Dává je dohromady v týmech, které pak řeší konkrétní problémy ve zdravotnictví.

0: Přednášky, konference, programy pro děti i dospělé a také veletrh s nabídkou škol a pracovních příležitostí v Libereckém kraji nabídne tento týden 20. ročník projektu Eduka Week. Patří k největším akcím svého druhu v Česku. Láká 10 000 návštěvníků.
1: My jsme se rozhodli představit všechny školy z Libereckého kraje, ať už jsou zřizované přímo krajem, anebo jinými zřizovateli soukromými, aby vlastně jsme opravdu představili tu šíři, kterou máme v našem kraji. A rozhodli jsme se, protože se vlastně nám sem dostávalo spoustu i škol mimokrajských. V souvislosti s demografickou křivkou se nám pak stává, že nám ty děti odchází za hranice Libereckého kraje. My přitom tady máme jako tu nabídku skvělou.
0: Říká náměstkyně hejtmana Jitka Skalecká. Nabídku oborů představí školy v hlavním programu Eduka Expo v Liberci od čtvrtka do soboty. Stánek tam ale rozbalí třeba bývalý učitel a influencer Robin Řežábek, tvůrce populárních vzdělávacích streamů, které pomáhají s přípravou na přijímací zkoušky nebo k maturitě.
2: Bílého koně slyšel jsem maržát na dolní zčeřelé stráni. Slyšel jsem, slyšel několikrát,

mě v noci dnes nad úvozem, musím jít za ním, volal by zas. Tiše jej pohladím laskavou dlaní, řeknu mu, koníčku bílý, vidíš, že přišel jsem, neměl jsem stání, jak milé louky se orosily. Sednu si na něj, jak dáme se v cval, mraky nám stíny do cesty vženou, bude to

0: V Praze pokračuje Mezinárodní festival pravoslavné hudby Archeon Kalos. Další koncert bude ve středu večer v kostele svatého Václava na Zderaze v Breslově ulici. Pod názvem Filokalie dneška, soudobá duchovní hudba, nabídne mimo jiné skladbu rusko-německého skladatele hudby 20. století Alfreda Schnittkeho. Na přehlídce nezazní poprvé, sdělil Proglasu její ředitel Marius Christu.
1: Na prvním ročníku festivalu zazněl koncert pro zbor Alfreda Schnittkeho podání stejného zboru, pražští pěvci, pod vedením Stanislava Mistra. Mělo to tehdy velký úspěch. Měli jsme plný sál a i lidi velmi spontánně psali články o tom koncertu. Takže jsme si řekli, uplynulo skoro 17 let, takže by bylo dobré to opakovat. A ještě bych chtěl zmínit, že na koncertě vedle skladby Alfreda Schnittkeho zazní taky světová premiéra českého skladatele Jana Dřizále s názvem Two Sacred Songs, tedy dvě posvátné písně. Je to zhudebnění části písně písní.
0: Začátek středečního koncertu u svatého Václava v Praze na Zderaze je v 19.30.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, Kutné Hoře a v Příbrami. Pokrývají tato města a okolí. Praha, Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, Čáslav, Čelákovice, Jesenice, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Králův Dvůr, Kutná Hora, Mělník, Milovice, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram a Říčany. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Je 7 hodin 31 minut pondělí 12. října a dobré ráno s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. Dnes je významný den České republiky, den samizdatu. Katolický kalendář připomíná památku svatého Radima, nevlastního bratra a spolupracovníka svatého Vojtěcha, benediktína, misionáře a prvního hnězdenského arcibiskupa, zesnulého kolem roku 1011. Patří mezi ochránce Čech a Polska. Státní svátek Brazílie odkazuje na dekret papeže Pia XI. Z roku 1930, kterým byla Panna Maria z Aparecida prohlášena královnou a patronkou největší jihoamerické země. 135 let uplynulo od narození německé filozofky Edith Steinové, karmelitky židovského původu svaté Terezie Benedikty od Kříže, mučednice nacismu z roku 1942, spolupatronky Evropy. Slavnostním otevřením nové školní budovy před 130 lety zahájila působení lesnická škola v Hranicích. 100 let by se dožila sportovní gymnastka Eliška Misáková, držitelka zlaté olympijské medaile in memoriam. Zemřela v srpnu 1948 během olympiády v Londýně, kde se podílela na prvenství české reprezentace. Před 95 lety nahoře Corcovado nad Riem de Janeirem vztyčili bezmála 40-metrovou sochu Krista Spasitele, dílo francouzského umělce Paula Landovského. Před 35 lety bylo slavnostně otevřeno Stavovské divadlo v Praze po 8leté rekonstrukci. 75 dnes slaví řecko-katolický kněz, vysokoškolský učitel a publicista Václav Ventura, znalec patrologie a monastické teologie, autor knih. 80 má matematička a logička Kamila Bendová, odpůrkyně komunistické totality. A podle občanského kalendáře má svátek Marcel, jméno pochází z latiny a znamená malý bojovník. Tak Marcelům vše dobré k dnešnímu svátku. Nyní krátce k počasí. Dnes bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne místy i jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, četnější budou na horách, na severu a také severovýchodě území, kde mohou být nad 1200 metrů i smíšené nebo sněhové. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší denní teploty 10 až 15 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 17 a v 1000 metrech na horách jen kolem 6. A bude vát slabý místy, hlavně na Moravě a ve Slezsku, mírný severozápadní až západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. Večer bude slábnout. Tolik o počasí. A když se podíváme do programu vysílání, tak nás čeká ranní hudební kompas v 7 hodin a 45 minut. Tam se nám představí iránské zpěvačky sestry Mahsa a Marjan Vahdat. V 8 hodin přeladíme na zprávy Českého rozhlasu Plus. Krátce po zprávách přineseme přehled očekávaných událostí a od 9. hodiny naladíte pořad Před kostelem. Josef Javůrek navštívil s mikrofonem svoji skoro rodnou vesničku Knířov, která slaví 800 let od první písemné zmínky. U této příležitosti místní osadní výbor pod vedením Jaromíra Holuba připravil výstavu fotografií a obrazů v místní faře a základní škole. Zájemci se na místě mohli začíst do podrobně zmapované historie obce a jejího okolí nebo zakoupit pohlednice vydané jen k této příležitosti. Odpoledne se v místním kostele Zvěstování Panny Marie konal varhanní koncert. Jehož nahrávka v tomto pořadu zazní. Vrcholem celé akce byla přednáška Soni Krátké z Krajského technického muzea ve Vysokém Mýtě, kterou uslyšíte v plném rozsahu. To je tedy pozvánka pro vás na dnešní ráno s Proglasem. Teď si pustíme píseň Nositelé světla, zpívají Pavlína Jíčová a Adéla Bohadlo.

0: face. Romští i neromští křesťané z různých církví se setkali v sobotu v Ústí nad Labem v modlitebně Církve bratrské na konferenci Společně k lidem. Sdíleli zkušenosti, jak jednotlivé církve a křesťanské iniciativy hledají cesty k lidem, k Romům, k dětem, mladým lidem, lidem s postižením a dalším. Součástí programu bylo představení publikace Romské duchovní texty a písně. Konferenci organizovala Církev adventistů 7. dne spolu s pracovní skupinou pro Romy Ekumenické rady církví. Té předsedá farář Českobratrské církve evangelické pro menšiny Mikuláš Vymětal.
1: Komise pro Romy Ekumenické rady církví vlastně se dlouhodobě jako věnuje tematikou začlenění Romů do církve a taky jakým způsobem vlastně křesťané, kteří jsou Romové, jsou v církvi vítáni a jak dosáhnout k tomu, aby v církvi byli opravdu jako vítáni. Máme vlastně mnoho takových míst, kde jsou živí romský sbory a tak jednou za rok pořádáme konferenci, kde se vlastně setkávají romští i neromští křesťané, kteří přijdou z celé České republiky. Ústí nad Labem je místo, kde je hodně Romů a kde jako pěkný romský sbor adventistické církve. Se rádi vždycky vidíme, že to je jako velký obohacení pro ty, kteří přijdou někteří až z Ostravska se svými písněmi a taky jsou mezi námi přátelské vztahy. Je to vlastně zajímavé, jak máme některá témata jako společná v práci s Romy a práci romských církví. Potom každá církev svůj úkol sdílet evangelium s Romy taky vnímá jiným způsobem. Takže když se o tom společně bavíme, tak to chápeme jako třejší, než bychom čekali a že ne každý musí být jako stejný jako ty ostatní. Já vlastně všede mezi křesťany, celocírkevní farář pro menšiny, tak potkávám lidi, kteří mají Romy rádi, i když to sami Romové nejsou a hledají k ním cestu. Tak myslím si, že pro ně je to jakoby to nejlepší, že se mohou takhle setkat a někteří poprvé přijdou na romský bohoslužby. Když přijdou Romové na neromský bohoslužby, tak dost často se jim tam žel stane, že některý lidi na ně nekoukají moc hezky, že tam nejsou vítaní. Když to na romských bohoslužbách neromové jsou většinou vítaně, jsou rádi, že za nimi ti neromové přišli, ti romové, tak to mohou zažít a myslím, že to taky vlastně jako příležitost i pro křesťany z Ústí nad Labem, kterých není moc vlastně do ekumeny zařadit taky romský sbor a poprvé se jako potkat s Romy a poprvé být na romské bohoslužbě. Poprvé to bývá většinou jako hezká, zajímavá zkušenost.
0: Řekl pro Glasu předseda pracovní skupiny pro Romy Ekumenické rady církví a farář Českobratrské církve evangelické pro menšiny Mikuláš Vymětal.

0: A krátce před 8 hodinou už je čas na ranní hudební kompas.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: Tentokrát se představíme iránské zpěvačky sestry Mahsu a Marjan Vahdat. Před několika dny vyšlo společné album Hearts Endless Garden. Jako první ukázku se z něj poslechneme skladbu The Red Lament of Our Soul.

Zpívají nám sestry Mahsa a Marjan Vahdat, původem z Iránu. Na svém novém albu zhudebňují poezii z různých období iránské literatury. Vedle klasických básníků Hafeze a Rumího se na albu objevují texty několika současných autorů. Hudební stránka alba spojuje klasickou perskou hudební tradici s prvky evropské vážné hudby. Aranžér Atabak Eliasi, který se dobře orientuje jak v tradiční hudbě, tak v západní harmonii, vytváří pro jednotlivé nástroje riffy a linky, jež doplňují zpěv obou sester. Jejich hlasy se někdy střídají v principu otázky a odpovědi, jinde se navzájem zrcadlí. Výsledný zvukový prostor výrazně formoval také producent Erik Hillestad. Pod titulem Woven Verses, neboli propletené verše, odkazuje nejen k samotnému způsobu práce s poezií, ale také k perskému koberci, který je v iránské kultuře symbolem zahrady a ráje a představuje důležitou součást života a kulturní paměti. Stejně jako se v kobercových vzorech po generace uchovávají motivy a příběhy, nesou podle autorů alba básně příběhy, metafory a symboly napříč časem. Projekt je zároveň spojen s osobním příběhem obou sester, jejich vztahem k Iránu a s jejich uměleckou cestou, kterou popisují jako pokračování v uchovávání a oživování kulturního a duchovního dědictví své země. Další dvě skladby se jmenují Garden of Hope a The Spring of a Dream.

0: Poslouchali jsme iránské zpěvačky sestry Mahsu a Marjan Vahdat. Dnes odpoledne se v hudebním kompasu budeme věnovat novému albu brněnské folkrockové skupiny Folk Team. Zítra ráno si představíme společný projekt belgické skupiny Motik a gruzínského vokálního souboru Satanao. A zítra odpoledne se budeme věnovat novému albu rockové skupiny Sugar and Spice Holding Company. Hudební kompas pro vás připravuje Milan Tesař.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: A nyní už zprávy Českého rozhlasu Plus.
2: Října, dobré ráno, vám přeji Tomáš Pavlíček
3: a Šárka Feniková.
4: Český rozhlas Plus.
3: Tři body, které charakterizují tuhle hodinu. Jaké poučení si berou největší strany ve vládě a v opozici z komunálních a senátních voleb?
2: Dokáže zdejší armáda využít potenciálu nové české střely s plochou dráhou letu Narva?
3: Dohodnou se evropští ministři zahraničí na tvrdším postupu vůči ruským hybridním hrozbám?
2: Než se k těmto tématům dostaneme, poslechněte si zprávy Martina Matějky.
5: V regionech po celém Česku pokračují povolební vyjednávání o nových koalicích. V Plzni už se vítězné hnutí ANO dohodlo na spolupráci s hnutím STAN, taky s uskupením Pro Plzeň s podporou lidovců. Večer to oznámili jejich lídři. Primátorem města dál zůstane Roman Zarzický z hnutí ANO. Jeho prvním náměstkem bude lídr starostu Aleš Tolar. Na nových koalicích se dohodli i v Havířově, Frýdku Místku nebo v Tachově. Naopak v Pardubicích včera hnutí STAN odstoupilo z jednání o možné koalici s hnutím ANO a Žijeme Pardubice. O spolupráci tam teď starostové budou jednat s dalšími uskupeními. A o dalších povolebních jednáních budeme mluvit v ranním plusu hned po zprávách s Janou Mračkovou Vildumecovou z hnutí ANO a Lukášem Vlčem z hnutí STAN. Vláda dnes projedná novelu občanského zákoníku, která má posílit ochranu práv dětí. Návrh má upřesnit dnešní pravidla a odstranit nejasnosti ve stávajících zákonech.
6: Novela občanského zákoníku zavede například výslovné ustanovení, že pokud se rodič dopustí domácího násilí na svém dítěti, na druhém rodiči nebo na dalším člověku žijícím s dítětem ve společné domácnosti, soud zváží, zda neexistují důvody pro zbavení daného rodiče rodičovské odpovědnosti. Návrh zákona taky nově vymezuje zájem dítěte přes demonstrativní výčet kritérií v souladu s judikaturou Ústavního soudu a obecným komentářem Výboru OSN pro práva dítěte. Ministři dnes projednají taky národní strategii regenerace brownfieldů. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
5: Poslanci rozpočtového výboru dnes mají na programu návrh státního rozpočtu na příští rok. Měli by vydat doporučení pro úvodní kolo projednávání rozpočtu na plénu sněmovny. Vládní návrh počítá se schodkem 386 miliard korun. V prvním čtení budou poslanci schvalovat příjmy, výdaje a schodek rozpočtu, ty pak už nebude možné měnit. Opozice rozpočet a hlavně výši deficitu kritizuje. Sněmovna by ho v prvním čtení měla začít projednávat 21. října.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Rusko večer zaútočilo na okolí Charkova na východě Ukrajiny a také na Ivano-Frankivsk na západě země. Podle tamních úřadů při úderech zemřelo nejméně 6 lidí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zároveň uvedl, že ruské síly zasáhly i energetický závod. Stalo se to poté, co americký prezident Donald Trump oznámil energetické příměří mezi Kyjevem a Moskvou. Na síti True Social napsal, že s ním obě strany souhlasily. Zelenský ale řekl, že o dohodě před Trumpovým oznámením nevěděl. Dodal, že ji bude dodržovat, pokud to též udělá i Rusko. Moskva se k návrhu zatím nevyjádřila.
7: Vzdušný útok na Pysočin u Charkova zaznamenaly městské kamery. Ruský raketodron Banderol obrovskou rychlostí narazil do obchodu s potravinami, ve kterém zemřeli 3 lidé a 9 bylo zraněno, včetně 2 dětí, uvedl na sociálních sítích náčelník oblastní vojenské správy Oleh Sinehubov. Na místě dopadu vypukl velký požár. Oběti a zraněné si vyžádal také dronový útok na Ivano-Frankivsk. Jeho starosta Ruslan Marcinkiv upřesnil, že zahynuli 3 vojáci a další 3 byli lehce zranění. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
5: Ministři zahraničí států Evropské unie dnes v Lucemburku projednají situaci na Ukrajině i narůstající hybridní útoky Ruska proti 27. Chystají se také uvalit nové sankce na 1650 ruských občanů a firem. Mají to největší balík sankcí od začátku ruské války na Ukrajině v roce 2022.
8: Na sankčním seznamu Evropské unie v souvislosti s ruskou válkou je nyní přes 3000 subjektů. Po dnešním chystaném rozšíření by jich mělo být už téměř 4700. Nové sankce se podle agentury Reuters zaměří zejména na Rusy a ruské firmy zapojené do vojenského průmyslu, zejména do výroby raket. Očekává se také, že unijní ministři zahraničí dnes budou v Lucemburku mluvit o nové dohodě amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským lídrem Vladimírem Putinem o dodávkách dýzlu. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
5: Vrchní velitel sil NATO v Evropě generál Alexis Grinkevič představí v Polsku novou obranou strategii pro případ útoku Ruska. Strategie známá jako teorie vítězství se opírá o spojení tradiční vojenské síly s novými obrannými technologiemi. Počítá s využitím dronů, umělé inteligence i technologií ve vesmíru.
9: Strategie má čistě obranný charakter. V případě napadení ale Severoatlantická aliance bude usilovat o rychlé zničení sil agresora, jak zjistila agentura Bloomberg. Síly NATO mají zablokovat útok na východním křídle pomocí pozemních sil podporovaných levnými bezpilotníky, systémy s minimální posádkou a technologiemi založenými na umělé inteligenci. Dalším cílem je rychlé zničení systémů velení a řízení nepřítele. Členské země Severoatlantické aliance mají také povinnost vypracovat si vlastní obranné plány. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
5: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO odletěl na 4denní podnikatelskou misi do Indie. Navštíví tam Dillí, Bangalore a Mumbai, kde bude jednat s představiteli jednotlivých indických států a tamních společností, ale taky s indickou vládou, včetně premiéra Narendry Modiho.
10: Do Indie provází ministra průmyslu a obchodu přední české firmy, od letectví přes dopravu až po vědu a výzkum. Ve hře jsou dodávky vlaku i letadel do Indie. V Dillí bude ministr jednat s členy indické vlády, druhou zastávkou bude město Bangalore, které je jedním z nejvýznamnějších technologických a průmyslových center Indie. Obchod by měla usnadnit nedávno přijatá dohoda mezi Evropskou unií a Indií. Z Dillí Jaromír Marek, Český rozhlas.
5: Severní Korea vypálila několik balistických raket směrem k Japonskému moři a podle jihokorejské armády střely uletěly více než 900 kilometrů. Pravděpodobně dopadly mimo výlučnou ekonomickou zónu Japonska. Mezi Soulem a Pchjongjangem v posledních týdnech roste napětí. Důvodem jsou testy zbraní nebo výbuchy min v takzvané demilitarizované zóně, které zranily 3 jihokorejské vojáky. Soul i velitelství OSN tvrdí, že šlo o severokorejské miny. KLDR ale odpovědnost za incidenty popírá. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Ostravy u Lohlenky na kilometru 205 už nehoda nepřekáží, kolona je ale dlouhá. Od Vyškova z kilometru 225 na více než hodinu. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem na začátku dálnice u sjezdu na Březině Ves je nepojízdný kamion v pravém pruhu a kolona z Prahy od Kbelské je asi na 20 minut. Na D5 kolona na příjezdu do Prahy z Plzně je od Rudné z 6. kilometru až na Pražský okruh jen provozem. Nehodu na okruhu u Jinočan odklidili. Na silnici 3 z Benešova do Prahy se jede krokem od 5 host až do Mirošovic k nájezdu na D1. Zdržení asi 20 minut. V Praze je hodně ucpaný východ metropole. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem u sjezdu na Březině Ves překáží nepojízdný kamion v pravém pruhu. A pomalu se jede po Štěrboholské spojce z Černého mostu k Průmyslové. Zdržení asi 30 minut od sjezdu na magistrálu. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den bude polojasno až oblačno, dopoledne ještě místy i jasno, výjimečně se vyskytnou slabší přeháňky, četnější na horách na severu a severovýchodě, kde můžou být i smíšené nebo sněhové a nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
11: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
12: Turchino Bombardino Presentino. Automobile Formulini di Bambini. Esperto, patapsicologico, numero.

0: 13 minut po 8 hodině přinášíme očekávané události za datem 12. říjen 2026. Ve Vatikánu pokračuje mezinárodní setkání biskupů nad tématy manželství a rodiny k 10. výročí vydání dokumentu papeže Františka Amoris Laetitia. Až do středy budou předsedové biskupských konferencí ze všech kontinentů debatovat s odborníky a těmi, kterých se téma přímo týká, o společenských trendech a výzvách pro církev v současnosti. Za Česko se účastní arcibiskup Josef Nuzík. V kostele Santa Maria Maggiore v italském Assisi vrcholí připomínkové akce k 20. výročí úmrtí božího ajťáka svatého Karla Akutise. Švédská akademie věd ve Stockholmu vyhlásí laureáta Nobelovy ceny za ekonomii. Německý prezident Frank-Walter Steinmeier promluví v Berlíně při odhalení pamětní tabule u někdejšího sídla nacistického úřadu pro dokumentaci majetku deportovaných Židů, Romů či oponentů režimu. Sledujeme povolební sestavování koalic v obcích a městech. Místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer se v sídle Horní komory v Praze setká s prezidentem Světového ujkurského kongresu Turgunžanem Alavdunem a prezidentem Ujkurského centra pro demokracii a lidská práva Dolkunem Isou. Startuje třídenní celostátní veřejná sbírka Bílá pastelka. Ta už téměř 3 dekády pomáhá financovat služby pro nevidomé a slabozraké lidi z celého Česka. Konferenci s asistenty k lepší škole pořádá v Praze vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni. Premiéru poetického večera S fízlem v zádech ohlásilo na dnešek Východočeské divadlo v Pardubicích. Věnuje ho české undergroundové poezii. Interfrančiškánské exercicie se konají do pátku na Velehradě, spadají do tuzemského programu jubilejního roku svatého Františka. Pod vedením autora knihy Legenda o snu Petra Hudce se v bazilice na Velehradě odpoledne uskuteční zážitkový program o životě cisterciáckých mnichů, cestování v čase s mnichem Fortunátem. A festival Dny židovské kultury Olomouc nabídne ode dneška do neděle přednášky, koncerty, filmy, výstavy či komentované procházky po stopách židovské historie i současnosti v Olomouci či Prostějově. Podrobnosti za chvíli. Tolik z očekávaných událostí.
1: Pravici dám si na srdce, levou rukou budu zpívat. V rytmu, kterým srdce tepe, o tom, jak je velkolepé na tebe se zblízka dívat. Na tebe zblízka pohledět a pak po letmém políbení. V rytmu, kterým srdce pí.

0: Rozhlas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Festival Dny židovské kultury začíná v Olomouci. Zaměří se na historii a kulturu židovských komunit na Moravě. Do neděle nabídne přednášky, koncerty, filmy i výstavy. Letošní ročník provází téma Židovská Morava, periferie nebo centrum.
2: Ta slova periferie nebo centrum odkazují vlastně na takovou otázku, kterou si v tomto ročníku našeho festivalu klademe, a to zda ta Morava byla pro židovský svět pouhou periferií, nebo zda naopak se mohla rovnat jiným významným centrum židovského světa, jako například Praha, Vídeň nebo Krakov. Chtěli bychom ukázat, že Morava byla místem, kde se po staletí střetávaly různé kultury, názory, migrační proudy i jazyky.
1: Vysvětlila nám dramaturgyně Dnů židovské kultury v Olomouci Anna Šalnerová a zhrnula, jakými zásadními proměnami židovský život na Moravě v dějinách prošel.
2: Bylo vyhnání Židů z královských měst v polovině 15. století. Tady od téhleté doby až do poloviny 19. století, tak se Židé vlastně v těch královských městech nesměli usazovat a museli odejít do menších měst a obcí v okolí těch měst, kde je přijela místní vrchnost, což byly šlechtici nebo církev. A například Židé z Olomouce tak odešli do Prostějova, Loštic nebo Úsova. Právě například Prostějov tak byl spolu s Mikulovem jednou z nejdůležitějších židovských obcí na Moravě. Dodnes se mu vlastně říká Hanácký Jeruzalém. Působila zde řada významných rabínů. Prostějov byl rovněž jedním z center frankismu, což bylo mesiánské hnutí v 18. století. Dalším takovým milníkem bylo pak na počátku 18. století familiánské zákony, což byly zákony, které vyšly pro jednotlivé země Rakouska-Uherska a panovník v nich vlastně chtěl omezit nebo uzákonit počet Židů v jednotlivých obcích a rovněž v této době docházelo k vytváření get a jejich stěhování, translokaci dále vlastně od kostelů a tím nám například vzniklo geto v Třebíči, které je teda dnes památkou UNESCO. Tyhle ty všechny zákony platily až do poloviny 19. století, kdy došlo k jim postupnému rušení. Židé se mohli zapojit do občanské společnosti, měli možnost volného pohybu, zapojovali se do obchodu, podnikání. To vidíme třeba na příkladu v sladovnictví v Prostějově a nebo v Brně pak v textilním průmyslu a řada Židů také v této době odchází do Vídně. To je třeba příklad rodičů Sigmunda Freuda, který se narodil v Příboře, ale odešli teda do Vídně, když byl malý. Židovský život na Moravě stejně jako jinde, tak poznamenaly události druhé světové války, Šoa a následně komunismus, kdy docházelo časté emigraci židovského obyvatelstva a v současné době máme na Moravě tři židovské obce, a to v Brně, v Olomouci a v Ostravě.
1: Z filmové a přednáškové části programu Olomouckých dnů židovské kultury dramaturgyně Šalnerová doporučuje.
2: Ten letošní festivalový týden nabízí různorodý program pro všechny generace. Ve filmové sekci nás letos čekají jenom dokumenty, které se tedy různým způsobem dotýkají toho festivalového tématu. Já osobně se těším na dokument o kardinálu Michaelu Černém, což je teda kněz, český rodák s židovskými kořeny, který se stal blízkým spolupracovníkem papeže Františka. V odborné sekci nabídneme řadu přednášek. Zmínila bych přednášku historika Michaela Viktoříka o olomouckém sudovnictví, což je to téma, které jsem již zmiňovala. To olomoucké sudovnictví vlastně výrazně zasahovalo do rozvoje města.
1: Festival nabídne i komentované procházky Olomoucí a Prostějovem, pokládání a čištění kamenů zmizelých, koncerty nebo workshopy pro rodiny. Celou akci zahájí dnešní vernisáž výstavy Hlasy v Olomouckém vlastivědném muzeu.
2: Ta židovská kultura a historie je, i když někdy skrytě všude kolem nás, možná si ji někdy nevšímáme, nebo o ní naopak nevíme a není to naše vina. Například já jenom cestou do práce ze sídliště z té periferie města do centra města mím vily olomouckých sladovníků, obchodní domy a kina, které vybudovali. A v muzeu, kde pracuji, tak jsem se setkala a rovněž i pracuji s předměty a knihami, které vlastnili nebo věnovali do muzea osoby židovského původu. A to je vlastně jedním z cílů našeho festivalu, ukázat, že ta židovská kultura a historie je součástí české kultury a historie a že je důležitá důležité ji nějakým způsobem zkoumat a snažit se ji porozumět a pochopit, abychom mohli pochopit svou vlastní historii.
1: Uzavírá na Proglasu Anna Šalnerová, dramaturgině dnes zahajovaného festivalu Dny židovské kultury v Olomouci.

Kráter v sobě obcházím dokola. Nikdo mě neschová. Váška proti větru ve tvém svetru. Neznám

Je 8 hodin 30 minut pondělí 12. října. Máte naladěný Proglas a dobrý poslech přeje Natálie Fajtová. Dnes je významný den České republiky, den samizdatu. Katolický kalendář připomíná památku svatého Radima, nevlastního bratra a spolupracovníka svatého Vojtěcha, benediktína, misionáře a prvního hnězdenského arcibiskupa zesnulého kolem roku 1011. Patří mezi ochránce Čech a Polska. Státní svátek Brazílie odkazuje na dekret papeže Pia XI. Z roku 1930, kterým byla Panna Maria z Aparecida prohlášena královnou a patronkou největší jihoamerické země. 135 let uplynulo od narození německé filozofky Edith Steinové, karmelitky židovského původu svaté Terezie Benedikty od kříže, mučenice nacismu z roku 1942, spolupatronky Evropy. Slavnostním otevřením nové školní budovy před 130 lety zahájila působení lesnická škola v Hranicích. 100 let by se dožila sportovní gymnastka Eliška Misáková, držitelka zlaté olympijské medaile in memoriam. Zemřela v srpnu 1948 během olympiády v Londýně, kde se podílela na prvenství české reprezentace. 105. narozeniny by oslavil hokejista a tenista Jaroslav Drobný, vítěz Wimbledonu, zemřel v roce 2001. Před 95 lety na hoře Corcovado nad Riem de Janeirem vztyčili bezmála 40-metrovou sochu Krista Spasitele, dílo francouzského umělce Paula Landowského. Na New Yorkské Broadway měl před 60 lety světovou premiéru muzikál Jesus Christ Superstar. Před 35 lety bylo slavnostně otevřeno Stavovské divadlo v Praze po 8leté rekonstrukci. 75. dnes slaví řecko-katolický kněz, vysokoškolský učitel a publicista Václav Ventura, znalec patrologie a monastické teologie, autor knih. 80. má matematička a logička Kamila Bendová, odpůrkyně komunistické totality. A když se podíváme do občanského kalendáře, tak tam dnes uvidíme jméno Marcel, to pochází z latiny a překládá se jako malý bojovník. Tak Marcelům k dnešnímu svátku blahopřejeme. A jaké bude počasí? Bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne místy i jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, četnější na horách, na severu a také severovýchodě území, kde mohou být nad 1200 metrů i smíšené nebo sněhové. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší denní teploty 10 až 15 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 17 a v 1000 metrech na horách jen kolem 6 stupňů. Tolik o počasí. A na Proglasu teď pokračujeme proudem písniček až do 9. hodiny, kdy vám nabízíme pořad Před kostelem. Josef Javůrek navštívil s mikrofonem svoji skoro rodnou vesničku Knířov, která slaví 800 let od první písemné zmínky. U této příležitosti místní osadní výbor pod vedením Jaromíra Holuba připravil výstavu fotografií a obrazů v místní faře a základní škole. Zájemci se na místě mohli začíst do podrobně zmapované historie obce a jejího okolí, anebo si zakoupit pohlednice, které se vydali jen k této příležitosti. Odpoledne se v místním kostele Zvěstování Panny Marie konal varhaní koncert, jehož nahrávka v tomto pořadu také zazní. Vrcholem celé akce byla přednáška Soni Krátké z Krajského technického muzea ve Vysokém Mýtě, kterou uslyšíte v plném rozsahu, tedy pozvánka dnes na 9. hodinu. Následovat budou písně, potom zprávy Českého rozhlasu Plus v 10 hodin. V 10 hodin a 15 minut jako tradičně relace Rádia 7, dnes to budou stopy. V 10.30 Vonička lidových písní, kterou pro vás připravuje hudební redaktorka Helena Bretfeldová, a v 11 hodin čteme na pokračování. Dnes nám bude opět autor knihy Nebyl jsem hrdina Benedikt Holota číst 13. část. To je tedy pozvánka na ráno a dopoledne na Proglasu. Teď si pustíme Madame v triku, píseň Punčocháčky.

0: Jemčáková.
1: To bude se skládat taky katechezí ze svědectví zajímavých hostů, z mše svaté, z večerních programů, jak je známe opravdu v Medžugorje, klasicky ta modlitba ružence, mše svatá, pak adorace. Všechno to bude doprovázeno vlastně scholou charitomené, plus doplněnou o další muzikanty šikovné, kteří jsou nadšení tou myšlenkou toho Mladifestu, takže se děláme takový větší sbor celým tím programem. Bude pro vás právě host z Medžugorje, fra Josip Stanič, který přijede za námi, aby s námi tuto událost prožil. Vysílá ho vlastně medžugorský farář. Jeho posláním v tom programu bude to, že bude mít na starosti právě ty katecheze v motu ad fontem, jako je i letošní moto Mladých festů a všech duchovních obnov v Medžugorji, takže i my na to navážeme. A pak povede některé mše svaté a některé večerní programy adorace a klanění kříži. Pak v rámci toho programu za námi zavítají další zajímavý hosté, jako třeba Kevin Tanečník, který jej pochází z Francie. Už roky ho můžeme vídat v Medžugorji jako, řekněme, takového hlavního tanečníka. No a pak samozřejmě přijedou vzácní hosté z naší země. Přijede třeba monsignor Josef Nuzík nebo monsignor Antonín Basler, kteří s námi prožijí večerní mše svaté. A nebo taky ze Slovenska k nám zavítá komunita Černá kolo, která se s námi podělí o poutavá svědectví chlapců, kteří vlastně padli až na životní dno a díky modlitbě Bohu komunitě Černá kolo se z toho dostali. Novinka, která v Medžugorji na Mladifestu není, tam zamýšlená taková chill zóna a možnost i celonoční adorace.
0: Celý program má podle Barbory Němčákové přiblížit atmosféru Mladifestu v Medžugorji.
1: Takže ten program je vlastně celý koncipován opravdu, abychom se dotkli toho medžugorského Mladifestu. Je to otevřené úplně všem, kdo budou chtět přijet, bez ohledu na věk. Jde o to, jestli mají mladého ducha. Pořadateli jsou informační centrum Mir Medžugorje pro Českou republiku, což je taková oficiální pobočka Medžugorje v naší zemi, a pak spolek Centrum Medžugorje, takže dohromady to pořádáme.
0: Vše podstatné je na webu mladifest.cz i možnost přihlásit se. Tu máte ještě do tohoto čtvrtka.

Papežlev 14. má nastoupit na římskou polikliniku Gemelli k plánované operaci. Věřící včera poprosil o doprovázení modlitbou. Ohraničený uzlík na jeho plicích mají lékaři podle sdělení mluvčího svatého stolce provést v prvních dnech tohoto týdne. Rekonvalescence se předpokládá přibližně týdenní.

0: Brněnské mikroteatro otevřelo nový divadelní prostor. V takzvaném divadelním obýváčku na Václavské ulici se mohou větší i menší diváci setkávat s tvůrčím týmem v rodinné atmosféře, řekla nám zakladatelka Veronika Všijanská.
1: Divadlo Mikroteátro vlastně vzniklo před 7 lety s myšlenkou přinášet komorní příběhy téměř na dotek divákovi, což znamená, že jsme začali vlastně cestovat do domácností, do knihoven, do kaváren a hráli jsme naše autorské inscenace vlastně opravdu na blízko divákovi, téměř na dotek. Naším velkým snem od počátku bylo mít i naši stálou scénu, takový náš stálý divadelní obývák, a to se splnilo. Měli jsme různá přechodná zázemí, ale teďka 12. září jsme otevřeli na Václavské desce nový divadelní obývák, takže nás můžou diváci navštívit i tam. Ten prostor je krásný, nový, je velmi dobře dostupný, protože přímo naproti zastávce Václavská je bezbariérový, takže určitě se tam krásně dostanou rodiny s malými dětmi z kočárky. Není to vůbec žádný problém v tomhle slova smyslu. Je členitý, takže nabízí nejen takový jako hlavní sál v úvozovkách, ten hlavní obývák, ale dokonce i takové malé mikrofoaje a předsíňku a workshopový sál. Samozřejmě tam i sociální zázemí, přebalovacího pultu. Opravdu je vybavený pro rodiny s dětmi. Pro nás je to výborné i v tom, že tam nabízí zázemí pro nás, takže jako i kancelář, i sklad našich rekvizit, kostýmů a všech věcí. Díky tomuto prostoru vlastně můžeme nabízet i rozšířené programy doprovodné pro rodiny s dětmi, ale nejen pro ně. A to třeba právě workshopy a doprovodné semináře, přednášky a pravidelné kroužky, jako je například program Lží knihu, který vlastně propojuje svět divadla a svět literatury, a to skrze kreativní čtení ze současných knih věnované nejmenším dětem, anebo třeba také kroužek španělštiny pro děti. Takže to všechno v tomhle místě můžete najít. Jenom bych ještě podotkla, že se zaměřujeme nejen na rodiny s dětmi, ale samozřejmě i na dospělé, takže u nás najdete i představení večerní pro dospělé, když potom už děti třeba usnou.
0: Mikroteatro má ve svém stálém repertoáru inscenaci Co je v bytí, nelze odejmouti. Věnuje ji Ludmile Javorové, která v dobách ohrožení církve za komunistické totality přijala kněžské svěcení. Dožila se 94 let. Uplynulou sobotu byl v Brně její pohřeb.
1: Taková výrazná dramaturgická linka naše jsou odvážné, inspirativní ženy, které ale nejsou ve společnosti tolik vidět a tolik slyšet, jak by si třeba zasloužili. A takovým úkolem nebo takovou misí trošku je tyto ženy vlastně dát ten prostor najednou, aby zazněl ten jejich hlas. Jednou z takových výrazných žen hrdinkou je příběh Ludmily Javorové, velmi odvážná žena, a to, že byla vysvěcena na katolického kněze ve skryté církvi, byl velmi odvážný a velký krok, i vizionářský, bych řekla. Uvědomila jsem si, že ona je součástí naší lokální identity a že bychom ten příběh měli znát. Já jsem měla to štěstí, že jsem ji navštívila v jejím bytě. Tehdy žila malinkaté garsonce na staré osadě. V malinkatém bytečku byla obrovská osobnost, kterou jsem měla tu čest poznat. Myslela jsem si tehdy, že tam budu na půl hodiny, jenom se zeptat na to, jestli vůbec ten příběh můžeme tvořit, jestli s tím souhlasí. Nicméně paní Javorová byla úžasná a rozvyprávěla se, takže jsem tam nakonec zůstala 4 hodiny. Ona pořád vyprávěla a vyprávěla, byla v podstatě k nezastavení a toho jsme hodně vycházeli při tvorbě té inscenace, která je monodrama. Je tam po dobu na scéně jenom jedna herečka a jeden muzikant. A to jsme se vlastně s režisérkou a spoluautorkou Evou Lietavovou řekli, že opravdu jako chceme hnedka na začátku, aby tam byla ta jedna žena. Téma je žena v církvi, její postavení, jaké má, takže jsme chtěli, aby tam celou dobu na jevišti byla opravdu jenom jedna herečka. Samozřejmě v tuto chvíli, kdy paní Javorová odešla, což je hrozně velká ztráta pro nás, pro všechny, tak bychom rádi toto představení uvedli celá výjimečně.
0: Doplnila pro posluchače Proglasu spoluautorka hry Veronika Všijanská, zakladatelka brněnského mikroteatra. Na jeho webu budou informace o reprízách inscenace.

0: Na Proglasu začal pořad Před kostelem. Od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Dnes jsem s mikrofonem navštívil moji skororodnou vesničku Knířov, která slaví 800 let od první písemné zmínky. U této příležitosti místní osadní výbor pod vedením Jaromíra Holuba připravil výstavu fotografií a obrazů v místní faře a základní škole. Zájemci se na místě mohli začíst do podrobně zmapované historie obce a jejího okolí nebo zakoupit pohlednice, vydané jen k této příležitosti. Na farní zahradě bylo připraveno drobné občerstvení, káva a čaj. Odpoledne se v místním kostele Zvěstování Panny Marie konal varhanní koncert. V tomto pořadu zazní autentické nahrávky vybraných skladeb. Vrcholem celé akce byla přednáška Soni Krátké z Krajského technického muzea ve Vysokém Mýtě, kterou uslyšíte v plném rozsahu. Nejprve ale zazní vzkaz otce Stanislava Tomšíčka posluchačům Proglasu. Ten jako vysokomýtský farář vykonává duchovní správu pro Knířov poté, co původní knířovská farnost zanikla.
1: Tak srdečně vás zdravím tady v Knířově. Tento kostel, u kterého stojíme, je poutní kostel, kam od nepaměti přicházejí poutníci, aby prosili panu Marii o ochranu. Také v Mýtě kdysi, když byly různé epidemie, tak sem putovali věřící, aby si vyprosili uzdravení a opravdu také dosáhli těchto darů. A tak tento kostel je výjimečný právě tím, že je zasvěcen paní Marii a už od pradávna sem také putovali. Máme to dosvědčeno také tím, že je zde poutní cesta od Vysokého Mýta až sem ke Knířovu do kostela. A teď byla znovu otevřena právě po tom, co postavili dálnici a nový most nad dálnicí, takže teď už sem zase poutníci můžou i z Mýta přicházet pěšky. Takže vám přeji taky krásný den, přeji vám také to, o co odpradávna lidé tady si vyprošovali, to znamená pokoj a blízkost Boží, ať vám také Bůh dá napřímo Panny Marie. Krásný den.

0: Oslavu 800 let vesničky Knířov jsem navštívil s mým kamarádem, historikem nedaleké obce Tisová Vladimírem Černým. Ten je i ve svých 94 letech neúnavným badatelem a genealogem. Zeptal jsem se ho na jeho dojmy z celého dne.
1: Tak mě, Vladimíre, řekni, jak se ti tady dneska líbilo, jak hodnotíš celou výstavu a jak se ti líbí na Knířově a co říkáš na to, že slaví 800 let?
2: Samozřejmě, že jsem nadšený tím, jak to mají uspořádaný, tu oslavu 800 let, která je podobná pro nějakou oslavu dříve konanou v Heřmanicích, jo, a všechno je to tady hezky čistě upravený, všechny objekty, školy, farnosti a fary a hřbitovů kolem chrámu jsou tak hezky jako v čistotě připraveny k prohlídce. A pokud se týče těch starších dokumentů k tomu výročí, o které tady jde, 800 let, no tak ta dokumentace je tak krásně nějakým panem doktorem, nebo nevím, jestli on má tenhle titul, Holubem, tak poctivě zpracovaná. To já umím ocenit, co to dá za makačku. A nejen jenom to snést ty dokumenty dohromady, ale i je prostě vybavit graficky a různě dalším způsobem na ty panely tak, aby to bylo hezky skouknutelný. Jo, aby se člověk, který tomu jednomu panelu přistoupí, aby si udělal hned obrázek o tom, co vidí. No a samozřejmě chrám uvnitř, ten je překvapivě krásně čistý, s dokumenty, které svědčí o vztahu k paně Marii tady na tomhle úseku. No a všechno je to jako člověk, včetně těch varhan, který nám tam jednu chvíli hráli, tak všechno je to tak pěkně připravený, že, jako, že jenom pochválit lze, no, Knířov. Mě teda překvapilo i to okolí, protože to jsem nečekal, že vlastně tenhle chrám je tady na docela vršičku, na kopečku. Koukli jsme to, když jsme se šli podívat dolů pod rybník, tak jsme viděli i tu vejšku trošku, jak to přibývá směrem ke kostelu. No, spokojenost všeobecná. A ke všemu počas je. Nemá chybu. No, tak co? Co víc?

0: Hlavním bodem programu se stala přednáška Soni Krátké z Krajského technického muzea ve Vysokém Mýtě v chrámu zvěstování Panny Marie. Prostřednictvím vln Radia Proglas vám ji nabízíme v plném znění.
1: Tak, dobrý den. Já bych vlastně chtěla strašně moc poděkovat. Děkuju. Že jste mě pozvali, protože já tohle to místo mám hrozně ráda. Jmenuji se Soňa Krátká, pracuji 30 let v muzeu ve Vysokém Mýtě. Přijela jsem z Pardubic, ale jinak jsem z Eštiny. Moje babička je s dědou bydlí v Zádolí. A moje mamka s mým strýcem tady chodili do školy, takže znám školu z vyprávění. Znám asi nejčastěji, jsem slyšela vyprávění o tom, jak jsem přijel pojízdní zubař se svojí autobusovou ordinací a jak strašně to bylo zdrcující pro děti ve škole. Stejně tak si pamatuju z vyprávění mojí mamky a mojí babičky, jak si všichni, kdo jsem chodili do školy, se směru od Libejcovi, zkracovali cestu po stůlcích a potom už to bylo krátké na lhutu a tak dále. Moje prababička je tu pohřbená, takže se sem snažím vracet s pradědou, co to jenom jde. A to včetně toho, že sem chodím muslit v zimě na rybník, takže možná, že mě tam někteří potkali, protože přestože v Pardubicích samozřejmě mám krásné vnitřní plochy, tak já jsem ta, která chodí muslit jenom ven. Takže jenom, když ven, tak jenom do Knířova, protože to tady mám strašně ráda. A vždycky koukám tady na ty dlaždičky, protože stejně má moje babička s dědou na chodbě do dneška, takže bych si dovolila říct, že se možná trošku patřím. A takže moc děkuju, že jste si mě pozvali. Já jsem využila toho, že fond dnes Krajského technického muzea ve Vysokém Mýtě, dříve já pamatuju název regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, ještě dříve okresní a ještě předtím městské muzeum, čím se snažím naznačit, že to muzeum má velmi starou tradici. A já jsem si mohla dovolit těžit věcí, které my v muzeu máme uložené. A přichystala jsem si pro vás pár obrázků. Já jsem zjistila, že už jste toho spoustu viděli na těch výstavách. Ale budu prostě doufat, že aspoň jednu z těch věcí jste na té výstavě, ať na faře nebo ve škole neviděli. A asi začnu možná tou věcí, kterou jste určitě neviděli, kterou já jsem sem přinesla. Proto jsem možná chtěla, abyste se přesunuli trošku dopředu. Ale vy budete mít možnost se podívat. Protože v muzeích děláme i takové věci, že když se někam takhle dostaneme mezi vás na nějaké takové vyprávění a ideální příležitosti k tomu jsou srazy rodáků nebo výroční založení nebo první zmínky, jako je to v případě Knířova, které se vztahuje k roku 1226 a teď si připomínáte 800 let, tak se vždycky snažíme najít ve filmu něco a je-li to možné, tak s námi jako s doprovodem, s námi jako se zárukou, se ta věc může na chvíli dostat zpátky z depozitáře ven. Takže já jsem samozřejmě hnedka věděla, co sem vezmu a věděla jsem, že sem vezmu tu hanstu pokladnici. To velké, na co vy se koukáte, taková ta velká věc, co vypadá jako kalich, je ze dřeva, je to takové masivní opásání kovovými pláty. Tak když přijdete úplně k tomu potom mé vypravování, tak zjistíte, že je to tam napsáno na té cedulce, je to úřečitelné, ale přečíst to jde, že je to stará pokladnice z kostela Knížovského, je to psáno česky, nemusíte se bát, takže to krásně přečtete. Kdo a kdy ji do muzea dá, my víme, ale vypadá podle toho, jak je masivní, že to není ani barokní práce a tím možná začnu o historii toho kostela, protože vy to možná víte, kdo neví, tak mu to připomenu, že ten kostel má gotické základy a později byl barokně a později neoslovově v 19. století přestavován. Zdeněk Wirth, fenomenální historik umění, tohle místo popisuje jako jednolodní budovu, která je orientovaná a která je vystavená z čeho jiného než z opluky, která je tady všude jako podloží, ale je přesažitelná, opět se štípané opluky, protože tady samozřejmě opluka je všude. A takže je gotický, jednolodní a dost možná z toho bodu právě pochází nějaký těch raných začátků právě to zmíněná štítránace. Jak se popisuje, já mám ráda strašně vlastivědné putování, které se jmenuje Čechy prací společnou. Historickou část měl na starosti právě ten Zdeněk Wirth a je to taková vlastivěda ze začátku 20. století. A já vám přečtu to krásné vyprávění o tom, jak popisují na začátku 20. století cestu ke Knířovu. Běžeme se ke Knířovu. Kdysi byl k němu přístup velmi líbezný. Čtverořad Lipových poskytovalo lahodný stín poutnickým průvodům i výletníkům. V roce 1848 stromořadí zbytečně vykácena a je nedostatečně nahrazena řadami ovocných stromků. Věž Knížovského věž knížovská přes starožitný svůj vzhled jest novodobá. Teprve v roce 1836 byla její dřevěná část snesena a kamenou nahrazena. Milé dojímá jednoduchá a čistá stavba uprostřed pečlivě pěstovaného květinami pokrytého hřbitova, kde kolem zdi množství skromných skvostných pomníků i mýtských měšťanů i obyvatel četných sem přifařených vesnic, jako je třeba Lhůta, Brteč, Žvánov, Vanice nebo Domradice. Vstoupíme sínkou dovnitř, spatříme směs slovu. V presbytáři je klenba gotická, čtyřžeberní, z každé strany hlavního oltáře zůstalo okno téhož slohu. Opodál stojí starý boží hrob, křtitelnice i všecka ostatní výzdoba jsou barokní. Z obrazu, kromě knížovské Panny Marie, na hlavním oltáři upoutá vyobrazení hořícího vysokého mýta nad dveřmi postranními. Jehož nápis zajímavě vypravuje kus vysokomýtských dějin a spolu tlumočí ducha doby. Čteme. Dle památní zprávy Anno Domini vypravuje kus 1400 město Vysoké Mýto ohněm zcela stráveno bylo. V roku 1421 Žižkovská rota dobila a s dvouma kláštery vyvrátila. V roku 1461 polovic téhož města ohněm pošla. 1517 dne 23. augusty opět 130 domů ohněm pošlo. Anno Domini 1700 10. septembris 183 domů oheň strávil. Anno 1774 dne 6. augusty dle tohoto vyobrazení celé město téměř ohněm pošlo. Totiž 238 domů, 39 stodol obilím naplněných. Též starožitný chrám páně se vší vnitřní okrasou. Takže se přes několik tisíc škod počítal. Tvrz Knížovská, po níž není stopy, roku 1226 náležela vladykovi Hroznatovi a knížovský kostelík byl tu již, když se sousední Litomyšl biskupství zakládal. Já vám pošlu alespoň maličkatý obrázek, protože je to krásná vyhodovu, co se vymýšlá, jak napisuje knížovský kostel. Takže je to nádherné vyprávění o historii kostela, o knížovské paní Marii, která je úplně jinačí než je mnoho jiných vyobrazení Panny Marie. Proto se jí začalo říkat knížovská podle tohoto kostelíka, protože stojí na země kouli, nohama zašlapá náhada a k tomuhle z tomu kostelu se podílá modlit velká procesní dlouhá staletí. Zejména ale nejvíce v době poslední morové epidemie, která prošla Vysokým Mýtem kolem roku 1730, a takže spousta mýtských se sem uchýlila a prosila o to, aby Panna Marie knížovská jim zachovala zdraví. Pravda je taková, že to byla jedna z těch posledních obrovských morových epidemií a už byla v té době na konci, takže mnoho lidí se podařilo zachránit. Záměrně jsem přečetala celý text toho nádherného obrazu, který byl několik let deponován ve Vysokomýtském muzeu, ale tam se na něho nikdo nemohl podívat, protože byl v depozitáři. Úplně přesně nevím, z jakého důvodu, ale jsem ráda, že jsem vrátil sem, protože je to kostel, který ano, vypráví kus vysokomýtské historie, ale byl součástí mobiliáře zdejšího kostela. Ostatně na vrchu mezi těmi svatými vidíte tu Pannu Marii knížovskou. Je tam Vavřinec s roštem jako atributem, to je svatý z kostela svatého Vavřince ve Vysokém Mýtě a ochránce proti požáru svatého Floriána. Zmiňovaný velký požár je významná událost nebo zásadní událost, protože do té doby nebo v době předtím a potom mobiliář byl zapisován souborně, protože knížovský kostel patřil pod Vysoké Mýto a není přesně rozlišeno v těch soupisech, co bylo v jakém kostele. Ale třeba z jednoho z těch podrobných soupisů poté víme, že když byl ten vysokomýtský kostel schvácen obrovským požárem, tak naopak tady odsud bylo potřeba použít nějaké vybavení a na chvíli ho použít v tom kostele svatého Vavřince. Ale jinak třeba máme ve Vysokomýtském muzeu i takovou gotickou kadidelnici, o které nevíme, protože se objevuje ve více soupisech, zda je přímo z knížovského kostela nebo z kostela svatého Vavřince. S místním kostelem je zpěta také velmi zajímavá nadace manželů Josefiových a také nevím, jestli jste o ní už četli nebo slyšeli na některé z těch výstav. Manželé Eva a Josef, tuším, že teď možná vypadlo to jméno, Josefiově, on se narodil ve Mlýně Jangelec. A protože Zdeněk Věrt, historik umění, ještě nevěděl, že se narodí na Mlýně Jangelec Rudolf Popler, tak tehdy tento manželský pár v čele s tím rodákem z Mlýna Jangelec považoval za nejvýznamnější osobnost, která se v tom Mlýně Jangelec narodila. A k těm manželům, já to mám také, tady můžu poslat takový krásný jako romantický pohled, fotografii dětí, které pod Kněžickým mostem, další kresbičku Kněžovského kostela. Vždycky máte napsáno, co to je za fotografii, co o ní víme, co se na tom podařilo, kde byla
2: pohled.
1: A tady už se dostávám k tomu obrázku, kde jsou zachycení manželé Josefiovi, jejich zemřelé děti, Kněžovská Panna Marie. A pokusila jsem se zakroužkovat v oválku, dejte si to prosím vás, mezi sebou nějak kolovat, pokusila jsem se zakroužkovat černou fixou, droboučký zachycený obrázek opět Kněžovského kostela. Oni si vymínili, že nadace, která bude čerpat z peněz, bude věnována kompletně tomu, že tady v Kněžově bude usazen kaplan a že přednostně se bude na to místo vybírat někdo, kdo bude buď z vysokého vítarodák, nebo ještě lépe, to bude nějaký potomek z Hrůvefy, což se podařilo. Takže jedním z těch významných osobností, mimo toho úplně nejznámějšího člověka, který se jmenoval, Samuel Lataš, tak ten měl velký vliv na to, že na Kněžov proudila velká procesí, byl velký podporovatel všech poutí, nejenom na Kněžovské, ale i té například na Vraclav. Tak díky těm dalším, kteří pocházeli z toho rodu Josefy, což byl třeba František Xaver Josefy, tak to byl další z těch, kteří pocházeli z rodu, pocházeli z Vysokého Mýta. Díky té nadaci se mohli vyskytnout tady nejprve v Kněžově, později na vikariátě ve Vysokém Mýtě. A byli to další z těch, kteří podporovali ten kult té Panny Marie Kněžovské a podporovali ta procesí, která se opravdu tutovala. Tady máme jeden z obrázků, jak procesí putují v jednom proudu do Kněžova, v druhém proudu z Kněžova. Máme tu další obrázek, což je píseň k Panně Marie Kněžovské. Samozřejmě ten příběh o její léčivé moci se vyskytl velmi záhy v různých kramářských písních. Rozdávají se tu takové vzpomínkové obrázky, klidně si to také vemte, dejte kolovat, nějak si to mezi sebou prostě prostřídejte. Samozřejmě ty fotografie a ty obrázky tady nechám osadnímu výboru, kdyby cokoliv chtěl někdy použít, tak jsme k tomu samozřejmě svolní. Ten kostel prošel několikerými rekonstruktami, jak to bylo zmiňováno u toho Zdenka Wirtha. A to zřejmě z důvodu, že zkrátka bylo potřeba rozšířit trochu tak prostor o zákristy, o tu zvonici, která byla původně menší, byla dřevěná, později nahrazena dřevěnou. Ještě v 19. století na konci se opravoval strop, opravovaly se klenby, ale to samozřejmě byla taková automatická věc u těch venkovských kostelů, že se pravidelně prováděly opravy, jak to bylo potřeba, jak to bylo nutné. Na konci 19. století kostel ve Vysoké Mýtě, kostel svatého Vavřince, prochází zásadní rekonstrukcí novogotickou a tak se některý z mobiliářů stěhuje do ostatních okolních těch přifařených kostelů. Stejně tak to je v případě Kněžova, kde se vyskytl kostel oltář Nejsvětějšího srdce Páni. Zůstal ve stejné podobě i s tím obrazem. A zase se mám tady fixou zakroužkovala kresbu od Šembery z Vysokého Mýta, kde je interiér kostela svatého Vavřince, ještě s tím obrazem na původním místě. A našla jsem ještě fotografii ze 70. let od fotografa Popelky, kde už je v rohu zachycen ten oltář boční Nejsvětějšího srdce Páni, tady přímo kostele z Kněžově. Ten oltář, ve kterém je zasazený obraz, který má být renesanční, se dlouho myslelo, ostatně i Zdeněk Wirth to zmiňuje, že je součástí věcí, které byly zakoupeny ze zrušeného kláštera v Sudleci, ale později se ukázalo zase díky těm soupisům, že to není tak, že přímo pro ten léčivý obraz nechal vyrobit oltář na míru tomu obrazu vikář z Vysokého Mýta. Jak to bylo se zvony v Kněžově, to jsem koukala, že už jste také někde četli na tom plotě, který vede ze školy, ale vzala jsem aspoň jednu dobovou pohlednici, když během první světové války byly zrekvírovány, odevzdány pro válečné účely zvony, včetně zvonu z Kněžova, tak se pořizovaly takové fotografie na rozloučenou těch zvonů a je tady popsáno i to, co vy už dneska vidíte, co bylo v opise toho zvonu. Je tady zmiňován právě ten František Josefy jako člověk, který byl, už jsem ho zmiňovala, že podporoval pouti, které směřovaly do Kněžova, tato procesí, ale byl to také člověk, který stál za vlastně cestou znovu obnovení toho zvonu, který byl poškozený. to se v tom opisu psalo, to vy si tam můžete přečíst, že zkrátka dosloužil, jednou vás na něho špatně ťuklo a praskl, ale nechal se znovu přelít díky tomu kaplanovi z Knířova a vrátil se zpátky na místo svého působení sem do knížovského kostela až do té doby první světové války, kdy zkrátka byly znovu rekvírovány. Ono potom byly nahrazeny, ale samozřejmě byly zrekvírovány po druhé během druhé světové války. Mám tady ještě fotografie, teďka pokud jste místní, tak mi možná řeknete, zda ano či ne. Zase tady na Vánoce staví dodnes Betlehem, který by měl být místní, který tady na fotografii, který jehož autorem by měl být člověk z Vysokého Mýta. To opravdu nevím. Takže je to dodnes, takže děkuju, už tam můžu zjistější. Mám tady také dobovou kresbu od malíře z Vysokého Mýta Prágra. Na druhé straně to se máte napsáno, že je obrázek, je tuším 1915. Takže z toho všeho vidíte, že Knížov je opravdu metropole. A přeskočila jsem, ale pan ředitel našeho muzea mi kladl do srdce, abych samozřejmě zmínila rok 1850, kdy se vaše fara stala věhavsnou, protože zde po nějakou chvíli dlel sám Karel Havlíček Kureský, protože se tu na půl cesty usadil, aby mohl domluvovat s litomyšlovským tiskařem Bergrem plánované vydávání svých novin nebo časopisu Slovan. Ono z toho nakonec sešlo, ale víme, že Havlíčkovi Borovskému se to velmi líbilo, že tu opravdu jako chodil po okolí. Určitě vy jako místní víte o emigrantu z Belgie, který se usídlil na Servácově a zavedl tam výrobu limburských sírů. To jsou všechny věci, které já vám nemusím opakovat. A tak aspoň na závěr mě dovolte jedno kratičké povídání, protože někteří z vás si mě pamatují, že jsem tu před lety, a nevím, už on to utíkám, možná 5-6, byla, protože máme ve Vysokém Mýtě muzeu rukopis s pověstmi, jejíž autorem nebo sběratelem byl Antonín Hlinecký, který se teda nenarodil v Vícku, jak by se mohlo zdát, ale narodil se ve Skuči. Byl to fenomenální řečník, byl to také člověk, který rád psal proslovy, ale jako profesně byl učitel, školský inspektor a byl to neunavný propagátor sběru pověstí. No a protože učil děti, tak vždycky říkám, že si nejsem jistá, jak si využíval nebo zneužíval svoji pozice, zkrátka dával dětem za úkol podle vlastnoručně vymyšleného plánu jít za někým nejstarším ve vsi a toho se vyptat, kdo si pamatuje nějakou pověst a tu pověst zapsat. Protože pověsti, to jak určitě víte, jsou věci, které se až do okamžiku, než byly zapsané na papír, přesouvají ústním podáním. A pokud něco přesouváte ústním podáním, tak se dost často mění obsah, a to až do týle, než ta pověst je někde zapsána na papír a ten obsah je trvalé zapsáný kde. A také určitě víte, že ke Knížovu se vztahuje celá řada pověstí, které se vztahují jedna k té Panny Marii, druhá ke zvonu a zejména také k tomu, proč nakonec přeci jenom byl Knížovský kostel vystaven na kopečku. A tak já vám přečtu aspoň dvě ty školní pověsti z dívčí školy ve Vysokém Mýtě. Proč byl Knížovský kostel přec na pahorku postaven? Knížovský kostel měl být stavěn na pahorku, kde skutečně také dodnes stojí. Ale že to byl příliš vydán blesku a hromu, chtěli jej knížovští stavit pod pahorkem na cestě k Vysokému Mýtu, kde byl kněžský háj, zvaný tak proto, že důchody z tohoto lesu náležely kněžím vysokomýtským. Konaly se přípravy k stavbě a kladly se základy. Ale jedné noci stalo se něco zvláštního. Všechno stavivo ocitlo se do rána na temení zmíněného pahorku. Proto druhou noc postavili obyvatele k započaté stavbě stráž. Ale strážce přemohla únava a usnuli. A ráno bylo vše zase odneseno na pahore. I postavení k stavbě strážci noví. A ti spatřili u půlnoci ušlechtělého starce se stříbrným vlasem a vousem jedoucího na krásném bělouši. Ten schýbal se prosložené tu kamení, ukládali do zástěry a utvářili na pahorek a to se několikrát opakovalo. A příštího dne sdělili strážcové knížovským, co se v noci dál. A ti shledali v tom vůli boží, aby kostel vystaven byl na pahorku. Kostel pak také se stal oblíbeným místem poutnickým. A ostudáce pod ním se vypravuje, že má zázračnou moc. A jak to bylo s tím zázračným obrazem? Přední ozdobou památného chrámu Knížovského je zajisté visící tu obraz Matky Boží. Sem putují četní poutníci, aby za přímluvu prosili v nehodách nebeskou matku. Obraz přinesl jsem z Uher potomek mocný, kdysi Vršov svůj jménem Knížov. Ubírá se s ním starou cestou Trstenickou, starou na Navršku, kde po něm dodnes jest nazýván. Knířov dal tu pro obraz vystavit kapličku. Ale počas se vracel se zase do Uher zpět, posvátný obraz odbavil zase sebou a choval ji na svém statku. Ale představte si, obraz způsobem nevysvětlitelným odtud zmizel. Vršovec dal po něm usilovně pátrati a hle, obraz i nalezen. Nalezen byl na Knířově, kde kdysi vysíval. A protože v tom Knířov spatřil vyšší vůli, ponechal vzácný ten obraz natrvalo v Čechách. Od té doby také počalo sem putování z Čech i zemí sousedních. Knířov stal se proslulým místem poutnickým. A kdo ví, třeba se jednou proslulým místem poutnickým stane ještě zpátky. Já si myslím, že jsem byla asi poslední, komu se podařilo jít tou starou poutnickou cestou, která vedla dnes ještě, vlastně dnes už se to člověku nepoštěstí. Dnes musíte mít trošku krkloměji, než šli naši předci tou bývalou poutní cestou, kde ostatně ti zmiňovaný manželé Josefovi z Vysokého Mýta nechali vystavit sochy na cestě mezi Vysokým Mýtem a Knířovem. Tak nám už je to dneska nepoštěstí. Já před asi 3 lety jsem tudy Knížovem zcela záměrně po té staré putnické cestě vedla pochod, který vedl z Vysokého Mýta až do Luže. A když jsem další rok zjistila, že vlastně jsme byli úplně úplnou náhodou poslední, kdo tou cestou šli, tak jsem to opět brala jako znamení, že jsem udělala dobře, že jsem těch 130 pochodníků tehdy nutila jít cestou touhle a ne nějakou jinou. Moc děkuji, že jste mě pozvali, moc děkuji, že jste mě drželi poslouchat. Snad jste se něco málo zajímavého dozvěděli. Ty obrázky si v klidu prohlédněte. Určitě se běžte podívat na tu pokladnici, kterou já zase zpátky s sebou musím odvést do depozitáře a natrvalo uložit. A už zkrátka nebude možné se na ní takhle podívat, jako vy máte tu možnost.

0: Schönberg zde v roce 1882 postavil hostinec, o který se naše rodina starala do roku 1953. Můj praprastrýc Josef Lichtenberg napsal na sklonku života v roce 1957 knihu Kronika lhůty, kde mapuje historii obou vesnic. Minulost tohoto kraje mě zajímá od malička a tak jsem byl velmi překvapen, když jsem v listu Hlas Loučné, který vycházel v 80. letech 19. století, našel pověsti spojené se Lhůtou, Knířovem a Džbánovem. Právě o pověstech jsme se Soňou Krátkou hovořili.
1: Já jsem před časem objevil noviny Hlas Loučné, který tady vycházel, a právě v něm jsem objevil nějaké pověsti. A ty pověsti nejsou podepsány jako celým jménem, jenom iniciály. Já jsem to psal panu Balcarovi a ten mi řekl, že neví, o koho se jedná, ale byly tam, já jsem se díval, že je to dokonce na výstavce jedna z těch pověstí o nějaké příbuzné místního faráře, který se pak nakonec objesil tady, jako je možná, že to je jako vybájený, jo? Ale víte o tom něco náhodou?
2: No tak ty pověsti, že jo. Jsou, ta cesta jejich vzniku je taková, že já jak s těma pověstma se snažím hodně pracovat, tak vždycky pro ty historiky, folkloriky a podobně má největší cenu ta, která je tam místní, se tomu říká. To je ta, která popisuje nějaké dané místo, jak ke svému názvu přišlo, nebo proč se té pěšině říká tak a tak. Takže, ale vždycky ten obsah se zkrátka měnil a vždycky tam něco zůstane pravdivého. Ano. Takže další otázka je, že pokud člověk chce, tak já po těch pověstech chodím, vždycky říkám, je-li ta pověst dobře napsaná, tak můžete jít po její stopě, školám to říkám, že můžou dát putování. Čím se snažím naznačit, že se by se dalo určitě podívat, teďka to třeba nikoho nenapadlo, stalo-li se někdy v historii něco takového. Já to taky dělám, že mám prostě vyprávění a snažím se ověřit ho v praxi. Takže příště se zeptejte mě a je to. A právě ty školní práce jsou dost často podepsané, protože oni to opravdu měli jako za úkol, za sloh. Takže je to podepsáno, žákyně ta a ta, jméno, příjmení, třída ta a ta.
1: Ano.
2: Oni to odevzdávali, bylo jim to opraveno, oznámkováno, takže je-li to jenom monogram, tak se to třeba zase nějakým razítkem vyskytuje v nějakém soupisu školních prací, někdo, kdo se nechtěl podepsat, oni mu to sepisovali i třeba jako kolegové, učitelé. Jo?
1: Ano.
2: Takže dalo by se s tím jako dalo by se hledat. Takže třeba teďka příklad, pan starosta z Příloky mají místo, který se jmenuje Židov. A mají k tomu pověst, že tam bydlel Žid a tomu soused vypálil barák a on se naštval a odstěhoval se. A mě říká, hele, zkus najít, jestli tady někdy nějaký Žid byl. Takže já jsem fakt našla v tom čísle popisný, kde se říká o té době Židov, že žila židovská rodina, která se najednou odstěhovala a teď jsem řešila, hledala jsem kde, že se odstěhovali do Hlinska, našla jsem její hrob a on mě říká, tak to je dobrý, to máš část, a co jejich děti? Takže jsem pokračovala dál, zjistila jsem, kdo šel do transportu, protože dělám i židovský příběhy. Takže jsme vlastně takhle jako oživili tu pověst, zjistili jsme, že má reální základy. A ještě se tam vypráví, že vlastně ten palič, s tím si to potom vyrovnali místní sousedi.
1: Ano.
2: Tak jsem taky jako vyhledala nějaký podezřelý úmrtí v matrikách. A našla jsem krásný podezřelý úmrtí zalití krví. Jsem si říkala, to je nádherný, jenže to je chrlení krve. Mě pak potvrdil doktor, že to jsem to ověřila i u doktoru. Takže jsem vlastně hledala různý další takový jako zajímavosti. Jde to se jako potom podívat, to musí se chtít.
0: Jestli se přeje obcím, nevím. Ale Knířovu na zdraví a ne dalších 100, ale rovnou 1000 let. Od mikrofonu se loučí Josef Javůrek a od mixážního pultu Roman Kabel.

0: Zprávy v 10 hodin budeme přebírat z Českého rozhlasu Plus.
1: 10 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Plzni se dohodli na vzniku magistrátní koalice, naopak v Pardubicích jednání zkrachovala. Severní Korea provedla další test svých raketových zbraní, které jsou schopny nést jaderné hlavice. Mexiko ohrožuje silný hurikán. Zprávy a Martin Matějka. V regionech po celém Česku pokračují povolební vyjednávání o nových koalicích. V Plzni už se vítězné hnutí ANO dohodlo na spolupráci s hnutím STAN, taky s uskupením Pro Plzeň s podporou lidovců. Večer to oznámili jejich lídři. Primátorem města dál zůstane Roman Zarzický z hnutí ANO. Jeho prvním náměstkem bude lídr starostů Aleš Tovar. Na nových koalicích se dohodli i v Havířově, Frýdku Místku nebo v Tachově. Naopak v Pardubicích včera hnutí STAN odstoupilo z jednání o možné koalici s hnutím ANO a Žijeme Pardubice. Spolupráci tam teď starostové budou jednat s dalšími uskupeními. Severní Korea v noci provedla další zkoušku svých balistických raket. Podle jihokorejského ministerstva obrany odpálila KLDR nespecifikovaný počet střel z letiště u hlavního města Pchjongjang a navedla je do Japonského moře. Japonsko už potvrdilo, že šlo minimálně o dvě balistické střely, které dopadly do moře mimo jeho výlučnou ekonomickou zónu.
3: Podle aktuálního vyjádření jihokorejského sboru náčelníků vojenského štábu má jít o odpověď severokorejského režimu na zatím poslední vojenský test Soulu. Ten před několika dny úspěšně vyzkoušel svou první hypersonickou zbraň, která je schopna letět pětkrát rychleji než je rychlost zvuku a vyhnout se tak protiraketovým obranným systémům. Zatímco Jižní Korea se dlouhodobě snaží přivést severokorejského lídra Kim Jong-una k jednacímu stolu, tento odmítá a naopak výrazně posiluje zbrojní kapacity země. Ze Soulu David Jakš. Český rozhlas.
2: K západnímu pobřeží Mexika se blíží silný hurikán Simon. Prezidentka země Claudia Sheinbaumová vyzvala obyvatele regionu u břehu Tichého oceánu, aby zůstali doma. Simon už v sobotu zesílil na 4. z 5 stupňů. Podle amerického národního střediska pro hurikány se dnes odpoledne středoevropského času nacházela asi 105 kilometrů západo-severozápadně od přístavu Manzanillo ve státě Colima. Zatím není jisté, jestli střed hurikánu dorazí na pevninu, i tak ale hrozí silný vítr, ničivé vlny a záplavy. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Ostravy kolony jsou od Rousínova z kilometru 220 až Krohlence na 207 kilometr, zdržení provozem asi 30 minut. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem na začátku dálnice u sjezdu na Březiněves je nepojízdný kamion v pravém pruhu a kolona z Prahy od Kbelské je na 15 minut. Na dálnici D1 z Brna na Prahu i u Kuberovic na 72. kilometru je omezení a kolona z kilometru 75 je asi 20 minut. V Praze jsou komplikace v tunelu Blanka směrem na Troju. Za sjezdem na Letnou hromadná nehoda 3 aut v levém pruhu a průjezd tunely se musí regulovat. Komplikace jsou v průmyslové směrem do Hostivaře, u Malešické spalovny nepojízdná dodávka a kolona od Novopatské je asi na 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den bude polojasno až oblačno, výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, četnější na horách na severu a severovýchodě území, kde můžou být i smíšené nebo sněhové a teploty 10 až 15 stupňů. Tolik zprávy.
4: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

duše, rozlobíš Mars a Jupiter. Vesmírnej třesk, pak stěžuj si, že zbyl tím světem opitej.

neviděl jsem ráno, dokud neprobděl jsem noc. Nikdy nevěděl jsem, jak mi scházíš, dokud neprosil jsem o pomoc. Nikdy jsem netušil, co je doma, dokud jsem nebyl dlouho pryč. Nikdy nepoznal jsem zámek, dokud nestratil jsem klíč.

Někdy neviděl jsem obzor, dokud před ním nevyrostla zeď. Nikdy nevnímal jsem barvy, dokud je nepřekryla šeď. Nikdy nevěděl jsem, co je voda, dokud ji mráz nezměnil v led. Nikdy nechápal jsem lehkost slova, dokud jsem neokusil

Nikdy jsem neslyšel o druhém břehu, dokud jsi stála na mé straně. Nikdy necítil jsem teplo, dokud mi neomrzly dlaně. Nikdy nevěděl jsem, co je úsměv, dokud nepoznal jsem strach. Nikdy neviděl jsem kámen, dokud se neproměnil v

Nikdy neviděl jsem ráno, dokud neprobděl jsem noc. Nikdy nevěděl jsem, jak mi scházíš, dokud nekřičel jsem o pomoc. Nikdy nevěděl jsem, co je doma, dokud jsem nebyl dlouho pryč. Nikdy nepoznal jsem zámek, dokud nestratil jsem klíč.

0: Máme 10 hodin 15 minut na Proglasu, to znamená čas na relaci Rádia 7.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
4: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
5: Můj pohled se změnil, i když jsem se dokázala radovat z každého dne.
6: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůži.
7: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
8: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
9: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy, který vzniká na Rádiu 7. Pořad se snaží zachytit v životech hostů okamžiky, které změnily jejich směřování směrem k Bohu a Ježíši Kristu. Dnes uslyšíme příběh Antonína Haspla, kterého se doptávala Lenka Malinová. Dobrý poslech vám přeje za tým Rádia 7 Milan Remeš.
10: Narodil jsem se do dobré rodiny, měl jsem hezký dětství, i když taky zasáhla nemoc, bylo to těžké. Potom byla revoluce a začalo léčitelské hnutí, tak to mě zajímalo, že pokaždý, když v této rodině jsme nevěřili v duchovní svět ani v Boha, tak jsem měl pochybnosti o tom, a takže to léčitelství jsem se chytnul. Tak jsem s tím jako 12-letý experimentoval a rodiče si mysleli, že to je takový jako zábava jenom do té chvíle, kdy jsem tvrdil, že v naprosté tmě vidím i dovnitř lidí. A samozřejmě, že teta to chtěla vyzkoušet jako nevěřící. A já jsem odhalil její těhotenství a to jí jako zamrazilo, jak to prozradila. A oni říkali, no něco na tom bylo. Začali jsme chodit do takové skupiny léčitelské, kde se hodně experimentovalo s léčitelstvím. Měli jsme úspěchy s diagnostikou i s uzdravením, například astma, bolesti zad, problémy se srdcem. A lidi byli překvapení, že to, co neřekli, tak to jsme třeba řekli. Například žena, která měla kuličku vápníku v plicích, následek po tuberkulóze, nic neřekla, jsem říkala, to vidím jako kuličku na plicích. A takhle to probíhalo. Takže postupem času, to byly, uběhly 3 roky, tak se potom už tolik nedařilo a lidi měli takový zvláštní potíže, že třeba říkali, že jim běhali po zahradě zelený mužíci jako mimozemšťani a že prováděli nějaký lékařský zásahy, pokusy, a další zase říkal, že měl problémy s démony, že ho prej s autem vyhodili ze silnice a klíče mu schovali, a to už jsou takové psychické anomálie. A to jsem si říkal, něco je špatně, to by bylo 15 let. Pak jsem se modlil, věřili jsme v Boha, tak jsem říkal, Bože, ukaž mi pravdu, ať je jakákoliv. Takže 3 měsíce to nějak takhle trvalo. Dokonce 2 sbory křesťanský se za mě usilovně modlili, do kterých jsme se byli podívat. A za 3 měsíce jsem prostě přijal, že Bůh je ten křesťanský, a že lidi se rodí jednou umírají, není reinkarnace, a takhle jsem uvěřil. Tak jsme začali chodit do křesťanského sboru, který byl taky velmi charismatický. I ta doba byla charismatická, křesťanská, 90. léta, já říkám, že to bylo velmi akční. Takže takhle probíhalo to uvěření a nový křesťanský život. Ta doba takhle plynula a pro mě to bylo velké vysvobození, protože jsem byl zvyklý z toho, že duchovní svět má moc. Když jsem uvěřil v někoho ještě mocnějšího, tak bylo pro mě samozřejmostí, že teď všichni duchové musí umlknout a umlkli. Neslyšel jsem hlasy, slyšel jsem je v myšlenkách. A když křesťané říkali, jak jim ďábel něco provedl, našeptával, tak já jsem tomu nevěřil nikdy. Já jsem pořád věřil tomu, co jsem přijal. Zepřete se ďáblu a uteče od vás. A pak začal rok 2000, už začalo charismatické hnutí chladnout a v křesťanství mi přicházely pochybnosti, ale pro Boha pochybnost není pochybnost, je to otázka a Bůh mluví v našich srdcích a víra je dialog.
11: Můžu se tě zeptat, když jsi mluvil o tom, že jsi měl takový vhled, jako kdyby do toho duchovního světa, že jsi viděl věci, které jsi nemohl vědět, ale najednou si je věděl. Když jsi potom se setkal s živou vírou, že jsi opravdu svůj život odevzdal Pánu Ježíši Kristu, zmizelo to?
10: Zmizelo to tak, že jsem to přestal používat, takže tu dovednost už jsem nikdy nepoužil, takže to zmizelo.
11: A jaká z toho vedla cesta úplně ven? Ty jsi říkal, že jsi byl potom svobodný. Jak to vypadalo v praxi? Protože když člověk dělá tady tyhle věci, říká se tomu okultismus, že obecně tam patří mnoho věcí, které jsou Pánem Bohem zakázány a nelíbí se mu, abychom takové věci provozovali, tak co jsi s tím potom dělal? Modlil se někdo s tebou za to, nebo viděl jsi, že je to špatné?
10: Zvláštní bylo to, že předtím jsem viděl tu duchovní moc, z dnešního pohledu tu ďábelskou moc, a v okamžiku, kdy jsem začal hledat, tak aniž bych to viděl, tak se ty křesťanský sbory dva za mě modlili, a to jsem zažil, že ďábel nebyl schopný vůbec nic udělat, a to byla taková ďábelská bezmoc. Já si myslím, že to hledání a ty modlitby, že to ďábla úplně zastavilo a byl ode mě izolovaný, i když jsem ještě neuvěřil.
11: A potom, když jsi uvěřil, mě zajímá ten okamžik. Jedna věc je, že se za tebe hodně lidí modlilo, a druhá věc je, co je na člověku, aby udělal, aby se přiblížil k Bohu a vzdálil se vlastně těm věcem, které se Pánu Bohu nelíbí. Co bylo na tobě? Jaký krok si ty musel udělat?
10: Uvěřit tomu, že Bůh je absolutní láska, nekonečná láska, a to je to, co ďáblovo působení hodně rychle vyplo. Je to moje zkušenost a není možný z toho dělat návod pro každého.
11: A když se tě zeptám na to, jak jsi vnímal slovo hřích, když jsi přišel do církve, protože v dnešní době, když se řekne hřích člověku, který nežije mezi křesťany, nečte Bibli, tak si pod tím může představit cokoliv, ale když se člověk přiblíží k Bohu, tak to potom dostane konkrétnější obrysy a přijde většinou okamžik, kdy si musíme uvědomit, že jsme se nějakým způsobem provinili proti Bohu a prosíme ho za odpuštění. Měl jsi takový okamžik ve svém životě?
10: Jo, za to byl léčitelský působení, tak to jsem se Bohu omluvil, prosil jsem o odpuštění, a aby to všechno anuloval, co jsem prováděl, a několika lidem se ty nemoce dokonce i vrátily.
11: Co přineslo do tvého života za změnu, když jsi opravdu otevřel svůj život Pánu Bohu oproti tomu, jak jsi žil předtím?
10: To vypnutí toho temného duchovního světa okamžitý, a jak jsem říkal, že člověk uvěří a Boží hlas musí znít, a nejsou to žádný super proroctví, je to to, že to srdce obživne v člověku a rozumí Božímu slovu dřív, než jsem si ho přečet. Takové ty základní věci, jako ďábel od vás uteče, když se mu zepřete, a Bůh je milující a je ochotný pro vás udělat maximum znova a znova.
11: Když jsi začal číst Bibli, co jsi objevil? Jaký je Pán Bůh pro tebe?
10: Začal jsem číst Evangelia Matouše a ten Ježíšův příběh, jak uzdravoval a teď ty zákonníky usvědčoval ze jejich hříchů a jeho oběť a konec znovu zrození. To, že to dobrý vždycky vítězí. Taková zkušenost, že nevítězí ty silný, ale vítězí ty dobří.
11: A když by se tě někdo zeptal, co ti to dává, že věříš v Boha, proč vlastně věříš v Boha, co bys mu řekl?
10: No, dává mi to smysl života, víru, pochybnosti, a že Bůh vítězí ve srdci nad pochybnosti. Je to dialog, pochybnosti je otázka pro mě a Bůh je to odpovědí.
9: I když Antonín Haspel nevěřil v duchovní svět, poznal, že je skutečný. I když napřed objevil jeho odvrácenou stranu, hledání odpovědí jej nakonec přivedlo k Bohu a Ježíši Kristu, který jej vysvobodil i z moci toho zlého. Ježíš říká, že ten, kdo skutečně hledá, ten nachází, tak bych rád povzbudil k hledání smyslu života a pravdy i vás. Jak dnes zaznělo, víra je dialog, pochybnosti jsou otázkami a Bůh je tou odpovědí. Pokud byste měli jakékoliv dotazy ohledně víry, napište nám prosím na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Děkujeme, že jste u dnešního vyprávění byli s námi. Pokud byste se chtěli vrátit k aktuální nebo některým předešlým epizodám, jsou k dispozici k poslechu v archivu na webu radio7.cz a na podcastových platformách. Stačí zadat název podcastu Stopy. Od mikrofonu z Rádia 7 se pro dnešek loučí Milan Remeš s Lenkou Malinovou a těší se na slyšenou zase příště.

Na Moravě a ve Slezsku má Proglas v systému DAB vysílače v Brně, v Olomouci, na Lysé hoře, ve Zlíně na Mladcové, ve Znojmě, na Velké Javořině a v Ostravě. Pokrývají tato města a okolí. Brno, Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek Místek, Frýdland nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Hodonín, Holešov, Karviná, Kopřivnice, Kroměříž, Olomouc, Orlová, Ostrava, Otrokovice, Prostějov, Příbor, Studénka, Šternberg, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uničov, Veselí nad Moravou, Zlín a Znojmo. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u pondělní voničky lidových písní. Příznivci lidové hudby z Brna a okolí jsou zváni na říjnovou besedu u cymbálu. Koná se ve středu 21. října od 19 hodin v kulturním středisku Omega v Brně Husovicích na Musilově ulici. K tanci a poslechu hraje cymbálová muzika Slováckého krůžku v Brně a cymbálová muzika Ferdinanda Mlčocha. Chasa Slováckého krůžku předvede pásmo Horňácké hody. Přijďte si poslechnout a zaspívat si. Hodové písně nám lidové muziky hrají i v dnešní voničce. Přejeme ničím nerušený poslech.

Vyšlo páté podzimní číslo časopisu Malovaný kraj. Nabízí mimo jiné první část poutavého článku o cestě vystěhovalců z Moravských Kopanic do USA, který přichystala Terezia Ondrová. O proběhlé letní škole folklorního malování ve Skoronicích informuje Romana Habartová. Rozsáhlý článek o historii muzejního spolku v Kloboukách u Brna v aktuálním čísle publikuje Irena Přibylová. Tento spolek letos slaví 120 let od svého založení. Na seriál o ochotnickém divadle na Hodonínsku navazuje Marie Ritterová s článkem o ochotnickém divadle v Čejkovicích. Na pozoruhodnou tradici blažejáků upozorňuje Iva Pláteník-Kopaničová. Tento zvyk byl nedávno zapsán do seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. O pozoruhodné osobnosti Míkovec pojednává článek Libor Bodka, je místní nadšenec, který ve volném čase obohacuje veřejný prostor o skulptury. V tradičním seriálu Výrobci krojů na Slovácku tentokrát naleznete text o Ladislavu a Marii Lungových, kteří mají obsáhlou sbírku krojů v Miloticích na Kyjovsku. Ohlédnutí za proběhlý Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici nabízí Barbora Turčanová, ji se zaměřila na dechovku na letošním festivalu. To všechno a mnohé další si můžete přečíst v aktuálním vydání Malovaného kraje.

A je tu 11. hodina s Proglasem, kde nabízíme k poslechu čtení na pokračování. Opět otvíráme knihu vzpomínek Benedikta Holoty s názvem Nebyl jsem hrdina, čiž s nám bude sám autor, dnes 13. část. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Natálie Fajtová a hned po čtení na pokračování vás přivítá kolegyně Alena Rubášová, která s vámi bude dnes odpoledne. Přeji vám příjemný poslech.

pastorační práci jsem stavil především na mezilidských vztazích podle zásady, že milost předpokládá přirozenost. Mělo to dopad především mezi nevěřícími. Dozvěděl jsem se, že jedna z těch nevěřících komunistických babiček navštěvoval jsem jejího nemocného dědečka, se jednou tak rozlobila, že ho nepřijdou navštívit soudruzí ze strany, že šla na národní výbor a vyhubovala jim. Vy to nejste žádný komunistí. V Pečkách máme jen jednoho komunistu a to je farář. Dělal jsem to dobře? Nevím. Ať to posoudí pán. Byla tu i práce pro diecezi. Asi po 10 let jsme dávali s otcem Antonínem Hýžou a otcem profesorem Mertem exercici je kněžím v Železné Rudě a také řeholním sestrám na různých místech, někdy bohoslovcům před svěcením. Ve farnosti mě velmi obětavě zastupoval můj soused, pater Lubomír Neugebauer. Po nějakém čase mě pan kardinál Tomášek povolal do sboru svých konzultorů. Jak jsem se stal exercitátorem kněží? Při exercicích v Železné Rudě, které vedl otec Hýža, mě jednou na zahradě exercičního domu mezi promluvami oslovil otec Antonín Prokeš, zasloužilý organizátor kněžských exercicí, a řekl mi, něco bych od tebe potřeboval, Benedikte, ale neříkej mi, že ne. V afektu upřímné ochoty jsem vyhrkl, rád, Toníku, pro tebe rád. Příští rok budeš dávat exercicie kněžím ty. Afekt ochoty ve mně okamžitě vyhasl a začal jsem se vymlouvat. Vykrucila, prosit, vztekat se, nic to nepomohlo. Toník trval na svém. Stěžoval jsem si kde komu, že ten Toník nemá rozum. Také otci Hýžovi, když jsme jednou v Plzni po mši v kostele na Slovanech u Panny Marie Růžencové u Dominikánů společně u něho posnídali. Ten Toník Prokeš je neúnavný hledač nových exercitátorů, povídám. On do toho přistrčil i mě. Otec Hýža chvilku mlčel a se šibalským úsměvem na tváři a pak prohlásil, ten tě tam nepřistrčil. To jsem tě tam přistrčil já. A jestli dostaneš od tajemníka souhlas, tak to pokládej za boží vůli, dodal s důrazem. Měl pravdu. Proti všemu očekávání jsem souhlas dostal. První kurzy exercicí byly hrozné, pro kněze i pro mne. Viděl jsem přednostně stránku exercicí. Vůbec jsem ale nepochopil to, co chtěl Toník Prokeš. Především setkání kněží, které bylo v totalitě tolik znemožňované. Trval jsem v průběhu exercicního kurzu na mlčení. Otec Antonín moji snahu respektoval, ale krásně a v bratrské lásce ji parodoval. Když přišla, myslím jako Toník Prokeš, když přišla nečekaná návštěva do budovy, do farní budovy, kde se odehrávaly v Železné Rudě kněžské exercicie, přivítal ji s vykulenýma očima a s prstem na špolených ústech. Pst, pojď potichu dovnitř, já ti dám potichu buchtu, ty ji potichu sníš a potichu zase vypadne. Někteří si ale exerciční kázení pochvalovali. Pro formaci kněží toho bylo tenkrát tak málo. V té době byly hubené 3 dny exercicí pro kněze jedinou možností společné duchovní regenerace kněžského života. Přijížděli bratři z Čech, z Moravy a potají i ze Slovenska. Bral jsem ty dny velmi vážně.
tak jsem byl vychovaný od otce Jana Urbana, evangelisty. Ale nebyl jsem v tom z exercitátorů sám. Dny duchovní obnovy kněží bral velmi vážně také otec Antonín Hýža. Nezájem některých kněží o vzrůst jejich duchovního života otce Hýžu tak bolel, že ve svém exercitátorském pokojíku plakal. Mimo práci v diecézi se hlásila o spolupráci také pečeská továrna na nářadí Tola. V povědomí pracovníků vývoje, se kterými jsem v minulosti spolupracoval ještě jako zaměstnanec výzkumného ústavu, jsem zůstal technikem i jako farář. Vyskytl se jednou u nich v provoze problém, jak zkrátit dobu ohřevu nástřihů pro kovárnu. Ve vývoji továrny se to nějak nedařilo vyřešit. Vzpomněli si na mě. Vzali si dovolení navštívit faru v pracovní době. Když jsme o věci pohovořili, musel jsem jim podepsat propustku, kolik času u mne na faře strávili. Za totality to byla rarita. Pracovníci vývoje se chodí radit na faru. Vyřešení problému přineslo zkrácení doby ohřevu o třetinu. Pracovníci z toho chtěli těžit. Náměstku, už to chodí, budou prémie. Ale náměstek je sklidnil. Ale soudruzi, neblázněte, prémie nebudou, když vám to poradil farář. K pečkám patřila ještě starobylá farnost Dobřichov s filiálkami v Cerhenicích a Radimi a také farnost Ratenice. Dobřichov má prastarý kostel Nejsvětější Trojice. Stojí na kopci, který je první vlnou Českomoravské Vysočiny. Základy jsou z původní rotundy pocházející z 10. století a kostelík byl s vysokou pravděpodobností založen a posvěcen svatým Vojtěchem na jeho cestě do Říma. V roce 2000 se slavilo 1000 let od založení. Farnost Dobřichov byla za pana kardinála Skrbenského někdy kolem roku 1910 velice kvetoucí. Jeden rok bylo běžmovanců, jenom běžmovanců, 630. Když jsem ale v roce 1972 farnost přebíral, byla v kostele průměrná nedělní návštěva maximálně 10 duší. Jednu neděli přišel do kostela dokonce v neděli jen jeden. Bylo mi smutno. Když jsem se přemši otočil od oltáře, abych ho pozdravil, pán s vámi, vidím, že se pomalu otevírají hlavní dveře kostela a pomalu se zase zavírají. Měl jsem přitom nepřekonatelný dojem, že se do kostela nahrnuli andělé. Zázrak? Nikoli. Pouze zapracoval vítr. Opřel se do dveří a jak se tak odrazil od protější stěny, tak se zase pomalu dveře zavřeli. Od té doby mě přestalo rmoutit, že mi chodí v neděli v Dobřichově do kostela tak málo věřících. Jsou tam přece přinší taky andělé. Byl jsem vyděšený, když jsem jednou přišel do dobřichovské fary a uviděl jsem vytlučené okno nad dveřmi a jiné zřejmé stopy v loupání. Kriminálka, kterou jsem zavolal, zjistila podle otisku prstů na skle rozházeného interiéru v patře a jiných stop, že se do fary vloupali zřejmě mladiství neskušení loupiči. Prošli jsme i obě patra sklepů a všude jsem musel chodit první.
že by se byli báli. Při závěrečném hodnocení prohodil velitel: no co naděláme, byli to kluci, potrestat je nemůžem. Tak mi je dejte na vychování, pane veliteli, nabídl se mu pomoc. Kriminalista se na mě podíval a už klíbil se: jo, a vy nám dřív naděláte faráře. Sedli do auta a odjeli. Ale stejně jsem se pokusil s těmi chlapci dostat se do kontaktu. Filiální kostelík v Cerhejcích, který patřil do farnosti Dobřichov, je zasvěcený svatému Janu Nepomuckému. Bylo v něm malé, ale živé společenství, ze kterého vzešlo v minulosti 6 kněžských povolání. Za mne, to už totalita trvala 20 let, bylo dost utlumené. Podařilo se ho ale oživit, alespoň si to myslím. O kostel se staral pan Černý, místní mistr Kovářský. Krásná postava pravého českého venkovského fanáře křesťana. Měl jsem z něho radost. Byl menší, pevné postavy a velice spolehlivý. Mohl jsem ho o cokoliv požádat a spolehnout se. Na chóru vládl Pavel Nikodým, prostý, dobrý člověk s krásným, silným hlasem. Řídil zpěv, ale měl jedno trápení, trochu méně slyšel. Interiér tohoto vesnického kostelíka, který stojí na kopečku zvaném Beránek, bylo třeba přizpůsobit novým liturgickým požadavkům. Začali jsme ničením červotoče pentalidolem. Ten prostředek nepříjemně páchne. Přesto, že jsme akci provedli v pondělí, bylo prostředí zamořené ještě následující neděli. Během mše svaté po prvním čtení začalo být společenství z toho pachu trochu nervózní. Snad to vydrží, pomyslel jsem si. Ale po žalmu a druhém čtení nervozita vzrostla natolik, že jsem musel něco udělat. Před evangeliem jsem místo Pán s vámi dal pokyn těm, co stáli u dveří: otevřte dveře. A z chóru se ozval mohutný Pavlův hlas: i s tebou. O červotočí bylo třeba kostel vymalovat. I do toho jsme se pustili. Všichni společně. Byl jsem tou spontánní účastí dojatý. Všechno šlo bez problém. Kostel se vymaloval a začalo se demontovat lešení. Pavel Nikodym vylezl na druhé patro a sbíral podlážky. Když došel z jedné strany do poloviny, obrátil se na druhou stranu, ale zapomněl, že už za sebou žádné podlážky nemá. Kostelem zazněl hrozný výkřik. Vidím, jak Pavel letí z druhého patra domů. Srdce ve mně strnulo, ale hluboko v duši jsem slyšel: neboj se. Pavel se odrazil od hrany prvního patra tak podivuhodně, že pozměnil směr pádu a střemhlav, jako při letecké vývrce, padal hlavou do výklenku, který jsme před chvílí vyplnili vrstvou čerstvého betonu. Nastalo hrobové ticho. Pavel s hlavou v betonu trčel ve výklinku. V několika okamžicích plných napjatého očekávání se Pavel zdvihl, pomalu se postavil a řekl: nic mi není. Nebylo. Vůbec nic mu nebylo.
Byl totiž 2. srpen, svátek Panny Marie Andělské. Vzpomněl jsem si na úryvek ze 116. žalmu. Pán Bůh chrání prosté lidi. Jamka po Pavlově hlavě pěstom beton snad dones. V kostele Dobřichově k tomu kostelu patřila také kaple nejsvětějšího spasitele v Radimi. Navrhl ji slavný architekt pseudogotiky Moker. Vnitřek jsme uspořádali podle nových liturgických směrnic. Oltář čelem k lidu, předsednické křeslo a nad ním v okně veliký kříž, po jedné straně svatostánek a na druhé straně krásná socha Matky Boží od vídeňského kardinála Schönborna. To bylo v presbytáři. V lodi byly pouze lavice a u dveří kropenka se svěcenou vodou. To bylo všechno. Bylo to podle mého gusta. Jezdil jsem tam velice rád. Jednou jsem odjel na exercicie do Železné Rudy. Než jsem se vrátil, stihlo Vrbčany, Chotutice i Radim katastrofální krupobytí. Bylo to 18. srpna 1986. Kroupy rozbily na střechách krytinu, zůstaly jen trámy a latě. U některých domů otloukly i omítku, pobyly drůbež, zničili úrodu. Jedna kroupa vážila až 40 deka. Hned po návratu jsem zajel do Radimi a užasl jsem. Kaple byla obestavěna lešením, věž už z části pokryta mědí, střecha lodi se překládala. To všechno do mého návratu stačil naorganizovat a řídit nezapomenutelný farník bratr Josef Šamša. Bratře, říkal mu zděšeně, kde na tu měď vezmu peníze? To mě, bratře, nezajímá, já jsem tu od toho, abych zajistil práci a ty jsi tu od toho, aby si sehnal peníze. Otočil se a šel po své práci. Tak jsem sháněl peníze. Na starosti jsem měl také farnost Ratenice. Je pozoruhodná tím, že kostel pochází ze 14. století. Z poslední doby stojí za vzpomínku, že údajně monsignor Vladimír Jeřábek, ratenický farář, poslal na studie do Říma tehdy mladého člověka Josefa Zvěřinu, pozdější významnou osobnost církevního i veřejného a teologického života v Čechách. Byl známý i za hranicemi. To rozhodnutí monsignora Jeřábka mi bylo tradováno starými farníky. Kostel byl velmi sešlý, přímo volal po generální opravě. Nejdříve jsme vymalovali interiér za obětavé pomoci bratra kostelníka Václava Bašty, někdejšího mistra autoopravny v Poděbradech, a pana Josefa Opočenského z Peček. Ten byl komunista. Na opravdu omítek jsme ale své pomocí nestačili. Tak jsme to nechali. Za totality bylo velmi obtížné sehnat stavební podnik pro práce na kostele. Žádný podnik si totiž nechtěl zkazit svůj kádrový profil spoluprací s církví. Pan církevní tajemník z Nymburka mi počase navrhl, sežeňte si firmu a já vám dám na opravu kostela v Ratejcích 20 tisíc. Zadíval jsem se panu tajemníku úsměšně do očí a říkám, pane tajemníku, udělejme to obráceně, vy mi sežeňte firmu a já vám dám 20 tisíc. Kostel zůstal neopravený. Pan církevní tajemník byl na mě velmi přísný. Když přišel na kontrolu deníku,
vymyslel si na mě různé úplně zbytečné administrativní manipulace při ukládání peněz do spořitelny. Musel jsem vést v deníku peníze v pokladně, peníze na cestě, peníze došly, peníze byly přijaty zase. A když nalezl sebe menší chybičku, spustil na mě takové hromovití, že jsem měl starost, aby ho netrefilo. Když to chvilku trvalo, ozvala se ve mně tatínkova vojenská výchova z dětských let, otec totiž byl vojákem z povolání, a kategoricky jsem panu tajemníku prohlásil. Pane tajemníku, jestliže to mám tak strašně špatně, nezbývá, než abych nesl důsledky. V tom okamžiku začal být pan tajemník hodný.

0: knihy Nebyl jsem hrdina nám své vzpomínky četl sám její autor Benedikt Holota.
1: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.
3: Až jednou budu stará, vystoupím z vlaku na zastávce.

Máme 11 hodin a 30 minut a na Proglasu je s vámi už Alena Rubášová v pondělí 12. října 2026. Prožíváme významný den České republiky, den samizdatu. Katolický kalendář připomíná památku svatého Radima, nevlastního bratra a spolupracovníka svatého Vojtěcha, benediktina, misionáře a prvního hnězdenského arcibiskupa zesnulého kolem roku 1011. Patří mezi ochránce Čech a Polska. 135 let dnes uplynulo od narození německé filozofky Edith Steinové, karmelitky židovského původu, svaté Terezie Benedikty od Kříže, mučednice nacismu z roku 1942, spolupatronky Evropy. 105. narozeniny by dnes oslavil hokejista a tenista Jaroslav Drobný, vítěz Wimbledonu, zemřel v roce 2001. A před 35 roky bylo slavnostně otevřeno Stavovské divadlo v Praze po 8leté rekonstrukci. Z dnešních oslavenců 75. slaví řecko-katolický kněz, vysokoškolský učitel a publicista Václav Ventura, znalec patrologie a monastické teologie, autor knih. A 80. narozeniny má matematička a logička Kamila Bendová, odpůrkyně komunistické totality. Svátek mají dnes všichni Marcelové. Jejich jméno pochází z latiny a znamená malý bojovník. Blahopřejeme všem Marcelům a na vlnách Proglasu pomalu uzavíráme dopolední proud písní a zpráv. Definitivně jej zakončí myšlenka na den Jiřího Šenkýře, podporovatele Proglasu, a polední modlitba z kaple Ducha Svatého ze sídla Proglasu v Brně. Navážeme pak hudební siestou z díly Petra Iliče Čajkovského, Sergeje Rachmaninova a France Schuberta. Dobrý poslech.

0: To byl single Viděl jsem Ondřeje Rumla. Romští i neromští křesťané z různých církví se v sobotu 10. října setkali na konferenci Společně k lidem v Ústí nad Labem. V modlitebně církve bratrské sdíleli zkušenosti, jak jednotlivé církve a křesťanské iniciativy hledají cesty k lidem, ať k Romům, tak k dětem, mladým lidem, lidem s postižením a dalším. Součástí programu bylo představení publikace Romské duchovní texty a písně. Konferenci organizovala Církev adventistů 7. dne spolu s pracovní skupinou pro Romy Ekumenické rady církví. Té předsedá farář Českobratrské církve evangelické pro menšiny Mikuláš Vymětal.
1: Komise pro Romy Ekumenické rady církví vlastně se dlouhodobě jako věnuje tematikou začlenění Romů do církve a taky jakým způsobem vlastně křesťané, kteří jsou Romové, jsou v církvi vítáni a jak dosáhnout k tomu, aby v církvi byli opravdu jako vítáni. Máme vlastně mnoho takových míst, kde jsou živí romský sbory a tak jednou za rok pořádáme konferenci, kde se vlastně setkávají romští i neromští křesťané, kteří přijdou z celé České republiky. Ústí nad Labem místo, kde je hodně Romů a kde je jako pěkný romský sbor adventistické církve. Se rádi vždycky vidíme, že to je jako velký obohacení pro ty, kteří přijedou někteří až z Ostravska se svými písněmi a taky jsou mezi námi přátelské vztahy. Je to vlastně zajímavé, jak máme některá témata jako společná v práci s Romy a v práci romských církví. Potom každá církev svůj úkol sdílet evangelium s Romy taky vnímá jiným způsobem. Takže když se o tom společně bavíme, tak to chápeme jako přejší, než bychom čekali a že ne každý musí být jako stejný jako ty ostatní. Já vlastně všede mezi křesťany, celocírkevní farář pro menšiny, tak potkávám lidi, kteří mají Romy rádi, i když jsou sami Romové nejsou a hledají k ním cestu. Tak myslím si, že pro ně je to jakoby to nejlepší, že se mohou takhle setkat a někteří poprvé přijdou na romský bohoslužby. Když přijdou Romové na neromský bohoslužby, tak dost často se jim tam stane, že některý lidi na ně nekoukají moc hezky, že tam nejsou vítaní. Když to na romských bohoslužbách neromové jsou většinou vítaní a jsou rádi, že za nimi ti neromové přišli, ti romové, tak to mohou zažít a myslím, že to taky vlastně jako příležitost i pro křesťany z Ústí nad Labem, kterých není moc vlastně do ekumeny zařadit taky romský sbor a poprvé se jako potkat s Romy a poprvé být na romské bohoslužbě. Poprvé to bývá většinou jako hezká, zajímavá zkušenost.
0: Řekl Proglasu Mikuláš Vymětal, farář Českobratrské církve evangelické pro menšiny a předseda pracovní skupiny pro Romy Ekumenické rady církví.

0: To byl slovenský písničkář Havrila na nahrávce z roku 2025. V kostele svatých Cyrila a Metoděje v Brně Židenicích a na hřbitově v Tuřanech se konal v sobotu pohřeb teoložky a učitelky náboženství Ludmily Javorové. Zemřela v Rajhradském hospici 17. září ve věku 94 let. Byla klíčovou postavou podzemní církve v někdejším komunistickém Československu společenství Koinotés. Biskup Felix Maria Davídek jí v situaci ohrožení církve udělil jáhenské a kněžské svěcení. Salesián pater Zdeněk Jančařík s ní před pár lety vedl knižní rozhovor, který vyšel v portálu pod názvem Ty jsi kněz na věky, poprvé v roce 2020. O posledních dnech Ludmily Javorové Zdeněk Jančařík pro Glasu řekl.
1: Jsme ji doprovázeli celá skupina žen tady z naší farnosti i mých kamarádek, i přátel, byli za ní i různí biskupové, byli za ní se loučit vlastně v poslední době, v posledním měsíci mnozí lidé. A když byla panichída na konci srpna za Felixe Davídka, tak tam přišlo k ní do nemocnice nebo za ní vlastně hodně lidí i ze zahraničí. Takže vlastně ona byla velmi aktivní až úplně do konce svého života, i když už skoro neslyšela a nemohla se pořádně hýbat, tak to byla opravdu taková velice dynamická osobnost, no, úžasná žena.
0: Jak si bude Zdeněk Jančařík Ludmilu Javorovou pamatovat?
1: Vzpomínám, kudy chodím, protože jsem u ní v jejím bytě na Staré osadě tady v Brně zažil mnoho večerů. Vždycky, když jsme natáčeli knižní rozhovor, který jsme pak vydali, tak mi nalila vínko, byla to velice taková graciezní osobnost. Opravdu si udržovala takovou kulturu jazyka, vyslovovala všechno velmi zřetelně. Občas jsem ji vezl taky na hřbitov nebo k její sestře, když ještě žila a hodně se o ní starala, protože její sestra byla handicapovaná. Takže opravdu já si odnáším obraz úžasně silné ženy, která nesla to svoje dědictví po Davídkovi až do smrti a přenesla ho opravdu na druhou stranu. Je to vlastně velmi zajímavý osud ženy, která držela, řekněme, prapor toho kněžství, které přijala za velice takových zvláštních důvodů v roce 1970 od Felixe Davídka pro ty ženské místa ve vězení nebo ženské nemocnice. Představovali si tenkrát, že půjde třeba i do Ruska, do Gulagu, takže opravdu ta představa byla taková extrémní. Ona tenkrát cvičila, snažila se být fyzicky velice zdatná, aby přežila prostě ten lágr. Nakonec se do vězení nedostala, ale to prostě, co tenkrát přijala, tak si držela až do konce života. Nikdy toho nebyla úplně zbavená, řekněme, tou oficiální církví. No a po roce 90 opravdu přitahovala spoustu lidí, zvláště žen, které jsou nakloněny tomu ženskému kněžství nebo ženskému jáhenství a opravdu nesla ten prapor tak velice klidně, tak velice tiše a vlastně skromně, nechtěla o tom vlastně vůbec mluvit, ale nesla ho tak až do své smrti.
0: O odkazu Ludmily Javorové Zdeněk Jančařík míní.
1: Je to vlastně odkaz

0: jak teologický, je to taková hozená rukavice teologům, lidem, kteří přemýšlejí o ženské roli v církvi. Určitě je to odkaz, který má svůj dopad i v zahraničí, že když si vezmete, tak třeba Andrea Grillo, důležitý teolog italský, který byl nedávno v České republice, tak hned po její smrti vydal takový poměrně dlouhý rozbor teologický toho jejího života. V Polsku budou teďka semináře taky vzpomínkové, v Poznani, ve Varšavě, v Německu určitě taky, protože měla taky kamarádky z Německa. Takže ono je to velmi zajímavé, že to není jenom odkaz, řekněme, brněnské církve nebo prostě nějaký lokální takový výkřik, ale že ona oslovuje mnoho a mnoho lidí.
1: Tolik od brněnského saleziána patera Zdeňka Jančaříka.

Inspirace mnohočetným myelomem. Je možné, že o této nemoci mluví v Bibli prorok Habakuk před 2600 roky, když praví, kostižer mi vniká do kostí. Co je mnohočetný myelom? Je to zhoubné nádorové onemocnění, u kterého se množí změněné plazmatické buňky v kostní dřeni. Plazmocyty jsou specializované bílé krvinky, které produkují protilátky proti cizorodým částicím, například bakteriím. Jsou tak součástí našeho imunitního systému. Nedostatek zdravých plazmocytů snižuje imunitu. Zbytečné vadné plazmocyty se hromadí v těle a způsobují řadu problémů. Například poškozují ledviny a dělají v kostech dutiny, aby měli prostor pro sebe. Tyto buňky jsou věčné, protože na rozdíl od jiných neumírají. Podobně jako naše tělo tvoří lidská společnost systém s řadou požadavků na řádné zacházení. Ve společnosti musí být imunitní mechanismy, které potlačují cizorodé skutečnosti. Takovými jsou dnes dezinformace, které se množí přes elektronická média a oslabují imunitní systém společnosti. Zdravá společnost má dostatek lidí, kteří považují hledání pravdy za samozřejmost. Jakmile začne těchto lidí ubývat, dezinformace získávají větší prostor. Dezinformace putují společností a rozkládají její skelet. Ten převážně tvoří uznání důstojnosti každého člověka, když jsou někteří lidé nebo skupiny prohlášeny za méně cenné, jako by se rozpadla část naší kostry. Jako jsou myelomové buňky nezničitelné a zůstávají v těle, jsou dezinformace schopné usazovat se ve společnosti a zůstávají nevratně v mysli lidí. Jak se mnohočetný myelom léčí? Myelomové buňky se v těle maskují tak, že je imunitní systém nerozezná od zdravých bílých krvinek. Současné metody spoléhají na umělé molekuly vpravené do těla pacienta, které dokáží rozpoznat myelomovou buňku, označí ji a předají imunitnímu systému k likvidaci. Podobně je třeba dezinformace označit a rozeznat, v čem je její závadnost, jako je cílem imunitního systému zachování lidského života. Ve společnosti se jedná o zachování důstojnosti každého člověka. Skeletem společnosti je totiž důstojné místo pro každého člověka. Dezinformace vytvářejí narrativy, které se zahlodávají do paměti jejich konzumentů a vedou k nenávisti vůči druhým lidem. Imunitním systémem společnosti je každý z nás, komu není lhostejný osud lidí. Imunitou společnosti jsou pak pravdivé informace. Rozlišit pravdu od lži je ve složité společnosti obtížné, protože se lež maskuje pravdou, jako myelomové buňky se schovávají mezi bílými krvinkami. Proto je potřeba nasazení řady lidí a institucí, aby to zvládli. Vzpomeňme na diskuze o škodlivosti očkování. Je snadné plácnout, že očkování škodí a postrašení lidé tomu uvěří. Označit takové tvrzení za lež vyžaduje práci, argumenty a přesvědčivé chování mnoha lidí, aby se ti vystrašení uklidnili. Zdravý imunitní systém společnosti je potřeba stále pěstovat, podobně jako se máme starat o své zdraví.

0: Přejeme dobré poledne z Proglasu. Dnes chceme v polední modlitbě pamatovat na obyvatele obcí Skřipov, Hlubočec a Pustá Polom. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
2: A ona počala z Ducha Svatého. Zdravá vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
2: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdravá s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
2: a přebývalo mezi námi. Zdravá s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
2: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
2: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
2: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
2: A světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen. Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. Kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší. Amen.
0: Svatý Radime,
3: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
3: orodujte za nás.
4: Pán s vámi,
3: i s sebou.
4: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
3: Amen.
4: Dobrořečme Pánu.
3: Bohu díky.

Několik minut po 12. hodině uvádíme na Proglasu hudební siestu. Dnes začneme předehrou k opeře Piková dáma Petra Iliče Čajkovského. Ukrajinský národní symfonický orchestr řídí Teodor Kuchar.

Dozněla předehra k opeře Piková dáma Petra Iliče Čajkovského. Ukrajinský národní symfonický orchestr dirigoval Teodor Kuchar. A dále si vyslechneme klavírní koncert číslo 1 Fis-moll Sergeje Rachmaninova. Lukáše Vondráčka doprovází symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s dirigentem Tomášem Braunerem.

Vyslechli jsme klavírní koncert číslo 1 Fismol Sergeje Rachmaninova. Lukáše Vondráčka doprovázel symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s dirigentem Tomášem Braunerem. A nyní následuje symfonie číslo 3 D-dur France Schuberta. Süddeutsche Philharmoniker diriguje Alfred Scholz.

0: Na vlnách Proglasu dozněla symfonie číslo 3 D-dur France Schuberta. Süddeutsche Philharmonik dirigoval Alfred Scholz.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut.

0: Těšíte se na neděli? Přivítejte sváteční ráno duchovní hudbou. Na Proglasu vždy od 8 do 9. Večer přijměte pozvání na nevšední koncert. Ve čtvrt na 10 pro vás vysíláme poutavý program z tvorby neobyčejných skladatelů.
1: Nyní ale přebíráme zprávy z Českého rozhlasu Plus.
2: Zprávy. Unijní ministři zahraničí schválili rekordní rozšíření sankčního seznamu proti Rusku a soud rozhodl doplnit dva vyškrtnuté voliče do seznamu v Moldavě. A Nobelovu cenu za ekonomii získali ekonomové Robert E. Hall a Michael Woodward. Zprávy a Martin Matějka. Ministři zahraničí zemí Evropské unie schválili zatím největší rozšíření sankčního seznamu proti Rusku. Na síti X to oznámila šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Na seznam podle ní přibylo téměř 1600 ruských občanů a firem. Více než polovina z nich se podílí na výrobě balistických raket. Celkem tak evropské sankce mají mířit proti přibližně 4700 subjektům. Kallasová taky ještě před schůzkou unijních ministrů vyzvala Spojené státy, aby tlakem na Rusko pomohly ukončit válku na Ukrajině, kterou Moskva rozpoutala plošně v roce 2022. Ústecký krajský soud dnes rozhodl doplnit dva voliče do volebního seznamu v Moldavě na Teplicku a vyhověl tak návrhu vyškrtnutých Josefa Houtka a Tomáše Houtka. Ten zároveň kandidoval za Hlas obce. Ze seznamu je vyškrtl starosta David Litterman z ODS. Argumentoval tím, že jsou k trvalému pobytu přihlášení na obecním úřadě a v Moldavě nebydlí. Celkem vyškrtl 22 voličů. Volby by se musely opakovat v případě, že někdo podá stížnost na jejich neplatnost.
3: Podle usnesení soudu bylo vyškrtnutí ze stálého seznamu voličů u zmíněných dvou navrhovatelů nezákonné. Soud u jednoho z nich mimo jiné konstatuje, že je na úřední adrese ohlašovny už od roku 2015, tedy nikoliv v souvislosti s aktuálními volbami. Navrhovatelé teď můžou podat stížnost na neplatnost voleb. Starosta řekl, že rozhodnutí soudu respektuje. Z Moldavy Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Estonsko má novou prezidentku, populárního Ala Karise ve funkci vystřídá Ile Medisová, bývalá ombudsmanka. Medisovou zvolil do prezidentské funkce parlament, měla podporu 4 z 6 tamních stran.
5: Ile Medisová je právničkou a od roku 2015 zastávala funkci kancléře spravedlnosti, který se zabývá ochranou práv občanů, ale dohlíží také na ústavnost zákonů. Do úřadu prezidenta ji navrhli zástupci několika parlamentních stran. Madisová je druhou ženou v úřadu, pochází z Tartu. V Estonsku je považovaná za přední právničku. Během svého projevu před parlamentní prezidentskou volbou vyzdvihla význam národní bezpečnosti, ale také obrany Evropy a spojenectví. Státní nezávislost považuje také za povinnost chovat se zodpovědně k jazyku, kultuře a přírodě. Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Nobelovu cenu za ekonomii získali američtí ekonomové Robert E. Hall a Michael Woodward. Švédská královská akademie věd ve Stockholmu je ocenila za teorii mikroekonomické základy makroekonomické stabilizace. Zlatou medaili a diplom si převezmou 10. prosince. S oceněním laureáti získají i finanční odměnu v přepočtu 26 milionů korun. Nobelovu cenu za ekonomii vyhlašují akademici jako poslední. Minulý týden oznámila držitele cen za lékařství, fyziku, chemii, literaturu a za mír. Na dálnici D1 směrem z Brna do Vyškova za sjezdem na Slavkov uzavřeli silničáři levý pruh a pracují na kilometru 214. Je tam kilometrová kolona na zhruba 5 minut. Od Holubic z kilometru 211 se zdržíte do 10 minut. Na D1 ve směru z Brna do Prahy se dojíždí do kolony za Vojislavickým mostem přes řeku Želivku přibližně na 76. kilometru a čtvrt hodiny zabere trasa do zúžení za nájezdem od Koberovic. Na 74. kilometru zabrali pruh silničáři a na hlavní části pražského okruhu směrem z D1 k letišti kvůli regulaci provozu v obou tunelech popojíždí kamiony už ve sjezdu z dálnice. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte.
2: Teď přes den máme polojasno až oblačno, výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, častější na horách a nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná pořad.
6: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Máme 13 hodin 9 minut a vy plujete na vlnách Proglasu s Alenou Rubášovou v pondělí 12. října 2026. V nejbližších chvílích nás čekají písně Petera Janků, Markéty Foukalové, Romana Dostála, Pokáče nebo Marie Tilšarové. Přidáme k ním přehled dnešních výročí. Od 14 hodin hudební kompas Milana Tesaře, kde představíme album Na konci světa kapely Folk Team. A třeba od 16 hodin naladíte Čaj do páté Josefa Javůrka s podtitulem Swing to mě baví. Tak zůstaňte s Proglasem.

0: To byl Peter Janků. Papež Lev XIV. Se podrobí operaci na římské poliklinice Gemelli. Ohraničený uzlík na jeho plicích mají lékaři podle sdělení mluvčího svatého stolce odstranit v prvních dnech tohoto týdne. Rekonvalescence se předpokládá přibližně týdenní. Souvěrce včera papež Lev při poledním setkání s poutníky ve Vatikánu poprosil o doprovázení modlitbou.
1: Carissimi.
2: Milovaní, během některých kontrol lékaři mi našli nález na plicích a je to teprve na začátku a velmi dobře lokalizované. Lékaři proto říkají, že je třeba zásah, a tak na základě jejich rad jsem se rozhodl, že se nechám operovat. Děkuji vám za vaši duchovní blízkost a svěřuji se vašim modlitbám.
1: Grazie.
0: To řekl včera papež Lev v přímém přenosu televize Noe, kde jeho slova tlumočil pater Petr Smolek.

0: S hudebněnou básení Jana Zábrany nám zpívala Markéta Foukalová, doprovázel Martin Brunner. Festival Dny židovské kultury začíná v Olomouci. Zaměří se na historii a kulturu židovských komunit na Moravě. Do neděle nabídne přednášky, koncerty, filmy i výstavy. Letošní ročník provází téma Židovská Morava, periferie nebo centrum.
1: Ta slova periferie nebo centrum odkazují vlastně na takovou otázku, kterou si v tomto ročníku našeho festivalu klademe, a to zda ta Morava byla pro židovský svět pouhou periferií, nebo zda naopak se mohla rovnat jiným významným centrům židovského světa, jako například Praha, Vídeň nebo Krakov. Chtěli bychom ukázat, že Morava byla místem, kde se po staletí střetávaly různé kultury, názory, migrační proudy i jazyky.
0: Vysvětlila nám dramaturgyně Dnů židovské kultury v Olomouci Anna Šalnerová a shrnula, jakými zásadními proměnami židovský život na Moravě v dějinách prošel.
1: Bylo vyhnání Židů z královských měst v polovině 15. století. Tady od téhleté doby až do poloviny 19. století, tak se Židé vlastně v těch královských městech nesměli usazovat a museli odejít do menších měst a obcí v okolí těch měst, kde je přijela místní vrchnost, což byly šlechtici nebo církev. A například Židé z Olomouce tak odešli do Prostějova, Loštic nebo Úsova. Právě například Prostějov tak byl spolu s Mikulovem jednou z nejdůležitějších židovských obcí na Moravě. Dodnes se mu vlastně říká Hanácký Jeruzalém. Působila zde řada významných rabínů. Prostějov byl rovněž jedním z center frankismu, což bylo mesiánské hnutí v 18. století. Dalším takovým milníkem bylo pak na počátku 18. století familiánské zákony, což byly zákony, které vyšly pro jednotlivé země Rakouska-Uherska a panovník v nich vlastně chtěl omezit nebo uzákonit počet Židů v jednotlivých obcích a rovněž v této době docházelo k vytváření get a jejich stěhování, translokaci dále vlastně od kostelů a tím nám například vzniklo geto v Třebíči, které je teda dnes památkou UNESCO. Tyhle ty všechny zákony platily až do poloviny 19. století, kdy došlo k jejím postupnému rušení. Židé se mohli zapojit do občanské společnosti, měli možnost volného pohybu, zapojovali se do obchodu, podnikání. Moc to vidíme třeba na příkladu v sladovnictví v Prostějově a nebo v Brně pak v textilním průmyslu a řada Židů také v této době odchází do Vídně. To je třeba příklad rodičů Sigmunda Freuda, který se narodil v Příboře, ale odešli teda do Vídně, když byl malý. Židovský život na Moravě stejně jako jinde, tak poznamenaly události druhé světové války, Šoa a následně komunismus, kdy docházelo časté emigraci židovského obyvatelstva a v současné době máme na Moravě tři židovské obce, a to v Brně, v Olomouci a v Ostravě.
0: Z filmové a přednáškové části programu Olomouckých dnů židovské kultury dramaturgyně Anna Šalnerová doporučuje.
1: Ten letošní festivalový týden nabízí různorodý program pro všechny generace. Ve filmové sekci nás letos čekají jenom dokumenty, které se tedy různým způsobem dotýkají toho festivalového tématu. Já osobně se těším na dokument o kardinálu Michaelu Černém, což je teda kněz, český rodák s židovskými kořeny, který se stal blízkým spolupracovníkem papeže Františka. V odborné sekci nabídneme řadu přednášek. Zmínila bych přednášku historika Michaela Viktoříka o olomouckém sudovnictví, což je to téma, které jsem již zmiňovala. To olomoucké sudovnictví vlastně výrazně zasahovalo do rozvoje města.
0: Festival nabídne i komentované procházky Olomoucí a Prostějovem, také pokládání a čištění kamenů zmizelých, koncerty a nebo workshopy pro rodiny. Celou akci zahájí dnešní vernisáž výstavy Hlasy v Olomouckém vlastivědném muzeu.
1: Ta židovská kultura a historie je, i když někdy skrytě všude kolem nás, možná si ji někdy nevšímáme, nebo o ní naopak nevíme a není to naše vina. Například já jenom cestou do práce ze sídliště z té periferie města do centra města mím vily olomouckých sladovníků, obchodní domy a kina, které vybudovali. A v muzeu, kde pracuji, tak jsem se setkala a rovněž i pracuji s předměty a knihami, které vlastnili nebo věnovali do muzea osoby židovského původu. A to je vlastně jedním z cílů našeho festivalu, ukázat, že ta židovská kultura a historie je součástí české kultury a historie a že je důležitá důležité ji nějakým způsobem zkoumat a snažit se ji porozumět a pochopit, abychom mohli pochopit svou vlastní historii.
0: Uzavírá na Proglasu Anna Šalnerová, dramaturgyně dnes zahajovaného festivalu Dny židovské kultury v Olomouci.

Máme krátce po půl druhé, je tedy čas pro dnešek v kalendáři Kateřiny Vitouchové. Společně prožíváme pondělí 12. říjen 2026, den samizdatu, významný den České republiky. Připomíná 12. říjen 1988, kdy skupina 92 českých a slovenských vydavatelů samizdatu v otevřeném dopise tehdejšímu komunistickému prezidentovi Gustavu Husákovi protestovala proti uvěznění jednoho z nich, křesťanského aktivisty Ivana Polanského z Dubnice nad Váhem. Podle katolické tradice je památka svatého Radima, benediktina, misionáře a prvního hnězdenského arcibiskupa zesnulého kolem roku 1011, patrona Čech a Polska. Tento slavníkovec byl nevlastním bratrem a blízkým spolupracovníkem svatého Vojtěcha. Po druhé se připomíná liturgická památka apoštola internetu a vzoru mladých svatého Karla Akutise, jen 15-letého Itala zesnulého na akutní leukémii právě před 20 lety. Takzvaného božího ajťáka a šiřitele úcty k Eucharistii loni v září kanonizoval papež Lev XIV. A státní svátek Brazílie odkazuje na dekret papeže Pia XI. Z roku 1930, kterým byla Panna Maria z Aparecidy prohlášena královnou a patronkou největší jihoamerické země. Kopii sochy Černé Matky Boží z Aparecidy má i kostel Panny Marie Vítězné v centru České metropole u pražského Jezulátka.

Na Proglasu pokračuje dnešek v kalendáři. Vždycky mi byla vzdálená myšlenka, že by hranice viditelné církve mohly spoutávat Boží milosrdenství. Když hledáte pravdu, hledáte Boha, ať už si to uvědomujete nebo ne. To vyjádřila německá filozofka Edith Steinová, karmelitka židovského původu svatá Terezie Benedikta od Kříže, mučednice nacismu z roku 1942 a spolupatronka Evropy. Dnes připomínáme z té 35. výročí jejího narození. Salesián pater Zdeněk Jančařík napsal: Příběh její konverze může být stále inspirativní pro přemýšlející lidi, kteří se nespokojí s bezprostředním poznáním reality, ale hledají, co je za ní, případně kdo za vším v nedostupném světle přebývá. A 95. by oslavila pěvkyně s cenou Thálie za celoživotní mistrovství v opeře Marcela Machotková, jedna z legend opery Národního divadla v Praze. Mařenka i Libuše, Aneška, Rusalka, Kněžna, Julie i Karolka. Web Opera Plus označil sopranistku Machotkovou za dokonalou interpretku českého repertoáru. Zemřela v roce 2021. A ještě před 95 lety na hoře Corcovado nad Riem de Janeirem vztyčili bezmála 40-metrovou sochu Krista Spasitele, dílo francouzského umělce Paula Landovského. V létě 2007 byla zapsána do novodobého seznamu 7 divů světa.

Poslouchali jsme katalánské duo Foresta a teď si pojďme říct ještě něco k dnešním oslavencům. 75. slaví řecko-katolický kněz, vysokoškolský učitel a publicista Václav Ventura. První vedoucí Centra dějin české teologie při Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Znalec patrologie a monastické teologie, autor knih. Z těch zmiňme alespoň tři. Dej krev a získáš ducha, životní příběh a duchovní odkaz starce Josefa Hesychasty, spiritualita křesťanského mnížství a odvaha být církví Josef Zvěřina v letech 1913 až 1967. 80. narozeniny dnes slaví matematička a logička Kamila Bendová, odpůrkyně totality, manželka již zesnulého filozofa, matematika a politika Václava Bendy. Vychovali spolu 6 dětí. Byt rodiny v Praze na Karlově náměstí 18 se stal střediskem disidentského života v metropoli. Pro komunistickou STB

0: Odpoledne s Proglasem.
1: Ve 13 hodin 8.40 minut vás ráda pozvu k poslechu večerních pořadů Proglasu. Bude to Jak se vám líbí a debaty z Dominikánské 8. Hostem pořadu Jak se vám líbí v 19.15 bude Roman Feder, kapelník slovenské skupiny Funny Fellows, která se věnuje swingu, Dixielandu a hot dance music z první poloviny 20. století. Hovořit budeme bude nejen o novém albu My Blue Heaven, ale i o tom, jak kapela hledá a nově aranžuje staré skladby a jak velký prostor ponechává improvizaci. Roman Feder vysvětluje také proměny nástrojového obsazení Funny Fellows a jejich cestu od americké venkovské hudby k newyorkskému jazzu. Řeč přijde i na slovenské tango, foxtrot a další domácí hudební tradice, které kapela propojuje s americkým repertoárem. A závěr pořadu patří spolupráci s herci a zpěváky, mimo jiné s Janikou Kolářovou a Marošem Kramárem. A dnešní debata z Dominikánské 8 otevře otázku, jak náboženství utvářelo společnost v době okolo začátku 30leté války. Souvisí to se současnou náboženskou identitou lidí u nás a je takzvané bělohorské trauma stále živé? Dějiny vyprávíme jako příběh vítězů, poražených, hrdinů a viníků. Konkrétní historické konflikty a události však ukazují, že hranice mezi katolíky a protestanty, Čechy a Němci, věrností a zradou či politikou a vírou byly a jsou mnohem složitější, než připouštějí jednoduché národní a ideologické příběhy. Dominikánskou 8 poslouchejte ve 8:45 večer na Proglasu.

vteřin. I když ještě není noc, jen tak nic nemuset, jen tak prostě si to dovolit.

čtverici kakao, jen tak něco odložit. Když už toho neseš moc, jen tak to neznamená nastálo, jen tak stačí malou chvíli být.

0: odpočívej.
1: Plujete na vlnách Radia Proglas.

Minutu po 14. hodině vás na Proglasu vítám při poslechu hudebního kompasu. Brněnská folkroková skupina Folk Team vydala po 14 letech nové studiové album. Jmenuje se Na konci světa. A my si z něj jako první ukázku poslechneme píseň Když se nám maminka.

bude večer doma, to já vám budu přečítat z chaloupky strýčka Tomáše.

Už 53 let funguje v Brně skupina Folk Team, jeden z pilířů zdejší hudební scény. V sestavě působí stále dva zakládající členové. Kapelník a houslista Pavel Kopřiva a kytarista a zpěvák Roman Venclovský. Druhý kytarista a zpěvák a také hlavní textař kapely Ivan Huvar je členem Folk Teamu už 43 let. Vedle této stabilní trojice působí v současné sestavě několik mladších profesionálních muzikantů Roman Ješ, Martin Kostaš, Petr Sládek a Petr Šupler. Na novém albu si kapela dala záležet. Materiál vznikal během 5 let. Skupina písně natáčela často ve více verzích, z nichž se pak vybíralo. Přitom řadu písní už měla kapela možnost otestovat na koncertech. Folk Team své nové album představí ve čtvrtek 15. října v klubu Heligonka v Ostravě, 18. října v Malostranské besedě v Praze, 19. října v Mahenově divadle v Brně a 26. listopadu v Břeclavi. Z nového alba skupiny Folk Team budeme poslouchat ještě písně Dvě petky a Medvídek Pů.

dvě PET flašky padaly dolů ulicí. Zastavili se až před divadlem,

Poslouchali jsme skupinu Folk Team z nového alba Na konci světa. Hudební kompas uslyšíte opět zítra v 7.45. Představíme si společné album belgické instrumentální skupiny Motik a gruzínského vokálního souboru Satanao. A zítra odpoledne si přiblížíme rockovou skupinu Sugar and Spice Holding Company. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.

0: Zpívala nám švýcarská zpěvačka Geraldine Schnidr za doprovodu klavíristy Jiřího Slavíka. Teď je vystřídají Eliška Liftnerová, zpěvačka, a klavírista Patrik Ulrich.
1: Anděle jsou a jednoho mám doma. Muže mi poslal snad sám Bůh. Dřív hleděla jsem do pitoma,

začátek. Objeví se nám obrátek, když motěj její jádro v nich našel člověk.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

14:30, posloucháte Proglas s Alenou Rubášovou v pondělí 12. října. Čekají nás písně a zprávy druhé poloviny dnešního odpoledního proudu. Zvát vás budu třeba do Brna, Kroměříže, Liberce, Prahy či Hradce Králové. V 15 hodin si poslechneme zprávy Českého rozhlasu Plus. Od 16 hodin naladíte Čaj do páté kolegy Josefa Javůrka s podtitulem Swing to mě baví. A například modlitba z oficíny s jáhnem Janem Špilarem přijde na řadu tradičně od 18 hodin. Zůstaňte s námi a užijte si hezké odpoledne.

Tak to byla Orkesta a kokan z Kuby. Poslechový pořad hudebního skladatele a muzikologa profesora Miloše Štědroně Malý velký Mozart hostí knihovna Jiřího Mahéna v Brně dnes od 17 hodin. V pozvání do velkého sálu na Koblížné 4 se píše: myslíš, že o Mozartovi už víš všechno podstatné? Miloš Štědron tě přesvědčí, že za příběhem zázračného dítěte a geniálního skladatele se skrývá mnohem víc, od drobných detailů až po velké souvislosti. Přijď na přednášku a podívej se na Mozarta trochu jinýma očima. Pořad Miloše Štědroně připomíná 270 let od Mozartova narození a 235 let od jeho úmrtí. Není potřeba registrace a vstupné se neplatí.

0: Tak to byla kapela Latin Chess a píseň s ironickým názvem Kolona. Hodilo by se občas i pro Brno. Dnes odstartovala třídenní celostátní veřejná sbírka Bílá pastelka. Ta už téměř tři desetiletí pomáhá financovat služby pro nevidomé a slabozraké lidi z celého Česka. V ulicích budete moci potkat dobrovolníky a přispět nevidomým na plnohodnotný život. Irena Hořejší ze Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých nám popsala, proč má tato organizace smysl a jaké jsou její cíle.
1: Víte, když člověk přijde o zrak, tak se najednou ocitne v úplně nové životní situaci. Ty věci, které do té doby dělal automaticky, jako je cesta do práce, nákup, používání telefonu nebo počítače nebo prostě vyřizování běžných záležitostí, tak se najednou stanou velkou výzvou. A naším cílem je pomoci takovému člověku se v této nové situaci zorientovat a vrátit se co nejvíce k samostatnému a soběstačnému životu. Bílá pastelka pomáhá vlastně po celé republice poskytovat zdarma odborné služby, které lidem pomáhají získat zpátky co největší samostatnost. Ať už je to sociálně právní poradenství, nebo nácvik chůze s bílou holí, práce s počítačem a s moderními technologiemi, výuka brailského písma, výcvik vodících psů, anebo různá podpora při hledání zaměstnání. Nejde jenom o tyto služby konkrétní, odborné, ale zároveň i vytváříme prostor, kde se tito lidé mohou potkávat, sdílet svoje zkušenosti, vzdělávat se nebo prostě trávit čas s ostatními. Rádi bychom, aby vlastně po ztrátě zraku se lidé neuzavřeli doma, ale aby mohli dál žít aktivní život a právě k tomu výtěžek sbírky Bílá pastelka napomáhá.
0: Informovala Irena Hořejší ze Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Dále vysvětlila princip letošní iniciativy Minuta dobra.
1: Minuta dobra vznikla vlastně na základě podnětů od lidí, protože každý rok se nás řada lidí ptá, co mají dělat, když během sbírkových dnů v ulicích nepotkají dobrovolníky Bílé pastelky. Často také slýcháme, že by se chtěli zapojit společně, třeba jako kolektiv nebo ve firmě, ve škole nebo v nějakém spolku. No a tak jsme letos poprvé připravili Minutu dobra. Chtěli jsme vlastně lidem nabídnout jednoduchou možnost, jak podpořit Bílou pastelku online, odkudkoliv a kdykoliv. Zároveň jsme chtěli podpořit i tu myšlenku společného zapojení. Minuta dobra je vlastně příležitostí pro firmy, školy nebo studentské kolektivy nebo různé spolky, přátel. Každý v životě vlastně může věnovat minutu svého času a přispět způsobem, který jemu vyhovuje, nejčastěji prostřednictvím online daru. Tam se vlastně líbí i ta symbolika té iniciativy, protože jedna minuta dobra v životě každého z nás je vlastně jenom krátký okamžik, ale když tu minutu dobra věnují dobré věci tisíce lidí, tak vznikne z toho konkrétní pomoc pro nevidomé a slabozraké po celé republice.
0: Třídenní sbírku v ulicích zakončí koncert na Václavském náměstí. Začne v 15 hodin a návštěvníci se mohou těšit na pestrý výběr účinkujících.

0: částkou přispěli v rámci té naší nové iniciativy. Pro nás tím tahákem není jenom ten program. My vlastně koncert bereme především jako velké poděkování všem, kteří tu Bílou pastelku podporují, protože bez dobrovolníků, dárců, škol, firem, které nás podporují, by vlastně sbírka vůbec nemohla existovat. A tak se tam s nima chceme potkat, poděkovat jim a společně si připomenout, že i zdánlivě malá pomoc může mít pro nevidomé a slabozraké obrovský význam.
1: Uvedla Irena Hořejší ze Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých.

0: Praze pokračuje Mezinárodní festival pravoslavné hudby Archeon Kalos. Další koncert bude ve středu večer v kostele svatého Václava na Zderaze v Reslově ulici. Pod názvem Filokalie dneška, soudobá duchovní hudba, nabídne mimo jiné skladbu rusko-německého skladatele hudby 20. století Alfreda Schnittkeho. Na přehlídce nezazní poprvé, sdělil Proglasu její ředitel Marios Christu.
1: Na prvním ročníku festivalu zazněl koncert pro zbor Alfreda Schnittkeho podání stejného zboru pražských pěvcí pod vedením Stanislava Mistra. Mělo to tehdy velký úspěch. Měli jsme plný sál a i lidi,

0: psali články o tom koncertu. Takže jsme si řekli, tu plynulo skoro 17 let, takže by bylo dobré to opakovat. A ještě bych chtěl zmínit, že na koncertě vedle skladby Alfreda Šnitkeho zazní taky světová premiéra českého skladatele Jana Dřizále s názvem Two Sacred Songs, tedy dvě posvátné písně. Je to zhudebnění části písně písní.
1: Začátek středečního koncertu u svatého Václava v Praze na Zderaze je v 19 hodin a 30 minut.

Báseň Jana Zábrany jsme slyšeli v podání Markéty Foukalové a Martina Brunera. A než nám zahraje britská kapela Mama's Gun, pojďme do Hradce Králové. Setkání s promítáním seriálu The Chosen s debatou a občerstvením se koná každé pondělí až do konce listopadu v Hradci Králové na faře naproti katedrále. Setkání začíná vždy v 19 hodin a 20 minut a vstup je volný. Sleduj Ježíše očima těch, kteří se s ním setkali, zvou pořadatelé.

0: řekneš jen halo, to by mě hřálo, jo, to by mě hřálo, to by mě hřálo.
1: To byla zpěvačka Anna K. a teď už zprávy z Českého rozhlasu Plus.
2: 12. října a s vámi je Lenka Vahalová.
3: Český rozhlas Plus.
2: Trumpova dohoda s Putinem o dodávkách ruské nafty vyvolává kritiku demokratů i části republikánů. Může americkému prezidentovi politicky uškodit před volbami do kongresu? Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček jedná v dílí o spolupráci v dopravě a v letectví. Jakou šanci mají české firmy uspět na indickém trhu? A polská policie zadržela kvůli výhruškám násilí ve školách už 117 lidí. Jak vypadal incident ve Varšavě? I o tom budeme mluvit. Teď jsou tu ale zprávy a Martin Matějka.
4: Soudy nejspíš budou muset při rozvodech víc zohledňovat bezpečí a názor dítěte. Počítá s tím vládní novela zákona, kterou schválila vláda. V případě domácího násilí budou soudy taky moct odebrat jednomu z rodičů právo rozhodovat o životě dítěte a nechá mu jen vyživovací povinnost. Novela zároveň jasně říká, co jsou zájmy dítěte. Jednotná definice totiž doteď chyběla, říká ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za hnutí ANO.
5: Soudy a jiné státní orgány budou mít jasná vodítka v zákoně, co je zájmem dítěte. Kromě samozřejmě té stránky ekonomické a tím nejzásadnějším musí být i bezpečí dítěte. Mezi ta kritéria toho nejlepšího zájmu dítěte řadíme i názor dítěte a ten by měl být vnímán velmi podstatně.
4: Rusko podle Ukrajiny porušilo energetické příměří vyhlášené americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a vyzval Spojené státy, aby donutili Rusko klid zbraní dodržovat. Ukrajinská armáda podle Zelenského v noci na ruské rafinerie neútočila. Naopak Moskva jen pár hodin po vyhlášení příměří ostřelovala ukrajinské elektrárny v Kyjevě a Charkově. A po úderu začalo hořet v objektu největší ukrajinské státní ropné a plynárenské společnosti Naftohaz. Rusko v útocích na ukrajinská města pokračuje. V Charkově jeden z dronů narazil do vysokopodlažního domu a nejméně 11 lidí je tam zraněných. V Liberci se na vytvoření koalice dohodli vítězní starostové pro Liberecký kraj s hnutím Lepší Liberec a s uskupením Liberec otevřený lidem spojeným s Piráty. V 39 členem zastupitelstvu by měli 31 hlasů. V opozici pravděpodobně zůstane jen hnutí ANO. Pro vznik trojkoalice byla klíčová programová shoda a hledání stabilní většiny, řekl lídr starostů Lukáš Hájek. Jestli bude primátorem, zatím neřekl.
6: Tyhle věci jsme si aktuálně řekli, že komentovat nebudeme, opravdu diskutujeme i vůbec to rozložení, ještě jak bude vypadat v radě, jaká bude třeba i velikost rady, takže spoustu variant na stole a o tom se budeme skutečně bavit a rádi to pak představíme v tom komplexním obrázku.
4: Strany zatím podepsaly dohodu, kdy podepíšou koaliční smlouvu, zatím lídři neřekli. A v Liberci uspěli z 11 kandidátek jen 4. Vítězní starostové pro Liberecký kraj získali 14 mandátů, a druhý Lepší Liberec 11, třetí ANO 8 a LOL z Piráty 6. Hlasovalo 40,64% voličů. České ministerstvo zahraničí doporučilo omezit cesty do Saúdské Arábie jen na nezbytné. Varovali také před návštěvami oblastí, které sousedí s Jemenem. Česká diplomacie tak reaguje na 2 víkendové útoky na letiště v saúdsko-arabském hlavním městě Riádu, a které nepřežilo nejméně 14 lidí. Mezinárodní letiště v Riádu kvůli ostřelování zrušilo stovky letů. A k jednomu z útoku se přihlásili jemenští Íránem podporovaní povstalci Husiové, a kteří oblast ostřelují opakovaně.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Ve stovkách francouzských supermarketů přestala správně fungovat chladící zařízení. Některé lednice a mrazáky místo chlazení hřály. Velké množství čerstvého a mraženého jídla se zkazilo a musí se vyhodit. Podle serveru BFMTV se to týká přibližně 400 prodejen.
7: Šéf jednoho ze zasažených maloobchodních řetězců Kooperativ i Dominik Schelcher uvedl, že škody jsou velké. Incident označil za kybernetický útok, který je podle něj mimořádně závažný a nepřijatelný. Hackerům se podle stanice BFMTV přes noc podařilo na dálku spustit odmrazování chladicích zařízení a nastavit teplotu na 50 stupňů Celsia. Napojit se podle televize měli na chladicí zařízení dánské společnosti Danfoss. Zaměstnanci většiny obchodů na to přišli až ráno, když otevřeli mrazáky a vyvalil se na ně teplý vzduch. Jiří Chábera, Český rozhlas.
4: Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt varoval před stínovou válkou, do které je podle něj země zapojená, a řekl, že Německo současně čelí větším hrozbám než v době studené války. Podle Dobrindta je to hlavně proto, že studená válka měla jasně stanovené limity. Německé zpravodajské služby začátkem října označily za největší nebezpečí Rusko. Dobrindt ve své řeči přímo Moskvu nejmenoval. Německá vláda v září obvinila Kreml z incidentu na letišti v Lipsku. Nedaleko ukrajinského letounu se tam objevil bezpilotní stroj s výbušninou. V Bořím lese na Břeclavsku dnes po 11 letech skončilo odstraňování nevybuchlé munice z druhé světové války. Ta se tam dostala po výbuchu továrny, kde se munice skladovala. Ze 480 hektarů odklidili pyrotechnici přes 70 tisíc kusů, především granátů, min a leteckých pum.
8: Teď se ozval silnější signál, znamená, že máme něco většího.
9: Prochází s detektorem kovů pyrotechnik Pavel Kupec, odkládá detektor a jde opatrně zahrabat do země.
8: Tak jsme měli pravdu, je tam 75 mm protipancéřový granát.
9: Tento granát pak pyrotechnici jdou odborně odpálit v odpalové jámě.
10: 3, 2, 1, pálím.
11: Vždycky při nálezu britské munice jsme věděli, že na 100% ji budeme muset odpálit přímo tady v prostoru Bořího lesa na trhací jámě.
9: Podle Radka Žemličky tu z asi 70 tisíc nalezených kusů munice museli odborně zlikvidovat asi 10 tisíc. Z Břeclavy Aneška Hlávková, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Uzavírka Pisáreckého tunelu v Brně způsobuje velké dopravní komplikace. Silničáři ho dnes zavřeli na 40 dní kvůli opravě technologií a zabezpečení. Řidiči ve špičce stáli v dlouhých kolonách, stejně jako vozy městské hromadné dopravy. Zejména v Kohoutovicích, Novém Lískovci a Bohunicích nabrali zpoždění až 40 minut. Popisuje mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
12: Snažili jsme se po celou dobu alespoň udržet interval mezi spoji, doplňovali jsme je záložními autobusy a také jsme požádali o součinnost policii České republiky na těch nejvytíženějších křižovatkách, aby zde řídili dopravu a pomohli našim spojům projet.
4: Policie oznámila, že pro zmírnění dopadů uzavírky nechá upravit časové intervaly světelných křižovatek v Pisárkách. Dálnici D1 před Brnem směrem z Vyškova trvá silný provoz od Holubic. Kamiony chvílemi zpomalují už za Rousínovem okolo kilometru 215. Vše se rozjíždí jako obvykle až v zúžení u D2 na kilometru 196. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy za nájezdem od Koberovice na 74. kilometru. Dnes silničáři zabrali levý pruh a projíždí se pouze pravým. Kolona z kilometru 76 je na 10 až 15 minut. V Praze na hlavní části okruhu ve směru z D1 k letišti je provoz jednak omezení mezi Jesenicí a Vestcem a je regulace vjezdu do obou tunelů. Kamiony brzdí už ve sjezdu z dálnice, osobní auta před sjezdem na Vestec na druhém kilometru. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy a na východě Moravy a Beslezsku i nízkou oblačnost. Odpoledne začne v Čechách od západu přibývat oblačnost a později večer se na západě Čech ojediněle vyskytne déšť. Nejvyšší úterní teploty 12 až 16 stupňů, na horách naměří kolem 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: To byly dobrý zprávy od kapely Opět a Radeček. Přednášky, konference, programy pro děti i dospělé a také veletrh s nabídkou škol a pracovních příležitostí v Libereckém kraji nabízí tento týden 20. ročník projektu EdukaVík. Patří k největším akcím svého druhu v Česku. Každoročně láká 10 000 návštěvníků.
1: My jsme se rozhodli představit všechny školy z Libereckého kraje, ať už jsou zřizované přímo krajem, anebo jinými zřizovateli soukromými, aby vlastně jsme opravdu představili tu šíři, kterou máme v našem kraji. A rozhodli jsme se, protože se vlastně nám sem dostávalo spoustu i škol mimokrajských. V souvislosti s demografickou křivkou se nám pak stává, že nám ty děti odchází za hranice Libereckého kraje. My přitom tady máme jako tu nabídku skvělou.
0: Říká náměstkyně hejtmana Jitka Skalická. Nabídku oborů představí školy v hlavním programu Eduka Expo v Liberci od čtvrtka do soboty. Stánek tam bude mít třeba i bývalý učitel a influencer Robin Hřežábek. Jeho populární vzdělávací streamy pomáhají s přípravou na přijímací zkoušky anebo k maturitě.

0: Poslouchali jsme americkou kapelu The War on Drugs a jejich píseň Pain, bolest. Už 3 roky pomáhá Charita Česká republika lidem v pásmu Gazy. Za tu dobu její podporu přímo využilo téměř 20 000 osob. Zatímco v prvních 2 letech směřovala pomoc především do základní zdravotní péče, dnes se stále více soustředí na duševní zdraví. Počet lidí s úzkostmi a vážnými psychickými obtížemi totiž v Gaze výrazně roste. Více Zuzana Haniková, manažerka zahraniční komunikace Charity.
1: Potřeba té pomoci se rozhodně mění. Charita Česká republika se na začátku soustředila především na základní zdravotní péči. Postupně jsme pomoc rozšířili právě i o psychosociální služby. Ta potřeba se mění právě i na té zmíněné krizové lince. V průběhu toho konfliktu se především volali i s žádostí o materiální pomoc. Nevěděli, na jaké organizace se obrátit nebo kde jim třeba mohou pomoci, ale stále více vidíme, že potřebují řešit traumata, kterými se prošli, a ty případy jsou stále častěji komplexnější, vyžadují více času a vyžadují odbornou péči.
0: Pomoc do oblasti směřuje především prostřednictvím sbírky Charita pro Gazu.
1: My se nyní soustředíme především na psychosociální podporu. To znamená, že ve spolupráci s organizací SAVA podpora ze sbírky zajišťuje provoz nepřetržité krizové linky a zároveň se soustředíme na individuální poradenství. To znamená, že naše kolegyně přímo na místě navštěvuje jednotlivé rodiny a jednotlivce a poskytuje jim ať už terapeutickou pomoc, nebo se je snaží spojit právě s další pomocí, zajistit jim zdravotní pomůcky, lepší ubytování nebo prostě cokoliv, co v té dané chvíli potřebují a je třeba možné to na místě zajistit. Určitě bych chtěla upozornit na to, že humanitární situace v Gaze je nadále velmi špatná, dodávky humanitární pomoci jsou nedostatečné a nepravidelné a jsme moc rádi a vážíme si podpory české veřejnosti.
0: Říká za Charitu Zuzana Haniková.

0: Tak to byla nahrávka z roku 2018 od kapely Ultramarine. Ve středu 14. října od 18 hodin se v kostele evangelického sboru u svatého Klimenta v Praze na Novém Městě uskuteční ekumenická bohoslužba vděčnosti a odpovědnosti za stvoření. Podrobnosti sdělila za výbor pořádající ekologické sekce České křesťanské akademie Anna Hejlová.
1: Máme za to, že přijímáme-li něco s vděčností, děkujeme-li za to, co je nám dáno, pak za to přijímáme i jistou odpovědnost. Odpovědnost patří k vděčnosti. V současné podivné době nás naplňuje naději, jak se mladí lidé probouzejí k odpovědnosti za naši zemi. To bude téma následné besedy s Michalem Vodákem z hnutí Brontosaurus. Hnutí, které známe z dob před desítkami let. Kázáním při bohoslužbě poslouží místní farář David Balcer, tedy farář evangelického sboru u Klimenta. Na bohoslužbě se budou dále podílet kolegové z organizačního výboru ekologické sekce, faráři obce křesťanů a farářka církve Československé husické. Při bohoslužbě pak zahrají a zaspívají klimenčtí muzikanti. Na pozvánce je uvedeno, že za varhanního doprovodu Jiřiny Marešové. Bohužel nemůže se zúčastnit, ale je dobrá zpráva, že ji zastoupí pan Krištof Hlavnička, také zkušený varhaník.
0: Řekla Anna Hejlová z výboru pořádající ekologické sekce České křesťanské akademie a doplnila, v čem všem spočívá jejich činnost.
1: Tato podzimní bohoslužba vděčnosti a odpovědnosti za stvoření je jednou ze čtyř pravidelných akcí ekologické sekce České křesťanské akademie. Pořádáme v lednu modlitební večer v prostorách Emautského kláštera, v dubnu v kostele Nejsvětějšího Salvátora bohoslužbu ke dni země. Na přelomu května a června se scházíme již 18 let při ekumenické bohoslužbě za krajinu pod širým nebem na Sedleckých skalách. A tuto podzimní bohoslužbu vděčnosti za stvoření pořádáme na různých místech napříč denominacemi ve spolupráci s místními farnostmi, v poslední době také s platformou Take Care.
0: Výše zmíněná beseda s Michalem Vodákem z hnutí Brontosaurus se uskuteční po skončení středeční ekumenické bohoslužby ve sborovém sále ve třetím patře v Klimenské 8.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

se musíš a neříkej, že musíš hned. Už z toho mívám kůži husí, pro jednou nezboří se svět. A neříkej, že zas musíš tamhle, a neříkej, že musíš tam. Že musíš proto s tímhle a o tom, tvé musím je jen velký klam.

0: Tak to byl ostravský Banda Band. Diecézní centrum pro seniory v Hradci Králové uspořádalo již po čtvrté svatojakubskou pěší pouť do Santiago de Compostela s návštěvou Fatimy a dalších míst, a to mezi 5. a 15. říjnem 2026. A nyní už mám na telefonu vedoucí diecézního centra Veroniku Čepelkovou, která rovněž putuje se seniory. Dobrý den.
1: Dobrý den, a jak se tady zdraví poutníci Bon Camino?
0: Tak jak dosud probíhalo vaše putování a kde se nacházíte?
1: Tak my už jsme šťastně, díky bohu, doputovali do Santiago de Compostela, za to jsme opravdu vděční a rádi. A my jsme teda začínali, jednak jsme přiletěli do Lisabonu a začínali jsme u Panny Marie Fatimské ve Fatimě, takže to bylo určitě taky velmi silné a byl to pro nás krásný zážitek a prožitek. Pak jsme pokračovali už na sever, na poutní místo Braga, což je takové zase velmi zajímavé historické poutní místo v Portugalsku. A následně jsme už přejeli pak hranice z Portugalska do Španělska, kde jsme zhruba 100 kilometrů, bylo to více než 100 kilometrů, začínali před Santiagem, začínali naši svatojakubskou pouť. My už teďka vlastně ji pomaličku končíme, ještě docházejí další poutníci, jako naše diecezní centrum pro seniory umožnilo i starším lidem, aby měli cestu pohodovou, aby si ji mohli i zkrátit, ale tam je přeci důležitý ten duchovní prožitek, to, že na někoho myslíme, na někoho, koho máme rádi a komu chceme tuto pouť věnovat. Takže někteří poutníci, se kterými jsem šla já, už jsou tady, a vlastně teďka ještě čekáme na tu další partu. No a putovali jsme teda tou portugalskou trasou už po druhé. My jsme putovali dvakrát tou francouzskou královskou a teďka jsme zařadili do programu dost oblíbenou portugalskou trasu. A bylo to prostě úžasné, musím říct. A teďka ten pocit, že jsme zase tady, tak to je něco nepopsatelně krásného.
0: A co vás na pouti ještě čeká? Je vyvrcholením pouti nějaká další ještě bohoslužba, až třeba se všichni zhromáždíte?
1: Ano, přesně tak. My vlastně se dneska sejdeme před katedrálou. My už jsme tam teda byli někteří před katedrálou svatého Jakuba v Santiagu a určitě se chystáme k hrobu svatého Jakuba, abychom tam opravdu poděkovali a prosili, což fakt bylo pro nás velmi důležité, protože jsme na naši pouť, na naši cestu vzali naše blízké přátelé, všechny ty, které máme rádi, na které jsme tady mysleli a myslíme. A budeme mít bohoslužbu poutní, takže vlastně ta bude začínat o 7:30. Tak tam se všichni sejdeme a pak ještě teda nás čeká i zítřejší den, tady půl den v Santiagu, kdy vlastně si vyzvedneme ty certifikáty a půjdeme ještě na polední poutní mši svatou, takže vlastně tady zakončíme to naše putování. A já bych se ještě s dovolením vrátila vlastně k té naší, jenom chviličku, k té naší cestě. Kdo byl v Santiagu, tak ví, zná to, a kdo nebyl, tak bych ho chtěla pozbudit, aby určitě se vydal. Ale chápu, že ne všichni mají tu možnost, ne všichni mají ty fyzické dispozice, nebo třeba i nemají opravdu tu příležitost se sem vydat. Tak a tím to není líto, protože důležitý je ten úmysl a důležité je to duchovní nasazení vlastně modlit se a prosit za druhé. A my jsme to takhle vlastně brali, každý den jsme měli i nějaký úmysl, kromě těch našich osobních, a potkávali jsme i různé lidi, samozřejmě z různého světa, z různých konců světa. A velice nás zaujalo, že my jsme se stále setkávali s jednou poutnicí ze Slovenska, která uměla skvěle česky, žije v Německu, má českého manžela, a my jsme jí pak začali říkat, že už to je takové sluníčko, protože se na nás pořád usmívala, takže to byl třeba takový zážitek pro nás. A je to opravdu často náročné, jako fyzicky náročné, a já obdivuju ty naše seniory, že to zvládají. Teďka jim ještě fandím, aby ti ostatní došli v pořádku a aby taky pocítili tu nádheru z toho, že dojdou tady do cíle. Ale ono to tady vlastně nekončí, že jo? Jednak tady nekončíme pouť, To ještě teda se zmíním a pak vlastně tady to naše další životní putování v podstatě začíná. A vy jste se ještě ptala, co nás čeká?
0: Ano, na to jsem se chtěla zeptat. Jo, a také třeba, jak velká je ta vaše skupinka seniorů?
1: Tak je nás 50. My zájezd pořádáme ve spolupráci s cestovní kanceláří Avertravel ze Slovenska. Jsme tady právě s nimi už po čtvrté, byl to náš první zájezd, který jsme s nimi dělali sem právě do Santiaga, takže opět jsme se vrátili a máme tady, to chci právě zmínit, té naší skupině skvělého otce Mariana Ondrejku, který je takovým hlavním vedoucím průvodcem a provází nás tady a za to jsme mu velice vděční. A vlastně, co nás ještě čeká, tak my míříme zítra už teda popolední do Nazaré, kde bude takový kratší odpočinek, to vlastně bude v hotelu nad Atlantikem u Atlantiku, takže tam budou mít ještě lidé možnost si odpočinout, zase nabrat trošku sil a pak už teda budeme směřovat do svých domovů, kam se teda moc těšíme.
0: Tak to říká na Proglasu vedoucí diecezního centra pro seniory v Hradci Králové Veronika Čepelková. Já vám moc děkuju za rozhovor, přejeme vám šťastnou cestu a vy pro nás prý máte ještě něco připraveného.
1: Ano, tak já už se blížím tady k našim poutníkům a ještě než k ním dojdu, tak bych chtěla teda moc pozdravit všechny posluchače Radia Proglas, pozbudit je, aby se nebáli putovat třeba nejenom do Santiaga, ale především, aby uskutečňovali pouť ve svém srdci za ty blízké, za ty dobré úmysly, za celý svět, mír ve světě. A chtěla bych taky speciálně pozdravit sestřičku Jiřinu v Kroměříže, taky svoji rodinu a všechny naše přátelé. A já už tady jdu k poutníkům. My máme totiž takové poutnické heslo Moto Pokřik, který jsme si nacvičili, takže bychom vám chtěli ho takhle tady předat, abyste viděli, že máme fakt radost, že jsme nadšení a že tu radost chceme teda přeposlat dál.
0: Výborně.
1: Takže jestli si to poslechnete, tak my za chviličku vám to řekneme.
0: Ano, rádi.
2: Vyšla naše parta hryta, zvací Jakub nás tu vítá.
0: Takže děkujeme.
1: Moc zdravíme ze Santiaga.
0: Ano, také zdravíme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

když po nich kráčíš. Dozvíš se snadno, že voda většinou sahá až na dno, kde jak bahno spočinou, jakkoliv milé minulé chvíle. Dozvíš se snadno, že vše je dávno a není víc než nic. Neptej se na vlny, když na nich tančíš. Dozvíš se snadno, že vše je dávno a není víc než nic. Dozvíš se snadno, že voda většinou, že voda většinou sahá až na dno. Dozvíš se snadno,

0: je dávno a není víc než nic.
1: První ročník českého Mladý Festu proběhne v Kroměříži o podzimních prázdninách mezi 29. říjnem a 1. listopadem. Program je podobný proslulému Medžugorskému Mladý Festu, řekla nám za organizátory Barbora Němčáková.
2: To bude se skládat z taky katechezí, ze svědectví zajímavých hostů, z mše svaté, z večerních programů, jak je známe opravdu v Medžugorje, je klasicky ta modlitba ružence, mše svatá, pak adorace. Všechno to bude doprovázeno vlastně s cholou charitomené, plus doplněnou o další muzikanty šikovné, kteří jsou nadšení tou myšlenkou toho Mladý Festu, takže se děláme takový větší sbor celým tím programem. Bude pro vás právě host z Medžugorje, fra Josip Stanič, který přijede za námi, aby s námi tuto událost prožil. Vysílá ho vlastně medžugorský farář. Jeho posláním v tom programu bude to, že bude mít na starosti právě ty katecheze v motu ad fontem, jako je i letošní moto Mladý Festu a všech duchovních obnov v Medžugorji, takže i my na to navážeme. A pak povede některé mše svaté a některé večerní programy adorace a klanění kříži. Pak v rámci toho programu za námi zavítají další zajímaví hosté, jako třeba Kevin Tanečník, který jej pochází z Francie. Už roky ho můžeme vídat v Medžugorji jako, řekněme, takového hlavního tanečníka. No a pak samozřejmě přijedou vzácní hosté z naší země. Přijede třeba monsignor Josef Nuzík nebo monsignor Antonín Basler, kteří s námi prožijí večerní mše svaté. A nebo taky ze Slovenska k nám zavítá komunita Černá kolo, která se s námi podělí o poutavá svědectví chlapců, kteří vlastně padli až na životní dno. A díky modlitbě Bohu komunitě Černá kolo se z toho dostali. Novinka, která v Medžugorji na Mladý Festu není, tam zamýšlená taková chill zóna a možnost i celonoční adorace.
1: Celý program má podle Barbory Němčákové přiblížit atmosféru Mladý Festu v Medžugorje.
2: Takže ten program je vlastně celý koncipován opravdu, abychom se dotkli toho medžugorského Mladý Festu. Je to otevřené úplně všem, kdo budou chtět přijet bez ohledu.

0: Dunavěk. Jde o to, jestli mají mladého ducha. Pořadateli jsou informační centrum Mir Medjugorje pro Českou republiku, což je taková oficiální pobočka Medjugorje v naší zemi, a pak spolek Centrum Medjugorje, takže dohromady to pořádáme.
1: Vše podstatné najdete na webu mladifest.cz i možnost přihlásit se. Tu máte do tohoto čtvrtka, tedy do 15. října.

0: Poslouchali jsme Adélu Krajčovou. A brněnské mikroteátro má nové působiště. V takzvaném divadelním obýváčku na Václavské 10 se mohou větší i menší diváci setkávat s tvůrčím týmem v rodinné atmosféře, řekla nám zakladatelka mikroteátro Veronika Všijanská.
1: Divadlo Mikroteátro vlastně vzniklo před 7 lety s myšlenkou přinášet komorní příběhy téměř na dotek divákovi, což znamená, že jsme začali vlastně cestovat do domácností, do knihoven, do kaváren a hráli jsme naše autorské inscenace vlastně opravdu na blízko divákovi, téměř na dotek. Naším velkým snem od počátku bylo mít i naši stálou scénu, takový náš stálý divadelní obývák, a to se splnilo. Měli jsme různá přechodná zázemí, ale teďka 12. září jsme otevřeli na Václavské 10. Nový divadelní obývák, takže nás můžou diváci navštívit i tam. Ten prostor je krásný, nový, je velmi dobře dostupný, protože přímo naproti zastávce Václavská je bezbariérový, takže určitě se tam krásně dostanou rodiny s malými dětmi z kočárky. Není to vůbec žádný problém v tomhle slova smyslu. Je členitý, takže nabízí nejen takový jako hlavní sál v úvozovkách, ten hlavní obývák, ale dokonce i takové malé mikrofoaje a předsíňku a workshopový sál. Samozřejmě tam i sociální zázemí, přibalovacího pultu. Opravdu je vybavený pro rodiny s dětmi. Pro nás je to výborné i v tom, že tam nabízí zázemí pro nás, takže jako i kancelář, i sklad našich rekvizit, kostýmů a všech věcí. Díky tomuto prostoru vlastně můžeme nabízet i rozšířené programy doprovodné pro rodiny s dětmi, ale nejen pro ně. A to třeba právě workshopy, a doprovodné semináře, přednášky a pravidelné kroužky, jako je například program Lží knihu, který vlastně propojuje svět divadla a svět literatury, a to skrze kreativní čtení ze současných knih věnované nejmenším dětem, anebo třeba také kroužek španělštiny pro děti. Takže to všechno v tom hlavním místě můžete najít. Jenom bych ještě podotkla, že se zaměřujeme nejen na rodiny s dětmi, ale samozřejmě i na dospělé, takže u nás najdete i představení večerní pro dospělé, když potom už děti třeba usnou.
0: Do stálého repertoáru brněnského mikroteátra patří také inscenace Co je v bytí, nelze odejmouti. Divadlo ji věnovalo mimořádné osobnosti někdejší skryté církve, společenství Koinotes, Ludmile Javorové. Dožila se 94 let a, jak už jsme informovali, uplynulou sobotu měla v Brně pohřeb.
1: Taková výrazná dramaturgická linka naše jsou odvážné, inspirativní ženy, které ale nejsou ve společnosti tolik vidět a tolik slyšet, jak by si třeba zasloužili. A takovým úkolem nebo takovou misí trošku je tyto ženy vlastně dát ten prostor najednou, aby zazněl ten jejich hlas. Jednou z takových výrazných žen hrdinkou je příběh Ludmily Javorové, velmi odvážná žena, a to třeba vysvěcená na katolického kněze ve skryté církvi, byl velmi odvážný a velký krok, i vizionářský, bych řekla. Uvědomila jsem si, že ona je součástí naší lokální identity a že bychom ten příběh měli znát. Že jsem měla to štěstí, že jsem ji navštívila v jejím bytě. Tehdy žila malinkaté garsonce na staré osadě. V malinkatém bytečku byla obrovská osobnost, kterou jsem měla tu čest poznat. Myslela jsem si tehdy, že tam budu na půl hodiny, jenom se zeptat na to, jestli vůbec ten příběh můžeme tvořit, jestli s tím souhlasí. Nicméně paní Javorová byla úžasná a rozvyprávěla se, takže jsem tam nakonec zůstala 4 hodiny. Ona pořád vyprávěla, byla v podstatě k nezastavení a toho jsme hodně vycházeli při tvorbě té inscenace, která je monodrama. Je tam po dobu na scéně jenom jedna herečka a jeden muzikant. A to jsme se vlastně s režisérkou a spoluautorkou Evou Lietavovou řekli, že opravdu jako chceme hnedka na začátku, aby tam byla ta jedna žena. Téma je žena v církvi, její postavení, jaké má, takže jsme chtěli, aby tam celou dobu na jevišti byla opravdu jenom jedna herečka. Samozřejmě v tuto chvíli, kdy paní Javorová odešla, což je hrozně velká ztráta pro nás, pro všechny, tak bychom rádi tuto představení uvedli celá výjimečně.
0: Uzavřela na Proglasu spoluautorka hry Veronika Všijanská, zakladatelka brněnského mikroteátra. Na jeho webu budou informace o repríze této zmíněné inscenace.

0: Na Proglasu začal první díl speciálního vydání pořadu Čaj do páté. Dnešními hosty v koncertním studiu jsou Jiří Suchý a Vincenc Kumr, kteří před nedávnem oslavili 85 let. Spolu s nimi je tu zpěvák Jaroslav Zvoník, bubeník Roman Koběla a pianista Ladislav Káňa. Všichni spolu kapela Breeze Band. Saxofonista a klarinetista Jiří Suchý se narodil 23. září 1941 do hudební rodiny. Maminka byla učitelka hudby a tatínek se jej snažil neúspěšně naučit na housle. Začínal v kapele Antonína Blaška. Pro hudební dráhu se rozhodl na vojně, kdy slavil úspěchy jako hokejový brankář, ale zranění jej přesvědčilo, že tato cesta není pro něj. Hrál s významnými osobnostmi české i zahraniční scény a celý život jej provází vtipné situace, které se týkají shody jména s ředitelem divadla Semafor. Kontrabasista Vincenc Kumr se narodil 10. července 1941 vlastním jménem Čeněk. Z dlouhého seznamu osobností a těles, se kterými spolupracoval, zmiňme například orchestr Ladislava Štajdla, se kterým doprovázel Karla Gotta. V současnosti se věnuje komponování a jeho jméno je spojeno například se známým Kotača orchestra. Pánové, když se na vás dva dívám, tak bych vám těch 85 vůbec nehádal. Tak jaký je váš lék na to být tak fit v takovém věku?
1: No, když ráno vstávám, tak mám 685. Ale teď je to dobrý.
0: Jirko, co ty?
2: Já to mám trošku lepší, protože mě ráno vyžene pes nesmluvavě z postele a musím se cítit na 20.
0: Zahrajete nám první skladbu. Jak se jmenuje?
1: Skladba má název It Had to Be You.

0: Pánové, vy jste perfektně sehraní, takže jak dlouho spolu hrajete v této sestavě?
1: No, v této sestavě? Kolik? 10? Možná 10 let. Ale jsou tady muzikanti, s kterýma hraju já, nebojím se to říct, Vincku, 60 let.
2: No, trošku byla přetržka, ale hrajeme spolu hodně dlouho, už 60 let, ale pak byla přetržka.
1: Ne, přetržka jo, ale
2: jsem se zase vrátil.
1: Začínali jsme spolu. U Podlezla v Králově Poli, vzpomínáš si? To bylo v roce 1959. Devět to bylo? No, tak to bude 58 roků. No. Ježíš.
0: Jirko, jak jsi začínal s hudbou? Ty jsi měl rodinu nebo rodiče, kteří byli hudebně vzdělaní a kteří tě k hudbě vedli. Tak jaké bylo tvé dětství v tomto prostředí?
1: No, moje dětství bylo kruté, když to tak řeknu, protože táta hrál na housle a myslel si, že mě naučí na ně hrát, ale omlátil mě asi dva smyčce, ale to se mu nepovedlo. Maminka učila na klavír, takže tam mě něco naučila. To jako klavír ještě do dneška nějak trošku ovládám, ale ty housle, to mě strašně mrzí. Mně se strašně líbí housle, ale bohužel nikdy jsem se na ně nenaučil. Díky tomu, že mi táta nutil. Já jsem musel denně 2 hodiny cvičit na housle, ale to by nepomohlo, ani bych cvičil 10 hodin.
0: To je možná určitá podobnost s Milanem Kašubou, který vlastně taky začínal na housle.
1: Tak tenkrát to bylo moderní.
2: No, všichni jsme začínali, já už v 5 letech. A potom jsem hrál v takové žákovské kapele v orchestru a ta fascinace sedět někde v orchestru, ta mě zůstala pro celý život. 11 let na housle, potom na kytaru, trošku na trombón a pak jsem začal studovat kontrabas velice poctivě na konzervatoři. Takže od hously ke kontrabasu je krátká i dlouhá cesta, jak se to vezme.
0: Jaké byly vaše první profesionální zkušenosti s hudbou?
1: Já jsem nastoupil do profesionální kapely v roce 1964 a vyjeli jsme do Vysokých Tater, hráli jsme v Tatranské Lomnici, hotelu Praha, si pomínám jak dneska. A byl jsem ubytován s bubeníkem, který byl ze Zlína, nějaký Mirek Navrátil. A ten, když ráno viděl, jak já ráno cvičím, běhám, piju mléko a takové věci, tak ze mě byl nešťastný a říkal, z tebe nikdy nemůže být muzikant. Ráno normální dobrý muzikant vypije 3 piva, 3 cigarety a 3 rumy.
0: A ty se toho určitě nedržíš.
1: Já jsem se toho nikdy nedržel a taky všichni tady ti muzikanti bohužel už dávno a dávno nehrají.
2: Ty už na nás čekají.
0: Zahrajete nám další skladbu?
1: Další skladbu, kterou zahrajeme, má název Take a Train, spěchám na vlak.

0: Poslouchali jsme skladbu Take a Train v originále Duke Ellington. Pánové, jací muzikanti patřili mezi vaše vzory a proměňovalo se to nějak v průběhu let?
1: No, já jsem měl v této jazzové hudbě vždycky jeden velký vzor, a to byl jeden z legendárních a z největších basistů všech dob, Mr. Ray Brown. A studoval jsem jeho školu a studoval jsem jeho způsob hraní a to mi zůstalo. Samozřejmě bylo spoustu jiných basistů výborných v dnešní době. To se celá ta hra se posunula technicky a zvukově, ale Ray Brown je prostě pro všechny basisty otcem.
2: Já jsem měl vzor Stana Getze. To byl výborný tenor saxofonista, který nehrál nějaký veliký nudle, hrál to, co tam skutečně patří harmonicky. A mně se to líbilo vždycky, takový ty harmonický chorusy, ne nějaký extravagantní.
0: Možná nás poslouchají mladí muzikanti, mladí jazzmeni a možná by je zajímalo, jak je to, jak často cvičíte ve vašem věku. Každý den, nebo
1: já
0: už jste zvolnili?
1: Já cvičím každý den, každý den.
2: To je velice zajímavá
1: otázka.
2: Já si sednu
1: ráno ke kompítru, píšu noty a za hodinku stanu a hraju půl hodiny na kontrabas a pak zase píšu noty a tak se to opakuje až do večera. Pak si dám večer jednoho panáčka a jdu spát.
2: Já to mám trošku jiný. Já se na ty saxofony nechci ani podívat. A už asi 5 let říkám, už nebudu hrát. Ale jak je vidět, tak pořád ještě hraju.
0: A protože pořád ještě hraješ, tak bys mohl říct, kde momentálně hraješ nebo s kým?
2: Tak momentálně, jak vidíš, tady hraju s kapelou, která už leta účinkuje, to se jmenuje Zborovna. Na Botanické a tam hráváme každý úterý poslední. Tam hráváme pravidelně celkem. Předtím jsme hrávali na Chlebském, to byl hotel, který vlastnil jeden náš kamarád. Bohužel už není ten hotel, ten už se prodal. Tam se taky hrávalo. A teď jsem hrál dokonce ještě to, což jsem teda se zaříkal, že už nebudu s Big Bandem. Doprovázel jsem zpěvačku, která se jmenuje Daša. Ale to bylo takový, já si myslím, že už opravdu naposledy, protože mám problémy trošku s viděním těch not.
0: My jsme se poznali v kapele Rocky Eagles, tak jaké pro tebe bylo hrát rock'n'roll?
2: Tak rock'n'rollem jsme začínali, já jsem v roce 1958, myslím, jsem ty Rocky Eagles tenkrát Rostě a Hradecký to zakládal a já jsem s ním už tehdy hrál na saxofon a on si na mě vzpomněl asi po 55 letech a říká mě, nechceš si s náma zahrát rock'n'roll? Já říkám, no já jsem to nehrál 55 roku, ale tak zkusím to, no. A tak proto jsem z Rocky Eagles hrál.
0: Já tady možná budu sdílet takovou hezkou vzpomínku. Pamatuju si na moji první prodlouženou v tanečních, kde jsi hrál ty?
2: Já jsem hrál. A to bylo kde?
0: Bylo to na stadionu. Ještě nás učila paní Burianová.
2: To ano, to paní Burianová nebo Vlado Burian?
0: Paní Burianová.
2: Už paní Burianová, no. Tak to musí být taky takových 15 let, ne?
0: Jo, asi tak zhruba.
2: Jo, jo, ne, já jsem v těch tanečních, my jsme to počítali, tohle, já jsem říkal, že už taneční teda hrát nebudu, protože jsem to hrál vlastně asi 58 roků. Mm-hmm. A vždycky za mnou chodili takový ty děvčátka a říkají, babička vás pozdravuje. Což teda, to mě to už, jak jsem si říkal, už tady asi nemám co dělat na tom pódiu. Ale snažil jsem se, ale totiž ty taneční, to je dost těžký hrát, protože to skutečně ty hodiny tam se hraje a hraje a hraje a hraje. Protože ty děcka tam přijdou tančit, že? Takže tam není žádná skoro pauza.
0: Vincenci, co vy, kde teď momentálně hrajete? Vaše jméno je spojeno třeba s Kotača Orchestra?
1: Moje muzikantská dráha byla velice zajímavá a dlouhá. Já jsem měl 3 periody. Jsem začínal zde v Brně, prošel jsem všema orchestrama, co tady byly. Pak jsem odešel do Prahy a byl jsem v Praze, jsem hrál v rozhlase a ve všech orchestrech doprovázel jsem všechny ty zpěváky, tehdejší pop music, včetně Karla Gotta 10 let. A potom jsem odešel do Švýcarska a doprovázel jsem ty nejlepší americké hvězdy, které přijeli do Evropy. Takže tam jsem byl 25 let a pak jsem se vrátil zpátky do Brna a spadl jsem zase tady do téhle kapely, ze kterou jsem začínal. Takže je to příjemné. A díky našemu manažerovi Sávovi Klimešovi, který se o tuto kapelu velice dobře stará, tak to všecko funguje. Sice hrajeme už míň, ale ani bychom nechtěli víc hrát. Stačí to.
0: Co nám zahrajete teď?
2: My vám teď představíme našeho zpěváka, Jardu Zvonika. Jardo, co nám zaspíváš? Já bych řekl Nearness of You, blízko tebe. To je krásná balada jazzová.

0: Vincenci, vy už jste zmínil, že jste hrál s legendami jak zahraničními, tak českými. Jak vzpomínáte například na spolupráci s Karlem Gottem a jeho orchestrem?
1: Na tu práci vzpomínám velice rád a vždycky pozitivně, protože to trvalo 10 let. Byla tam bezvadná kapela, bezvadný kapelník Láďa Štajdl a Karel Gott se choval vždycky gentlemansky a ať si o něm říká, kdo chce, co chce, tak to byl skvělý člověk. Krásně zpíval, byl to profesionální zpěvák, přišel vždycky připravený a s ním byla spolupráce úžasná.
0: Jaké nahrávky jste třeba vytvořili společně?
1: Nahrávky?
0: Nahrávky.
1: No tak já jsem měl to štěstí, že jsem byl v kapele v době, kdy jsme natočili nejvíc hitů, který pořád se vysílají do dneška. Všechny písničky, většina písniček, kterou Karel zpíval potom v té době, té periodě, tak to jsem natočil s ním. To bylo příjemný a dobrý.
0: Jirko, tebe zase pojí přátelství s Felixem Slováčkem, ale to už od mládí. Tak jak jste se poznali?
2: Já si vzpomínám na Felixe Slováčka, my jsme hráli, když jsme byli v prvním ročníku na konzervatoři. Já jsem totiž hrál fagot, hrozný. Já už si to dneska nemůžu představit, že bych na to hrál, ale snažil jsem se na fagot hrát, protože klarinetisty nebrali, už to bylo nějak tam plný. A hráli jsme o prázdninách s pianistou Luďkem Švábenským, který potom žil s Helenkou Vodráčkovou. Hráli jsme ve Zlíně, v Zámecké zahradě. A Felix tehdy studoval v Kroměříži na konzervatoři. A chodil tam za náma si vždycky zahrát na klarinet. A já si jak dneska vzpomínám, on mě tvrdí, že to není pravda, ale já mu to říkám, že vždycky je to pravda, protože on vždycky chodil a chtěl si zahrát skladbu, která se jmenuje Jerevan. To byla taková solová skladba pro klarinet, kde prostě potom mezi hře hráli bicí na solo a klarinet to hrál veliký pěkný chorus. A on to celka, myslím, že už to tenkrát jako uměl, jo. Ale nevím, no, tam jsem ho poznal a potom jsme spolu o několik let později začali hrát v orchestru Mirko Foreta. Tam už jsme hráli spolu a tam hráli vynikající muzikanti, tam hrál dokonce Felix potom dirigoval Točer a tam hrál i Láďa Popelka, který taky dirigoval Točer. Hrál taky baritón, pěkně hrál saxofon. A spousta takových dobrých muzikantů tam hrál. Dokonce na trumpetu s náma hrál Honza Slabák tehdy. Hrál druhou trumpetu, ale pěkně. To ještě bylo předtím, než založil Marovanku samozřejmě.
0: Vídáte se a hráváte s Felixem dodnes? Někdy?
2: Felix ten mě teďka navštěvuje často, protože mě říká, že píše knihu a sháněl nějaké fotky. Já teda právě z těch začátků jeho mám strašně moc fotek a dokonce jak byl na vojně ještě. A mám pocit, že byl na vojně v Auzu, ne? Nebyl v Auzu? Nebo ne? Nebo študoval jamu a myslím, že při jamu byla vojna tenkrát.
1: Myslím, že má modrou knížku.
2: Ne, já ho mám ve vojenským, takže já ho mám ve vojenským krásně s Maxem Wittmanem, který byl potom režisérem Československého rozhlasu. Tak byli na vojně a mám pocit, že teda oni to při škole asi dělali. Tenkrát se asi dělala vojna při škole nějak. Nevím, ale mám a spoustu takových fotek. Vincek, já jsem mu ukazoval nějaké fotky, kde oni měli takový kvartet, to se jmenovalo Fettinger kvartet.
1: Nevím, proč se to tak jmenovalo.
2: Ale já taky nevím, proč jste se tak jmenovali.
1: My jsme začínali v Brně s Felixem a potom jsme se sešli zase v Praze po letech u toho Karla Gotta. S Felix se znám taky strašně dlouho.
2: Ale ty jsi mě tvrdil dokonce u té fotky, že vůbec si to nepamatuješ. To bylo někde v Německu, ve Stuttgartě nebo někde?
1: Nevím, to si nepamatuju. Určitý věci mě vypadly.
2: Mě to říkal bubeník, který s váma tehdy hrál, Zdeněk Zeman, že to bylo ve Stuttgartu.
1: Aha, to je to možný.
2: No byli jste tam strašně mladí teda.
0: Půjdeme na další skladbu. Jak se jmenuje?
2: Další skladbu vám zahrám jednu bossanovu. Skladbu, kterou právě nahrál Stan Getz, skladba má název Girl from Ipanema, děvče z Ipanemy.

0: Otevřeli jsme tu téma vojny a moje generace si to možná už ani neumí představit a doufám, že nebude muset, ale jaké to pro vás bylo období? Co jste tam zažili?
1: Já jsem neslyšel otázku. Můžeme to zopakovat?
0: Jaká byla pro vás vojna?
1: Vojna. No, já jsem měl to štěstí, že jsem nastoupil do armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého a setkal jsem se tam se spoustou vynikajících herců a muzikantů a vlastně to nebyla vojna. My jsme hráli, my jsme prostě dělali zájezdy a dělali jsme koncerty pro vojáky, takže vojna to byla příjemná a dobrá.
2: Já jsem měl možnost, tenkrát ještě byla v Brně posádková hudba na Špilberku vojenská, tak jsem měl možnost tam hrát na klarinet, ale já jsem nechtěl hrát. Já jsem tenkrát chytal hokej za Kometu, jako teda dorostenec, a furt jsem chtěl jako vyniknout hokej spíš nějak než v muzice. A tak jsem měl tu štěstí, že jsem narukoval do Dukly a oni mě poslali na hostování do Petržalky, do Bratislavy, kde jsem dělal Vlado Dzurillovi náhradníka, což byl tenkrát vynikající brankář. Já nevím, jak jsem se k tomu dostal. A pak oni mě pokladnařili do Prahy a já jsem říkal, ne, to asi ne. To. A při nějakém tréninku jsem dostal do hlavy, protože tenkrát masky nebyly, takže se mě asi rozsvítilo. A Dukla už jako pro mě byla jako zbytečná, tak jsem v Trenčině řekl náčelníkovi, jestli by mě tam nevzali taky do té muziky, tam byla taky vojenská muzika a on říkal, ne, my tady máme teda klarinetu to dost, ale tady nemáme místo pro tebe, ale víš co, v Topolčanech se zakládá dechová hudba vojenská a nemají tam kapelníka, tak tě tam pošleme a budeš dát kapelníka. A tak já jsem celou potom zbytek rok a půl vojny byl jako kapelník pluku v Topolčanech na Slovensku.
0: Ty jsi v jednom rozhovoru říkal, že to neslo i své výhody, co se týká finanční stránky.
2: No tak, to víš, to jako, já nevím, tenkrát normálně asi v normálním zaměstnání se vydělávali 1000 korun a my jsme nastoupili k Foretovi s tímto, s Felixem Slováčkem a měli jsme asi 5x tolik, takže Těžko, že bych mě někde vyšel. Jako. Pro nás to opravdu bylo asi tenkrát dobrý. Sportem a hudbou se tenkrát dali asi vydělat peníze.
0: Zahrajete nám další skladbu?
2: Já to vám opět zaspívám jednu krásnou písničku. Skladba se jmenuje Fly Me to the Moon, letíme na měsíc.

0: Na Radio Proglas posloucháte pořad Čaj do páté, kde jsou dnešními hosty Jiří Suchý a Vincenc Kumr, oslavenci a jejich kapela. Jirko, jaké to je být Jiří Suchý v zemi, kde je Jiří Suchý, slavný ředitel divadla Semafor?
1: To je otázka, na kterou odpovídám celý život, protože kdykoliv jsem kamkoliv přišel, jak se řeklo Jiří Suchý, tak každého napadlo Jiří Suchý, divadlo Semafor. A vykládej někomu, že seš Jiří Suchý, ale nejsi ze Semaforu. Ale to bylo zajímavé, že prostě já třeba, když jsem začal točit první desky a bylo, nechal jsem ještě po revoluci, jsem to tak vyrábělo nějak firmy soukromí, tak když jsem si zadal desku, tak oni mě volali, že prosím vás, to nemůžete vydávat desku Jiří Suchý. Vy nejste Jiří Suchý, to musíte mít svolení od pana Suchýho. Já říkám, ale pan Suchý nehraje na saxofon, já si myslím, že já se s ním velice dobře znám. My totiž, když jsem hrál na Slovensku s Janou Kociánovou, zpěvačkou, a samozřejmě pan Suchý tenkrát tam taky ještě koncertoval, to bylo v 80. letech, a Slavkoncert občas nám zaměnil gáže, takže my jsme si volali, pane Suchý, já vím, že berete víc jak já, mně by se to hodilo celkem, ale já vám tu gáži pošlu a vy mě pošlete moji. Takže já si myslím, že celý život prostě Jiří Suchý, nebo dokonce, pardon, ještě jednu poznámku, jsme hráli, tenkrát s Mirkem Foretem jsme hráli v Košicích, Hotel Hvězda, si pamatuju jak dnes, a já jsem tenkrát trošku taky zpíval, no, ale tak mě dával Foret, pan Foret mě dával na plakát, takže zpívá Jiří Suchý a Zbíček Pantůček. A teď my jsme šli s Felixem z procházky a říkáme, Ježíš, tam byla fronta, tam to čekalo už na večerní představení. A my říkáme, prosím vás, co se tady děje, co tady bude? No, tady je semafor, přijel Suchý. takže pořád neustále celý život, jako prostě.
2: No, já jsem byl v Semaforu jednu sezonu, a sice v té nejhorší době,

0: V roce 68 a začátku, až na začátku 69. A potom jsem dal výpověď, ale obdivuju do dneška Jirku Suchýho a přeji mu hodně dalších let, protože to, co dneska dávají v televizi, jeho 95, to je něco úžasného. A semaforem prošli všichni muzikanti, který znám, všichni herci a zpěváci, takže to bylo úžasné divadlo.
1: Tolik Vincent Kumr a Jiří Suchý, dohromady skupina Breeze Band. Zpíval Jaroslav Zvoník, na piano hrál Ladislav Káňa a na bicí Roman Koběla. Děkuji, že jste přijali pozvání do speciálního vydání pořadu Čaj do páté s podtitulem Swing to mě baví. Od mikrofonu se loučí Josef Javůrek, od mixážního pultu Šimon Vítek a Veronika Němečková.

země. Však to jsem netušil a je mi z toho marno, že smrt by měla přijít ke mně. Že já umřu a řekněte mi, co teď sním. Umřu, na to slovo ani není rým. Umřu a už to nevidím. A na moc dlouho, tak mi promiňte ten blbej refrén lidi. Umřu, panu, umřu, a nebo v pyžamu, v divanu či ve vikvamu, možná vás teď zklamu, ale umřu, já umřu. Potkal jsem holku a řekl, dáš mi číslo, ona promiňte.

te tendu pejre friend lidi. Nebo v saku, nebo v županu, a nebo v pyžamu, v divanu či ve vikvamu, možná vás teď zklamu, ale umřu, já umřu. Řekl jsem si, Pavle, nedělej si ostudu, jsi štědek, tak počeli to sudu. A navlíkl jsem pletenou vestu, s taškou na kolečkách vyrazil k městu. S jednou babičkou jsem tvořil hezký tandem, čekaj je na otvíračku před Kauflandem. A když jsem z něho za dvě hoďky vyšel,

0: Na Proglase přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Glosátor. A všechny naše pořady najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
2: 17 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Rusko odmítlo ukrajinský návrh na 60-denní příměří. Státní volební komise schválila výsledky komunálních voleb, některá uskupení je chtějí napadnout u soudu. A hnutí Duha bude omluvu poslance Turka vymáhat exekučně. Zprávy a Martin Matějka. Rusko nepřistoupilo na návrh 60-denního zastavení bojů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský navrhl dvouměsíční příměří, během kterého by se na Ukrajině mohly konat volby. Mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov ale uvedl, že Moskva je ochotná zastavit palbu pouze v den voleb. A Rusko, nehledě na takzvané energetické příměří vyhlášení, pokračovalo v útocích na ukrajinskou kritickou infrastrukturu.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se dnes prostřednictvím videokonference zapojil do jednání Varšavského bezpečnostního fóra. Potvrdil, že Ukrajina bude dodržovat energetické příměří vyhlášené americkým prezidentem Donaldem Trumpem, pokud totéž udělá i Rusko. Zelenský ale uvedl, že v noci Moskva příměří porušila, když zasáhla zařízení na těžbu plynu v Charkovské oblasti. Ukrajina si proto vyhrazuje právo na odpověď, varoval Zelenský. Upozornil také účastníky konference na to, jak významně se snížila aktivita ruských tzv. Trolích farem na sociálních sítích, a to poté, co Ukrajinci zasáhli datová centra ruského vyhledavače Yandex. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Státní volební komise dnes schválil výsledky komunálních voleb, ve sbírce zákonů by měly vyjít zítra. A stížnosti na případné chyby ve sčítání hlasů budou moct lidé krajským správním soudům podávat od středy po dobu 10 dní. Pokračuje ředitel odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jirovec.
5: Jsou to volby nejsložitější, a to jak v případě distribuce hlasovacích lístků, tak potom i následného zjišťování výsledků voleb. Takže v tomto ohledu je jasné, že se najde řada podnětů ke zlepšení nebo stížností. Ty jsme se snažili operativně řešit, ale hodnotím to tak, že nebyly žádné stížnosti systémového charakteru.
3: Ve sbírce zákonů by od zítřka měly být taky výsledky senátních voleb v 5 volebních obvodech, kde lidé zvolili vítěze už v prvním kole. A stížnosti na sčítání hlasů bude přijímat nejvyšší správní soud. A některá uskupení chtějí sčítání napadnout právě u soudu, patří mezi ně i karvinská SPD.
6: Hnutí SPD chyběly v Karviné ke vstupu do zastupitelstva 2 hlasy. Podle lídra kandidátky Ladislava Hamera měli někteří členové volebních komisí problémy se složitým sčítáním. Chce proto, aby výsledky přeskoumal soud.
7: Někteří normálně ani nevěděli pomalu, jo, jak se to sčítá, jak to má správně fungovat.
6: Napadnutí výsledků zvažuje taky v Kladně hnutí Kladeňáci. Podle jeho lídrně Anny Gamanové získalo v jedné z volebních místností výrazně míň hlasů než v ostatních okrscích.
8: Máme tam doslova jedno. Když to všude jinde máme mezi 20-30% hlasů, napojeme to teďka společně s voliči.
6: Výsledky voleb vyjdou ve sbírce zákonů zítra. S pochybnostmi se pak lidé budou moct na správní soudy obrátit od středy, a to po dobu 10 dnů. Anna Millerová, Radiožurnál.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Ekologické hnutí Duha se chce znovu obrátit na soud kvůli omluvě poslance Filipa Turka za motoristy. Potvrdila to mluvčí organizace Eva Pernicová. Soud Turkovi nařídil, aby se hnutí omluvil za tvrzení, že kvůli jeho aktivistům zemřeli při povodních lidé. Členy spolku navíc označil za parazity, které je potřeba deratizovat. Poslanec sice na svém Facebooku zveřejnil na začátku října video, ve kterém se omlouvá. V popisku videa ale přidal několik dalších útoků vůči spolku a podle hnutí tak nedodržel to, co mu nařídil soud. Reakci v poslance Turka zjišťujeme. A podobný problém s Turkovou omluvou řeší i společnost Seznam.cz. O té poslanec tvrdil, že jí zaměstnanci čtou soukromé e-maily uživatelů. Ani podle Seznamu ale omluva neodpovídá rozhodnutí soudu. Firma proto taky zvažuje exekuční vymáhání. Severoatlantická aliance nemá plány ani ambice, které by šly nad rámec ochrany občanů a území společenství. Ve Varšavě to řekl vrchní velitel sil NATO v Evropě Alex Grinkevič. V případě napadení ale aliance bude bojovat. bojovat. Grinkevič při představení tzv. Strategie vítězství nezmínil ani jednou Rusko. To je ale podle strategické koncepce NATO z roku 2022 považované za největší bezpečnostní hrozbu pro bezpečnost aliance.
1: Vrchní velitel sil NATO v Evropě Alexis Grinkevič řekl, že nevěří, že by konflikt byl bezprostřední a nevyhnutelný. Aliance by jim ale nebyla zaskočena.
9: Zablokujeme počáteční útok. Pokud útok bude pokračovat, zabráníme nepříteli v dalším postupu. V případě potřeby zlomíme nepřátelské síly a vyřadíme z provozu operační bojové systémy.
1: Řekl na Warsaw Security Forum. V odražení útoku by konvenční vojenské síly Severoatlantické aliance, včetně námořnictva a letectva, pracovali s vesmírnými a kybernetickými silami. Severoatlantická aliance je při obraně připravená zasáhnout cíle i hluboko ve vnitrozemí útočníka. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
3: Údery jemenských povstalců Husíů zastavili provoz na mezinárodním letišti v saudském Riádu. Při nedělním útoku zemřel jeden člověk, počet obětí sobotního úderu stoupl na 13. A v nemocnici totiž zemřel jeden z 300 zraněných. K útoku se přihlásili jemenští povstalci Husíové, kteří jsou napojeni na Irán.
10: Stovky letů ze saudské metropole jsou kvůli útokům zrušené. Děti se budou v Riádu celý týden učit distančně. Za poslední měsíc už je to podruhé, co se riádské školy přesouvají do online prostředí. Husíové se přihlásili taky k útoku na saudské letiště v Damámu na pobřeží Perského zálivu. Povstalci vyhrožují, že pokud neskončí saudské zapojení do konfliktu mezi Husí a mezinárodně uznávanou jemenskou vládou, tak přijdou další údery. Jemenským vládním silám se ale zřejmě podařilo získat kontrolu nad ostrovem Perim v průlivu Bab al-Mandab, který Husíové obsadili před měsícem. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
3: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Rychlý přesun po Praze a spolupráci s policií dnes nacvičovali vojáci ve vodojemu Flora. Jednotky při nácviku reagovaly na fiktivní hrozbu teroristického útoku a popisuje generální ředitel pražských vodovodů a kanalizací Petr Mrkos.
11: My máme objekty elektronicky i mechanicky střežené, ale potřebujeme vědět, že v případě narušení té ochrany by se někdo na ty objekty rychle dostavil a zahájil jejich střežení. Na území hlavního města provozujeme 10 objektů důležitých pro obranu státu a 40 objektů možného napadení.
3: A vodojem Flora zásobuje přes 16 000 odběratelů v Praze 2, 3 a 10. A v Česku je podle Ústavu pro zdravotnické informace a statistiku nedostatek revmatologů. Lékaři to připomínají u příležitosti Světového dne artritidy. Na první vyšetření pacienti čekají někde i půl roku. Pozdní diagnóza jim přitom může nenávratně poškodit pohybový aparát. Mnozí z nich navíc dojíždějí za lékařem do jiného regionu.
12: Dojíždím z Kolína, protože moje paní doktorka šla do důchodu.
13: Říká šedesátnice Romana, která se léčí v revmatologickém ústavu v Praze. V důchodovém věku je u nás podle dat ÚZIS třetina revmatologů, dodává předseda České revmatologické společnosti Ladislav Šenolt.
14: Nad 60 roků máme 40% lékařů. Když se podíváme na to opačné spektrum, tak do 40 let máme 8% revmatologů specializovaných.
13: Ministerstvo zdravotnictví podle vyjádření pro Český rozhlas nedostatek lékařů řeší. Změny se ale prý vzhledem k délce specializačního vzdělávání lékařů neprojeví okamžitě. Kdy tak pacienti budou čekat méně, ministerstvo konkrétně neví. Andrea Skalická, Český rozhlas.
3: V Praze na severovýchodě působí už od včerejška značné potíže, výrazné omezení na konci Kbelské. U sjezdu do Veselské je průjezdný jen jeden pruh, zúžení by mělo skončit až 23. října. Tedy nezbývá, než se obrnit velkou trpělivostí. Kolony v řádech desítek minut popojíždí už z jižní spojky s odbočky do ulice v Korytech, také na trase z Hostivaře v Průmyslové od Spalovny. A v Uhříně vsi v ulici Přátelství směrem z centra trvají komplikace před kostelem a pravý pruh blokují následky vážnějšího střetu dvou osobních vozidel. Jede se Kivadlově, půlhodinové kolony se sunou z centra od Fruty, od Petrovic, z odbočky na Pitkovice i od D1 na výjezdu z Pitkovic. Na městském okruhu pokračuje regulace provozu v tunelech. Kolony tak popojíždí v Troji, před Blankou v Nové Povltavské, předtím v Holešovičkách od Bulovky, před Prašným mostem ve Svatovícké, od Vítězného náměstí, také na Břevnově, v Patočkově, od Kajetánky. Na D1 ve směru z Vyškova do Brna popojíždí kolony kamionů v pravém pruhu. Nesouvislá fronta je už od 226. kilometru až do Brna. V Brně kolabuje doprava v souvislosti se zavřeným Pisáreckým tunelem. Ucpává se i centrum města nebo Objížďka přes Bystrc. No a na silnici 35 na výjezdu z Mohelnice do Hradce Králové asi půl hodiny postojíte v koloně před Studenou loučkou. Je omezení. Kolona je hlavně z Mohelnice. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojete. Zítra čekáme jasno až polojasno, dopoledne místy mlhy a na východě Moravy a Beslezsku i nízkou oblačnost. Nejvyšší úterní teploty 12 až 16 stupňů Celsia. To byly zprávy, teď už vás čeká.
15: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Milí posluchači, je pondělí, jestli je to v premiéře a je tu opět Rudl. U tohoto pořadu vás zdraví Martin Holík
1: a Milan Tesař a zdravíme i tehdy, když nás posloucháte v repríze nebo kdykoliv jindy.
0: Tak a přesko máváme Romanu Kabelkovi a jeho ochotnému pomocníkovi, vodícímu pejskovi Elonovi. Máme tady narozeniny vás, kteří slavíte od 12. mezi 12. a 18. říjnem, vy kamarádi Proglasu.
1: Jsou to Vlastimil Cápík z Žákovic, Alena Schejbalová z Hrochova Týnce,
0: Daniela Švastová z Pržna u Frýdku, Emanuel Vlček z Vírovic.
1: A dále tu máme seznam dárců našich pomocníků, kteří mají určitý věk a v minulém roce 2025 nám darovali podstatnou částku. Jsou to Antonín Staněk z Újezda nad Lesy, Josef Kuchyňa z Komárovic u Jihlavy,
0: Marie Vránková z Moravan u Kyjova, Jana Barbora Hlavatá z Prahy 6,
1: Marie Šumpolcová z Rýmařova, František Ján z Březové u Vítkova,
0: Oldřich Tofel z Kozlovic, Antonín Glogar z Nového Jičína,
1: Anděla Suchánková z Českého Dubu a Jaroslava Tomková z Kralovic nad Oslavou. Všem přejeme všechno dobré a děkujeme za podporu.
0: Tak jsme vám za ně vděční. No a já se tady, Milane, zrovna dostanu k takové věci. My totiž budeme v těchto dnech zahajovat, už zahajujeme takovou akci, která se jmenuje Proglas se nadechuje. A je to takové na tři fáze rozdělené, že jsme v rovnovážném stavu, příjmy, výdaje a tak dále, ale vlečeme si z minulosti závazky a že je potřebujeme smazat. A na takovou první rychlou odezvu s prosbou o finanční podporu těch, kteří nás podporují vyššími částkami čas od času, tak už reagovali mnozí oslovení podporovatelé, takže jmenovitě to bude Ludmila, František a Jan. Děkujeme srdečně, podrobnější nebudeme. Vážíme si toho, protože to je částka, která nám pomůže startovat výdaje na sociální sítě, abychom propagovali tuto akci a budeme to šířit jak ve vysílání, tak papírovým zpravodajem a dalšími cestami, kterými vůbec můžeme. Je to už taková součást i toho předvánočního vyššího příjmu, který nám vždycky pomáhá dorovnat ty věci, aby byly v rovnováze, jakože to se si podaří, ale jak jsme říkali, tahneme si z minulosti, přestože třeba na to stěhování to byly úžasné výběry, ale přesto tam byly různé půjčky úrokované, takže ty se teď musí třeba po 10 letech i vracet, tak to potřebujeme zarovnat.
1: Součástí naší snahy nejenom oživit třeba některé spolupráce, výběry financí, ale vůbec dávat o sobě vědět je i to, že teď v těchto dnech oslovujeme nebo jsme hromadným nějakým zpravodajem e-mailovým oslovili vás, naše posluchače, na které máme kontakt a ptáme se vás, co pro vás Proglas znamená. I tou formou, že jestli chcete, můžeme s vámi třeba natočit i krátký rozhovor, který se může dostat do vysílání. Tím chceme vlastně ukázat, že jsme společenství ne jenom nás, kteří ty pořady tvoříme, nebo našich hostů, ale především vás, posluchačů, a že bez vás by to nefungovalo. A je pravda, že často se k nám ta zpětná vazba nedostane, takže teď vás o ní přímo adresně žádáme a jsme moc rádi, že přišlo už několik desítek zajímavých odpovědí a svědectví. Někdy je to jednořádkové, poslouchám modlitební pořady, nebo v poslední době nemám čas poslouchat, nebo cokoliv, ale někdy jsou to opravdu dlouhé příběhy vašeho života s Proglasem. Já jsem si tady několik, ne celých těch příběhů, ale několik stavečku tady vytiskl, tak já zkusím něco na mátkou vybrat. Aha. Tak například tady posluchačka Marcela, vybavuji si, jak jsem byla před 11 lety na akutní operaci slepého střeva v nemocnici pod Petřínem. Odmítla jsem rychlou, která by mě vezla do Motola a v noci jsem vyburcovala souseda, aby mě vzal k sestrám Boromejkám. Dostalo se mi tam nejen péče, útěchy, svátosti nemocných a denně svatého přijímání, ale také jsem hned na nafasovala sluchátka, abych mohla poslouchat Proglas. V bezesnějších nocích jsem pak ležela a poslouchala.
0: Ty jo, hezky. Já tady mám od paní Vlasty, která píše: milá paní Tamaro, to je autorka Myšlenky na den a zároveň moderátorka. Včerejší myšlenka, čím plníme naše srdce, byla opět katechezí, všem ne pro děti, ale pro dospělé děti. Úžasné. Zrovna toto evangelium patří pro mě k těm těžším, ale už, myslím, tak 3 roky zpět jsem ho pochopila díky otci Kotvrdovi. A včera vaše slova opravdu krásné. Muže jsem přiměla, aby též vyslechl a on též řekl krásné. Tak krásný říjen s panu Marií přeje Vlasta.
1: Já tady mám od posluchačky Mariany. Dnes je Proglas mým budíčkem i ukolébavkou, průvodcem velkou částí dne. Radio Vatikán, ranní chvály, ranní proud i sezíváčkem. Anděl Páně, hudební siesta, večerní chvály, někdy čtení na pokračování, někdy Barvínek, teď byly skvělé ty o jednotlivých uměleckých školách, skoro vždycky Proglaso. Poslední rok začínám sledovat skoro všechny pořady Milana Tesaře a nesmírně oceňuji. Milan Tesař, děkuji. Nesmím opomenout ani publicistiku, zejména s celospolečenskou a s lidskoprávní problematikou. A paní Mariana ještě píše, jak se měnilo personální složení redakce, měnila se i programová skladba, což je samozřejmé. Zmizely některé pořady, které se mi moc líbily, ale objevily se jiné, třeba sestřihy z Dominikánské 8. Nejvíc si ale cením, že se mohu denně těšit na dobré zprávy o dobrém Bohu a o dobrých lidech, a to jinde neuslyším. A na to, že na Proglasu se nelže.
0: To je zajímavé. No. Jinak ten fenomén těch podcastů, to se mi velice líbí, že vlastně je to taková jako společenská záležitost, že si někdo, kdo si dřív netroufl z technických důvodů a že není redaktorem rozeným, tak naraz si spousta lidí do toho troufne. Mně se moc líbí, že jednotlivá biskupství třeba
1: ano.
0: diecéze tedy si postupně tohle osvojují, takže třeba to Odcast, k tomu už je schováno to Ostravsko-Opavský, tak tam byl třeba nádherný rozhovor s manželi Vrbcovými z Karlovy Studánky, kteří jsou opravdu takové sloupy celé té oblasti tam pod pradědem.
1: Takže jedním vlastně z rysů dnešní doby je to, že naše redakce nejenom pro vás natáčí nové pořady přímo tady v prostorách Proglasu, ale snažíme se i vyhledávat zajímavé věci, které vznikají takhle, řekněme, ze spodu, prostě od lidí, kteří nejsou profesionální novináři například, ale mají co nabídnout, jsou buď odborníci na určité téma, nebo mají potřebu a mají dobrou potřebu se vyjadřovat k věcem a snažíme se vám tento obsah také zprostředkovat. Teď vlastně poslední, co přibylo ve vysílání, jsou ty sobotní komentáře Michála Martinka Salesiána, který vlastně několik let je namlouvá sám, dává si je na YouTube, šíří je, vyšla už z toho kniha výběru jeho komentářů a teď jsme se právě domluvili tady i na spolupráci touto
0: formou. Jsme zvědaví, co na to řeknete, protože Michail je docela ostrý hoch a to přitom Salesiáni nejsou žádná ořezávátka, takže on to sám o sobě říká.
1: Ano, on sám si to uvědomuje, že někdy to může být na hraně, ale...
0: A my si myslíme, že tady to nasvěcování i z těchto stran, že je nám jako velice jako pomocné, jo? On vlastně taky nelže v tomto smyslu, že je pravdivý, že říká to, co opravdu jeho srdce a mysl zaujímá. No, já když se vrátím ještě k tomu dopisu, ta Dominikánská 8, tak ta vyrostla za ta léta v opravdu profi zařízení, to znamená, že oni pro nás, pro vás, tedy milí posluchači, připravují koncentrát. Jo, ta přednáška nebo ta diskuse potom bývají delší, oni to vměstnají do toho našeho prostoru, takže se to dobře poslouchá a vlastně veliký zármutek lidí, kteří nežijí v Praze, je právě v tom, že nemohou se dostavit na Husovu ulici a vyposlechnout si to tam. Takže teď máme tu jedinečnou možnost slyšet na docela závažná témata, mluvit o pravdové odborníky, kteří jsou pečlivě vybíráni. Tak si myslím, že to je bohatství této doby a kdyby nebylo Proglasu, tak se to určitě bude šířit také, ale zdaleka ne tak snadno a tak jednoduše. Takže je to vlastně oboustranně výhodné, že my zmnožíme tu poslouchanost, sledovanost té Dominikánské 8 A my zase vám nabízíme něco, co nemusíme sami pracně vyrábět, protože tolik odborníků my sami samozřejmě nemáme.
1: Já myslím, že s tím trošku souvisí i tady postřehy Marie a Jiřího. Ti píšou, Proglas je stanice, která by opravdu neměla chybět v nabídce a k poslechu. Je pokladem pro věřící a vůbec si nedovedu představit, kdyby v téhle rozpolcené a rozhádané společnosti chyběl. Jen máme obavu, aby podobné stanice Noé a Proglas nezlikvidovala současná vláda. Tak tomu se ještě dostaneme, ale já ještě pokračuju. V Proglasu nám trochu chybí víc aktualit, novinky, rozhovory i o politické situaci a také návod pro mnohé věřící, jak se orientovat v dnešní politické situaci. Tak já si myslím, že to jsme zrovna teď v poslední době docela doháněli.
0: No, já si uvědomuji, že když jsme dělali právě třeba rozhovory s některými lidmi, kteří kdysi nebyli politiky, teď jsou politiky a za nějakou dobu zase nebudou, takže jsou to vlastně obyčejní lidé a to teda musím jako k velké radosti říci, že věřící lidé, shromáždění nejvíce tedy v KDU ČSL, ale také v TOP 09, také ve STAN, také někdo v ODS se objeví, takže jsou vlastně nejsilnější silou komunálních voleb. To znamená, že máme nejvíc zastupitelů, když nepočítám teda ty nezávislé kandidáty, u kterých se to nedá dopředu říct, asi jsou, ale tam taky v nějakém průměru budou i věřící lidé. No tak je to přes 3000, myslím, a to je teda s odstupem jako nejvíc. Potom je tam STAN a potom s velkým odstupem ODS. Jo, ale to už je třeba, že 700 zastupitelů, jo, v celé zemi. Takže to je jako dost velký rozdíl. No a když jsme tady měli třeba na rozhovor Josefa Klementa z Žďáru nad Sázavou, tak on, myslím, zvítězil o jeden jediný hlas v tom smyslu, že se dostal na druhou pozici, takže teďka v pátek a sobotu bude druhé kolo senátních voleb, tak jsme možná i my vám představili toho člověka tak, že jste potom zakřížkovali buď celou stranu, anebo jeho, takže do toho druhého kola postoupil. Takže v tomto smyslu naše angažovanost není zcela bez významu a když se to udělá, ne, proč jste tamhle nehlasoval a proč jste tamhle tohle pokazil a jak to bude, taková ta čistá politika, ale že tam je třeba kolik mají dětí a kdo si už pere ponožky sám a kdo ještě ne, takže to může být hodně zajímavé pro dokreslení té osobnosti.
1: A jak je to tedy s tím, aby Noé a Proglas nezlikvidovala současná vláda?
0: No, já jsem třeba dneska ráno v autě slyšel, jak se ve Slovensku dělalo referendum o tom, jestli má být veřejnoprávní rozhlas a televize, myslím, financována teda ze státního rozpočtu nebo koncesemi, takzvanými. Tak to vyšlo v tom referendu dost těsně, že chtějí, aby lidé, aby to zůstalo, jak zůstalo. A třeba v takovém Srbsku, kde teďka jsou velké politické šachy, tak tam to směřuje právě k tomu, aby se to zařadilo do toho státního rozpočtu a tam opravdu všechny veřejno, teda ty lidskoprávní a další organizace horují hodně za to, aby to bylo svobodné v tom smyslu, že si lidé za to budou platit sami dál. Že to nebude v moci těch, kteří jsou právě u kormidel. Takže je to docela nesnadné a vy víte, jak je to i v České republice, ale my z jedné strany je škoda, že nemáme žádný podíl z poplatků za veřejnoprávní média a na druhou stranu teď nás to právě osvobozuje, protože my z toho jsme nikdy nic neměli a ani nikdy nic mít nebudeme, tak jako soukromé komerční stanice, které žijí z prodeje reklamy a my žijeme z prodeje dobrých zpráv, když to nadnesu a dám to do uvozovek vás posluchačů, takže vy potom vlastně přispíváte přímo, nikoli přes zakoupený předmět, který je reklamován, uveden jako reklama do vysílání, takže nebojíme.
1: V těchto dnech se například řeší, jakým způsobem budou pokračovat léty, bude pokračovat léty prověřený systém dotací Ministerstva kultury na hodnotné kulturní projekty, festivaly, vydávání hudby, knih, konference. A je to tak, že je tam opravdu velký otazník. Mnozí pořadatelé vlastně neví, co bude příští rok. A řada z nich, těch, kteří opravdu pořádají velmi kvalitní kulturní akce, tak jsou závislí na dotacích od státu. Ty dotace můžou tvořit 30%, 50% vůbec jejich existence, takže v tom zase se cítíme svobodní. My taky máme dotaci od Ministerstva kultury a jsme za ní velmi rádi, ale ta dotace tvoří asi 1% našeho rozpočtu. Takže kdyby nebyla, samozřejmě je to škoda, ale dokážeme žít bez ní. Ale jsou bohužel instituce, které to asi nezvládnou.
0: Někdo by chtěl říct, že bez dotací by nám bylo vůbec nejlíp, ale to by byl hluboký omyl, protože jako jednou z těch důležitých rolí toho státu je právě, že z nějakého výtěžku svého provozu, své existence vlastně rozdává těm, kteří zajišťují. Jo, třeba když vezmu jenom sousední Rakousko, tak tam je tak rozvinutý turismus, navštěvování země, že oni si tam mohou dovolit třeba nabízet ty pasy pro jednotlivé kraje a krajiny a tam potom získáte obrovské úspory, že jenom za lanovku a za jednu návštěvu Národního parku byste dali jako za celý ten pas. A je to proto, že tam ti hostinští a ta informační centra a ty lanovky a sedačky, tak to všechno vlastně je jeden balík, kdy rozumný hospodář tohle to vezme, tam tomu, který potřebuje, jinak by tam zkrachoval, tak tomu podá, dodá a ten, kdo z toho těží, tak ten je zase zdaňován tak, aby se to mohlo tam přerozdělit. Čili to vlastně jeden z nejprozíravějších způsobů existence jakéhokoliv uskupení typu národ, stát.
1: No a v té kultuře tam to funguje tak, že kdyby ty dotace nebyly, tak by v podstatě fungovaly koncerty nejznámějších kapel nebo nejznámějších interpretů, na které si lidi vstupenky koupí. Ale to, že někdo objeví někoho, koho nezná, nebo sem přijede interpret klasické hudby nebo jazzu nebo takového menšinového žánru ze světa, na kterého byste vstupenkami nezaplatili, tak právě díky té pomoci státu může tahle ta věc taky fungovat.
0: A to je vlastně takové jedno poslání pro Glasu právě uveřejňovat hudbu a texty těch, kteří by se jinak neměli jak dostat do povědomí lidí. Takže to jsou ty naše koncerty a rozhovory a tak. A ty asi, Milane, můžeš říct nejlépe, kolikže různých držitelů potom těch hudebních cen a špičkových interpretů tady začínalo. Třeba, že tady byli jako objevení vlastně.
1: No, já si vzpomínám v poslední době, jak v roce 2002, to znamená, že kolik, 24 let, jsem poprvé pozval do svého pořadu jednoho mladého muže, který přišel s tím, že paroduje Karla Gotta. Jestli by s tím to mohl u nás vystoupit, já jsem říkal, to teda jako to zájem nemám. No tak já taky teda píšu svoje písničky, no tak jsem si to nechal pustit a pozval jsem ho. Pak jsem ho zval několik let každý rok, nikdo ho neznal, je to Pavel Helan, který teď složil tu...
0: Ty hejtmane.
1: Takže Pavel Helan před 24 lety byl v Proglasu, jak se říká, pečený, vařený a nikde jinde v podstatě se neobjevoval a až potom se prosadil v soutěžích. Ostatně mám tady od posluchače Petra, jako hudbu milující člověk oceňují mnoho nových podnětů celých žánrů nebo i jednotlivých písní, které mě překvapí a obohatí proti mainstreamu v jiných médiích. A posluchačka Jana, vychutnám si ráda polední koncerty, zvláště v neděli, protože miluji klasickou hudbu, je to velký poklad. Mm-hmm. Takže to jsou zase dvě další ukázky z toho, co nám teď píšete v poslední době.
0: No, tak moc děkujeme za to. My jsme takové ankety dělali v historii Proglasu dvakrát nebo třikrát a vždycky je z toho taková studnice toho, co bychom měli přizpůsobit, změnit. Ono zdá se, že ta skladba je v tom poměru, jakém si pořád stejná, ale mění se to. To znamená, že měníme začátky různých činností, tak jak vy chodíte do školy na jinou hodinu nebo do práce na jinou hodinu, tam je to markantní, nebo jak se mění časy, nebo když ještě dřív cosi vůbec neexistovalo, a to je třeba hodně ta klasická hudba, kdy stanice Vltava nevěděla, kam se má orientovat přesně, dneska už to teda ví a těch kanálů je spousta. Takže jsme udělali takový mix, který nám mnozí vytýkali jako neproveditelný, takový ten family program, ale on se ukazuje pořád jako svébytný. A co nás těší, že i vysloveně pořady pro děti mohou poslouchat dospělí a někdy trochu taky i naopak. Jo? A to jsou různé ty pohádky a soutěže a Brvínek a Městečko a takové ty. To je třeba teďka máme trošku problém s těmi kontaktními pořady, protože tak, jak jsme na Pelíkově, tak se nám pořád nedaří úplně ta technologie sladit, ale postupně to děláme. Některé věci třeba, já když se modlím s fary, tak tam máme trvalý problém, který nějak není řešitelný, dokud tady nebude jiný typ internetového připojení a už je to vlastně skoro rok a my ho pořád ještě nemáme, takže kombinujeme drátový a bezdrátový způsob, ale třeba optika, která je tady v chodníku, se nedaří skrze administrativní a jiné překážky vlastně stále napodobit. Takže na Olomoucké bylo výborně, tady je ještě lépe, ale některé ty technické věci nás poměrně svazují a člověk by neřekl, jak složité takové zařízení může být, že by si člověk řekl mikrofon, zesilovač, vysílač, přijímač, hotovo. No, není tomu tak.
1: No, když jsme u toho, tak říkáme, že na Pelíkově je nám dobře, tak se přijďte podívat. 28. listopadu, to bude náš den otevřených dveří. Takže...
0: My jsme zjistili totiž, že tady vlastně takový ten pořádný den otevřených dveří ještě nikdy nebyl a i když máme třeba tu noc kostelů a nebo nějaké další akce, tak bychom vás rádi pozvali právě na ten sobotní den, abyste sebou vzali děti a vnoučata a udělali si tady do Brna, naplánovali ještě nějakou pěknou výstavu, je tady v Brně opravdu co vidět, takže na celý den je co vidět a zároveň se také stavili na Pelíkově, kde uvidíte nad sebou tamhle na jednu stranu věž Špilberku a na druhou stranu věže Petrova a na stráni tady prostě kozy a poníka a je to tady kouzelné.
1: Tak, ty sice nepatří k nám, ale dívat se na něj.
0: Jakoby, ne? Protože jakoby. Ten kohout kokrhá tady pro nás všechny, je to tady trošku jak na dědině. Přitom jsme ve středu města, je to krásné. Tak, já myslím, že ještě jednou zopakujeme to, co chystáme, už to můžeme takto připravovat. Ta akce se jmenuje Proglas se nadechuje a budou tam tři fáze. Jedna bude na urovnání všech faktur, které už mají dávno po splatnosti a ještě vyplývají z jakéhosi toho přestěhování a závěrečných úprav těch místností, které jsme vrátili na Olomoucké. Potom je druhý, kde máme takové ty dlouhodobé půjčky různého typu plus kontokorent u banky a ty bychom rádi také sanovali a potom třetí, to už na to přijde až po novém roce, tak bude vlastně jakási částka, která by měla být vždycky jako rezerva, když se něco velkého pokazí nebo se třeba dáli Bůh podaří zprovoznit spoustu dalších DAB plus vysílačů. Každý stojí sice malinko, ale když jich je víc, tak to stojí více. Celkově je to jako výhodné a teďka trochu ti operátoři, jak to říkám už vícekrát, si trošku lížou rány a nespouští nové vysílače, ale věřím, že ještě do konce roku se nějaký podaří spustit. Protože ano, víme, že někteří, kteří jste měli FM-ko, tak jste o Proglas přišli a tam teda navrhujeme, a teď jsou krásně levné, v tomto smyslu opravdu levné přijímače, které mají v té kombinaci FM, DAB+, také Wi-Fi. To znamená, že jedou na internet a vám už potom vůbec nepřijde na mysl, jakým způsobem to přijímáte.
1: Pokud tedy znáte někoho, kdo o Proglas takto přišel, třeba si vám stěžovali vaši rodinní příslušníci známí, zkuste jim poradit právě toto.
0: Tak, my se snažíme na ta místa zajíždět, chystáme velkou návštěvu Prahy, také jednou se bude týkat to přímo našeho vlastního Brna s postupným vypnutím ještě dalšího vysílače, ale to je až věc budoucnosti. Tak, to je pro dnešek všechno, loučí se a za přízeň děkuji Martin Holík
1: a Milan Tesař.

Nik se nestydí, veselé fotky nešťastných lidí. Slova jak střely, jak divné hajku. Sbíraj se prachy a počet lajků.

se najde všechno a vždycky. Doba je divná, válka za rohem. Konečně dáme té nutě s Bohem. Konečně dáme té nutě s Bohem.

Nick se nestydí. Veselé fotky nešťastných lidí. Slova jak střely, jak divné hajku. Sbíraj se prachy a počet lajků.

se najde všechno a vždycky. Stiskneme knoflík, panáček padá a ruce čisté, jaká paráda. Se čisté, jaká

Inspirace mnohočetným myelomem. Je možné, že o této nemoci mluví v Bibli prorok Habakuk před 2600 roky, když praví, kostižer mi vniká do kostí. Co je mnohočetný myelom? Je to zhoubné nádorové onemocnění, u kterého se množí změněné plazmatické buňky v kostní dřeni. Plazmocyty jsou specializované bílé krvinky, které produkují protilátky proti cizorodým částicím, například bakteriím. Jsou tak součástí našeho imunitního systému. Nedostatek zdravých plazmocytů snižuje imunitu. Zbytečné vadné plazmocyty se hromadí v těle a způsobují řadu problémů. Například poškozují ledviny a dělají v kostech dutiny, aby měli prostor pro sebe. Tyto buňky jsou věčné, protože na rozdíl od jiných neumírají. Podobně jako naše tělo tvoří lidská společnost systém s řadou požadavků na řádné zacházení. Ve společnosti musí být imunitní mechanismy, které potlačují cizorodé skutečnosti. Takovými jsou dnes dezinformace, které se množí přes elektronická média a oslabují imunitní systém společnosti. Zdravá společnost má dostatek lidí, kteří považují hledání pravdy za samozřejmost. Jakmile začne těchto lidí ubývat, dezinformace získávají větší prostor. Dezinformace putují společností a rozkládají její skelet. Ten převážně tvoří uznání důstojnosti každého člověka, když jsou někteří lidé nebo skupiny prohlášeny za méně cenné, jako by se rozpadla část naší kostry. Jako jsou myelomové buňky nezničitelné a zůstávají v těle, jsou dezinformace schopné usazovat se ve společnosti a zůstávají nevratně v mysli lidí. Jak se mnohočetný myelom léčí? Myelomové buňky se v těle maskují tak, že je imunitní systém nerozezná od zdraví bílých krvinek. Současné metody spoléhají na umělé molekuly vpravené do těla pacienta, které dokáží rozpoznat myelomovou buňku, označí ji a předají imunitnímu systému k likvidaci. Podobně je třeba dezinformace označit a rozeznat, v čem je její závadnost, jako je cílem imunitního systému zachování lidského života. Ve společnosti se jedná o zachování důstojnosti každého člověka. Skeletem společnosti je totiž důstojné místo pro každého člověka. Dezinformace vytvářejí narrativy, které se zahlodávají do paměti jejich konzumentů a vedou k nenávisti vůči druhým lidem. Imunitním systémem společnosti je každý z nás, komu není lhostejný osud lidí. Imunitou společnosti jsou pak pravdivé informace. Rozlišit pravdu od lži je ve složité společnosti obtížné, protože se lež maskuje pravdou, jako myelomové buňky se schovávají mezi bílými krvinkami. Proto je potřeba nasazení řady lidí a institucí, aby to zvládli. Vzpomeňme na diskuze o škodlivosti očkování. Je snadné plácnout, že očkování škodí a postrašení lidé tomu uvěří. Označit takové tvrzení za lež vyžaduje práci, argumenty a přesvědčivé chování mnoha lidí, aby se ti vystrašení uklidnili. Zdravý imunitní systém společnosti je potřeba stále pěstovat, podobně jako se máme starat o své zdraví.

Je pár vteřin po 18. hodině, vy posloucháte Proglas, od mikrofonu vás zdraví Lenka Pochopová a já vás nyní zvu k poslechu a modlitbě z oficíny. Je to bohoslužba slova, kterou povede Jáhen Jan Špilar.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Ducha Svatého, ať je s vámi se všemi. Milé sestry, milí bratři, vážení posluchači Rádia Proglas, všichni, kdo mě v tuto chvíli vidíte a slyšíte, někteří, tak vy, kteří nás posloucháte pravidelně, i vy, kteří posloucháte náhodou, že jedete z práce autem nebo se někde pohybujete okolo rozhlasového přijímače nebo telefonu, kde ho nám můžete pouštět nás nebo digitálním tím přenosem, tak vítejte při modlitbě z oficíny od Střihorukého Edvarda. Dnes je svatého Radima. Nevím, jestli znáte nějakého Radima, já jednoho znám, mám klienta, velmi náročného klienta. Takže, milí Radime, všichni Radimové, vám blahopřejeme ke svátku. A dnes se budeme zamýšlet ale nad tím Radimem, který v našich dějinách je spojen se svatým Vojtěchem, je to jeho nevlastní bratr a zemřel kolem roku 1006 v Hnězdně jako arcibiskup přesně 20. října 1006, takže máme výročí, řekli bychom skoro kulaté, tak milí Radime, přimlouvej se za nás a dej, abychom dnešní modlitbu z oficíny prožili soustředěně a opravdu upřímně se zamýšleli nad Božím slovem, nad slyšeným a nad tím, co nás má vlastně proměňovat a má nás vést k tomu, abychom byli prostě otevřenější a poddajnější k tomu vedení Bohem, který nás vede, každého z nás, mluví k nám Duchu Svatém, tichu, tak jak prostě, když se ptáme, odpovídá, tak se ptejme a nyní mu předložme svoje nedostatky. Byl poslán uzdravovat duše, Pane, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Přišel si pozvat hříšníky, Kriste, smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi. Sedíš po pravici Otcově a zastáváš se nás. Pane, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a doveď nás do života věčného. Modleme se. Bože, tvá prozřetelnost vedla svatého biskupa Radima, aby se stal svědkem mučednické smrti svého bratra Vojtěcha a pokračovatelem v jeho díle. Prosíme tě, veď i nás, abychom chápali a uskutečňovali odkaz bratrské spolupráce na tvém díle, skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Poslyšme čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům. Bratři a sestry, stojí v písmu, Abraham měl dva syny, jednoho z otrokyně, druhého z manželky svobodné. Syn z otrokyně se narodil způsobem přirozeným, syn z manželky svobodné však na základě zaslíbení. To v sobě tají ještě něco jiného. Ty dvě ženy představují dvě úmluvy. První z hory Sinaje, ta rodí k otroctví, to je Hagar. Jeruzalém, pocházející z hora, je však svobodný a to je naše matka, Sára. Je totiž psáno, raduj se neplodná, která nerodila, v jásot propukni ty, která nepoznala porodní bolesti, neboť mnoho dětí bude mít žena opuštěná, více než ta, která má muže. Proto, bratři, nejsme dětmi otrokyně, ale manželky, svobodné. To je ta svoboda, ke které nás osvobodil Kristus, buďte v tom tedy pevní a nenechte se zase zapřáhnout do toho otrockého chomoutu. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Nyní zaspívám žal. Buď veleben, Hospodin, nyní i na věky. Můžeme si to zopakovat.

Buď velebeno Hospodinovo jméno, nyní na věky. Odpověď: Buď veleben Hospodin, nyní na věky. Od východu slunce až na jeho západ, buď chváleno Hospodinovo jméno. Povznesen je Hospodin nade všechny národy, nad nebesa jeho sláva. A odpovídáme: Buď veleben Hospodin, nyní na věky. Kdo je jako Hospodin náš Bůh, který schlíží dolů na nebe i na zem? Slabého zdvíhá z prachu, ze smetiště povyšuje chudého. Odpovídáme: Buď veleben Hospodin, nyní na věky.

svá srdce, ale slyšte hlas Hospodinu. Aleluja, aleluja, aleluja. Pán s vámi, slova svatého evangelia podle Lukáše. Sláva tobě, Pane. Když se u Ježíše shromažďovali zástupy, začal mluvit: toto pokolení je pokolení zlé. Hledá znamení, ale jiné znamení mu dáno nebude, než znamení Jonášovo. Jako Jonáš byl znamením pro Ninivany, tak bude i syn člověka znamením pro toto pokolení. Královna jihu povstane na soudu proti mužům tohoto pokolení a odsoudí je, protože přišla až z daleké země, aby slyšela Šalamounovu moudrost. A zde je přece někdo více než Šalamoun. Ninivští mužové povstanou na soudu proti tomuto pokolení a odsoudí ho, protože se na základě Jonášova kázání obrátili. A zde je přece někdo více než Jonáš. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Radostná Boží zvěst, ať nás osvobodí od hříchu, říkají jáhnové, takže to je takové další modlitba pro za odpuštění hříchu na začátku bohoslužby, smiluj se nad námi, je ta modlitba, a potom tady to po evangeliu, které nás má očistit od hříchu, a pak ještě před svatým přijímáním se modlíme Beránku Boží a je tam ještě další prosba, aby nám odpustil hříchy v embolismu a potom po Otčenáši. Takže vlastně v průběhu bohoslužby tak dostáváme příležitost být očištěni Božím slovem a naším vztahem s Bohem. Tak to využívejme, nenechme si to vzít, protože samozřejmě můžeme se rozhodnout, že vyznáme své těžké hříchy ve zpovědi, na kterou se řádně připravíme, tedy musíme nejdřív ty hříchy udělat, že potom musíme litovat, pak až tedy řádně litujeme, tak potom musíme ty hříchy se rozhodnout, že je vyznáme a že už je, nebudeme dělat. A pak teprve můžeme jít vyznávat, ale přijmout samozřejmě pokání, ať už je to modlitba či skutek, ten vykonat, a potom můžeme mít pocit, že ty těžké hříchy jsou pryč. Ale lehké hříchy, ty, které děláme denně během celého dne, furt, jako jak říkala babička mojí manželky, která když chodila ke zpovědi, tak se zpovídala a vždycky říkala, tak jaké hříchy se ptal pan farář, a on říká, všecky všední. Které? Jako všecky prostě. A kdy, kolik? Nebo furt to děláme. Ano, je to krásné, že měla takový niterný zápřah a že vlastně dokázala panu faráři přiznat, že vlastně hřešíme skoro neustále, protože prostě jsme takový lotři a lotrině. Ale přesto nás Bůh miluje a dává nám možnost mnohonásobně víckrát o to odpuštění přijmout. Tak to využívejme a prosme Boha o odpuštění. Dneska je svatého Radima, tak dneska už jsme přáli Radinům ráno, na začátku toho té bohoslužby. Svatý Radim se narodil v druhé polovině 10. století. Byl to nevlastní bratr svatého Vojtěcha, který byl jeho tedy starším bratrem. A kolem roku 990 společně vstupují na Aventinu do benediktinského kláštera, kde svatý Radim přijímá takovou lehkou změnu svého jména, protože Radim radost, tak vlastně přijímá jméno Gaudencius, což je radostný. Bohužel netrvá jejich mise dlouho. V roce 997 v Polsku je Vojtěch umučen. Radim je svědkem tohoto umučení a jde to vlastně říct zdejšímu panovníkovi, který ho v roce 1000, což jsou 3 roky vlastně po mučenické smrti svatého Vojtěcha, ustanovuje arcibiskupem v Polsku v Hnězdně. Ale už 1006 svatý Radim umírá. Potom za velmi dramatických okolností jsou jeho ostatky 25. srpna 1039 po
válečném tažení jsou přeneseny do Prahy, do baziliky, románské baziliky svatého Víta, a tak už nám tady Radim zůstal. Později byly část jeho ostatků vrácena do Hnězdna jako akt smíru, aby tam měli svého prvního arcibiskupa, našeho českého slavníkovce svatého Radima také, a mohli se těšit z jeho přítomnosti v těch, také katolická církev uctívá ostatky. Takže v tom prvním čtení, v kterém jsme zaslechli také, že Abraham měl dva syny, jednoho z otrokyně a druhý z manželky svobodné, tedy můžeme si představit, že ten svatý Radim byl levoboček, tedy sice byl to opačně, Vojtěch byl starší, ten pravý syn z pravé matky, a s levobočekem byl tedy Radim, ale tatínek je vychovával stejně jako Abraham miloval i svého prvního Izmaela, který byl z otrokyně Hagar, tak i svého samozřejmě vytouženého a vymodleného Izáka ze své manželky, již neplodné tehdy Sáry. No a takže tady nám se to tak otáčí, ale to nevadí, Bible je úžasná ve svém možnosti přizpůsobit se nebo vysvětlit nám některé ty vztahové věci. Tady ti naši dva bratři se nerozdělují, zůstávají spolu, v podstatě se v úvozovkách jako nehádají, a protože byli slavníkovci, přemyslovci vyvražděni, tak už se nevracejí potom z klášterního života do Čech, do českého knížectví, ale jdou nahoru do Polska k pohanům, a tam je svatý Vojtěch velmi brutálně zavražděn. Svatý Radim je toho účasten, vidí to a podává o tom svědectví, a také se zasloužil o to, aby kult svatého Vojtěcha, tedy ta úcta, byla tedy dodržena. Takhle se to ale nestalo s Abrahamem. No, Abraham, ten tedy měl opravdu dva syny velmi divoké. Izmael je otcem Arabů a Izák je otcem Židů. Podívejte se, co se dneska děje ve Francii, jaké jsou to hrůzy. Zůstává ta energie, ta divokost tam zůstává stále v tom národě. A bohužel nevíme samozřejmě, jak to dopadne, ale protože jsme křesťané, věříme, že Bůh nás chrání, a pokud dopustí takovouhle tragedii, jako je takovéhle velké znesváření, tak je tam jistý záměr, abychom se možná odlepili od toho, čemu jsme přilepení, teda abychom svoje nějaké předsudky, představy, které máme, tak abychom opustili a dokázali být otevření tomu Duchu svatému, který nás vede k tomu, abychom tu byli pro druhé. Úplně jedno pro které, jo, ale možná, že to člověk udělá jenom, když mu prostě někdo šlápne na kuří oko, když někdo prostě přitlačí, nebo když máme strach, když vidíme v televizi, jak se vyvíjí třeba světová bezpečnostní situace. Takže jak Gaza, tak Ukrajina, tak prostě nesváry prostě v lidí ve Francii, v Německu, v Anglii, v Belgii a v těch zemích, kde teda je ta arabská většina, nebo je tam hodně prostě tady lidí z tohoto národa, který pochází z Izmaela, z Hagar, z otrokyně, což nic tím nepředznamenávám a nikoho nechci urážet tím, jenom cituji písmo, které o tom hovoří. Tak, narodili se způsobem přirozeným, syn z manželky svobodné, však na základě zaslíbení. Izák se narodil na základě zaslíbení, Izmael se narodil z Hagar, dokonce jí porodila, tedy když si Sára vzala Hagar na klín při porodu, stává se Sára matkou i takovou nevlastní matkou i Izmaela, ale Hagar se zlobí a nakonec s Izmaelem prchá a zjevuje si anděl a samozřejmě to zaslíbení jí sděluje, že Izmael bude také otcem velkého národa. Což je, vidíme, že jo, v televizi. Ty dvě ženy představují ale dvě úmluvy, a to je, prosím, důležité. První z hory Sinaje, to je Hagar, to je to první kult, ta rodí k otroctví.
otroctví zákona. Lidé, kteří uctívali Boha na Sinaji, byli v otroctví zákona. Ale Ježíš nás od otroctví zákona osvobozuje v Jeruzalémě, kde pochází tedy ten rod svobodný, rodí se tam církev. Po Petrově kázání na 3000 lidí přijme křest, jistě nebyli úplně řádně připraveni, že? Nečekali 3 roky nebo rok, než mohli být pokřtěni. Byli pokřtěni a pak byli vtaženi do společenství. A tady to je celkem důležitá věc. I ty texty v ostatní nás vyzývají k tomu, abychom byli v bratrském společenství nebo sesterském, ať to není centrově nevyvážené, ale ať jsme prostě spolu a tvoříme společenství. A křtem je člověk jaksi pokřtěn, vrozen do společenství, ale jsme my opravdu tím společenstvím, do kterého se lidé těší na pokřtí, do kterého se lidé těší dostat, aby tam mohli zažít tu pravou lásku, protože podle jedné písně, podle lásky nás poznají křesťany. Tak doufejme, že pokud to tak není, takže to hned začneme napravovat a od zítřka už budeme tak vřelí vůči příchozím a okolí, že budou rádi vstupovat křtem do společenství církve. Jeruzalém pocházející z hora je však svobodný a to je naše matka, tedy církev, taky by se dalo říci přeloženo. Je totiž psáno, raduj se neplodná, která jsi nerodila, v jásot propuchni ty, která jsi nepoznala porodní bolesti, neboť mnoho dětí bude mít ženy, žena opuštěná, více než ta, která má muže. Proto, bratři, nejsme dětmi otrokyně, ale manželky svobodné. Je tady určitý vztah i na neposkvrněné početí Panny Marie na to, že žena, která vlastně nemá muže, Josef byl zasnouben, ale nebyli ještě vzatí, tak vlastně přijímá od Boha poselství a pak rodí teda Ježíše, Božího syna, našeho spasitele, pána a krále, který nám ukázal, jak máme žít opravdu plný život a my nám stačí jenom zopakovat, ale jde to těžko, že trošku to vrže. No to je ta svoboda, ke které nás osvobodil Kristus, bratři a sestry. Jo? To je to, buďte v tom tedy pevní a nenechte se zase zapřáhnout do toho otrockého chomoutu. Co to je ten otrocký chomout? Co to znamená nenechat se zapřáhnout do otrockého chomoutu? Je to to lpění? Je to snad to lpění? To, že lpíme na podstách, na majetku, na určitých touhách, co chceme a toužíme potom tak moc, že se nedokážeme vzdát. Víte, Lotova žena byla vyvedena anděli ze Sodomy hořící a neotáčela se ze zvědavosti. Otáčela se proto, že tam zanechávala své jistoty. Víte? A pokud se nedokážeme jaksi odvážně vstoupit do nejistoty, tak za nás taky zůstane solný sloup. Prostě jsme zváni k tomu vystoupit jaksi do té nepřipravené nejistoty. To neznamená, že nebudeme pracovat, nebo že nebudeme vařit, nebo že nebudeme uklízet, nebo že se nebudeme umývat, nebo že nebudeme studovat. To ne. Samozřejmě ano, v tuto chvíli to děláme, protože prostě jsme v tom systému zapojení, ale nemáme na ničem lpět. Máme být otevření, jako by jsme to nepotřebovali. No. Plakat, jako by jsme neplakali, smát se, jako by jsme nesmáli. Možná je to v tomhle tom trošku paradox, ale jsme k tomu prostě zváni. Takže nenechme se do otroctví, do toho spoutání spoutávat. V žalmu jsme zpívali, chvalte Hospodina, Hospodinovi služebníci, chvalte jeho jméno na věky. Tedy chválme Hospodina, je to naše první ranní modlitba, by měla být chvála, měli bychom Boha pozdravit. Aspoň mu říct, ahoj Bože, jsem tady jako a nevím si s tím dnem rady, ale prostě věřím, že ty jsi se mnou. Ahoj Bože, prostě nebojte se k němu být osobní. Ježíš zařídil, že si s ním můžeme tykat, tak toho využívejme a nedělejme z něho nějakého potentáta, ke kterému se nesmíme ani přiblížit. Bůh je nám tak blízko, že když to zjistíme, až to jednou zjistíme, to budeme čumět. Pak je aleluja, nezatvrzujte dnes svá srdce, ale slyšte hlas Hospodinu. Naše zatvrzelé srdce, co to je zatvrzelé srdce?
my ho přece nemáme, si řekneme, já přece nemám zatvrzelé srdce, já jsem, mám lidi rád nebo ráda, prostě snažím se. No, víte, ale to jsou právě ty pevnosti, které jsme si postavili, které jsme získali v rodině, ve škole, v práci, v okolí, v církvi také. A my se toho držíme, víte, a nechceme být otevření té novosti, té změně, tomu, že vlastně neustále přichází někdo nový. A když se tomu otevřeme, oni přijdou, víte? Když člověk sedí v restauraci a přijde pan číšník a já jsem na něho protivnej, protože chci to, co chci, a on je možná trochu divnej, tak budu to. A když jsem k němu laskavej, tak tam může vzniknout vztah a ten člověk mě pak obsluhuje rád. No a to je jako když mě někdo slouží mě, ale co když já sloužím někomu? Já jsem třeba kadeřník, tak sloužím lidem, snažím se jim vyhovět a někdy je to velmi obtížné, protože lidé nedokážou popsat přesně, co si třeba přejí. Tak ukazují obrázky nebo nějak to vysvětlují, ale musíme se pochopit. A to pochopení vyžaduje otevřenost z obou stran. A pokud tam ta otevřenost není, tak k té dohodě, tomu domluvení se nedochází. Takže prosím pěkně, buďme otevření, laskaví, vnímaví, občas někoho taky pochvalme za to, co dělá, i když to třeba nedělá úplně perfektně, ale dodejme mu odvahy k tomu, aby byl s námi přátelský, přátelská. Evangelium hovoří, že Ježíš, když se u Ježíše shromáždili zástupy, začal k ním mluvit. Toto pokolení je pokolení zlé, hledá znamení, ale jiné znamení mu dáno nebude, než znamení Jonášovo. Já jsem si vždycky myslel, že Jonášovo znamení jsou ty 3 dny v hrobě, jako 3 dny ve velrybě Jonáš a Pán Ježíš 3 dny v hrobě. Jo? Ale Jonášovo znamení pro Ninivany, to je ta vysvětlení, tak bude i Syn člověka znamením pro toto pokolení. Co udělal Jonáš Ninivanům? Řekl jim, obraťte se, už toho nechte, nezlobte. Jo? A oni přestali zlobit. Jonáše to naštvalo. Takže byl docela naštvaný a vyčítal to Bohu, že vlastně se obrátili, že je nepotrestal, protože měl představu, že mají schořet jak v Sodomě, jo? Ale Bůh se nad nimi slitoval, protože činili pokání v žíněných rouchách a Bůh jim odpustil. A Jonáš na to pak přišel, ještě tam je další text, zkuste si to přečíst, to je docela hezký příběh, znamenitý. Tak bude i Syn člověka znamením pro toto pokolení. Ježíš nám říká, obraťte se. To obraťte se v originále je, změňte smýšlení. Není to jenom obrátit se k Bohu jako fyzicky, jakože jsem otočenej, jak se říká, nebuď otočenej, jo, tak to je možná z toho, tak nebuďte otočený a obraťte se k Bohu, ale je to změna smýšlení. Změna smýšlení, která je těžká, protože máme svoje mechanismy, svoje systémy, které nám v té hlavě běží a velice neradi je pouštíme. Držíme se jich proto, protože nám dávají jistotu života. No a my jsme zváni k tomu, abychom vstoupili na nejistotu, abychom vstoupili do prázdna, abychom vystoupili na vodu jako Petr, abychom vystoupili, udělali ten krok do toho prázdného prostoru. Nevíme. My nevíme prostě. To je hrozně těžké, protože my chceme vědět, chceme tušit, jak to dopadne, chceme mít jistoty. A je to určitě přirozený lidský put. Ale my jsme zváni k tomu, abychom byli otevření, protože v té otevřenosti vane Duch Svatý. No a Duch Svatý může vanout jenom, když mu to dovolíme, když otevřeme okna. Když je máme zavřený, tak možná, když máme blbý okna, tak tam vtáhne, ale víte, dneska už jsou ty okna tak dokonalý, že už se dokonce potěj, když chce vítr, ano, tak buďme otevření. Buďme otevření a nechme se Bohem nejenom vyzvat k tomu, kde změní smýšlení, ale udělejme ji. Je to skutek, udělejme ten skutek. No. A pak můžeme zpívat. Královna jihu povstane na soudu proti mužům tohoto pokolení. Odsoudí je, protože přišla až z daleké země, aby slyšela Šalamounovu moudrost. A zde je přece někdo více než Šalamoun, tedy Ježíš. Ninivští mužové povstanou na soudu proti tomuto pokolení, odsoudí ho, protože se na základě Jonášova kázání obrátili a zde je přece někdo více než Jonáš. Tak, milí Jonáši, milá královno ze Sáby, milí Radime,
milí svatí, milí, co nám zemřeli teďka nedávno, Ludmila Javorová, nebo Jiří Štěpnička, nebo prostě kohokoliv, kdo nám teď odešel v poslední době, pan profesor Horáček, výtvarný kritik, úžasný člověk, laskavý. Tak víte, já věřím, že ta laskavost je vnesla, že oni vpluli do nebeského království a jsou tam odměněni tím, že dostanou práci, víte. Svatí mají makat, jo? Ne jak tady naše vláda, ale doopravdy. Oni makají tím, že milují. A v lásce se koupou s Bohem. A Bůh nám potom může pomáhat víc, protože tihle lidé, kteří zažili lidský trápení, nám můžou pomoct a poradit. Tak. Milé sestry a milí bratři, modleme se, aby nám Bůh odpustil naše hříchy, abychom se dokázali změnit smýšlení v tom, že dokážeme být otevření a vstoupit do neznáma. A prosíme tě, Pane, za mír na celém světě, hlavně na Ukrajině, zvlášť teď, když začíná zima, v Gaze. Prosíme tě za všechny ty strany těch konfliktů, aby nalezli způsob, jak ho ukončit. Prosíme tě za mír v Německu, ve Francii, v Anglii, aby lidé nebyli na sebe naštvaní a nedělali si zle, nerozbíjeli auta, výlohy a nevím co všechno. O to tě prosíme skrze tvého syna, našeho Pána Ježíše Krista, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Tak, milé sestry a milí bratři, pomodleme se k tomu všemu ještě modlitbu, kterou nás naučil náš Pán. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc i sláva na věky. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista, neboť Tvé je království i moc i sláva na věky. Pane Ježíši Kriste, ty řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, tvůj pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. Pozdravte se navzájem, pozdravením Kristova pokoje. Milé sestry a milí bratři, hlavně vy, kdo jste sami u přijímačů, přijměte pokoj Kristu skrze vlny Rádia Proglas. A pomodleme se také, abychom pozdravili panu Marii, která má růžencový měsíc, takže zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Milosrdný Bože, přijmi naše prosby, dej, abychom společně dokázali vytvářet bratrské a sesterské společenství, tak jako radím s Vojtěchem, našimi předky, kteří ve tvém království mají velký hlas. Tak, milí, radíme a Vojtěchu, orodujte za nás.

vůbec nic, když koukám na tu ztrátu. Najednou slyším vlastní smích a tak vám píšu v rozpacích.

blesk i hněv. Snad potom spatřím, jak se zbavuje zrno plev. A zmocní se mě úžas, že zla už není víc. A ten, v něhož jsem věřil,

Ahoj holky, ahoj kluci. Jaro už je v plném proudu a tak je nejvyšší čas vyrazit ven. Po Procházkovi pojedou na starou chalupu na venkově a s jarním úklidem jim jistě pomůže i kocor Bubáček a pejsek Domino.

0: Je se jaro opozdilo snad o celý měsíc. Ve městě je šeřík dávno odkvetlý a tady se jeho fialkové svíce sotva rozvíjejí. Poupata pivoněk jsou dosud bázlivě sevřená do malých pěstiček a břízy kolem cest teprve opatrně vybalují z lepkavých pupenů lístečky. Světlounce zelené a jako ozlacené zářivým jarním větrem. Kaluže jsou zrcátka pro modré nebe a mihající se jiřičky. A rybníky voní docela jinak a ještě víc než na podzim. Nejsou cítit rybami, bahnem a tlejícím listím, ale jen vodou, čistou jako probuzené oči. Jenže maminka z té krásy nemá skoro nic. Procházkovi jsou letos na chalupě poprvé a tak je zavalena prací. Snaží se, aby ze dvou zatuchlých zašlých světniček vyhnala všechen chlad, vlhkost a pavučiny. Okna jsou špinavá, dvorek zarostlý trávou, zahrada čeká na ruku hospodáře a ona neví, kam dřív skočit. Tahá na dvorek peřiny, matrace, rohože, všechno možné. Nepořádek ustavičně přibývá. Děti ještě mnoho nepomůžou, však je maminka ani nechce připravit o ten pěkný den, ať si raději běhají někde s pejskem. A tatínek se za domem vrtá v autě. Ne, že by takové práci příliš rozuměl, ale trabant sebou celou cestu trhal a cukal, až to bylo o strach. A rodina by se v něm ráda dopravila taky zpátky do města. Maminka závidí i Bubákovi, který utekl dětem ze zahrady a teď se rozvaluje v nepovlečených peřinách, bělavé bříško nastavuje slunečním paprskům a na tváři má úsměv blaženosti. Myslím, že se na to Aničko přišel. Byl tam uvolněný drátek. Pan Procházka se přihrnul od trabantu v dobré náladě a překvapilo ho, že se jeho paní z ničeho nic dala do pláče. Tiskne čelo na oprýskané dveře a naříká.
1: Já to nezvládnu. Podívej, Michale, jaký je tu binec. A děcka mají jistě hlad. Já už doopravdy nemůžu.
0: To chce klid, Aničko. Kdo nás tady vlastně honí? Práce bude a my nebudem. Teď si pěkně sedneš do křesla a budeš se povinně slunit. O jídlo se postarám já. Maminka se dlouho nebránila. Dala si říct a bylo po slzách. Zanedlouho ležela v hromádkách rohoží, křesílek a peřin vedle rozvaleného kocoura a na tváři ozářené sluncem stejný výraz blaženého štěstí. Takhle ti to sluší, Aničko, víc, daleko víc. Pochvaloval si tatínek, když opásaný červenou zástěrou vyhlédl oknem. V kuchyni se něco děje, uvědomil si Bubák i v dřímotě. Nechal opalování, důkladně se protáhl a šel tam. Bude-li co nejvíc zavazet, mňaučet, vymůže si něco obzvlášť mlsného. Je ve výhodě. On strach nemá, že by ho člověk třeba přišlápnul. Za to člověk se o sebe bojí. No prosím, je to tady. Musíš se mi tak hrozně motat pod nohama, Bubáku. Vždyť se o tebe přerazím, lamentuje pan Procházka. Kocourek je s tím spokojen. Tak to má být. Usmívá se sám pro sebe. Ještě chvíli trpělivost a dostanu něco na zoubek. Tatínek neví, kam postavit nohu, všude je toho chlupáče plno. Bude lépe hodit mu pořádný odřezek hovězího. Tady máš ty křikloune, snad dáš konečně pokoj. Kocourek se beze spěchu pustil do masíčka. Tatínek se opět mohl volně pohybovat a byl tomu rád. Jenomže teď se zase přihnal domino. Horlivě vrtí kolem tatínka nejen ocasem, ale rovnou celým tělem jako pravý dalmatinský tanečník. No, ty jsi mi tady ještě chyběl, přivítal ho tatínek bez nadšení. Domino byl kocourkův opak. Žádné vrnění, otírání se o pánovi nohy, trpělivé vyčkávání. On jde rovnou na kbelík s odpadky. báječně voní a z papíry, co v nich bylo zabalené maso nebo máslo, z kelímky od prybináčků i s ostatními předměty, které se v něm dají objevit, je vždycky dobrá zábava. Najednou tatínek, plně zabraný do práce, uslyší, jak šlape ve skořápkách. Rozhlédne se a spatří, že se kuchyňka změnila v hotové smetiště. Uprostřed odpadků leží pilné štěně, švihá ocáskem, tlapkami si přidržuje kus krvavého papíru a škube ho na drobné kousky. Nažraný kocour, tlapky způsobně složené pod hrudníkem, tomu dobromyslně přihlíží. I když ho pejsek stačil důkladně přerůst, on v něm stále vidí jenom hloupé mládě. A tak to mezi nimi zůstane na pořád. Ty lumpe, jeden štěněčí, kolikrát se ti říkalo, že tohle se nedělá. Mazej ven a honem, zlobí se tatínek. Domino vyletěl na dvůr, jako by ho z chalupy vymetl. Dobře věděl, co se smí a co nesmí. Ale když ta líbezná směsice vůní, linoucí se z kbelíku na odpadky, je vždycky znovu silnější než on. K babičce Procházkové má kvůli tomu zakázáno vkročit. Nedávno jeho přičiněním uklouzla chudák stará na bramborové slupce a kdyby se nezachytila za plotnu, mohlo to s ní špatně dopadnout. Takhle to odnesla jen důkladnou modřinou na předloktí.
1: Co zase vyvedl?
0: Přišla se zeptat maminka. Ale stačilo se jen rozhlédnout. Proč se děcka o tu zvěř nestarají? Všechno chtějí mít a práci pak nechají na nás. Jestli pak jim aspoň některá dala do misky vodu.
1: Ale no tak, Michale, nerozčiluj se, uklidím to tady.
0: Ne, dneska tě v kuchyni nechci ani vidět. Běž se slunit, o ostatní se postarám já. Tatínek má tvrdou hlavu, jako s tou rourou od kamen. A tak se maminka raději vrátila do svého pelíšku v nepovlečených peřinách. Hověla si tam, dokud tatínek nedovařil oběd. Ale už sama, bez kocoura. Ten nenápadně zmizel. Neukázal se ani odpoledne na zahradě, kde Lucie s Barborkou, tátou a Dominem hospodařila. Okopávali tam jahody, starali se o květinový záhon, rukama v kožených rukavicích vytahovali kolem plotu kopřivy. První motýl seděl na kamenné zítce, rozevíral a zavíral křídla s pavými oky. Na pampelišce našla Barborka i první včelku. Napudrovaná zlatým práškem šlapala tlustýma nožičkama dokola po zářivém terči. Pak zabzučela, vznesla se a přesedla na další květ. Den uběhl v samé práci. Tak zbylo trochu času na podvečerní procházku k rákosovému rybníku. Šli všichni, i maminka, která měla umytá okna a povlečené peřiny. Všichni, jenom bubák chyběl.

Panečku, jarní úklid dá všem zabrat, zvlášť maminkám. Ještě, že jim tatínci pomůžou. Takže večer mohou být všichni spokojení. Jen kocour chybí. Zítra ho musí hledat. Z knihy Zuzany Novákové Mít svoje vlastní zvířátko vám četli Magda Hauserová a Dana Pilchová. Dneska máme děti čas na jednu písničku a ta se jmenuje Macháčková SRO. Tak si ji pojďme poslechnout.

To byla ta jedna slíbená písnička. A teď už děti musíte spinkat. Nejdřív se ale pomodlíme. Chcete-li, začněte znamením kříže. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milý Bože, prosím tě za všechny lidi, kteří nemají co jíst a nemají kde spát. Není to jednoduché na tyhle lidi myslet, když mám všechno, co potřebuji a ještě mnohem víc. Dej nám sílu pomáhat chudým a pošli k nim lidi, kteří jim pomohou. Amen. No a teď děti, šupky do postýlky a ať se vám něco krásného zdá. Dobrou noc, ať vás blešky štípou celou noc.

0: Na Proglasu posloucháte pořad Jak se vám líbí. Milan Tesař vítá vás, posluchače, a vítám taky a především svého dnešního hosta Roman Féder z kapely Funny Fellow ze Slovenska. Pěkný večer.
1: Pěkný večer, dobrý den.
0: Tak, my jsme se spolu scházívali v tomto pořadu před lety a teď už je to pěkných pár let, co jsme se neviděli. Bylo to dávno před koronavirem.
1: Ano, to bylo dávno, pán, jsme tu byli ještě s předošlou zostavou a bylo to vždycky příjemné, lebo my, keď chodíme koncertovat a jdeme okolo Brna, tak si naladíme Proglas.
0: Já jsem právě využil toho, že jste mi poslal nedávno informace i o albu, které jste vydali. Ono není úplně nové, už vyšlo před pár měsíci, řekněme.
1: Ano.
0: Ale pořád ještě si myslím, že čerstvé aktuální, jmenuje se My Blue Heaven. Tak já toho využiju, že si je můžeme představit. Samozřejmě mě bude zajímat vůbec, co teď kapela dělá, co děláte i dál, protože zabýváte se i divadlem a hrajete a další aktivity. A máme tady taky jednu speciální věc, CDčko pro děti se zhudebněnými básničkami, které souvisejí se školou, takže i k tomu se dostaneme. Tak album My Blue Heaven, než si z něj pustíme první ukázku, tak kdybychom si měli stručně připomenout vlastně, kdo jsou Funny Fellows.
1: Tak je to taká snad veselá partička pánů, kteří už pomaličku aj stárnu, ale vždycky mají mezi sebou nějakého mladého člena, takže hráme ten swing, Dixieland, hot dance, music 20-tych, 30-tych rokov, poťažmo 40-tych, ale občas si tak odbehneme aj na iné zaujímavosti, ktoré sú možno aktuálne a ktoré nás nejako privrznú a sa nám páčia, pretože ide hlavne o to, aby sme tomu poslucháčovi a divákovi dávali taký entuziasmus a energiu a veselú náladu, pretože podľa mňa mám taký pocit, že je potrebujeme stále viac a viac, aby sme tak dokázali každodenné problémy aj v tom živote nejako prekonávať a tá hudba tým, že narába s emóciami a sú to väčšinou pozitívne emócie a tie synkopy sú vlastne taká veselá ozdoba hudby, tak myslím si, že to je to, čo nás na tom najviac ťahá, baví a preto to tak chceme robiť stále.
0: Kdybychom si tady měli pustit na rozjezd některou skladbu, která by navnadila posluchače, která by to byla?
1: No může to být úplně ta prvá. Ono to CDčko je tak ladené, aby si to člověk, který to chce počúvať, mohl pustit několikrát za sebou a aby to se striedalo v náladách a aby bylo pestré.
0: Tak skladba Washington and Lee Swing.

0: Romanem Federem z kapely Funny Fellows ze Slovenska hovoříme o americké hudební tradici. Pohybujeme se tedy někde kolem New Orleans, ale jakým způsobem Funny Fellows reagují, pokud nějak na dlouhou slovenskou hudební tradici? Protože Slovensko mělo svou hudbu v té době, v těch 20. 30. letech. Byla tady velká tradice slovenského tanga třeba. Reagujete nějak i na tyhle, na tuhletu vrstvu?
1: Ano, ano, ano. My to zpracováváme, máme to v repertoári a i ty najslavnější jako Zuzka Zuzička, Zatancuj se mnou holubička a i některé ty tanga. A tyto věci jsou velmi jakože oblúbené u lidí, kteří počívají alebo chodí na naše koncerty. A samozřejmě snažíme se to prepojit tak, aby pochopili, že prečo se to tam a ako se to tam vyvinulo a používalo. Protože u nás na tom Slovensku byla tradice, že začínali tuto foxtrotovou hudbu alebo swing hrať v té cigánské kapely Jožka Pihíka a pana Možiho a dalších primášov, kteří vtedy chodili hrávat aj do Viedňa, už tomu nějak pričuchli. Čiže tam potom, ja z takého žartu hovorím, že zahráme vám skladbu, ktorá je Čardáš Fox Polka. Čardáš, že je to ľudové, Fox, že to sú už tie moderné a Polka preto, aby ste vedeli, čo máte na to tancovať. A tým pádom to bol naozaj aj vtedy v tom vývoji taký ten mix, ktorý sa postupne dostával, ale cez to tango potom už vznikali aj tie swingové skladby, keď už tam vznikali aj tie orchestre. Samozrejme, treba priznať, že tie orchestre prichádzali väčšinou z Čiech a boli to českí muzikanti, aranžéri a dirigenti, či už to bol R.A. Dvorský a vytvárali túto tradíciu, čo bolo vlastne zase veľmi dobré, lebo tým pánom sa aj slovenskí hudobníci učili túto hudbu hrať a bolo to už pre nich možno trošku jednoduchšie, lebo už dostali taký polotovar z tých Čiech, ako sa to má. Či už to mohli vidieť v tieto veci. No a to je to cítiť aj v tých skladbách a tých aranžoch, že už tam vymýšľajú všelijaké behy, postupy a mení sa aj trošku rytmus a stop timey používajú a je to zaujímavé.
0: Na albu My Blue Heaven vedle převažujících skladeb amerických autorů najdeme třeba píseň Len bez ženy od Gazy Dusíka.
1: To je taká ikona a dali jsme to zaspívat Čongorovi Kašajovi, který je naším stálým hostem. Keď má čas, tak může si s námi zakoncertovat, lebo často hrá teda v Prahe v divadle a v muzikáloch a dost teda cestuje. No ale s námi velmi rád hrá a zpěvá, protože on má ten prirodzený akcent, ako má František Krištof Veselý. Uh-huh. On ho má takisto velmi prirodzený. To ovládá samozřejmě 4 jazyky, kterými s námi zpěvá anglicky, německy. A toto je pre něho takým trošku nádych muža, který tak rozumně si zdôvodnil, prečo vlastně on bude bez ženy. Že nerobí to komicky, ako sa to väčšinou hrá táto skladba, ale robí to tak s takým odôvodnením si svojho rozumného spôsobu života.

0: Skupina Funny Fellows, píseň Len bez ženy, autora Gazy Dusíka. Takže to se teď pohybujeme ve kterých letech?
1: Toto, myslím si, je už, to jsou 40.
0: 40,
1: roky.
0: Že já jsem ano, si říkal.
1: To už jsou 40 roky, no.
0: Vlastně viděno z dnešní perspektivy těch 20. let 21. století, jak vy vnímáte roli právě třeba Gazy Dusíka v té slovenské hudbě?
1: Ano, to v tom kontextě aj toho tanga si třeba potom všimnout ještě aj maďarskou tanečnou hudbu, která vtedy vznikala, kde byla velmi velkou představitelou Karady Katalin. A zjistíme, že ty některé nápevy, nehovorím, že jsou úplně jakože odpozorné, ale se dost podobají, jsou přibližně takým, jako by som byl odnošou toho celého. Čiže ten středoevropský region tak spolu jako keby komunikoval cestu hudbu. A Gejza Dusík správně vycítil věci, které aj z tých ľudových a tradičných nápevov dokázal istým spôsobom zapracovať do svojich aranžmov, do svojich skladeb, do tej svojej vlastnej tvorby. A preto tá naša, aj tie tanga, keď sú trošku melancholické, ale sú trošku veselé. Predsa len také veselšie, ako sú tie maďarské. To sa mu podarilo. Ale my sme tam mali aj ďalšieho vynikajúceho autora a to bol Janko Pelikán. A to bol Moravák, ktorý žil v Modre. Ja som sa s ním osobne stretol. Úžasný človek, charizmatický pán advokát, ktorý bol veľmi vzdelaný. A ten práve to bral ako svoju vlastnú taký relax, že tvoril pesničky a on oveľa viac ešte spracovával tie ľudové nápevy, čo bolo zase veľmi také roztopašné z jeho strany, také veselé. A to bol, a títo dvaja autory boli takým, dá sa povedať, veľmi dôležitým doplnkom tej tanečnej hudby, ktorá tam vznikala. No a Gejza Dusík, to je to, by som povedal, akože ten najproduktívnejší autor, najviac toho napísal, bol takou ikonou toho celého obdobia, až do 70. rokov v podstate. Aj keď bolo to také zakázané občas.
0: Když se bavíme o tom, jak ta středoevropská hudba navzájem tak různě prolínaly ty vlivy, jak jsou na tom Funny Fellows momentálně, třeba kde všude koncertujete?
1: No presně po té střední Evropě je úžasné, že to Polsko je velmi dobrý hudobný trh a jsou tam výborné festivaly a podujatia a koncerty. A čo je důležité, tak aj diváci jsou tam velmi jakože znalí a prajní, takisto samozrejme v Čechách, či už je to v Zlíne, v Ostrave, v Jihlave, v Brně sme dokonca hrali tento rok pri Janáčkovej akadémii muzických umení, čo sme mali aj trajmu trochu, sme pred dekanátom, mali pocit, že sme na skúške. Čiže všude možne, jak sa hovorí, v Rakúsko, Maďarsko, sú festivaly, kde i keď sa hovorí, že trošku tých festivalov ako keby ubúdalo tohto žánru, ale začínajú vznikať a sú stále multižánrové festivaly, povedzme napríklad na ten najslavnejší slovenský Pohoda v Trenčíne, tak tam v podstate hráme 20 rokov, každý rok a máme tam taký svoj vlastný formát, ako sa tam objavujeme a pre mnohých ľudí, ktorí tam prídu, pre tie generácie mladých, je to naozaj nevídaná hudba. Sú prekvapení, že nepotrebujeme žiadnu elektrinu, že niekedy nepotrebujeme ani mikrofón a je nás na tom letisku počuť a tá hudba je pre nich niečím novým a sú uchvátení.
0: Tak než se dostaneme k jinému tématu, to jsou ty slíbené písničky pro děti, tak pustme si ještě jednu ukázku z alba My Blue Heaven, která by to mohla být. Máte nějaké přání, tip?
1: Já bych zkusil ten Smile, lebo to je Charlie Chaplin a to je přesně to, co bychom měli mít v životě stále na tvári, úsměv.

0: To byla ukázka z alba Kto sa nehrá z kola von, básničky Tomáše Janovice, skupina Funny Fellows a v tomto případě tedy Juraj Kemka,
1: ano,
0: jako zpěvák. Mm-hmm. Spolupráce s herci, to je další podle mě důležitá kapitola vůbec existence, fungování Funny Fellows. Jak vlastně to v současné době je? Spolupracujete s někým pravidelně, i třeba na bázi koncertů, turné?
1: Ano, to je, my to voláme, že máme stálých hostí, aby ta práce byla mala kontinuitu, aby to nebylo iba nárazové také že příležitostné věci. A preto sa potom aj ten repertoár pomaly vytvára u rôznych kolegov, či je to už ten Čongor Kašaj. Máme stálu hostku z Brna, to je Janika Kolářová, ktorá má úžasnú farbu hlasu a svoj afroamerický tembr, ktorý je nádherný a neopísateľný. A navyše, ona je úžasný profesionál, pretože vždy príde naučená, pripravená a keď dáme, že túto by sme

0: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Sněmovní rozpočtový výbor doporučil poslancům schválit návrh státního rozpočtu na příští rok. Firmy v Rakousku chtějí napadnout zákaz prodejců vstupenek v kostýmech Mozarta. Sportovní střelec Přívratský vyhrál podruhé závod světového poháru ve vzduchové pušce. A zítra bude jasno až polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, teploty do 16 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Poslanci rozpočtového výboru doporučili sněmovně schválit návrh státního rozpočtu na rok 2027. Vládní předloha počítá se schodkem 386 miliard korun. Poslanci mají první čtení v plánu příští středu. Opozice rozpočet a hlavně výši deficitu kritizuje. Navržený deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Karlovy Vary budou mít koalici složenou ze tří politických uskupení. Vítězné hnutí ANO se dohodlo na další spolupráci ve vedení města s hnutím Karlovaráci a s ODS. Dnes odpoledne jejich zástupci podepsali společné memorandum. Pokračuje primátorka Andrea Pfeffer-Ferklová z hnutí ANO.
2: My jsme dnes podepsali memorandum o další spolupráci a o tom, že končíme vyjednávání s ostatními stranami a hnutí ANO, Karlovaráci a ODS se domluvila na tom, že v rámci zastupitelstva města Karlovy Vary budeme mít většinu, tedy 18 mandátů, a takto bychom měli vést kroky k tomu, abychom doladili ještě koaliční smlouvu a také programové prohlášení.
1: Dvěma rakouským firmám vadí vídeňský zákaz pouličního prodeje vstupenek v kostýmech Mozarta. Nařízení vídeňské radnice chtějí napadnout u ústavního soudu. Informuje o tom list Hojte. Prodejci v kostýmech Mozarta nesmí nabízet lístky na několika místech v centru města. Podle firm je zákaz nepřiměřený. Někteří pořadatelé koncertů kvůli němu údajně museli propouštět zaměstnance.
3: Vídeň počet prodejců v kostýmech skladatele Wolfganga Amadea Mozarta omezovala i dřív. Pravidla ale často porušovaly a město navíc dostávalo stížnosti na dotěrné chování vůči turistům. Jen loni kontroly odhalily přes 130 porušení pravidel. Od července proto na vybraných místech platí úplný zákaz a za jeho porušení hrozí i pokuta. V přepočtu asi 17 tisíc korun. Firmy namítají, že opatření postihuje pouze prodejce vstupenek, zatímco jiných pouličních prodejců se netýká. Vadí jim také příliš krátká lhůta na přizpůsobení novým pravidlům. Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Mezi Prahou a Strančicemi na trati do Benešova nejezdí ode dneška část osobních vlaků. Další nabírají zpoždění. Dělníci musí u Říčan zručit dočasnou trať, po které vlaky jezdily od loňského listopadu, a to kvůli výstavbě jihovýchodní části Pražského okruhu. Omezení potrvají do 3. listopadu. Pokračuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
4: Vlaky budou v tomto úseku jezdit pouze po jedné koleji a některé regionální spoje budou v souvislosti s tím zkrácené do stanice Praha u Hříněves.
1: Regionální osobní vlaky nahrazuje kyvadlová a taky autobusová doprava.
5: Střelec Jiří Přívratský vyhrál závod ve vzduchové pušce na světovém poháru v Káhiře. V dramatickém finále triumfoval před Švédem Madsenem a Francouzem Dittendasem. Pro Přívratského je to celkově 8. vítězství v seriálu, ale vůbec první v této sezóně.
6: Nevím, jestli se mi přímo ulevilo, ale moc mě to potěšilo, protože ten letošní rok byl trošku nešťastný pro mě. Na prvním svěťáku v Granadě jsem skončil 9., tedy první, který nepostupuje do finále. Potom v Mnichově na 4. místě, v Číně jsem skončil znovu na 4. místě, takže teďka to zlato, myslím, že jsem se na něho počkal dost dlouho a že bylo docela zasloužené.
5: Fotbalista Bešiktaše Istanbul Václav Černý nedohrál nedělní zápas turecké ligy proti Kocaelisporu kvůli zranění zadního stehenního svalu na levé noze. Istanbulský klub to oznámil po dnešním vyšetření. Bývalý český reprezentant si připsal v 18. minutě asistenci u prvního gólu a hřiště opustil o 20 minut později. Bešiktaš vyhrál 2-1.
7: Nehoda na D5 u Berouna a kolona na D1 u Rousínova. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy opatrně za sjezdem na Beroun. Přímo u exitu na 18. kilometru došlo k nehodě, probíhají tam vyprošťovací práce, provoz je ale plynulý. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna čekejte kolonu za Vyškovem. Brzdit se začíná na kilometru 218 a popojíždět budete až do Brna na kilometr 201. Zdržení okolo 15 minut. V Praze na Štěrboholské spojce směrem k Černému mostu stále odklízejí následky nehody u Europarku. Po nehodě dvou osobních aut už jedno otáhli a druhé právě nakládají. Průjezdní je stále jen pravý pruh. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra bude většinou jasno až polojasno. Ráno a dopoledne čekáme ještě mlhy a nebo nízkou oblačnost. Odpoledne začne od západu přibývat oblačnosti. V Čechách může večer i pršet. Nejvyšší teploty od 12 do 16 stupňů a na horách většinou naměříme zítra kolem 6. Tolik zprávy.
8: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

co tiše hlodá. Samota bez návratu, samota bez záchvatu, jen chlad do kostí vodá. Samota v tichu, samota ve slovech, samota v

0: Co utváří identitu člověka a společnosti? A to především identitu náboženskou. Poslechněte si sestřih z debaty Bílá hora, víra a paměť, která proběhla 1. října v Dominikánské 8. Debatují historička Ivana Čornejová, profesor historie Jiří Mikulec a teolog a duchovní Filip Sedlák. Večer moderuje Kateřina Bobková-Valentová. Příjemný poslech.
1: Tady v době předbělohorské v 16. na počátku 17. století probíhá konflikt. Ten konflikt má dvě takové části, dvě vrstvy. Jednak je to vrstva politická a potom je to vrstva náboženská. Politika a náboženství se vlastně nedají v raném novověku nějak oddělit, odpreparovat od sebe. To rozhodně to nebyly dva konflikty, byl to konflikt jeden, těsně propojený náboženský a politický motiv. Tady existuje imperium mixtum, tedy smíšená vláda panovníka a stavů, a v podstatě se jedná o přetahování se o moc v tom státě. Kdysi Alois Mika to nazval poměrně trefně boj o charakter českého státu. Víme, že tady je tedy to katolictví, víme, že tady je velmi složitá škála nekatolických konfesí. No a vytváří se třaskavé ovzduší, které nakonec exploduje právě v českém stavovském povstání. Čeští stavové to povstání prohrají, oni mají řadu problémů, slabé financování vojska, naprosto nedostatečná podpora ze zahraničí, ostatně i vedle země koruny české, tedy Morava, se k povstání připoje až po roce. Celá řada těchto záležitostí vede nakonec k bělohorské porážce. Ty důsledky jsou vlastně tři. Jednak jsou to bezprostřední tresty, to je staroměstská exekuce, to jsou konfiskace majetkové a podobně. Potom jsou to státoprávní změny, tedy změny v posílení panovnické moci a vydání obnoveného zřízení zemského, kde je na vlastně český politický národ vstažena kolektivní vina, vyhlášena dědičnost českého trůnu, proměněny zemské úřady v úřady v podstatě velmi královské, panovník si na sebe stahuje inkolát, je vyhlášeno katolictví jako jediné křesťanské, jaksi povolené náboženství, církev se stává prvním stavem a tak dále a tak dále. Kromě toho je tady ještě ten třetí dopad, a to je prosím dopad na vědomí, je to ten druhý život Bílé hory. Já bych jenom upozornil, že rozhodně těmi pobělhorskými proměnami nebyla likvidována česká státnost. České země stále zůstávají součástí Habsburské monarchie, která stále je personální unií. Ale samozřejmě je nakročeno k proměnám, které potom jejich postavení v tom 18. 19. století více změní.
2: To hodnocení bělohorské bitvy velice úzce souvisí s tím, co se jmenuje definování české otázky, zda byly české dějiny více nekatolické nebo katolické. Samozřejmě ta katolická linie, která se odvíjí právě od té bělohorské bitvy, která samozřejmě z katolického hlediska byla pokládána za vítězství, je trochu jiná než ta linie, řekněme, evangelická. Ti, co byli poraženi na Bílé hoře, buď to museli odejít do exilu, a nebo tedy zde v potupných podmínkách potom přijímali pod velkým nátlakem katolickou víru. I když došlo tady k změně, násilné změně víry, tak lidé se vztahovali ke své zemi, kterou milovali, a takto se k ní cítili povinni. Právě tuto tezi vlastenectví českého, které přetrvalo i v katolickém prostředí, razí i Alois Jirásek. Já jsem sice pochybovala o tom, že tato otázka v současné společnosti vůbec rezonuje. Kolegové mě ubezpečili, že rezonuje, ale zejména pod vnějšími nějakými podněty. Rezonovala právě v souvislosti třeba s novou obnovením Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, což byla akce, která byla dlouho připravovaná a trochu nešťastně postavená z obou stran. Jinak se domnívám, že to trauma pobělohorské, o kterém se hovořilo velice v 19. století, v dnešní době už je trochu pasé, i když v takovém tom obecném povědomí najednou rezonují takové ty relikty minulosti. Vláda Habsburků byla špatná, my jsme trpěli pod vládou Habsburků a současně přechod většinový na katolickou víru byl také něčím, co bylo proti českému národu.
1: Francouzský postmoderní filozof Jean-François Lyotard vlastně přišel s takovou myšlenkou, kterou potom u nás hodně v 90. letech publikoval geniální provokatér doktor Dušan Třeštík. Totiž, že vlastně každý národ v době konstituování národů si vyvíjí svůj velkopříběh, založený na mýtech, do kterého jsou potom jaksi zařazovány různé historické realie a že to slouží vlastně k tomu, aby se ten národ nějakým způsobem otvrdil v tom, že má pravdu, že ho vytvářejí ti správní hoši a dívky, abych tak řekl. No a právě u nás se do toho velkovyprávění, které máme v podstatě už husitství, už předtím slovanská holubičí povaha, to je všecko, co se formuje vlastně v 19. století, sláva rudolfínské Prahy, alchymisti a tyhle záležitosti, tak se do toho dostávají i ty tragické rysy. A to jsou právě ty naše slavné prohry, jak v divadle Járy Cimrmana to krásně charakterizovali. No a jednou z nich je právě ta Bílá hora. A je to potom motiv, který se z toho 19. století přináší do 20. století. Je tady boj o smysl českých dějin. Potom se toho ujímají komunisté, pokračovatelé velkých revolučních tradic. A je z toho vlastně to, co také asi v lidech rezonuje.
3: Česká společnost je dost specifická, že? Jestli je teda ateistická, nebo jestli je jenom sekularizovaná, jestli je nenáboženská, nebo jak to jakoby definujeme, ale rozhodně není konfesně křesťanská. I v tom církevním rybníčku vlastně jako křesťani v masivním měřítku vlastně nejsme moc konfesní, jo? Že jsme jakoby hodně ekumenicky otevřený. Myslím si, že ta konfesní identita pro spoustu lidí není nějak extrémně zásadní v nějakým fundamentalistickém slova smyslu, až na nějaký jakoby malinký skupinky v těch církvích, které jsou ale strašně viditelné. A jak už tady byl zmíněný, že ten mariánský sloup, tak ten spor vypadal jako z pohledu médií, jako kdyby jsme byli připraveni znova stavět vozové hradby a barikády a pustit se tady do sebe. Přitom já jsem to viděl docela zblízka, to byly jako jednotlivci, který se do toho jako zapojovali, ale který to jako zžíralo jako hodně. Na druhou stranu to ale vůbec nám nebere vítr z plachet z toho, aby jsme se nějak jako identifikovali a hledali tu nějakou svoji intenzivní identitu v tom, jestli jsme třeba konzervativci, nebo jestli jsme liberálové, jestli jsme progresivní, jestli stojíme na téhle nebo téhle straně politického spektra, protože si myslím, že dneska ty dělící čáry toho, který jakoby vedou mezi náma, tak se nevedou mezi těma konfesema, jakože katolíci, pravoslavní, husiti, protestanti, ale vedou se mezi tím, jestli podporujeme Ukrajinu nebo nikoli, jestli jsme feministi nebo nikoli, jestli jsme pro rovný práva LGBT osob nebo nikoli. A tam myslím, že v tu chvíli ten jako fundamentalista třeba husický s tím fundamentalistou katolickým si velmi rádi jako pomůžou, když je jako potřeba. A tam si myslím, že je to pálí mnohem víc, než nějaký vyloženě jako výsostný teologický otázky, nějaký konfesní identity. Jsou témata, kvůli kterým by se zabíjeli i dneska. Tam si myslím, že to pochopení, pokud abstrahujeme od toho, že jde o tenhle konkrétní problém, tak to pochopení toho, že něco považujeme za tak důležitý, za to, že se budeme mlátit klackama po hlavě, tak tam máme.
1: Podíváme-li se do 16. století, tak se podíváme do konfesního zmatku. Jsou tady vlastně konfese nebo církve, které vycházejí z husitství. To tady přežívalo a to je utrakvismus, ten tradiční pohusitský utrakvismus a je to taky jednota bratrská. Nejprve sekta, která se ale právě v 16. století otevírá veřejnosti, rezignuje na takový ten svůj mravní rigorismus a začíná se nějakým způsobem stávat skutečně skutečně zemskou církví. Potom je tady působení německé reformace. To působení německé reformace ovlivňuje pochopitelně části toho utrakvismu a dochází k situaci, že se vlastně ten utrakvismus nějakým způsobem rozšiřuje. Má různá dvě křídla krajní, což by mohly být i staro a novou utrakvisté, ale mezi tím je poměrně široká platforma kněžích i věřících, kteří patří, jsou přikryti tou utrakvistickou církev, ale nějakým způsobem si berou více či méně třeba z toho luteránství a podobně. No a pak je tady ještě další vliv, tedy nebo přímo působení toho luteránství, což se týká pohraničních území se Saskem, týká se to vedlejších zemí Koruny České, no a potom taky velkých měst, jako je třeba Jihlava, Brno, ale i třeba Praha. A abych nekomplikoval situaci a neprodlužoval tady tu svoji řeč, tak úplně pominu sekty, protože to je taky věc, která byla v té předbělohorské době poměrně zajímavá a v některých částech země i dost silná.
4: Ivano, jakýho vyznání byli univerzitní mistři v 16. století?
2: No, většinou to byli utrakvisté. Jako spíš té starší, na husitství navazující tradice.
4: Katolíka bychom nenašli?
2: Ale našli. Fakulta nebo ta univerzita se nehlásila tím, že přizve katolického profesora, se nehlásila k té katolické víře, ale přednášel tam. Ono vůbec o té době předbělohorské se hovoří jako o, to vymyslel historik František Šmahel, tolerance z nutnosti. V té době, která byla víceméně klidná, takže si vycházeli vstříc a rozhodně spolu komunikovali a na Pražské univerzitě utrakvistické, která se ovšem po husitství smrskla na pouhou jedinou fakultu, a to je fakultu artistickou neboli filozofickou, tak tam katolíci přednášeli. Ten tábor protestantský nebo nekatolický byl velmi různorodý a rozhodně luteráni, kteří teda inklinovali k té luterské ortodoxii, nebyli nadšeni z panování Friedricha Falckého jako ortodoxního kalvinisty. Ostatně tento panovník, který byl u nás daleko více cizím elementem, než potom tomu byli a předtím a potom tomu byli vládci, ti, kteří jsou pořád ostrakizováni jako nenávidění Habsburkové. Takže právě Friedrich Falcký byl tím elementem se cizím, který se ze zdejším prostředím samozřejmě za tu krátkou dobu zžít nemohl a do jisté míry myslím, že ani nechtěl. No a čím popudil proti sobě veřejnost zdejší i nekatolickou, ku podivu, byla takzvaná očista svatovíckého chrámu, kdy nechal otesat, zničit všechny sochy, které tam byly, jako samozřejmě modloslužebnictví.
1: Já bych měl jenom malou technickou poznámku k terminologii. To je pro historiky strašně důležitá věc. Pro českého historika, který chce nějak poctivě popsat tu složitost doby, tak to jsou opravdu nekatolíci. Je to divné, je to v podstatě negativní vyjádření, ale jsou to lidé, kteří se nehlásí ke katolicismu a do toho patří právě to široká škála. A ono to potom funguje i v té době třeba toho 18. století, kdy mluvíme o tajných nekatolících, protože to jsou zase lidé, kteří vlastně úplně přesně ani nevědí, co jsou. Oni nechtějí být katolíky, ale nejsou přímo u nějaké konkrétní konfese.
4: Z těch politických stran, to znamená pro Habsburská, ani pro protihabsburská, když už to takhle zjednodušíme, nebyla konfesně homogenní. Shodné náboženské přesvědčení nemusí mít skupina politická ani dnes. Ale myslím, že určitý rozdíl je v tom, že v politice v minulosti své náboženské přesvědčení poměrně jasně deklarovali a nějakým způsobem s tím pracovali i v tom politickém obrazu. Dnes vlastně nepatří konfesní identita zrovna k profilu politika.
3: Záleží na tom, že jo, tak když jste politik KDU, tak to tam jako patří a zase jako by to český prostředí tím, že má jako ty velikánský výhrady vůči tomu křesťanství, tak většinou, když se nějaký politik přihlásí k tomu, že je nějaký jakýkoliv křesťanský konfese, tak to riskuje, že to bude škrloup. Prostě máte nějakou jakoby liberálně otevřenou politickou stranu a její jakoby významný člen je třeba členem nějaký jakoby křesťanský církve, tak ty lidi z té konfese to jako vědějí a vlastně ho budou rádi volit, protože tam cítí nějakou třeba jako vazbu, že tam něco takového je. Ale z druhé strany, když ta strana je jakoby liberální a ty církve většinou vnímáme v té společnosti jako nějaký konzervativní prvek, tak pro ty tu voličskou základnu té liberální strany by to vlastně nemuselo působit úplně dobře, takže do toho PR nám to jako nezapadá. Takže si myslím, že tam jde nějaký ten pragmatismus. Naopak u těch konzervativních stran si myslím, že si to ty lidi jako částečně třeba jako můžou dovolit, a že hrozně záleží na tom, jak na tom balancujou, a je to prostě podle mě daný jako tím složením té společnosti s tím, že vlastně ale v tuhle chvíli už je asi jedno, jestli ten člověk je jako teda katolík, nebo je evangelík, nebo je jako husita, tam jako ta křesťanská identita je docela obecně nastavená. Když je třeba postavit se proti migrantům z Blízkého východu, tak v tu chvíli se nám jakoby ta křesťanská identita hodí. A často se tím vohání lidi, kteří ale často třeba v té církvi vůbec nejsou. Politika určitě je spojená jiným způsobem s těma církvema nebo s nějakým jako konkrétním vyznáním. Vstupuje do takovým jako podivným, bych řekl, velmi vypočítavým způsobem, že to je jako kalkul. Chytrý politik si prostě zmapuje, ke komu mluví.
4: A u našich předků to jsme ochotni tolerovat, protože ty ještě nevěděli, jak to je.
3: My si neseme takovej ten mýtus o tom, co to je církev, který prostě se přijal v tom komunismu, a ten si nějak prostě předáváme dál, přestože na ten komunismus nadáváme, tak jsou nějaký jakoby věci, které furt jako držíme, a tohle si myslím, že je jako jedno z toho. Tu minulost jsme schopní tolerovat jako takovou nějakou jako romantickou dobu, kdy ty lidi prostě byli jednoduše trochu blbí.
1: Vy jste řekl strašně důležitou věc, která mě zase teda teď odvádí od toho současného pohledu do té historie, a to je otázka toho, že je to vlastně čistě soukromá záležitost, to vyznání. Já si myslím, že tohle vlastně přišlo s osvícenstvím, protože vyznání v době baroka bylo věcí veřejnou. To byla záležitost vlastně jakási legitimace, kterou člověk měl, kterou se prokazoval. Byl to také třeba z hlediska rekatolizace, to byl jeho výraz lojality vůči panovníkovi, který mu nařídil být katolíkem. A najednou přichází tedy osvícenství, přichází josefinismus, přichází toleranční patent, a není to ještě úplný přesun do té soukromé sféry, ale je to začátek toho procesu.
4: Vítězství Ferdinanda II. Bitvy na Bílé hoře a průběh 30. války umožnili rekatolizaci. Tedy více či méně násilnou konfesní homogenizaci společnosti. Šlo o přirozený výsledek procesu konfesionalizace, který probíhal i jinde v Evropě, nebo o pouhou demonstraci moci vítězů?
1: Ferdinand II. Po Bílé hoře skutečně přichází s plošnou rekatolizací, a on měl k té plošné rekatolizaci několik motivů. Především to byl motiv politický. Hrozně zjednodušeně řečeno, pakliže se ti čeští obyvatelé smíří, srovnají ve víře s panovníkem, tak ztratí jedno z těch tradičních polí odporu, čili se vlastně eliminuje právě ta náboženská část jakýchkoliv budoucích konfliktů. Druhý motiv byl zahraničně politický, protože na panovníka samozřejmě tlačili jeho španělští příbuzní, papežští vyslanci. On na Bílé hoře zvítězil s pomocí katolické ligy, čili katolická německá knížata, takže to byl taky věc, která byla důležitá. A pak tam byl motiv, který mně osobně připadá hrozně důležitý, a to byl jeho osobní náboženský motiv, protože z toho katolického hlediska to bylo naprosto jasné. Nekatolictví je vlastně přímá cesta k zatracení. A Ferdinand byl vlastně vychováván už podle morální teologie, která se sem dostává hodně z jezuity ze Španělska. A tam je, já jsem se díval na ty příručky, ono tam je vlastně nikoliv o panovníkovi, ale je tam většinou o vyšším, který má zodpovědnost za spásu nižších. Čili může to být hospodář vůči své čeledi a své rodině, může to být vrchnost vůči podání, poddaným, no ale je to také panovník. Takže Ferdinand zřejmě usuzoval, že jeho vlastní spása závisí do jisté míry nad tím, jak se zachová ke spáse svých poddaných, pokud zrovna může. A on právě po Bílé hoře, to se mu otevřelo to okno.
3: Ta násilná christianizace ve všech možných jakoby podobách, vlastně je tohle, to je jako dobrý motiv. My chceme ty lidi jako spasit, no oni se někdy nechají a někdy se jako nenechají, ale my to myslíme hrozně dobře a to si myslím, že máme jakoby do dneška trošku. To, jak se to jako dotýká nějakých těch témat, které jsou pro nás zásadní, často to jsou témata jako etický, tak my je vnášíme do té společnosti a vnášíme tam často jako násilně. Není to jako tak, že bychom jenom zůstali u nějakého toho jakoby demokratického procesu. Furt je to demokratický proces, vstupujeme do té demokratické debaty, že jo, ty prostředky jsou jakoby jiný, chvála Bohu za to. My jsme řekli, že tady není ten posun, já si myslím, že těch posunů zase jako na druhou stranu je spousta, jo, my to vnitřně jak prožíváme, ale jsme v tom útoku poměrně kultivovaný, což je prostě jako skvělý. Někam jsme se jako dostali jako dobře, ale furt tam je jakoby tohle. Furt je tam ten pocit té odpovědnosti za to, že vlastně neseme tu společnost na těch svých bedrech a kam ten svět se řítí, teda no to je jako s tím něco jakoby musíme dělat. Ale tak jako ta lhostejnost může napáchat spoustu škody, tak taková přehnaná angažovanost, kdy to s tím druhým myslím dobře, tak může být jako nešťastná.
1: Pane kolego, vy jste mi nahrál, já si pamatuji na kouzelný závěr filmu Svatby pana Voka, kde je taková diskuse s řeholníkem a on vypráví o tom, jak na nějaké misii ty divochy zahnali na nějaký kopec a tam je pokřtili. A ten Petr Vok, že jo, Miloš Kopecký, se ptá, no a oni se nechali, nenechali milosti, ale my je stejně pokřtili.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 12. října. Papež Lev XIV. Podstoupí chirurgický zákrok, při kterém mu bude odstraněn plicní nodul. Do nemocnice nastoupí zítra, tedy v úterý 13. října předpolednem. Dále přinášíme nedělní promluvu svatého otce, zprávu o jeho dnešní audienci pro kruh svatého Petra, relaci z tiskové konference na okraj summitu o Amoris Laetitia, které se tentokrát účastnil také předseda České biskupské konference arcibiskup Josef Nuzík. A na závěr nám velvyslanec České republiky při svatém stolci Pavel Svoboda přiblíží konferenci na téma občanská a náboženská práva v Československu v době komunismu, která v sobotu probíhala v Bolzéně. Nerušený poslech. Papež Lev XIV. Podstoupí v příštích dnech operaci plicního nodulu. Oznámil to osobně v závěru nedělní mariánské modlitby Anděl Páně na náměstí svatého Petra.
1: Carissimi.
0: Milí přátelé, při nedávných vyšetřeních mi lékaři objevili ohraničený uzlík v plicích. Byl zjištěn ve velmi raném stádiu a je dobře lokalizován. Lékaři považují za vhodné zasáhnout. Proto jsem se na základě jejich doporučení rozhodl podstoupit operaci k jeho odstranění. Zákrok je plánován na příští dny. Děkuji vám za vaši duchovní podporu a svěřuji se do vašich modliteb. Jak upřesnil mluvčí svatého stolce Matteo Bruni, operace proběhne na římské poliklinice Gemelli. K hospitalizaci nastoupí papež Lev v úterý 13. října předpolednem. Předpokládá se, že rekonvalescence potrvá zhruba jeden týden. V promluvě před modlitbou Anděl Páně vyšel papež Lev z podobenství o svatební hostině z nedělního evangelia. Zdůraznil, že odmítnuté pozvání na svatební hostinu, kterého se v tomto podobenství králi dostalo, nemůže

0: V skutečnosti také hovoří obraz z našeho příběhu ve zvláštním kontextu aktuálního života. Přihodí-li se něco dobrého, zažehne se světlo, které vtahuje ostatní do účasti na vlastním štěstí. Tváří v tvář nabídce tak krásné, se ale pozvaní nepřipojují k oslavě. Naopak, stahují se a raději se nadále věnují vlastním záležitostem. Někteří jsou dokonce tak znechucení, že napadnou, ba přímo zabijí královi posly. Někdy se i tohle může stát. Dobro, které nabízíme, nedojde po každé pochopení, uznání a ocenění. Někdy se setká s nepochopením a odmítnutím. To nás však nesmí odradit. Tváří v tvář odmítnutí král neodvolá svatbu a nezruší oslavy. Naopak, rozšíří své pozvání na ještě větší zástup lidí a pošle své služebníky, aby je svolali z cest, protože radost novomanželů má být darem pro všechny. V tuto chvíli se ptejme, koho představují protagonisté tohoto příběhu. Svatý Jeroným identifikuje krále jako nebeského otce, ženicha jako Ježíše a nevěstu jako církev. Mezi účinkující ovšem patříme také my, které si Pán vyvolil, abychom s ním sdíleli své bytí a abychom spolu s ním přinášeli život. Tato svatební oslava je naší oslavou. Hodovní síň jsou naše kostely, naše domy, místa, kde žijeme a kam se každý den vrací Syn krále, Ježíš Kristus, hlásat svou lásku a očekávat naše ano. Tam se s ním setkáme, oděni jako nevěsta v bílých šatech křtu a ozdobeni šperky dobrých skutků, které nás zbližují s Bohem i mezi sebou navzájem. Radost, kterou hlásáme, tedy není strojená, nýbrž hluboká, konkrétní, skutečná, krásná jako tváře lidí, které potkáváme, pravdivá jako práce, úsměvy, slzy, stisky rukou, gesta dobra našich dnů. A je to Boží dar pro spásu světa. Prosme tedy Pannu Marii, Matku Páně, ať nám pomáhá růst v této radosti a hlásat ji vždy a všude, dokonce i tam, kde se nesetkává s pochopením. Hlásejme ji velkodušně, odvážně a s vírou. To byla promluva papeže Leva XIV. Před modlitbou Anděl Páně v neděli 11. října. Lev XIV. Dnes ve Vatikánu přijal členy katolického sdružení Kruh svatého Petra. Sdružení vzniklo v roce 1869 z iniciativy mladých lidí. Řídí se heslem modlitba, činnost a obětavost a provozuje jídelny poskytující bezplatná jídla, noclehárny a rodinné domy a podporuje charitativní činnost papeže. Je to chválihodné dílo, které uskutečňuje Pánovo přikázání lásky, jež vskrytu očekává odměnu pouze od Boha. Utváříte krásnou tvář církve, která vydává svědectví o evangeliu chudým a nejposlednějším. Děkuji vám. S odkazem na tři pilíře charismatu sdružení obsažené v jeho motu, papež řekl, že tím, co je spojuje v dokonalé harmonii, je láska. Lev XIV. Poukázal na to, že základem lásky je modlitba. Je to právě ten vztah, skrze který přijímáme stejnou lásku, k níž jsme povoláni. Vybízím vás, abyste se vrátili k Božímu slovu a k modlitbě jako k nevyčerpatelnému zdroji svého nasazení. Připomeňme, že právě členové tohoto sdružení věnovali papeži pektorál, tedy kříž, který nosí jakožto biskup. Jde o skutečně vzácný kříž, protože je zároveň relikviářem, věnovaným papeži nedlouho po jeho nástupu do úřadu.
1: Arcibiskup Josef Nuzík při dnešním briefingu svatého stolce, který se týkal setkání k 10. výročí od vydání Amoris Laetitia,

0: Odpověděl české redakci Vatikánského rozhlasu na otázku, jak vidí situaci párů sezdaných i nesezdaných a rodin v kontextu centrální Evropy a jak může církev těmto lidem pomáhat.
1: To bylo vlastně téma toho dnešního celého dopoledního programu a bylo zajímavé, že i u toho našeho stolu jsme tam jenom čtyři Evropani, že tam jsou hodně zastoupené východní církve, jako je třeba chaldejská církev, nebo Sýrie, Irák, nebo je tam Afrika, Turecko, a že všichni vnímají, nebo vnímáme tak jako nějak společně, že je dobré, že jsme na tu cestu stoupili a že začíná to vlastně tím, že chceme dál doprovázet ty páry. Společné všem těm názorům a pohledům je, aby tyto lidé se necítili jako cizinci v církvi, aby konečně, abychom je přijali v té jejich situaci, v které jsou, na tom se asi všichni zhodneme. A on tam nastěňoval čtyři způsoby. Ten první způsob byl takový, že to člověk přijme a je s tím ztotožněný, že je třeba rozvený, že se mu ta rodina rozpadla, neřeší to. Druhý způsob je, že nějakým způsobem využíváte služby církve pro to doprovázení. Pak je, že díky té situaci, do které se lidé dostanou, když se jim rozpadne manželství, tak je to nějak přivede blíž k církvi a začnou, že třeba někdo začne chodit na kurzy alfa, že objeví nový smysl života díky tomu, že jim něco v tom životě nevyšlo. A potom teprve ten čtvrtý způsob je vlastně, že se dál doprovází a směřuje to nějak k tomu rozhodnutí, které asi zatím moc ani biskupu neudělalo, jestli tam bude přijímání těch svátostí nebo nebude.
2: Myslím, že se nemýlím, řeknuli, že vy, vaše eminence, jste jedním z nejvíce známých a vážených služebníků svatého stolce. Napsal papež Lev XIV. V listu adresovaném kardinálu Re po jeho rezignaci na funkci děkana kardinálského sboru. Od 9. října jej na tomto prestižním místě vystřídal filipínský kardinál Luis Antonio Tagle. Kardinál Giovanni Battista Re stál v čele kardinálského kolegia od roku 2020 a před 2 lety jej papež František v této funkci potvrdil, přestože dosáhl věku 90 let. Byl to právě on, kdo pak kázal na Františkově pohřbu i pro kardinály vstupující do konkláve, které zvolilo papeže Lva, ačkoliv sám se jej kvůli věkové hranici již nezúčastnil.
0: Velvyslanec při svatém stolci Pavel Svoboda se 10. října účastnil mezinárodní konference na téma Občanská a náboženská práva v Československu mezi roky 1948 a 1989. Konference byla podle jeho slov zajímavá i tím, že Bolzéna má specifický historický vztah k našim zemím kvůli známému eucharistickému zázraku českého kněze Petra. Ten při své cestě do Říma, právě v Bolzéně, zapochyboval o proměňování páně při eucharistii a odpovědí mu byl zázrak, který se stal bezprostředním impulzem k ustanovení slavnosti těla a krve páně pro celou církev, kterou papež Urban IV. Oficiálně vyhlásil v roce 1264. Na otázku, co pana velvyslance na konferenci jako právníka zaujalo, v odpovědi pro českou redakci Vatican News řekl.
3: Tak mě zaujalo především, že vůbec tomuto tématu se věnovala na takovémto místě pozornost, což znamená, že pronásledování církve za totality u nás je téma, které rezonuje. V tomto smyslu vystoupili někteří odborníci nejenom s obecným popisem pro následování církve u nás v té době, ale specificky k nedávnému blahořečení kněží Bully a Drboli a potom otec Slepčan tam rozebíral případy biskupů Vojtašáka, Buzalky a Gojdy. takže to téma bylo nejenom obecně pokryto, ale bylo pokryto i konkrétními případy z historie.
0: V čem myslíte, že bychom se měli poučit z minulosti?
3: Poučení z minulosti je v tom, že porušení náboženských práv, které vede k pronásledování, je signálem, že ani s ostatními lidskými právy to patrně nebude v pořádku. Ostatně o tom svědčí nebývalý rozsah aktuálního náboženského pronásledování, jak řekl jeden z přednášejících, vlastně ten rozsah aktuálně je větší, než možná kdy v historii byl, což samozřejmě souvisí i s počtem obyvatel této planety. A tomuto tématu ostatně bude také věnována nadcházející červená středa na konci listopadu, jako každým rokem jde o den obětí náboženského pronásledování.
2: Říká velvyslanec České republiky při Svatém stolci Pavel Svoboda. A to je pro dnešek z Vatikánu všechno. Od mikrofonu zdraví
0: David Válka
2: a Johana Bronková. Laudetur Jesus Christus.

0: Je pár vteřin po 21. hodině, vy posloucháte Proglas a my vás nyní zveme k modlitbě večerních chval. Dnes máme památku svatého Radima, biskupa. Většinu částí modlitby najdeme na stránce 1290, 1290 v novějším vydání breviáře. Samozřejmě další částky modlitby budou pokračovat na stránkách následujících. Jen antifonu ke kantiku Panny Marie najdeme na stránce 1754. 1754. Pokud máte původní vydání breviáře, tak skoro všechno najdete na stránce 1160. 1160, jen antifonu ke kantiku Panny Marie na stránce 1557. 1557. Dnes se s vámi bude modlit Lenka
1: a Jiří.

0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Vší cti, chvály nade všehodný, dobroty plný, mocný, moudrý, silný, náš Pán Bůh velebný, Stvořitel všech stvoření, nyní jemu rovný.
1: On je od věčnosti jediný, v moci, v moudrosti, v zkusích svých předivný, místem neobsáhlý, v cestách svých nevystihlý, v bohatství nesmírný.
0: On učinil anděly v nebi, člověka stvořil a svěřil mu zemi, i všechno stvoření, ten však vzal porušení, by v ďáblem svedený.
1: Bůh pak vydá bídy náramnost, stvoření svého pro hřích těžký zašlost, viny trestu hodnost, rozhodl se pomoci pro svou dobrotivost.
0: Proto ho chválí všichni věrní, vzdávají Bohu svému děkování, za hojné spasení, chvála tobě, náš Bože, za tvé smilování.
1: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: Oslavujte Boha Bohu, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: Oslavujte Pána Pánů, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: On sám učinil veliké věci, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: On moudře učinil nebe, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: On rozprostřel na vodách zemi, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: On učinil veliká světla, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: Slunce, aby vládlo ve dne, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: Měsíc a hvězdy, aby vládly v noci, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, Bože.
0: On pobyl Egypťany v jejich prvorozencích, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: On vyvedl Izraele z jejich středu, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: Mocnou rukou a napřaženým ramenem, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: On rozdělil Rudé moře, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: A převedl Izraele jeho středem, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: On svrhl faraona s jeho vojskem do Rudého moře, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: On vedl svůj národ na poušti, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: On potřel veliké krále, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: On zabil mocné krále, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: Sichona, krále amorického, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: A Oga, krále bašanského, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: A dal jejich zem do majetku, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: Do majetku Izraeli svému služebníku, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: On si vzpomněl na nás v našem ponížení, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: A vysvobodil nás od našich protivníků, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: On dává pokrm každému tvoru, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: Oslavujte Boha nebes, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, Bože.
1: Bůh sám u sebe ustanovil, že všechno sjednotí v Kristu, až se naplní čas pro dílo spásy.
0: Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, On nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.
1: Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce.
0: Ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista.
1: To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze ní nás obdařil milostí ve svém milovaném synu.
0: V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost,
1: kterou nám tak bohatě projevil s veškerou moudrostí a prozíravostí.
0: Seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle, jak se mu to líbilo a jak si to napřed sám u sebe ustanovil.
1: Až se naplní čas pro dílo spásy, že sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Bůh sám u sebe ustanovil, že všechno sjednotí v Kristu, až se naplní čas pro dílo spásy. Krátké čtení je z prvního listu Solunianům z 3. kapitoly. Ať ve vás Pán rozhojňuje stále víc a více lásku jednoho k druhému i ke všem lidem, jako ji i my máme k vám. Ať posilní vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými. Má modlitba Hospodina, ať stoupá k tobě jako vůně kadidla.
1: Má modlitba Hospodina, ať stoupá k tobě jako vůně kadidla.
0: Mé zvednuté dlaně, ať jsou jako večerní oběť,
1: jako vůně kadidla.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Má modlitba Hospodine, ať stoupá k tobě, jako vůně kadidla. Bůh určil jedny za misionáře, jiné pak za pastýře a učitele, aby připravili křesťany k úkolům, které mají plnit.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Bůh určil jedny za misionáře, jiné pak za pastýře a učitele, aby připravili křesťany k úkolům, které mají plnit. Ježíš neopouští ty, kdo v něho doufají, proto ho pokorně prosme.
1: Synu Boží, vyslyš nás. Kriste, náš Pane, ty jsi naše světlo, osvět svou církev,
0: aby hlásala národům veliké tajemství lásky, která se nám v tobě zjevila.
1: Ochraňuj kněze i ostatní služebníky své církve.
0: Když káží jiným, ať sami věrně konají tvou službu.
1: Ty jsi zjednal svou krví světu mír.
0: Odvrať hřích nesvornosti a metlu války.
1: Boha svým své milosti pomáhej manželům,
0: aby dokonaleji zobrazovali tajemství tvé církve.
1: Prokaž všem zemřelým milosrdenství a odpustím hříchy,
0: aby se radovali mezi tvými svatými.
2: Synu Boží, vyslyš nás.
0: A nyní se pomodleme, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus.
2: Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, Tvá prozřetelnost vedla svatého biskupa Radima, aby se stal svědkem mučednické smrti svého bratra Vojtěcha a pokračovatelem v jeho díle. Prosíme Tě, veď i nás, abychom chápali a uskutečňovali odkaz bratrské spolupráce na Tvém díle. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Je 16:15 večer a na Proglasu vás zveme k poslechu duchovní hudby. Nejprve vám nabízíme kantátu Wir müssen durch viel Trib Psal. Do Božího království vejdeme jen skrze mnohé soužení od Johanna Sebastiana Bacha. Sola přednesou Helen Donat, Marga Hevgen, Kurt Equiluk a Hans Friedrich Kunz. Z Gechinger Kantorei Stuttgart. Doprovodí je Bach Kollegium Stuttgart pod vedením Helmuta Rielinga.

Slyšeli jste kantátu Do Božího království vejdeme jen skrze mnohé soužení od Johanna Sebastiana Bacha. Sóla přednesli Helen Donat, Marga Hevgen, Kurt Ekviluk a Hans Friedrich Kunz z Gechinger Kantorei Stuttgart. Doprovodil je Bach Kollegium Stuttgart pod vedením Helmuta Rielinga. Následuje tokáta in D od Girolama Frescobaldiho. Skladbu zahraje Michal Novenko na varhany.

Právě dohrála poslední skladba dnešní duchovní hudby. Slyšeli jste tokátu in D od Girolama Frescobaldiho. Skladbu zahrál Michal Novenko na varhany.

0: Ve čtení na pokračování otevíráme knihu vzpomínek Benedikta Holoty s názvem Nebyl jsem hrdina. Čte sám její autor.
1: V pastorační práci jsem stavěl především na mezilidských vztazích podle zásady, že milost předpokládá přirozenost. Mělo to dopad především mezi nevěřícími. Dozvěděl jsem se, že jedna z těch nevěřících komunistických babiček navštěvoval jsem jejího nemocného dědečka, se jednou tak rozlobila, že ho nepřijdu navštívit soudruzí ze strany, že šla na Národní výbor a vyhubovala jim. Vy to nejste žádný komunistí. V Pečkách máme jen jednoho komunistu, a to je farář. Dělal jsem to dobře? Nevím. Ať to posoudí pán. Byla tu i práce pro diecezi. Asi po 10 let jsme dávali s otcem Antonínem Hýžou a otcem profesorem Mertem exercicie kněžím v Železné Rudě a také řeholním sestrám na různých místech, někdy bohoslovcům před svěcením. Ve farnosti mě velmi obětavě zastupoval můj soused, pater Lubomír Neugebauer. Po nějakém čase mě pan kardinál Tomášek povolal do sboru svých konzultorů. Jak jsem se stal exercitátorem kněží? Při exercicích v Železné Rudě, které vedl otec Hýža, mě jednou na zahradě exercičního domu mezi promluvami oslovil otec Antonín Prokeš, zasloužilý organizátor kněžských exercicí, a řekl mi, něco bych od tebe potřeboval, Benedikte, ale neříkej mi, že ne. V afektu upřímné ochoty jsem vyhrkl, rád, Toníku, pro tebe rád. Příští rok budeš dávat exercicie kněžím ty. Afekt ochoty ve mně okamžitě vyhasl a začal jsem se vymlouvat. Vykručila, prosit, vztekat se, nic to nepomohlo. Toník trval na svém. Stěžoval jsem si kde komu, že ten Toník nemá rozum. Také otci Hýžovi, když jsme jednou v Plzni po mši v kostele na Slovanech u Panny Marie Růžencové u Dominikánů společně u něho posnídali. Ten Toník Prokeš je neúnavný hledač nových exercitátorů, povídám. On do toho přistrčil i mě. Otec Hýža chvilku mlčel a se šibalským úsměvem na tváři a pak prohlásil, ten tě tam nepřistrčil. To jsem tě tam přistrčil já. A jestli dostaneš od tajemníka souhlas, tak to pokládej za boží vůli, dodal s důrazem. Měl pravdu. Proti všemu očekávání jsem souhlas dostal. První kurzy exercicí byly hrozné, pro kněze i pro mne. Viděl jsem přednostně stránku exercicí. Vůbec jsem ale nepochopil to, co chtěl Toník Prokeš. Především setkání kněží, které bylo v totalitě tolik znemožňované. Trval jsem v průběhu exercicního kurzu na mlčení. Otec Antonín moji snahu respektoval, ale krásně a v bratrské lásce ji parodoval. Když přišla, myslím jako Toník Prokeš, když přišla nečekaná návštěva do budovy, do farní budovy, kde se odehrávaly v Železné Rudě kněžské exercicie, přivítali s vykulenýma očima a s prstem na špulených ústech. Pst, pojď potichu dovnitř, já ti dám potichu buchtu, ty ji potichu sníš a potichu zase vypadne. Někteří si ale exerciční kázení pochvalovali. Pro formaci kněží toho bylo tenkrát tak málo. V té době byly hubené 3 dny exercicí pro kněze jedinou možností společné duchovní regenerace kněžského života. Přijížděli bratři z Čech, z Moravy a potají i ze Slovenska. Bral jsem ty dny velmi vážně, tak jsem byl vychovaný od otce Jana Urbana, evangelisty. Ale nebyl jsem v tom z exercitátorů sám. Dny duchovní obnovy kněží bral velmi vážně také otec Antonín Hýža. Nezájem některých kněží o vzrůst jejich duchovního života otce Hýžu tak bolel, že ve svém exercitátorském pokojíku plakal. Mimo práci v diecézi se hlásila o spolupráci také pečeská továrna na nářadí Tola. V povědomí pracovníků vývoje, se kterými jsem v minulosti spolupracoval ještě jako zaměstnanec výzkumného ústavu, jsem zůstal technikem i jako farář. Vyskytl se jednou u nich v provoze problém, jak zkrátit dobu ohřevu nástřihů pro továrnu. Ve vývoji továrny se to nějak nedařilo vyřešit. Vzpomněli si na mě. Vzali si dovolení navštívit faru v pracovní době. Když jsme o věci pohovořili, musel jsem jim podepsat propustku, kolik času u mne na faře strávili. Za totality to byla rarita. Pracovníci vývoje se chodí radit na faru. Vyřešení problému přineslo zkrácení doby ohřevu o 1/3. Pracovníci z toho chtěli těžit. Náměstku, už to chodí, budou prémie. Ale náměstek je sklidnil. Ale soudruzi, neblázněte, prémie nebudou, když vám to poradil farář. K pečkám patřila ještě starobylá farnost Dobřichov s filiálkami v Cerhenicích a Radimi a také farnost Ratenice. Dobřichov má prastarý kostel Nejsvětější Trojice. Stojí na kopci, který je první vlnou Českomoravské Vysočiny. Základy jsou z původní rotundy pocházející z 10. století a kostelík byl s vysokou pravděpodobností založen a posvěcen svatým Vojtěchem na jeho cestě do Říma. V roce 2000 se slavilo 1000 let od založení. Farnost Dobřichov byla za pana kardinála Skrbenského někdy kolem roku 1910 velice kvetoucí. Jeden rok bylo běžmovanců, jenom běžmovanců, 630. Když jsem ale v roce 1972 farnost přebíral, byla v kostele průměrná nedělní návštěva maximálně 10 duší. Jednu neděli přišel do kostela dokonce v neděli jen jeden. Bylo mi smutno, když jsem se při mši otočil od oltáře, abych ho pozdravil, pán s vámi, vidím, že se pomalu otevírají hlavní dveře kostela a pomalu se zase zavírají. Měl jsem přitom nepřekonatelný dojem, že se do kostela nahrnuli andělé. Zázrak? Nikoli. Pouze zapracoval vítr. Opřel se do dveří a jak se tak odrazil od protější stěny, tak se zase pomalu dveře zavřeli. Od té doby mě přestalo moutit, že mi chodí v neděli v Dobřichově do kostela tak málo věřících. Jsou tam přece přinší taky andělé. Byl jsem vyděšený, když jsem jednou přišel do Dobřichovské fary a uviděl jsem vytlučené okno nad dveřmi a jiné zřejmé stopy v loupání. Kriminálka, kterou jsem zavolal, zjistila podle otisku prstů na skle, rozházeného interiéru v patře a jiných stop, že se do fary vloupali zřejmě mladiství neskušení lupiči. Prošli jsme i obě patra sklepů a všude jsem musel chodit první, že by se byli báli. Při závěrečném hodnocení prohodil velitel. No co naděláme, byli to kluci, potrestat je nemůžem. Tak mi je dejte na vychování, pane veliteli, nabídl jsem mu pomoc. Kriminalista se na mě podíval a ušklíbil se. Jo, a vy nám dřív naděláte faráře. Sedli do auta a odjeli. Ale stejně jsem se pokusil s těmi chlapci dostat se do kontaktu. Filiální kostelík v Cerhejcích, který patřil do farnosti Dobřichov, je zasvěcený svatému Janu Nepomuckému. Bylo v něm malé, ale živé společenství, ze kterého vzešlo v minulosti 6 kněžských povolání. Za mne, to už totalita trvala 20 let, bylo dost utlumené. Podařilo se ho ale oživit, alespoň si to myslím. O kostel se staral pan Černý, místní mistr Kovářský. Krásná postava pravého českého venkovského fanáře křesťana. Měl jsem z něho radost. Byl menší, pevné postavy a velice spolehlivý. Mohl jsem ho o cokoliv požádat a spolehnout se. Na chóru vládl Pavel Nikodým, prostý, dobrý člověk s krásným, silným hlasem. Řídil zpěv, ale měl jedno trápení, trochu méně slyšel. Interiér tohoto vesnického kostelíka, který stojí na kopečku zvaném Beránek, bylo třeba přizpůsobit novým liturgickým požadavkům. Začali jsme ničením červotoče pentalidolem. Ten prostředek nepříjemně páchne. Přesto, že jsme akci provedli v pondělí, bylo prostředí zamořené ještě následující neděli. Během mše svaté po prvním čtení začalo být společenství z toho pachu trochu nervózní. Snad to vydrží, pomyslel jsem si. Ale po žalmu a druhém čtení nervozita vzrostla natolik, že jsem musel něco udělat. Před evangeliem jsem místo Pán s vámi dal pokyn těm, co stáli u dveří. Otevřte dveře. A z chóru se ozval mohutný Pavlův hlas. I s tebou! O červotočí bylo třeba kostel vymalovat. I do toho jsme se pustili. Všichni společně. Byl jsem tou spontánní účastí dojatý. Všechno šlo bez problém. Kostel se vymaloval a začalo se demontovat lešení. Pavel Nikodym vylezl na druhé patro a sbíral podlážky. Když došel z jedné strany do poloviny, obrátil se na druhou stranu, ale zapomněl, že už za sebou žádné podlážky nemá. Kostelem zazněl hrozný výkřik. Vidím, jak Pavel letí z druhého patra domů. Srdce ve mně strnulo. Ale hluboko v duši jsem slyšel, neboj se. Pavel se odrazil od hrany prvního patra tak podivuhodně, že pozměnil směr pádu a střemhlav, jako při letecké vývrce, padal hlavou do výklenku, který jsme před chvílí vyplnili vrstvou čerstvého betonu. Nastalo hrobové ticho. Pavel s hlavou v beton trčel ve výklinku. V několika okamžicích plných napjatého očekávání se Pavel zdvihl, pomalu se postavil a řekl: nic mi není, nic mi není. A nebylo. Vůbec nic mu nebylo. Byl totiž 2. srpen, svátek Panny Marie Andělské. Vzpomněl jsem si na úryvek ze 116. žalmu: Pán Bůh chrání prosté lidi. Jamka po Pavlově hlavě pěstom beton snad dodnes. V kostele Dobřichově k tomu kostelu patřila také kaple Nejsvětějšího Spasitele v Radimi. Navrhl ji slavný architekt pseudogotiky Moker. Vnitřek jsme uspořádali podle nových liturgických směrnic. Oltář čelem k lidu, předsednické křeslo a nad ním v okně veliký kříž, po jedné straně svatostánek a na druhé straně krásná socha Matky Boží od vídeňského kardinála Schönborna. To bylo v presbytáři. V lodi byly pouze lavice a u dveří kropenka se svěcenou vodou. To bylo všechno. Bylo to podle mého gusta. Jezdil jsem tam velice rád. Jednou jsem odjel na exercicie do Železné Rudy. Než jsem se vrátil, stihlo Vrbčany, Chotutice i Radim katastrofální krupobytí. Bylo to 18. srpna 1986. Kroupy rozbily na střechách krytinu, zůstaly jen trámy a latě. U některých domů otloukli i omítku, pobyli drůbež, zničili úrodu. Jedna kroupa vážila až 40 deka. Hned po návratu jsem zajel do Radimi a užasl jsem. Kaple byla obestavěna lešením, věž už z části pokryta mědí, střecha lodi se překládala. To všechno do mého návratu stačil naorganizovat a řídit nezapomenutelný farník bratr Josef Šamša. Bratře, říkal mu zděšeně, kde na tu měď vezmu peníze? To mě, bratře, nezajímá, já jsem tu od toho, abych zajistil práci, a ty jsi tu od toho, aby si sehnal peníze. Otočil se a šel po své práci. Tak jsem sháněl peníze. Na starosti jsem měl také farnost Ratenice. Je pozoruhodná tím, že kostel pochází ze 14. století. Z poslední doby stojí za vzpomínku, že údajně monsignor Vladimír Jeřábek, ratenický farář, poslal na studie do Říma tehdy mladého člověka Josefa Zvěřinu, pozdější významnou osobnost církevního i veřejného a teologického života v Čechách. Byl známý i za hranicemi. To rozhodnutí monsignora Jeřábka mi bylo tradováno starými farníky. Kostel byl velmi sešlý, přímo volal po generální opravě. Nejdříve jsme vymalovali interiér za obětavé pomoci bratra kostelníka Václava Bašty, někdejšího mistra autoopravny v Poděbradech, a pana Josefa Opočenského z Peček. Ten byl komunista. Na opravdu omítek jsme ale své pomocí nestačili. Tak jsme to nechali. Za totality bylo velmi obtížné sehnat stavební podnik pro práce na kostele. Žádný podnik si totiž nechtěl zkazit svůj kádrový profil spoluprací s církví. Pan církevní tajemník z Nymburka mi počase navrhl: sežeňte si firmu a já vám dám na opravu kostela v Ratejcích 20 000. Zadíval jsem se panu tajemníku úsměšně do očí a říkám, pane tajemníku, udělejme to obráceně. Vy mě sežeňte firmu a já vám dám 20 000. Kostel zůstal neopravený. Pan církevní tajemník byl na mě velmi přísný. Když přišel na kontrolu deníku, vymyslel si na mě různé úplně zbytečné administrativní manipulace při ukládání peněz do spořitelny. Musel jsem bez v deníku peníze v pokladně, peníze na cestě, peníze došly, peníze byly přijaty zase. A když nalezl sebe menší chybičku, spustil na mě takové hromovití, že jsem měl starost, aby ho netrefilo. Když to chvilku trvalo, ozvala se ve mně tatínkova vojenská výchova z dětských let, otec totiž byl vojákem z povolání, a kategoricky jsem panu tajemníku prohlásil. Pane tajemníku, jestliže to mám tak strašně špatně, nezbývá, než abych nesl důsledky. V tom okamžiku začal být pan tajemník hodný.

0: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: V rámci dnešního radioreportu vám nabízíme po podcast ostravsko-opavské diecéze s biskupem Martinem Davidem.
1: Posloucháte po podcast ze života ostravsko-opavské diecéze. Příběhy obyčejných lidí, kterým byly svěřeny neobyčejné věci. Vítám vás u mimořádného dílu našeho diecézního podcastu. V první epizodě jsem říkala, že bych ráda, aby rozhovory vycházely jednou za měsíc. A to také budou. Proto dnes vydávám tento díl jako bonusový. Chtěla bych vás totiž pozvat, tak říkajíc, do zákulisí života na biskupství. Biskup Martin David dostal zajímavou pozvánku. Pekaři Alena a Tomáš Hanákovi ze Zlatých hor mu nabídli, aby si u nich vyzkoušel upéct kváskový chleba. Proto jsme z Ostravy do Zlatých hor vyrazili už brzy ráno. Manželé Hanákovi ve svém domě objevili pec už z 18. století. Úzké místnosti s klenutým stropem, kde se nachází, říkají černá kuchyně.
2: Černá kuchyně od toho, že vlastně neměli třeba suchý dřevo a topili i mokrým, tak když to vlastně vidíte, to bylo černý všechno, jo? A proto se tomu říká černá kuchyň. Takže bychom se teď pomodlili a pak bychom začali.
3: Dobře. Máte nějakou speciální modlitbu?
2: Ne, nemám speciální modlitbu.
3: Takže je to na mě.
4: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
2: Amen. Amen.
4: Dobrý Bože, děkujeme ti za toto setkání, za to, že tady společně můžeme něco prožít. Chceme péct chleba, je to tvůj dar, jak se modlíme ve mši svaté, je to plod země a plod lidské práce.
1: Na pravé straně černé kuchyně se táhne dlouhá dřevěná pracovní deska. Naproti ní jsou dvířka do hluboké pece a vpravo dole výklenek na dřevo.
2: To je odběrka na pec. Vejdou se tam dvě vrchovatý kolečka měkkýho suchýho dřeva. Aha. Musí se topit s měkkým suchým dřevem.
3: Měkké dřevo.
2: Já potřebujem rychlej oheň. Ještě vám posvítím do pec, abyste to viděli, když to není naplněný. Podívejte se.
3: Aha.
2: Ta pec vlastně má 2,60 m na délku. 1,10 m na šířku a je to barokní pec z roku 1750, je to původní, je tam jenom vyměněná nahoře klemba, když se podíváte, tak ty cihly jsou bílý. Já si takhle stoupnu sem a kdybyste mi třeba podávali dřevo.
3: No to všechno dřevo se naskládá do pece,
2: do pece.
3: A za ty 3 hodiny to vyhoří.
2: Jo, musíte tam dát zaraz to dřevo, vlastně zapálí od začátku a pak to vlastně postupně prohoří a tam je přes 1000 stupňů, to je nádherné. Vlastně. Dobrý.
1: Biskup Martin David skládá naštípané dřevo na dlouhou dřevěnou lopatu, která slouží také k sázení chleba. Pekař Tomáš s její pomocí a nezbytnou čelovkou na hlavě ukládá dřevo, až postupně zaplní celou pec.
2: A důležitá věc, musíme otevřít klapky, jo? Průduchy,
3: ano.
2: Které jdou až dozadu té pece, až dozadu. A jdou, vidíte to?
3: Jo.
2: Takhle to jde do komínu. A my teďka vlastně tam zatopíme a budeme čekat, až se komín nadechne. A jak se komín nadechne, tak se nám změní tlak. A začne to pořádně odsávat, jako, a nepůjde nám kouř semka, jo? Tak Pane Ježíši, a tento bratr oheň, hoří ke tvé chvále a slávě.
1: Modlitbou provází Tomáš Hanák celé své pečení, dokonce i zapalování ohně. Než se rozhoří, rozpovídá se pekař o historii domu, kam se s manželkou před 6 lety přestěhovali.
2: Ten dům nechal postavit kníže a biskup Šaugoš, který sídl na Javorníku, a nechal to postavit jako knížecí lesní finanční úřad biskupského panství Cuchmantl. A v roce 1771 už ten úřad zrušili a on ho prodal vlastně jako na dům, na normální bydlení. Tady je velká černá kuchyně, je tady několik varných systémů a topný systém. Varný systém slouží teplo na vaření a topný systém slouží na vytápění. Takže na to vaření je tady pec na chleba, to je německý typ pece, tam se skládá to dřevo dovnitřku. Ve vnitřku hoří, pak se to musí vyméct a pak se tam můžou sázet i chleby.
3: Ano.
2: Tady je druhý varný systém.
1: Muž v bílé zástěře nám ukazuje další místa, kde všude se v kuchyni dalo vařit, péct a udit. V poměrně malé místnosti, je jich celkem 6. Mezitím se z pece začíná ozývat praskání dřeva. Tomáš Hanák dodává, že když s manželkou dům kupovali, o peci ani historii domu nic nevěděli.
2: Já jsem tam po světě, jsem viděl, že to je pec na chleba. Říkám, Ani, bude pec chleba. Ani, pec na chleba. Tak jsem si jako scháněl, jako, jak se peče v takovéhle peci, ale tam je právě nejhorší se naučit topit. Tak, už to začíná hořet, tak je to dobrý. Že budeme založit místo, jo?
1: Přesouváme se do velké místnosti přes chodbu. Uvnitř je dlouhý stůl, pytle s moukou, elektrická pekárna, v rohu stroj na mísení těsta. Ukazuje se, že pečení chleba není žádná legrace. Pekař Tomáš už přes noc připravil z kvásku takzvaný rozkvas. V podstatě základ, ze kterého budeme chystat samotné těsto.
2: Ten chleba se dělá vlastně na třikrát, takže první den založíme jako kvás. Doživíme kvás. Tohle už je rozkvas. To už je třetina toho chleba a z toho kvasu se vezme prostě díl kvasu, pak se tam dá díl mouky a díl vody a to se zamíchá se den před tím samotným těstem. Jako jo. A ten rozkvas nám se vlastně potom promíchá teďka to těsto. Takže je to kvas, rozkvas a samotný těsto. Mm-hmm. Pšenično-žitný chleba je větší podíl pšeničné mouky. Pšeničná mouka obsahuje větší podíl lepku a lepek působí to, že nám drží tvar toho chleba. Mm-hmm. Ale dáváme tam i žitnou chlebovou mouku a žitná chlebová mouka zase váží větší vlhkost na sebe, takže ten chleba bude vlastně držet tvar a bude vláčný. Takže založíme těsto, jo? Kvás, voda a nejdůležitější věc na světě, co je v pohádkách, je sůl. Bez soli se nedá vařit. Ani slaný, ani sladký. Bez soli to nechutná. A do české chleba vlastně tak se tam dává kmín.
1: Po nezbytném úvodu do pečení si biskup Martin na sebe bere zástěru, do ruky speciální naběračku a podle pokynů pekaře pečlivě odvažuje množství chlebové mouky, pšeničné i žitné. Pak napouští vodu do odměrné nádoby. Vše vysype do velké mísy v rohu místnosti. Vypadá jako velký robot nebo hnětač. Zahnutý nástavec se v něm ale nepohybuje. Naopak se kolem něj otáčí celá mísa.
2: Teďka vlastně budeme dělat formu toho, že budeme natahovat lepek. A my potřebujeme natáhnout lepek, aby to těsto drželo ten tvar. A to se dělá tak, že vlastně ta díže se otáčí, to rameno je pevný a je tam důležitá ta pšeničná mouka. A ta pšeničná mouka má v sobě ten lepek, ale se to potom přilepí na to díži a začne se to natahovat o to rameno a pak uvidíte, že v tom těstě jsou takový jako jak pruhy, jo. Ten lepek se vlastně natáhne a drží tvar toho těsta. Jo, a hlavně se nedívejte jen na to, jak se to točí, jo. To by se vám motala hlava. Musíte se dívat vlastně za to, aby se vám nemotala hlava, jo?
1: Během míchání těsta, které Tomáš Hanák nazývá natahováním lepku, se dozvídáme další a další zajímavosti ze světa pečení.
2: Když je ten chleba vlastně z kvasu, on rozkládá vlastně ty cukry, kyselná mlža je tam v tom, to se rozkládá vlastně ty škroby a všechno a vytahují se z toho ty minerály, co tam jsou vlastně, a i ty vitaminy, a to tam jakoby zůstává. Když uděláte z droždí, tak droždí vám to zabije všechno. Ale že ten kvás vlastně vytahuje a proto ten chleba je stravitelnější, nezatěžuje to střeva, nezatěžuje to žaludek a dáte si vlastně jeden krajíc kváskový chleba a jste sytí. Teď si můžete také šáhnout do těsta.
3: Tyjo, tak to je husté.
2: Ale ono to ještě to potřebuje trošku zahustit.
3: Takže zahustit?
2: Mm-hmm. Ono to zase, jak se to bude prokvašovat, tak ono to nebude zase tvrdý.
1: Na pečení chleba tady nad námi dohlíží z obrázku svatý Klement Maria Hofbauer, patron pekařů. Pro teď máme na chvilku hotovo. Těsto musí kynout. Aby bylo pěkně v teple, zatápí mu pan Tomáš pomocí elektrické trouby a jdeme zkontrolovat oheň. Ukazuje se, že kromě čelovky je tady nezbytnou výbavou i bezkontaktní teploměr.
2: No, už to krásně hodí.
3: No, je. Yeah. Tak to je paráda.
2: No, tak se podívám. A tam to má limit 700 stupňů, jo? Ale je tam přes 1000 stupňů všechno, jak to normálně hodí, jo?
1: A máme přestávku. Než těsto vykyne, dnes trvá asi 2 hodiny. Pekař ho v průběhu samozřejmě chodí kontrolovat. Mezitím nám s manželkou ukazují svůj krásný domov, který nazvali Domem chleba. Je vidět, že se v něm snaží zachovat jeho historickou duši. Vše podtrhují výšivky na stěnách, vášeň paní Aleny. Právě jedna z nich byla předlohou pro jejich vysněný dům.
2: Původní záměr byl najít si dům podle vyšívaného obrázku mé ženy. Což se povedlo teda. Hledali jsme dům v okolí Brna a tak jsme se přestěhovali do Zlatých hor, to je kousek od Brna, že jo. A dům vypadal vlastně úplně stejně jako ten návrh z toho obrázku. Tím, že jsme objevili pec na chleba, tak díky tomu jsme začali pec, nebo já peču, teda Alenka je zaměstnaná, ta pracuje v jiné firmě, takže já peču vlastně ten chleba takhle, no.
1: Láska na první pohled jsem pochopila ten dům.
5: Jo, určitě.
2: No, my jsme chtěli vlastně, jak
5: to
2: jsme
5: se viděli... nám ten dům líbil, protože mám ráda, jakoby, že jsme jezdívali s rodiči po zámkách a po hradech a tohle a tenhle dům nás prostě okouzlil, opravdu.
2: My jsme chtěli jako malinký domeček s trochu větší zahrádkou, no. A na klidném místě. Alenka chtěla bydlet vedle kostela, chtěla bydlet poblíž poutního místa. Já jsem chtěl bydlet na Hájovně. Toužil jsem potom, aby v okolí byl nějaký hrad nebo zřícenina. A no super vlastně, všechno se splnilo, všechno a ještě navíc, že jo.
1: Je čas vrátit se ke chlebu. Nejprve je potřeba nachystat ošatky a vysypat je moukou. Pak přichází na řadu těsto. Pekař s biskupem Martinem jej dělí na stejné kousky.
2: Namočit určitě jednu ruku, abyste měli od mouky. A špachtlí se vlastně řeže jak nožem. Jo, pak se hodně podebere. Dáte na váhu opatrně. A budeme vážit zhruba kilo a půl. Jo, kilo 56, to nevadí. Tak. Zas špachtlí a položím někde, jo. A takhle vlastně jedno těsto vedle druhého. Ale tak já půjdu do důchodu už teďka, už nemám
1: A teď je na čase vytvořit zlepivé hroudy kulaté bochníky. Ukazuje se, že to chce správnou techniku. Pod pekařovýma rukama se těsto téměř roztancuje. Biskup Martin nejprve váhá, ale pak se odvážně pustí do hnětení.
2: Já vlastně vezmu ty dlaně, chytnu si to těsto a jako když od sebe to dám,
3: ano.
2: A takhle to jako přetáhnu.
3: Ano, ano.
2: Pořád si ten chleba otáčí. Takže já mám chleba vlastně zamotaný za 10 sekund. Hezká strana, škaredá strana. Celý to musím omoučit, aby se mi to nepřilepilo. Hezkou stranou dolů a zas pěst a je to hotové.
3: Myslím, že tak já budu mít obě dvě strany škaredé.
2: Máme závod?
3: No to...
2: To vždycky děcka říkají, ne?
3: Z toho jako...
2: To není
3: tak hezké z
2: druhé. To nevadí. Tak super, to už je do hezky. Namoučit a do toho.
3: Jako nemohl bych se živit jako pekař.
2: Ale mohla, to je až... Třeba rok byste to dělala, tak pak už vám to půjde.
3: A teď jsem se do toho zamotal.
2: To nevadí. Jako... Tak druhý a já to dělám.
3: Mi to totiž připadá, že vy to neotáčíte, když to děláte.
2: Otáčím, jo. Tak, super. Krásná práce.
1: To, co jsem zhrnula zhruba v minutě záznamu, ve skutečnosti trvalo asi půl hodiny. Oba muži nakonec společnými silami naplnili těstem 15 ošatek. Čeká je poslední kynutí. My si mezitím dáme oběd. Hodiny v pekárně ubíhají prací i povídáním. Mezitím dřevo v peci vyhořelo, je potřeba vymést popel a zkontrolovat teplotu.
3: Už je tma.
5: V peci je tma. Takže čelovku.
2: A to množství dřeva, co jsme tam dali, toho moc není, no?
3: Je to vlastně jako...
2: Dvě lopatky. Tak, vezměte ušatky s chlebem.
1: Jakmile je v peci správná teplota, je to rychlá akce.
2: Následující fáze. Teďka, vy mě podáte ošatku,
3: ano.
2: Já ho vyklopím, podávám mu zpátky,
3: ano.
2: Sázím chleba. Vytáhnu lopatu, takhle si ho opřu, podáte mi druhou ošatku.
1: Biskup Martin podává pekaři Tomášovi ošatky s chlebem. Ten těsto vyklopí na dlouhou dřevěnou lopatu a sází bochníky do pece. Já držím v jedné ruce mikrofon a druhou odebírám prázdné ošatky.
2: Teďka budete vysát, jo?
5: Světlo, čelovku.
2: Vedle toho chleba. A cupněte, jo? Tak, výborně.
3: Už je poslední, že?
2: Jo. Pane Ježíši, požehnám tyto chleby. Kolik je hodin? Čas? 13.41.
3: Čili ve 14.10
2: se podíváme.
3: Teď jsem si vyzkoušel, jak se na lopatě nesetí, ale jak se lopatou nakládá do pece.
5: Kdybych měla říct, kterou větu jsem slyšela nejčastěji v pekárně, je to pozor na hlavu.
6: No. A bylo to marný.
5: Já čekám, kdo z nás bude první.
2: No, kdybyste viděla, kolik peníků se tady zbohal té hlavy a co pak vychází za etudy z nich.
1: Při každém průchodu černou kuchyní nás pekař vždy upozorňuje na nízké zárubně dveří. Proto z toho po několika hodinách už máme legraci. V duchu povídání a smíchu se nese celý zbývající čas v pekárně. Necelá hodina a máme konečně hotovo. Tomáš Hanák znovu bere dřevěnou lopatu a začíná vytahovat bochníky.
3: Pozor na hlavu.
6: Jo.
2: Vezměte rukavice. Rukavice. To by vás hodně pálilo. No, postavte ho na štoc. Jo, dobrý. Můžeme vytahovat.
3: A dáváme sem?
2: Jo, takhle. Postavte ho.
3: Tak.
2: A obsede toho.
3: Tak to?
2: Tak, jo.
3: A tak je dávám za sebe, jo.
1: Biskup Martin každý chléb staví na hranu a skládá vedle sebe jednotlivé bochníky. Když je všech 15 venku, odmění nás chléb tichým křupáním.
2: Tak poslouchejte.
3: To bez pívat.
2: No, to jsem taky nevěděl. Jenom vyčetli v těch archivech.
4: A proč se to dává takhle na kant?
2: No, protože ta pára z toho jako uniká, a když byste to dal jako takto, tak by vám to asi vlhlo ze spodu.
4: Aha.
1: Čekání na vychladnutí jsme si zkrátili mší svatou, kterou jsme oslavili v krásném barevném zlatohorském kostele na Nanebevzetí Panny Marie. Pekárna totiž stojí příhodně hned vedle něj. Pak už nezbývalo nic jiného, než ochutnat.
2: Takže můžu krájet, jo?
4: Ano.
7: Fakt to je teplé ještě. No, mlete.
2: Daj ho.
4: Já si nepamatuju, kdybych jedl čerstvý chleba.
5: Jak se vám peklo, či biskup?
4: Byla to pro mě první zkušenost a je to zážitek toho procesu tvorby chleba. Jako všechno má svůj čas, všechno má své množství, své míry, ale nakonec, když se to všechno dodrží, tak je z toho takovýto krásný výsledek, který chutná.
8: Tak líbilo se vám to?
2: No.
8: Jedina. Nádhera. Moc děkujeme.
2: Taky.
8: My taky děkujeme.
1: Voňavé a křupavé bochníky jsme s otcem biskupem naložili do auta a odvezli na nedaleké poutní místo Maria Hilf, kde zrovna začínal tábor pro mladé Sinai Camp. Díky, že jste poslouchali až sem a těším se zase brzy naslyšenou.

jsem kůži spálenou sluncem pouští. Ve vlasech chmíří déšť a barvy duch. A cesty zpátky zmizely někde v houští. Těžko se smířím s tím, že už nejsem dobrodruh.

Já na svoji pověst málo jsem sázel, radám se smál a za hlavu házel. Když se to zhouplo, říkal jsem ať, život je prevíc.

0: Nyní vás zveme k poslechu duchovního slova autora Tomáše kardinála Špidlíka z knihy Prameny světla, čte pater Martin Holík.
1: Dnes uslyšíme druhou část kapitolky o zvláštním neboli partikulárním zpytování svědomí. Svatý Ignác z Loyoly rozumí tímto slovem zpytování, v němž se zaměříme na jeden konkrétní hřích, který chceme odstranit. Soustředíme-li se totiž na jednu chybu, bývá to účinnější, než kdybychom se chtěli zlepšit ve všem. Mnoho síly se může vyplýtvat na maličkostech a pak se podle slov Evangelia cedí komár a poliká velbloud. Upozorňuje se proto, že předmětem partikulárního zpytování má být ta chyba, která je kořenem ostatních hříchů. Nerozumějme však tomu výrazu příliš teoreticky. Dogmaticky je kořenem všech hříchů pýcha. To však nabývá v životě jednotlivců rozmanité konkrétní vyjádření podle toho, který úsek jednání tato odstředivá síla nejvíc uchvátila. Ze zkušenosti poznáme, že máme všichni svou hlavní chybu. U někoho je zřejmá hned na první pohled, jiný ji objeví až po letech. Není vždy stejně nebezpečná. Někdo například musel v mládí bojovat stále proti smyslnosti. Později se ukáže, že víc chyb dělá zlakomství,

0: které se neočekávaně probudilo. Ti, kdo přirovnávají duchovní život k bitvě, jako například svatý Bonaventura, svatý Ignác z Loyoli, vědí dobře, že nepřítel hledá nejslabší místo v hradbách a tam útočí. Tam ho proto musíme odrazit nejdříve. Základní chyby jsou vnitřní. Je těžké udržet na uzdě jazyk, aby nepomlouval tomu, kdo uvnitř stále posuzuje. Zvláštní zpytování svědomí by se tedy mělo soustředit především na chyby vnitřní. Není to však snadné, vždyť my sami se neznáme. Proto bývá rozumné začít s chybami vnějšími, zvláště s těmi, které snadno narážejí, překážejí ve styku s ostatními, budí pohoršení. Zakořeněný zvyk se nevyléčí leda důsledností. V životopise svatého Ignáce čteme, že si dělával suky na provázku, kdykoliv se dopustil chyby, kterou chtěl odstranit. Nikdy nepřešel k dalšímu, až když byl po několik týdnů provázek naprosto bez suku. I v lékařství není totéž necítit bolest a úplně se vyléčit. Mnoho lidí přestane s léčením, jakmile se cítí lépe. Nemoc se pak vrátí nebo zůstane v latentním, skrytém stavu. Podobně se stává i s duševními chybami, které léčíme jen spola. Autor knihy Následování Krista si povzdechl nad lidskou nedůsledností. Utečeme od práce dřív, než ji dokončíme. Píše, kdybychom alespoň jednu chybu ročně odstranili, brzo bychom byli dokonalí.
1: A nyní si poslechneme v tuto dobu před půlnocí modlitbu Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji,
2: neboť moje oči uviděli tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
1: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
3: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji.
1: Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

0: Na Proglasu právě začíná pořad Jak se vám líbí. Příjemný a pohodový poslech přeje Janis Moras. Se mnou ve studiu je teď můj dnešní host, písničkář, kytarista a hudebník Aleš Petržela. Aleši, ahoj, vítám tě tady.
1: Ahoj, krásné odpoledne všem.
0: Je to návrat do Proglasu po několika letech. Ty jsi tu byl v roce 2017, tehdy jako čerstvý vítěz z 51. ročníku festivalu Porta.
1: Ano.
0: Cenu si získal za písničku Cukr a sůl.
1: Ano.
0: Ano. A tím už se dostáváme vlastně k důvodu, proč se dnes potkáváme, protože ty jsi vydal nové album a písnička Cukr a sůl je tou první, která na něm vůbec zní. Album dostalo velmi nezajímavý název, který si určitě trošku osvětlíme. Dvě mouchy jednou ranou.
1: Ano.
0: A já bych teď rovnou pustil Cukr a sůl, ať si jednak posluchači, diváci, kteří třeba byli i na Portě, připomenou rok 2017 a pak to tedy vztáhneme k tomu roku 2026. To jsou roky, které dělí bezmála, už to bude 10 let, takže poměrně dlouhá doba. Zeptám se na to, co jsi dělal a
1: dobře,
0: jaká cesta vedla k tomu albu, k té desce.
2: Jako se země točí, jak barvíš svoje oči, tak jenom se mnou si hrej. Jako se podzim loučí, jak tvoje ústa mlčí, poslední tanec se mnou dej. Milujeme, válčíme, smějeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou. Kamením házíme, na slepý koně sázíme, žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou. Jako se radujeme, tak svůj obraz malujeme, jen se mnou barvy vybírej.

ležíme jedině spolu po rukou. Jedny ústa, dvoje uši, tak poslouchej, jak buší, chvíli tomu tichu naslouchej.

0: Cukr a sůl, to je název písničky, kterou jsme právě slyšeli na úvod dnešního Jak se vám líbí na Proglasu. Se mnou ve studiu sedí Aleš Petržela, písničkář, kytarista a hudebník, velmi zkušený muzikant, který ale vydává svoje vlastně debutové album. Je to tak, Aleši?
1: Ano, je to tak, abych to album představil, můžu to vzít jako hodně ze široka.
0: Dobře.
1: A zase, jak chceš.
0: No já jsem říkal, 2017, to byla ta Porta, to byla písnička Cukr a sůl, rok 2026 a ta písnička je na prvním místě tvého nového alba Dvě mouchy jednou ranou. Jak to spolu souvisí, proč ta cesta byla vlastně tak dlouhá?
1: Jo, no, je to fakt, že ta písnička na tom albu musela být, protože já jsem, když jsem šel na Portu, tak jsem se dvakrát přihlásil a dvakrát jsem se odhlásil.
0: Jo. Jako před tím rokem 2017.
1: Ano, takže důvody nemusím možná říkat, ale pak jsem se rozhodl, protože abych potěšil Moraváky, tak já jsem z Blanska původně. A tak mně to přišlo takový fajn, že jsem šel na Portu do Brna. Že jsem si vybral to, zvažoval jsem ještě Svitavy, tam bylo myslím taky možnost jako jít a nakonec jsem jel do Brna, protože to v Brně mám velice rád. A přijel jsem do Brna a bylo to vlastně po rozpadu jako všech těch kapel a tady toho, co člověk jako měl v tom životě, tak já jsem si tehdy napsal 3 písničky, už čistě pro sebe a jel jsem na Portu, tak člověk se tak dostává v tom životě občas do takový řeknu situace, jestli si říká pokračovat, nepokračovat, jak to teda má být, nebo a je to takový, kolikrát i v té hlavě se mu to všechno tak honí a vaří, takže já jsem si napsal ty 3 písničky a šel jsem na Portu a říkal jsem si, tak ať mě řeknou, jestli je to teda dobrý, nebo jaký to je. A v tom Brně vlastně tahle tato písnička Cukr a sůl, já jsem získal postup vlastně do Řevnice, do finále a navíc písnička Cukr a sůl dostala ještě speciální cenu jako písnička Porty.
0: Mm-hmm. Takže... No a proč teda musela být na tom albu?
1: Jednak je to taková písnička, která vlastně to celý odstartovala. Když to řeknu, že to byl ten rok 2017 a já od toho roku 2017 tak datuju takový svůj oficiální vstup na folkovou scénu, když bych to řekl.
0: To je asi důležitý říct. Ty jsi předtím byl v trošku tvrdších stylech, žánrech?
1: Já jsem prošel vším možným, když to řeknu tak, že můj vlastně táta mě vedl k muzice už od narození, musel jsem hrát na klavír a pak jsem si teda nakonec zvolil kytaru a já jsem měl spoustu kapel a různých druhů, ať to byla různá alternativa, nebo jsem hrál i funky, nebo jsem hrál takovou, jako fakt jako i elektronickou hudbu, dokonce jsem i vydal album s kapelou Gavora, tam byla čistá elektronika, kytary jenom fakt jako v pozadí a tak jsem jako ten vývoj tak jako šel a já prostě mám takovou vlastnost, že já dělám v tu chvíli prostě ty věci, které mě jako úplně nejvíc baví, jako bez toho aniž bych se díval na to, jestli se to hodí nebo nehodí. Takže proto jako řeknu, že to moje stylové zaměření je úplně, já jsem opravdu dělal snad úplně všechno, protože jsem vystudoval i klasickou kytaru třeba a to takže, a mám velice rád, hlavně poslední dobou mám rád lidovou hudbu, takže vlastně vůbec jako nestavím si nějaký takový mantinely, ale s tím Brnem to bylo taky, že mě fakt jako hodně moc oslovil ten folk a já jsem nechtěl v tu chvíli zakládat žádný nový kapely, prostě jsem v tu chvíli asi opravdu chtěl stát na tom pódiu jenom s tou kytarou a hrát ty písničky úplně v té obyčejný, čistý formě kytara, zpěv, texty, hlas.
0: Takže Cukr a sůl, písnička, která stála na začátku tvého vstupu na folkovou scénu. Ano. Povíme si teda ještě po té další ukázce, jaká byla ta peripetie, řekněme, za tím vydáním toho alba po tolika letech, to si určitě řekneme a taky, jak už jsem naznačoval, proč právě Dvě mouchy jednou ranou. Tak další ukázka, kterou si pustíme, se jmenuje Anděl z popela.

se svou hlavou, jak Mápkovice žije, on dobře ví, jak sáma to je, říká ber, nebo nech ležet tak, jak to je.

0: Na Proglasu posloucháte pořad Jak se vám líbí. Mým dnešním hostem je písničkář, kytarista a hudebník Aleš Petržela. Představujeme si jeho nové a zároveň debutové album Dvě mouchy jednou ranou. A já bych zůstal u toho názvu. Já se teď totiž dívám na vinyl, který mám před sebou, respektive na vinylovou desku v obalu. A na tom obalu je napsáno Aleš Petržela Dvě mouchy jednou, tři tečky, takže by se mohlo zdát, že se to jmenuje jenom takto. Ale když člověk otočí na druhou stranu, tak tam má to ranou. Co je v tom za záměr?
1: Záměr tam v podstatě není žádný. Je to, nebo je to tak, že potom, když je to CDčko, tak se plánovalo, že se to vlastně otevře a že to bude jako na těch dvou. Ale já jsem to zpracování, když to řeknu třeba toho obalu, tak moje dcera Julie, tak já jsem jí poprosil, jestli by mě graficky zpracovala obal, a pak jsem poprosil svého kamaráda Kubu Jakubce, se kterým jsem hrál už v předchozí kapele, a vím, že on dělal vždycky krásný jako merch a vždycky měl, což já nemám, jo, ty grafické schopnosti a takovou tu, to, co, jak to prostě celý zpracovat, tak jsem to nechal tady těm dvou lidem, protože jsou tam i ty dvě generace, moje dcera má 16 let a Kuba je zhruba stejně mladý jako já, takže podle hlasu možná posluchači odhadnou, kolik mě asi může být, ale nechal jsem tady ty dvě rozdílné generace, aby se na tom obalu podíleli, a to jsou třeba už taky v tom názvu ty dvě mouchy, to znamená spojení těch dvou generací.
0: Tomu rozumím. A z hlediska těch písniček nebo té hudby, protože tam není písnička, která by se jmenovala Dvě mouchy jednou ranou.
1: Není. Posluchači možná, když si pozorně poslouchali první písničku Cukr a sůl, tak ten referén začíná Dvě mouchy jednou ranou, vezmu to zadní branou. To je jedna z věcí, proč jsem taky nakonec zvolil název Dvě mouchy jednou ranou, ale ten úplně ten primární, ten základní vlastně, proč se to jmenuje Dvě mouchy jednou ranou, tak já jsem vlastně spojil písničky, které byly starší, s novým písničkama. Takže tím pádem jsem takzvaně zabil dvě mouchy jednou ranou.
0: To jsem tak tušil zatím, i protože jsme tady mluvili už o tom, že třeba Cukr a sůl je písnička, která má třeba 10 let.
1: Ano.
0: A i vlastně to album asi vznikalo poměrně dlouho, protože na té desce je duet se zpěvačkou Terezou Balonovou, který ano. Si pustíme dnes taky, jmenuje se K neskrocení, a vlastně k tomu existuje i videoklip, ale to už má taky několik let, a přitom to album, jenom to je potřeba říct, vyšlo na jaře roku 2026 u vydavatelství Good Day Records, takže vlastně je to poměrně čerstvá nahrávka, čerstvě vydaná. Přitom vlastně takhle vycházely ty písničky, jak to vlastně je?
1: Ano. Je to, jako zdá se to, jako, že, jako kdybych je nemohl natočit, to album. Ale ono, asi to chtělo mít ten svůj čas, protože to album bylo plánovaný už po Portě, a myslím, tuším, že to byl rok potom, 2018 nebo 2019, Jo, tak vyšlo takový EPčko, kde byly nějaký demo verze, takže něco vlastně jako už jsem vydal, ale bylo to víceméně takový EPčko. No a potom mě oslovil Indies brněnský, Indies Coupe, a to bylo před covidem, a chtěli mě vydat album, a my jsme se tak nějak trochu domluvili, nějak jsme o tom mluvili, a že by to teda mohlo dopadnout. A já jsem to začal tak nějak natáčet a měl jsem i domluvený koncerty, jenže v tu ránu přišel covid. Takže kdyby byly ryby, jo, tak známe to. Takže to album mělo původně vyjít už před covidem, ale potom přišel covid. A asi hodně moc důležitá věc, co se stalo vlastně v tom covidu, takže já jsem se dal dohromady s mým kamarádem Martinem Ledvinou, což je velice známý a fakt vynikající producent. A vlastně on měl takový nápad, jestli to můžu i rozvést, tak on měl výborný nápad během covidu, to se jmenovalo Hudební rouška, a on jako vlastně měl takový dárek pro všechny muzikanty, že lidi, on dal post na Instagram, že lidi mu můžou si s ním dát jako online hodinu v tom covidu, zeptat se on na cokoliv ohledně kytary, produkce a prostě všeho, co se hudby týče. A on chtěl 1000 korun Ale těch 1000 korun on si nevzal, ale lidi je museli utratit v hudebním průmyslu. Mm-hmm. Jo, tak to byla jeho taková hudební rouška, že on takto jako pomáhal vlastně všem muzikantům, kteří byli bez práce. Takže jsi si skoupil struny, nebo někde nakoupil desky, nebo tak to bylo úplně jedno. Takže já jsem s ním měl 2 hodiny a my jsme se vlastně během té hudební roušky tak nějaký bavili vlastně o mých učebnicích, které já jsem dělal, a přišlo až do takového nápadu, že on říká, hele Aleš, pojď dělat školu na ukulele. Jo, a my jsme úplně takový blázivý nápad, ale. A my jsme vlastně během toho covidu ještě s Jindrou Polákem tak dostal jaký šilený nápad, že teda prostě uděláme během 3 měsíců, dáme dohromady učebnici na ukulele. Tak my jsme to fakt jako udělali, tu učebnici, byl to jako takový zvláštní nápad, ale fakt jsme to dotáhli a během té doby vlastně jsme se, myslím, že hodně jako zblížili, hodně jsme se zkamarádili, protože jsme se potkávali. No a pak skončil covid a díky tomu, že vlastně s Martinem jsme udělali i online kurzy nějaké a tak, všechno jsme se to naučili a já potom vlastně jsem se rozhodl na základě jednoho snu, který jsem v noci měl, že udělám ještě jednu učebnici. Takže po covidu, když už byl konec covidu, ještě to bylo takový, všichni si to pamatujeme, nevidělo se, kdy se bude moc hrát a jak to celý bude, tak já jsem se rozhodl, že na to nebudu tlačit a že udělám ještě jednu učebnici. A pak jsem k tomu dělal ještě online kurz a tohle, takže proto vlastně jsem chtěl nejdřív dotáhnout všechny tyhle věci a pak jsem už se těšil na to, že natočím konečně to album.
0: Album, o kterém si dnes na Proglasu v pořadu Jak se vám líbí povídáme, 2 mouchy jednou ranou. Mým dnešním hostem je písničkář, kytarista a hudebník Aleš Petržela. A my máme před sebou teď další ukázku z tvé nové desky a ta se jmenuje Člověk a Bůh.

0: Ve formě CDčka, vinilu, ale také digitálně je k dispozici nové a debutové album muzikanta Aleše Petrželi Dvě mouchy jednou ranou. Už jsme tu osvětlili, že je to debutové album, autorské jako folkového písničkáře, řekněme. Už jsme si taky vysvětlili, proč Dvě mouchy jednou ranou. Ale já to teďka, já dám trošku takovou výhybku teďka na chvilku, jo? Než se zase vrátíme k Dvěma mouchám jednou ranou, když už si totiž vydal jednu desku, tak proč nevydat vlastně rovnou druhou, dokonce ve stejném roce? A mohla by se v podstatě tím pádem, potvrzuješ torčení Dvě mouchy jednou ranou, že vydáváš dvě alba zároveň a mohla by to být Dvě mouchy jednou ranou dvě, ale není. Ty jsi vydal ještě jedno album úplně jiného typu.
1: Dobře, já jsem o tom nechtěl mluvit, jo.
0: Nechtěl. Nemusíme o tom mluvit.
1: Nechtěl, ale když už to...
0: Jenom jako zmínku.
1: Jo, když už to nakousil, jde o to, že to album je více méně, jsou to čistě kytarové skladby.
0: Mhm. Na klasickou kytaru.
1: Na klasickou kytaru, nebo já bych řekl na akustickou kytaru, jo, aby někdo si nemyslel, že jsou to jenom noty, ale jsou to skladby, protože já mám za sebou už vlastně teď čtvrtou učebnici na kytaru a vlastně jsem naplánoval, protože jsem dělal vlastně takovou tu klasickou sbírku, kde lidi si mohli předkoupit vlastně album a měl jsem tam i cenu, že si můžou koupit knížku a můžou si tam koupit potom i kytarové skladby a já jsem teďka nechtěl oficiálně to vydávat, už jsem to nestihl totiž jako vydat v dobrým termínu před létem, takže já jsem to chtěl oficiálně ohlásit až na podzim, totiž, jakože vydávám to.
0: Ono to možná skladby. Tak bude, jo, ten pořad bude možná na podzim, takže
1: výborně.
0: To my nevíme, výborně. Takže možná je to úplně jako nejlepší načasování, jaký si vůbec můžeš přát.
1: Ano, ano, ale já to neberu moc jako takový album, ono je to spíš nahraných, jmenuje se to 20 a je to 20 skladeb nahraných pro kytaru a k tomu vyjdou noty, takže to je taková ta moje druhá poloha, že já občas si potřebuji odpočinout od těch písniček a vezmu si kytaru a nechci v tu chvíli psát texty, protože jsem jaksi textově vypsaný, ale chci si prostě jenom hrát na kytaru a píšu ty skladby pro tu kytaru, což je taky taková jako radost, kterou mám.
0: No jsou to dvě velmi zajímavé polohy, já to říkám, protože když jsem si šel na jednu streamovací platformu pustit nové album Aleše Petrželi, tak jsem jaksi pozapomněl, že jsem měl prostě, že jsem četl někde ten název Dvě mouchy jednou ranou a dívám se, nejnovější, co mi nabídlo, bylo, říkám, aha, 20, to je zajímavý název, tak jsem se podíval na ten playlist, tak jsem si to pustil, bylo moc příjemný, vlastně jako tím, že to bylo instrumentální právě, tak to házelo úplně jinou atmosféru. No a pak jsem se nějak sedl k té přípravě teda a říkám, a teď se dívám, nové album Dvě mouchy jednou ranou, říkám, počkat, to není. A teď jsem byl trošku zmatený, víš,
1: ano,
0: takže
1: ano, ano.
0: I proto to vlastně říkám, aby se možná ano. I posluchači třeba zorientovali, jak to je teda, že to opravdu takhle je a jsou to dvě úplně jiné polohy tvoje.
1: Plně.
0: Zároveň je velmi důležité, jak si už sám poznamenal, říct, že působíš jako pedagog, hudební, kytarový a je to vlastně velká část tvé činnosti. Ale pojďme zpátky k tomu albu, protože prezentujeme to jako tvoje album, ale nehrál si tam úplně sám, že jo?
1: Dobře, takže ono to bylo totiž tak. Dobře, tak
0: Teď myslím tady to Dvě mouchy jednou ranou.
1: Tak ono to totiž, když je tam ta dvojka, tak ono to vznikalo na dvakrát totiž, jo. To bylo další, vlastně pořád se to k tomu názvu, tak všechno to nemohlo mít, prostě to nemohlo mít jiný název. A to album se natočilo na dvakrát, protože já jsem to začal točit a tak byl takový nápad, že to natočím tak jako jednoduchým způsobem, to znamená, že jsem oslovil svého kamaráda Honzu Kalníka, výborného bubeníka, který je z Ostravska, a že to natočíme, a tak já jsem měl už v podstatě 10 písniček natočených, a měl jsem tam nějaký pracovní verze, kytary a všechno, zpěvy a tady to, tak jsme začali točit bicí a natočili jsme v takový zkušebně bicí a měli jsme z toho velkou radost a to. A bylo to víceméně jako naskoušený a já jsem to potom potřeboval jenom smíchat, to album. A tak kdo mě nenapadl? Samozřejmě, že mě napadl můj kamarád Martin Ledvina. A říkám, tak jsem mu zavolal a říkám, Martin, mám tady natočenou desku a potřeboval bych to smíchat a tady tohle a to. A on říkal, dobře, ok, pošli mi jednu, dvě písničky, já se na to mrknu, uvidíme. A on to otevřel a neřeknu to úplně tak, jak on to řekl, jo, protože jsme v rozhlase, ale on řekl něco v tom smyslu, alež z toho se nedá smíchat nic, co by za něco stálo. když to řeknu tak jako slušně, jo, a říkal, přijď za mnou, já ti ukážu, jako, on se prostě na to nemohl asi dívat, jo. Já si teda nemyslím, že to bylo natočený tak špatně, jo, ale on možná i sám jako cítil z toho, že se z toho dá daleko víc jako dostat, takže mě říká, Aleš, přijeď a já ti ukážu, prosím tě, jak se to dělá, jak se to točí, tady ty věci. Což já jsem s Andrejem nemohl odmítnout, jo. To jsou taky ty nabídky, které se opravdu jako, ale to jsem vůbec neviděl, do čeho jdu.
0: Takže to je Martin Ledvina, zásadní spolupracovník, a já na to navážu. A mám takový nápad.
1: Ano.
0: Tobě tam zpívají dvě dámy na tom albu. Ano. Já už jsem zmiňoval Terezu Balonovou.
1: Ano.
0: A že si pustíme ten váš duet K neskrocení. To je pravda.
1: Ano.
0: Ale říkám si, že bychom si hned zatím, pro takové srovnání jemné, mohli pustit ten druhý duet s druhou Dobře. Dámou, kterou je Lucie Urbancová. A písnička se jmenuje Loď. Takže K neskrocení Aleš Petržela a Tereza Balonová a následně Loď Aleš Petržela a Lucie Urbancová.

co jsme se neviděli, už je to dlouho, snad jsme i trochu zapomněli, nosila skorál.

0: Ještě několik minut bude mým dnešním hostem v pořadu, jak se vám líbí, na Proglasu písničkář, kytarista a hudebník Aleš Petržela. Stále si představujeme jeho nové album Dvě mouchy jednou ranou a teď jste slyšeli tedy, no ne dvě mouchy, dvě zpěvačky, skvělé, ale zabili jsme dvě mouchy jednou ranou tím, že jsme si pustili dvě písničky hned po sobě.
1: Dva duety, dvě mouchy.
0: Ano, přesně tak, dva duety, dvě mouchy. A máme před sebou závěrečnou písničku, ale ještě předtím bych se tě rád zeptal na to, jak vlastně ten materiál teď hraješ živě, protože jsme se bavili o tom, že ty písničky už existovaly roky, že byly i natočeny třeba i s videoklipem, takže ano. Asi se třeba už hrál naživo, ale jak teďka jezdíš vlastně s těma písničkama?
1: Stala se ta skvělá věc, že já jsem vlastně si říkal, mě už nebaví hrát sám na tom pódiu, jo, protože já se vždycky snažím a vždycky jsem rád, když pro ty lidi je to fajn. Když jako cítím, že pro ty lidi je to fajn, lidi se baví, tak já se bavím taky. A protože jako zpívat a hrát s jednou kytarou je krásný, ale opravdu to musí, si myslím, že nevím, nechci se nikoho dotknout, ale myslím, že člověk už musí mít fakt hodně známý písničky a ty lidi musí přijít na ty písničky, aby třeba ten hodinový koncert nebo hodinu a půl, to bylo fakt jako dobrý s tou jednou kytarou a s tím jedním zpěvem. A já jsem mě to tak nebavil, říkal si, já bych chtěl s někým hrát a tohle. No a dal jsem se dohromady, najednou co si napsali, šli jsme na kafe a dneska už s mým spoluhráčem a výborným kamarádem a vynikajícím basistou, kontrabasistou Lukášem Hradilem. A my jsme se dali dohromady a už na první zkoušce nám to tak jako automaticky šlo, že já jsem vůbec nemusel říkat třeba, hele, mohl bys tam hrát tohle nebo jo a tohle. A bylo to tak super, že od té doby hrajeme spolu a odehráli jsme teď asi 7 koncertů a bylo to tak super, že vlastně to je ta odpověď na tu otázku. To živý podání je vlastně teďka základ. My hrajeme společně, kontrabas a kytara a máme i hosta, Helen Roghousle, což je vynikající houslistka, kterou jsem potkal díky Jirku Ondráčkovi, kterýho asi posluchači určitě budou znát. A já si hraju i v takovém triu, který on si teďka k 75 nám, to je potřeba vymazat, to číslo se neříká, tak si založil svoje trio a tam právě na housle hraje Helen a je to fantastická houslistka. A vlastně se to tak celý propojilo, že je takovej jako kdyby občasný host, takže je vlastně takový trio, takže i tohle se může stát, že když budou chtít posluchači přijít na můj nebo náš koncert, tak tam budu já, bude tam Lukáš Hradil a je dost pravděpodobný, že tam třeba bude Helen Roghousle.
0: Více o Aleši Petrželovi můžete zjistit na jeho sociálních sítích a já v tuto chvíli děkuji za to, že jsi přijel do Brna a přeju, ať se ti daří, těším se třeba někdy příště.
1: Velice rád, zdravím všechny posluchače a budu se těšit třeba na koncertě. Děkuji za pozvání.
0: Na závěr dnešního, jak se vám líbí, na Proglasu si pustíme ještě píseň Rukavice. Loučí se s vámi Janis Moras, zvuk měl na starosti Šimon Vítek. Mějte se pěkně a těším se na slyšenou.

let poté, co otevřela z okenice, stále vím, kde jsou mý starý rukavice, co upletla jsi mě tehdy na Vánoce.

V 1 hodinu ráno vás na Proglasu zveme k poslechu komorní hudby. Nabízíme vám 2 klavírní tria, G-dur a E-dur, obě od Wolfganga Amadea Mozarta. Skladby zahrají Garneri trio ve složení, Ivan Klánský klavír, Čeněk Pavlík housle a Marek Jerý violončelo.

Slyšeli jste dvě klavírní tria, G-dur a E-dur, obě od Wolfganga Amadea Mozarta. Obě skladby zahrálo Garnery trio ve složení, Ivan Klánský klavír, Čeněk Pavlík housle a Marek Jerý violončelo. Následuje sonáta pro klavír číslo 14 Cismol opus 27 Měsíční svit od Ludvika van Beethovena. Skladbu zahraje Emil Gilels na klavír.

0: Právě dohrála poslední skladba dnešní komorní hudby. Slyšeli jste sonátu pro klavír číslo 14 cis-mol opus 27 Měsíční svit od Ludwiga van Beethovena. Skladbu zahrál Emil Gilels na klavír. Na Proglase přebíráme relaci Rádia 7.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
4: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
5: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
6: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
7: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
8: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
9: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy, který vzniká na Rádiu 7. Pořad se snaží zachytit v životech hostů okamžiky, které změnily jejich směřování směrem k Bohu a Ježíši Kristu. Dnes uslyšíme příběh Antonína Haspla, kterého se doptávala Lenka Malinová. Dobrý poslech vám přeje za tým Rádia 7 Milan Remeš.
10: Narodil jsem se do dobré rodiny, měl jsem hezké dětství, i když taky zasáhla nemoc, bylo to těžké. Potom byla revoluce a začalo léčitelské hnutí, tak to mě zajímalo, že pokaždý, když v této rodině jsme nevěřili v duchovní svět ani v Boha, tak jsem měl pochybnosti o tom, a takže to léčitelství jsem se chytnul. Tak jsem s tím jako 12-letý experimentoval a rodiče si mysleli, že to je takový jako zábava jenom do té chvíle, kdy jsem tvrdil, že v naprosté tmě vidím i dovnitř lidí. A samozřejmě, že teta to chtěla vyzkoušet jako nevěřící. A já jsem odhalil její těhotenství a to jí jako zamrazilo, jak to prozradila. A oni říkali, no něco na tom bylo. Začali jsme chodit do takové skupiny léčitelské, kde se hodně experimentovalo s léčitelstvím. Měli jsme úspěchy s diagnostikou.